0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Efeským 5, 15 až 17.

pravidelném čase začíná čtení na pokračování. Z knihy Mirka Vostrého dnes naposledy otevřeme povídku Moje pouť do Santiaga. Ekonomicky zajištěný, ale pracovně vytížený a vyčerpaný Jakub se během své pouti za klidem a obnovou ocitl v péči o nemocnou matku hrobníka Luboše. Postupně jí pomáhá s každodenními potřebami a poznává náročnost i lidskost péče o druhé. Paní Marta mu během vzácných chvil jasného vnímání vypráví o rodině. Společně navštíví místo, které pro ni a jejího zesnulého manžela znamenalo štěstí. Jakub si začíná srovnávat hodnoty. Čte Vladimír Hauser.

0: Čtvrtek. Další slunečné ráno, jen pár bílých, uňatých mraků líně plulo po obloze. Buď to tak zůstane, nebo se nakupí, a odpoledne se z nich vyklube nefalšovaná červencová bouřka, přemítal jsem. Připravil jsem snídani a tentokrát už jsme u stolu seděli všichni tři. Hrobníkovi se totiž povedlo vstát a bez pomoci došel až k židli. Ty 2 metry mu sice trvaly snad minutu, ale i tak jsem měl sto chutí mu zatleskat. Hodina mého vysvobození se možná blíží. V zápětí jsem se trochu zastyděl. Nebylo tak úplně pravda, že jediné, na co bych myslel, bylo dostat se rychle odsud. Vlastně jsem na to v posledních hodinách nemyslel téměř vůbec. Jenom mě to teď bez děky napadlo a hned to bylo pryč. Paní Marta byla zase mimo a řekl bych, že ještě dál než jindy. Když totiž zrovna vnímala, že tu jsem, neoslovovala mě Jaroušku, ale pane Výčetní. Z toho jsem byl jelen. Buď mě považovala za výčepáka, ale žádné pivo si u mě objednat nehodlala, nebo za účetního. Jenže po mně nechtěla, abych sečetl příjmy a výdaje, tak nevím. Před obědem pod hrobníkovým vedením jsem do trouby strčil kuře, co jsem včera koupil, mě oslovila Kubíčku. Zbystřil jsem, protože to podle mých dosavadních zkušeností znamenalo, že se probrala.
1: Vezmeš mě zase na vejlet, prosím?
0: Mrkla na mě. Nadšeně jsem přikývl. Jednak to slibovalo příjemné zpestření na můj vkus poněkud jednotvárného pobytu a jednak bych jí to stejně nedokázal odepřít. Už jsem se z ní znova viděl na tom kouzelném místě za hřbitovem.
1: Dneska to nebude tak daleko, jak včera. Chtěla bych na faru.
2: Tam tě přece Kuba nemusí tahat, mami, ozval se z gauče hrobník. Víš přece, kolik je tam schodů. Stačí, když doběhne pro faráře a může s ním dát řeč tady.
1: Máš pravdu, Hlubošku, neuvědomila jsem si to.
0: A obrátila se ke mně.
1: Zajdeš tam, Kubíčku? Až bude moc, takže tu na něj čekám, jo?
0: Já jsem ji ale ujistil, že jestli si s farářem chce popovídat na faře, tak ji tam rád vezmu, schody neschody, stejně skoro nic neváží. Tak nějak jsem tušil, že u některých rozhovorů nemusí být jedno, kde se odehrají. A já změnu prostředí taky vítám. Chvíli na to jsem už paní Martu tahal do prvního patra fary. Tam se jí ujal otec Bartoloměj a zavřel se s ní ve vedlejší místnosti. Mě nechali v kuchyni, kde na stole ležela otevřená Bible. Co jsem tam četl, to už teď nedokážu zopakovat, ale vybavuju si, že to bylo odněkud z Matoušova evangelia a nějak mi to rezonovalo s tím, čím právě procházím.
3: Tak to máme za sebou, zahlaholil farář, když po půl hodině s paní Martou vyjel ze dveří. Doufám, že jsi neměl dlouhou chvíli, Jakube. No, koukám, že ne, zkonstatoval, když se podíval na Bibli, která teď ležela jinak než předtím, a pokýval hlavou. Snad ses tam dočetl něco užitečného.
0: To jsem mu zatím neuměl potvrdit ani vyvrátit. Bylo to moc syrové a ještě to nedoputovalo dost hluboko.
3: Marta cítí, že už tady možná dlouho nebude a chtěla se ujistit, co jí čeká.
0: Divil jsem se, proč mi to říká. Copak on nedrží zpovědní tajemství?
3: Otec Bartoloměj se ale podíval na paní Martu a ta přikývla.
0: V tomhle směru oni nemám žádný obavy, to spíš ona o mě, usmál se. Prej, jestli to mám pod kontrolou, jestli moc často nesedím v hospodě a tak. Mě ale doma učili, a náš pán se o tom taky zmiňuje, že se k lidem máš chovat tak, jak bys rád, aby se oni chovali k tobě. Já si to překládám takhle. Chceš, aby ti lidi chodili do kostela? Chceš. Tak za nimi choď do hospody. Stejně máš na starosti lidi, co se spíš uvolní v hospodě, a tak u piva můžeš jejich problémy rozebírat líp než ve zpovědnici.
2: Sice těmhle věcem houbeles rozumím, ale takhle na první pohled mi připadalo, že to tenhle chlapík možná bere za správný konec. Paní Marta vypadala spokojeně, skoro bych řekl až šťastně. A já jsem nechtěl, aby se to změnilo. Nabídl jsem jí, jestli si přece jen nechce vyrazit tam za les.
1: Seš hodnej, Kubíčku, snad zítra. Teď bych totiž potřebovala něco jinýho. Vemeš mě domů?
0: Odvezl jsem ji tam a ona, že si chce promluvit se synem. Neřekla mi to přímo, ale vyrozuměl jsem, že se mám jít vyvenčit. Ani nevím proč, nohy mi sami zahnuly ke kostelu a já jsem se přistihl, jak na hřbitově bloumám mezi náhrobky a čtu si jména. Klid. Absolutní. Člověk by skoro řekl nebeský klid. Jen ptáci to ticho podbarvovali zpěvem a v trávě vrzala sarančata. Místo, kde nikdo nikam nepospíchá a za ničím se nežene. Nedivím se, že tu lidi zůstávají na pořád, ono jim tedy nic jiného nezbývá. Nedalo by se aspoň trochu toho pokoje načerpat a odnést si ho sebou? Nevím, jak dlouho vedle mě stál, než jsem si ho všiml. Položil mi ruku na rameno a nic neříkal. Ani já ne. A pak se vrátil na faru. Slunce už viselo těsně nad vrcholky stromů, když jsem se zvedl z rantlu hrobu, na kterém jsem seděl, a zamířil zpátky domů, tedy k hrobníkovi a paní Martě. Ta seděla u stolu, kam jsem ji předtím zaparkoval, a hrobník se právě s námahou zvedal z gauče. Ve vzduchu viselo něco, co jsem cítil, ale neuměl pojmenovat. A já jsem si vzpomněl, co mi paní Marta o hrobníkovi říkala. Snad to teď pověděla i jemu.
2: Myslím, že je na čase přestat se flákat. Zkusím to rozchodit, prohlásil. Nemůžeš tady s náma být navěky, i když přiznávám, že se mi to líbí. Byla by z tebe dobrá hospodyňka, doktore, jenom ti dopřát ještě trochu tréninku.
0: Nejistým krokem a velice opatrně vyšel ven a já jsem ho z okna pozoroval, jak si to šine kolem kostela směrem ke vsi. Jestli tam dojde, tak skončí v hospodě, kde určitě potká faráře. Byl jsem smířený s tím, že když se po zavíračce nevrátí, půjdu ho vyzvednout a nějak ho s tím houserem dovleču domů. Ale možná se z toho vypije a dojde sám. Třeba se houseři dají zaplašit pivem a kalvádosem od starýho Zeithamla. Paní Marta strávila na faře a potom se synem dlouhou dobu v realitě a její mysl si zřejmě potřebovala odpočinout. Seděla teď bez hnutí a nepřítomně zírala do prostoru. Aniž bych nad tím přemýšlel, došel jsem si do batohu prosešit a tušku a začal kreslit. Seděla jako socha. A já jsem si mohl v klidu pohrát s každým svalem v obličeji, s očima, serty. Byl jsem se svým výtvorem docela spokojený, ale něco se mi pořád nepozdávalo, nějaká drobnost. Ne, že by si nebyla podobná, jenom v tom se vrátila. Jako když otočíš vypínačem a žárovka se rozsvítí. Oči jí naskočily a svaly ve tváři se pohnuly. Mám to! Rychle, aby si to zase nerozmyslela, jsem překreslil oči a několik čar a stínů v obličeji.
1: Ty jsi gumoval, Kubíčku, co tam bylo předtím?
0: Ale jenom se mi to trochu nepovedlo. Nebyla jste to vy, to víte, nekreslím často, tak nemám tu správnou praxi.
1: Ukáž?
0: Podal jsem jí sešit a ona portrét dlouho pozorovala. Minutu, dvě, tři. Na tváři se jí vystřídalo několik výrazů, o kterých jsem si nebyl jistý, jestli jim rozumím. Až jsem jeden z nich poznal. Byl to smutek.
1: Tohle jsem já?
0: Jo, tak jak jsem vás za těch pár dní poznal. To jste vy. Není to úplně dokonalý, ale jo, jste to vy.
1: To je dobře.
0: Znova se dlouze zahleděla na kresbu.
1: Škoda, že takhle nejsem pořád.
0: Nic jsem na to neřekl. Jenom jsem do obou dlaní vzal její vrásčitou ruku a zavřel oči.
1: Nevím, jak dlouho jsem ji takhle držel?

0: Minule noc to bylo jiné. Skoro jsem se těšil, až se pojede na záchod. Když jsem si to uvědomil, nejdřív jsem nerozuměl proč, ale pak mi to docvaklo. Vždyť já, doposavat naprosto zbytečný konzultant, konečně dělám něco, co má opravdu smysl. Jenže tohle není můj život, já tu jsem jen na výletě. Nemohl bych ale být trochu užitečný i potom, až se vrátím? A s touhle myšlenkou jsem upadl do hlubokého spánku. Procitl jsem, když už jabloň za oknem měla takový odstín zelené, že slunce muselo být pořádně vysoko. No, jasně, 8:30. Vyskočil jsem. Hrobník se právě probouzel. Tak to se teda z hospody vrátil po svých, nebo ho sem dopravil farář, každopádně já jsem to nebyl. Paní Marta, vyhrknul jsem tak hlasitě, že sebou cuknul. Nebyli jsme v noci na záchodě, musel jsem spát tvrdě, neslyšel jsem tě volat. Vezl jsi ty? Už to zvládáš?
1: Co?
0: Snažil se mi porozumět. Byl pomalejší, jak se teprve probíral. Tvoje máma. Chrnil jsem celou noc. Ne, ani hrobník jí nevezl. Vběhl jsem do ložnice a ona tam spokojeně spala. Něco mi ale říkalo, že tenhle spánek je spokojenější a určitě bude delší než obvykle. Nedejchá, zašeptal jsem, když jsem se vrátil do kuchyně. Přistihl jsem se, že hrobníka vidím rozmazaně, jako přes zapocené okno. Přikývl a ani se nedivil.
1: Víš, že jsem to čekal, doktore? Včera jsme si po strašně dlouhé době povídali a ona mi říkala, že to už nebude dlouho trvat. A ještě fůru dalších věcí povídala. Bylo to v posledních letech těžký, já nebudu předstírat, že se mi teď neuleví, ale bude mi chybět. Dělal jsem to pro ní rád.
0: To já taky, přiznal jsem. I když to možná nebylo to, co se v takové situaci říká, anebo možná jo.
1: A taky mi řekla, že seš správnej chlap. Prej ti to mám vyřídit, kdyby to ona nestihla. Nejlepší hned po tátovi. Po mně, to zas říkám já. Ale je to fakt, doktore. Ona na to kápla.
0: Na to nemáte co říct. Vždyť není nic vzdálenějšího pravdě než tohle. Na druhou stranu paní Marta, jak jsem ji poznal, byla moudrá žena, tak třeba přes závoj, za kterým se skrývá budoucnost, zahlédla něco, co by jednou mohlo být.

0: Zavolali jsme doktora a potom pohřební službu. Celý proces prý bude jednodušší a rychlejší ze dvou důvodů. Za prvé se paní Marta nechtěla nechat spopelnit a za druhé Luboš je hrobník, tak to přece za něj nebude dělat někdo cizí. Tady na vsi jde asi všechno jednoduše bez zbytečné administrativy. Teď už jsem nikam nepospíchal. Do Santiaga nebo kamkoliv jinam můžu zrovna tak dobře dojít i jindy, a tak jsem u hrobníka zůstal ještě jednu noc. Nechtěl jsem ho nechat samotného. Snídani jsem poprvé nepřipravoval já, našel jsem ji v kuchyni hotovou. V domku jsem ale byl sám, po hrobníkovi zbyl na stole jen prázdný hrnek od čaje a talířek s nožem od másla. Po snídani jsem automaticky zamířil na hřbitov. Kde jinde bych taky měl hrobníka hledat? Ještě tak v hospodě, ale ne takhle po ránu, to mají zavřeno. Byl tam. Pod větvemi statného klenu bylo volné místo porostlé trávou a tam stál nad mělkým dolíkem, který se s námahou snažil prohloubit. Zvedl krumpáč stěží do výše ramen, kopnul a oběma rukama se o něj opřel. Počkal, až bolest ustoupí, a znova.
1: Už jsem skoro jako rybička, hlásil, jakmile mě spatřil. Není to ideální, doktore, ale já to dám.
0: Jo, dáš. Ale mě ten krumpáč, ty Lazare. A odebral jsem mu nástroj. Neměl sílu se bránit.
1: Počkej, nech toho, na práci nejseš zvyklej, nic ve zlým, když se mi tu stráš.
0: Snažil se mě přemluvit, když viděl, jak jsem se do toho pustil. Na tom něco bylo. Práci znám jenom z doslechu, údajně kdysi sloužila lidem k obživě nebo tak nějak a taky prý šlechtí, snad. Každopádně jsem zvolnil, ale ten krumpáč jsem mu nedal.
1: Neblbni, já zavolám Standu, on má takovej ten mrňavej bagřík, přijede a za hoďku máme vykopáno.
0: To mě naštvalo, ani neumím říct proč. Tak na to teda zapomeň. Co seš? Hrobník, ne? Tak vidíš, vykopeš to pořádně rukama, žádnej bagřík. A když nemůžeš ty, protože nemůžeš, to já vidím, tak to vykopu já. Hezky ručně, jak to má být, nebo ne? Asi jsem pronesl magické slůvko, skoro nikdy ho nepoužívám, ale teď se mi samo nabídlo, protože už ani neceknul, jenom mi občas dal napít teplého piva z plechovky. Byla to ale fuška. Někde ve 40 centimetrech jsem myslel, že se do té mělké prohlubně uložím sám. Bude to vysvobození. Najednou tu byl zase. On má asi ve zvyku se na hřbitově zjevovat, když ho nikdo nečeká. Dejte sem, Jakube. Neradi bychom pohřbívali ještě i tebe, to po nás nemůžeš chtít? Natahoval otec Bartoloměj ruku po krumpáči. A povzdechl si.
1: Jo, má to ale farář těžký život. Hrobník je starý simulant a doktor nic nevydrží, tak si farář vykope hrob sám. Ale co by člověk neudělal pro Martičku, no ne?
0: Už to je, zeptal jsem se celý vyčerpaný, když jsem ho už po několikáté vystřídal a v jámě jsem stál skoro po ramena. Slunce vysoko, vedro k chcípnutí a pivo dávno došlo.
1: Jo, skoro, potvrdil hrobník. 20 čísel ještě. To víš, 1,50 m minimálně podle předpisů.
0: Tak jo. Po další půl hodině, to už byla doba, kdy jsou slušní lidi po obědě, jsem se vydrápal z jámy a umřel vedle na trávě.
1: Hele, a Eda, tvůj táta nemá hrob?
0: Přišel jsem tak trochu s křížkem po funuse. Jakože jsme třeba nemuseli kopat, mohla odpočívat vedle něj.
1: No, to ona bude, Ale právě v tomhle hrobě. Táta se nechal spálit a prej ho pak máme uložit do hrobu s mámou. A jestli potřebuješ, tak se tam můžeš skulit taky, doktore. Řekl bych, že už skoro patříš do rodiny a máma tě zas ráda uvidí. Nemístný řeči. Obzvlášť na chlapa, který právě pochovává mámu, napadlo mě. Ale to druhé, co mi problesklo hlavou, bylo, že paní Marta, ať už je teď kdekoliv, a ona je určitě tam, kde chtěla být, se tomu taky zasmála. Skoro jako bych viděl jiskřičky v jejich modrých očích, jak jsem si je pamatoval z těch chvil, kdy byla se mnou.

Škoda, doktore, že už musíš domů. Posteskl si hrobník, když jsem stál před domem s batohem na zádech. Bylo to fajn. Jestli zas někdy zabloudíš cestou do Santiaga, tak se zastav. Máš u mě panáka Calvadosu a tentokrát platím já. Do Santiaga tam asi nechci, mám pocit, že jsem tam už došel. Jestli se tam ale zas někdy vypravím, tak ti toho panduláka připomenu. Moje Santiago je totiž tady, v žádném Španělsku. Tak teda s pánem Bohem, loučil se otec Bartoloměj, který se zase z ničeho nic zjevil. A fakt nechceš počkat do zejtřka, že by se s Martičkou rozloučil? Bude to pěkný, dechovka až z Přeštic, narychlo jsme ji objednali, velká sláva to bude. Všichni ji tu měli rádi, Martičku. Ne, dík, já už jsem se s ní rozloučil. Nejdřív tam doma a potom tady v hrobě. A tak nějak si ji asi odnesu sebou. Myslím, že to je, jak to má bejt. Ale zastavím se na toho panáka. Někdy. Takhle to člověk obvykle říká, když už se nikdy zastavit nechce, ale já jsem to myslel vážně. Toho panáka chci, když mě ti dva vzali do party. Žádné jiné party jsem si tolik nevážil. Už jsem byl na odchodu, když jsem si na něco vzpomněl. Vrátil jsem se a sundal batoh. Tohle je tvoje. Podával jsem hrobníkovi list, který jsem vytrhl ze sešitu. Chvíli si mámu prohlížel a pak se podíval do země, jako by něco zkoumal na asfaltu. Myslel jsem, že takhle jsem jí znal jenom já. Posledních pár let vypadala jinak. Poplácal jsem ho po rameni, na okamžik ho přitiskl k sobě a zamířil jsem ke Šťáhlavům. Tam si sednu na perón, otevřu si teplé pivo, co mi na poslední chvíli otec Bartoloměj strčil do ruky, a počkám na nějaký vlak.

Lenka na mě ve dveřích zírala jako na zjevení. Potřeboval jsem jí toho tolik povědět, a tak jsem si to všechno ve vlaku pečlivě připravil, aby to znělo srozumitelně i někomu, kdo to na vlastní kůži nezažil. Dokonce jsem si tu řeč v prázdném kupé přeříkával, dokud jsem s ní nebyl spokojený. Teď jsem se ale nezmohl na jediné slovo. Už se nadechovala, ale já jsem ji rychle políbil. Nechtěl jsem, aby se začala vyptávat, najednou jsem měl pocit, že se tohle vyprávění má odehrát jinak a jinde. Jestli za to mohla ta pusa nebo šok, že tu jsem o týden dřív, to nevím, ať tak nebo tak Lenka nevyzvídala, až potom u čaje. To jsi ale pěkně pospíšil. Opušťák máš na 2 týdny, ne? Abys měl čas si všechno pořádně prozkoumat, prohlašoval jsi. A co teda, došel jsi do toho Santiaga? Jo, došel. A nic silnějšího jsem asi nikdy nezažil. Neboj se, budu ti o tom podrobně vyprávět, akorát ne teď, až v klidu na dovolený. Cože? Asi jsem se přeslechla. Na dovolený? Že ty jsi tam chytil španělskou chřipku? A radši mi sáhla na čelo. Něco jsem možná chytil, ale chřipka to nebude a španělská už vůbec ne. Zbalíme děti a začneme hned. Prozraď mi, kde mají věci, a já to začnu pěchovat do tašek. Ráno vyrážíme. Takovej pěkný penzionek u Třebíče jsem našel, bude se ti to líbit. A dětem taky. Užijem si to. A co práce? Ty nejdeš v pondělí do práce? Projekt, konzultace, generální ředitel? Vzal jsi teda 2 týdny, to je fakt, ale... Práce neuteče. Zítra jedem. Lenka zakroutila hlavou, ale nic víc neřekla. Věděla, že se na zítří všechno dozví podrobně. Vypadala, že sice ničemu nerozumí, ale docela se na to těší.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Hudba Jonatán Kaleta. Dnes ve 12.15 otevřeme 18. díl této knihy.

že jsme byli jiní. Při slovách zabudli jsme s nimi.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

0: Ze středy 10. června uplynuly 3 hodiny. Aktuální čas je na Rádiu 7 příležitostí pro reprízu Fortepiana. Budete-li chtít na tento pořad reagovat, prosím, nevolejte do studia. Své ohlasy můžete poslat elektronicky na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz.
1: Fortepiano.

0: Do Afriky se jezdí většinou za dobrodružstvím, na safari, zkrátka na dovolenou. Také Viktoriino jezero, které je umístěno mezi tři africké státy, Kenya, Uganda a Tanzánie, je významnou turistickou destinací. Vypravíme se tam v následující hodince s manželi Jirkou a Lídou Matuškovými, kteří tam jeli, ale ze zcela jiných důvodů. Za chvilku nám to poví. Začíná pořad Fortepiano, od mikrofonu vás zdraví také Lenka Malinová a mý dnešní hosté. Zdravím vás.
1: Krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Hostu se většinou ptám, odkud přijeli. Tak teď jste přijeli momentálně z vesnice Silůvky, je tak?
1: Kousek od Brna, ano.
0: Ale?
1: Ale před týdnem a půl jsme přijeli z Keni, z místa, které je právě u Viktoriina jezera. To městečko nese název Bondo a my bydlíme vlastně na samotě za městečkem, doslova uprostřed buše.
0: Tak, my si o tom budeme povídat, vypravíme se s vámi trošku do Afriky. Hlas Lídy Matuškové naši posluchači znají, samozřejmě, že emoce tady jsou, Lída tady pracovala 20 let a najednou Afrika, no, najednou, Lído.
1: No, najednou, nejprve bych chtěla všechny moc pozdravit a říct vám, že mě scházíte, že Rádio 7 je místo, které je místem setkávání a je tomu tak i dneska. Ale když bychom šli zpět proti proudu času, možná dál, než si Leni dokážeš představit, nebo než jsi si myslela, když tuhle otázku připravovala, můj sen o Africe začal někdy v 10-11 letech, kdy jsem začala číst cestopisy s názvy, které teď potkáváme víceméně na tabulích, když jedeme po silnici. V té době jsem neznala Pána Ježíše a jenom prostě ta holka si říkala, to by bylo krásné tohle zažít a dokonce krásné by bylo tam žít. A už tenkrát jsem měla takový zvláštní touhu, že mě ani tak nešlo o ty krásy té krajiny, ale že mě hrozně zajímali lidé. Už tenkrát jsem si říkala, že by pro mě bylo nejdůležitější se poznat s těmi lidmi, s tím, jak tam žijí. A pak přišla doba, kdy do mého života vstoupil Ježíš a víra v Ježíše. Víra, která není vírou a možná teď ve světle našich zkušeností v Africe

0: co vím, že jsem měla takové vidění, to není ani sen, ale tak jsem se modlila v takovém tichu s Pánem a najednou jsem sama sebe viděla, jak vedu rádiové skupinky pro africké ženy. To znamená, že já mám nějaké biblické vyučování a ty ženy jsou na těch svých místech, kam se žádný kazatel nedostane, kde jim schází ta strava toho Božího slova. A že připravují programy, které jim pomáhají. Oni mají svoje skupinky a skupinky, ve kterých žijí ten svůj život víry. Modlí se spolu, sdílejí se, pomáhají si navzájem. A úplně jsem viděla, že tohle všechno jim jde. A musím teď říct, že na základě té naší zkušenosti tohle přesně je. Jsou v situacích, kdy potřebují si navzájem pomáhat, potřebují se modlit, jsou mnohem více, než možná my tady v Evropě, závislejší na Pánu Bohu. Ale schází jim biblické vyučování. Tak tenhle obraz se tak jako usadil v mém srdci. A pak následovalo nějakých 16-17 let práce tady v rádiu, kdy jsem se čas od času v nějakých mezních situacích ptala Pána Ježíše, jestli už je čas na tu Afriku. A on vždycky říkal, ještě ne. Tak já jsem říkala, v pohodě, práce tady mám dost. Nebudu se nudit mezi tím, nestrávím čas jenom čekáním, ale prožiju naplno to, co je, a až to přijde, tak to přijde. A netušila jsem, že se vlastně čeká ještě na jeden extra důležitý dílek do skládačky, který měl Pán Ježíš připravený.
1: A ten dílek, lépe řečeno, ten muž sedí vedle tebe tady ve studiu. Potřeboval si parťáka sebou. Já myslím, že Pán Bůh uznal za vhodné, že by bylo dobré, abys měla parťáka.
0: Leni, teď už to vím. Já si říkám, že kdybych někdy v nějakou chvíli jakoby tu Boží vůli postrčila a vypravila se dřív, on by to nějak udělal, Pán. Připojil by mě k nějaké organizaci. Jako vím, že by našel cestu, ale stálo za to počkat, protože teď v tom našem spojení je to dokonalé. Ne snadné, ale dokonalé. Ten plán je takhle naplněný a já jsem ráda, že Jirka je v tom se mnou, že ho do toho Pán Ježíš dokonale namočil.
1: Tak Jirko, teď je řada na tobě. Kdy se tvého srdce poprvé dotkla Afrika?
2: Ten okamžik si vybavuju naprosto přesně, protože pro mě to byl naprostý šok. Já se přiznám, že jako věřící člověk jsem o misi neuvažoval aktivně, že by to bylo moje místo. Opravdu jsem rád vždycky poslechl vyprávění, když přijeli misionáři do sboru a vyprávěli. A bylo to pro mě vždycky takové osvěžující, ale vůbec mě to nedotýkalo, to musím říct. A opravdu ta pozvánka, kterou jsem od Pána Ježíše dostal směrem na misi, tak mě velmi překvapila, protože bylo to na podzim v roce 2020. A já jsem řešil tehdy docela složitou rodinnou situaci a pokládal jsem Pánu Ježíši takové pro mě zásadní otázky, co dál a jak dál. A on mi na to odpovídal, to je pravda, ale nabídnul mi tam ještě něco, na co jsem nebyl připraven. A on mi opravdu nabídnul to, že když položím některé věci, které jsem si jako řešil, a když je položím, tak mi dá nějakou úplně jiný směr, a opravdu mi řekl směrem do zahraniční mise, a pro mě to byl šok. A já si vzpomínám na mou první reakci, kterou jsem směrem k nebi vyslal, a to bylo, ale ty víš, že já to sám nezvládnu. A i na to mi Pán Ježíš odpověděl, protože později mi opravdu dal skvělou ženu, která teď sedí vedle mě, a my jsme se mohli opravdu po nějakých 5,5 letech, kdy jsme ty dvě naše cesty a naše myšlenky a tu pozvánku, kterou každý dostal z nás v jiném čase, tak jsme mohli do ní nastoupit, a teď jsme do ní nastoupili a jedeme.
1: Pán Bůh s vámi jednal s každým extra. Až se ty vaše cesty spojily a dali jste si to dohromady, tak jste jenom v úžasu se dívali, jak každého z vás vedl, že?
0: A pořád se to děje, pořád ten úžas jakoby trvá, protože přijdeme do nějaké křižovatky a on ten život na jiném kontinentu, úrovníku, přináší křižovatky vlastně pořád. Takže přijdeme do nějakého momentu a zjistíme, že nepůjde to ani Jirkovou cestou, ani mojí cestou, ale že je tady nějaká Boží cesta, že tady je nějaká třetí cesta a že řešení najdeme, když se přiblížíme k Pánu Ježíši, protože

0: je, tam se to najednou jakoby vyjasní a on tu cestu má dál.
1: Když se řekne misie, já si myslím, že většině lidí se vybaví Afrika. Prostě to tak je, misie Afrika. Ale co vlastně ta misie znamená a co znamenala pro vás dřív, než přišla ta Afrika, to by mě teď zajímalo. Jirko, když jsi uvažoval o misii, nebo slyšel jsi o misii, že? O misionářích, tak co to v tobě vyvolávalo a jak to vnímáš teď, když se stal jedním z nich?
2: Tak určitě to ve mně vyvolávalo takový ten pocit, že to je velké dobrodružství, že to je velká zodpovědnost a že to prostě, že to není pro každého. Taky, že to není pro každého, ale tak, jak jsem říkal předtím, já jsem opravdu tam necítil vůbec to místo povolání nebo volání. Neměl jsem to, takže jsem nad tím neuvažoval, vůbec jsem se tím nezaobíral.
1: Nebylo to osobní, že?
2: Nebylo to osobní. Když jsem dostal tu pozvánku, tak já jsem dostal pouze dvě indicie. To, že tam bude velké teplo a to, že tam prostě budou kolem spousta dětí. A přiznám se, že já jsem v prvopočátku ve své mysli a ve svém uvažování, tak já jsem přemýšlel nad Filipinama. A to, že to byla Afrika, tak to bylo opravdu až shodou všech těch dalších událostí, které prostě byly spojené s Liduškou. Takže toto je pro mě misie, to pro mě osobně.
1: Lido, ty jsi pracovala dlouhá léta tady v Rádiu 7, v Transport Rádiu, což je misijní organizace, rozhlasová misie. Ale přece jenom je v tom rozdíl, v tom, co teď děláš.
0: Je to tak. My rádiáci žijeme tady a dotýkáme se té naší kultury, což je vlastně hrozně důležité, aby rádio nacházelo jazyk téhleté kultury. A i my, tam, kde jsme, nacházíme jazyk místní kultury, ale není náš. Takže je to vlastně v tomto je to nové. Já tím, že jsem v srdci nosila to povolání do misie, tak já jsem třeba i tady se vždycky nadspala do těch rozhovorů, když tady byl nějaký misionář, ráda jsem zpravcovala magazín z misie a díky tomu jsem dostala velmi široký pohled na to, možná oproti tomu, co běžný člověk má, křesťan nebo i nekřesťan, prostě představu o misionáři. Asi bych na tomhle místě měla říct, že nikdy po nás nikdo nestřílel otrávené šípy, nemáme zážitky typu, že by před námi padaly spousty černochů na zem a uctívali nás. Žijeme v docela jakoby normálním světě. A i ta naše misie je vlastně se proměnila, ale když přejdu od toho, co jsem si myslela, že je misie, k tomu, jak to Pán Bůh pro nás zaostřil a zazoomoval, tak někde už na začátku, a teď mohu po těch zkušenostech toho necelého půl roku tam říct, že jsme to slyšeli správně. Někde na začátku jsme dostali takovou vizi, že to, co tam budeme dělat, bude přinášet Boží život. A vnímali jsme, že Pán Bůh ve své milosti posílá na tuhle zem život ve všech jakoby oblastech a že nám dovolí se dotýkat a přinášet Boží život v oblasti fyzických potřeb a to zejména ve službě Jirky, když navazujeme na založenou službu, kterou tam před nějakými 16 lety odstartovala česká křesťanka z Litoměřic. Organizace se nazývá Shine Bean a je to organizace, která pomáhá lidem se uživit, jednoduše se uživit zemědělstvím, jak si z pole získat obživu pro svoje tělo. A vůbec to není samozřejmé, protože místní mají k zemědělství takový velmi zjednodušený přístup a stačí začít měnit, jak nakládají s půdou, jak hospodaří s vodou a nemusí hladovět. A tohle je něco, co nám Pán svěřil a je to zároveň nádherný otvírák k tomu, abychom se dotýkali i jejich duchovních potřeb. Takže potom přichází na řadu služba duchovní. My jsme nesmírně vděční za to, že máme tam spolupracovníky, kteří nám rozumí srdcem, rozumí evangeliu. Protože u mnoha humanitárních organizací se prostě stává, že pojďme se postarat o tělo. Ale my máme kontakt pastora Paula z původně anglikánské církve, ale má mnohem širší rozsah na nejrůznější společenství, ať skupinky věřících nebo i skupinky nevěřících. A ten říkává jednu důležitou věc. Pokud se tam nebude zvěstovat evangelium, pokud se tam nebude mluvit o Ježíši, který proměňuje srdce, tak já do toho nejdu. A to je přesně naše, protože my máme za to, že změnit ten fyzický život, pomoci v tom fyzickém životě, je něco, co pomůže na, když Bůh dá na 80 let, kolika se člověk může dožít, tam asi méně, protože tam ta úmrtnost je vyšší, ale když přineseme duchovní stravu, tak něco dáváme pro věčnost. Takže v tom jsme v souladu. A když mluvím o těch formách toho života, tak tady máme fyzický život, máme tady duchovní život, kterému jdeme naproti. A díky tomu, že nás Pán spojil do týmu a připojil k nám Hanku, respektive nás k ní, Hanka Fischerová tam už rok předtím žila a rozvíjela tam svoji činnost jako učitelka hudby, ale především jako někdo, kdo miluje učednictví a kdo miluje se přibližovat k lidem, ale zároveň kreativitu ona používá jako nástroj, tak najednou v tom řeckém myšlení duch, tělo a duše, tak vlastně ve službě Hanky se ten celý náš, to naše poslání božího života završuje, že se vlastně dotýkáme i duše a i prostřednictvím těmi vrátky kreativity se vlastně může přibližovat ten boží život, který je v Ježíši Kristu.
1: Tak už jsi trošku odkryla, co se děje v Africe na tom místě, kde jste. My si o tom budeme povídat ještě celou hodinku, ale ještě mám před písničkou jednu otázku. Jirko, vy jste vyrazili na takovou důležitou životní cestu, novou životní cestu. Já tady mám napsáno v poločase života, tak mě to tak jako poeticky napadlo. Zkrátka už nejste nejmladší, co si budeme povídat. No ne, ale ono, když je člověk mladý, tak je do všeho hrma, plno elánu a sil. Myslím, že si to jako uvědomujete, že už přece jenom máte něco odžito a že je to docela, no trošku riskantní.
0: Tak, je to jiné.
2: Obzvláště po ránu si to uvědomujem, když se hrabem z pelechu, ale my vždycky, když navštěvujeme zbory, tak povídáme o té vizi, o tom poslání, o tom povolání, tak vždycky říkáme, že je nám dohromady přes 100 let, což je pravda. Nevím, my to
1: je
2: tak...
1: Je to ten vhodný čas jít na misi? Existuje
2: nás
1: vůbec nějaký vhodný čas?
2: Přesně tak. My jsme se shodli na tom, že velmi obdivujeme všechny manželské páry, které jdou do toho pole s dětmi. Je to těžké. Je to těžké. Jsou tam výzvy, na které se můžeme připravit. Jsou tam výzvy, na které se nemůžeme připravit a prostě musí se řešit. S dětmi je to ještě o mnoho levelů vyšší. Takže my jsme se shodli, že bychom se asi nerozhodli pro to, kdybychom měli děti. A tím, že máme děti téměř všechny úředně máme dospělé, tak toto je jedna věc. Ano, špatně se nám odcházelo od dětí, špatně se nám odcházelo od našich rodičů, to je všechno pravda. To jsou takové lidské aspekty a lidské věci, které to sebou nesou, ale my se nedíváme na ten věk. Možná děláme některé věci možná pomaleji, možná v jiném tempu, ale možná zase o to víc vytrvalej a s nějakým možná větším rozmyslem anebo s nějakou větší uvážlivostí. A já věřím tomu, že prostě Pán Bůh využívá všechno, co do nás do té doby vložil k tomu, aby jsme tam byli co platní.
0: A taky nás Pán Ježíš povolal do komunity, která trošku se mi z lítostí chce říct, že na rozdíl od zdejšího prostředí velmi ctí šediny. A vlastně už jenom automaticky tím, kdo jsme a právě proto, že jsme ve věku, ve kterém jsme, tak máme jistou vážnost a vlastně ty věci, které předáváme, tak je jim dopřáno sluchu, tak i v tomhle vidíme boží moudrost.
1: S manželi Matuškovými, Lídou a Jirkou si povídáme o jejich působení v Africe a budeme tak dělat i po písničce, ve které zůstaneme v Africe.

0: 只为了你这三大世界。
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.
2: Na Radio 7, které posloucháte, pokračuje pořad Fortepiano s pozváním k Viktorijnu jezeru, kde žijí momentálně Jirka a Lída Matuškovi, co by misionáři. Proč zrovna Keňa, přátelé?
3: Ty jsi mluvil o Filipínách?
4: Já jsem mluvil o Filipínách, protože to byla taková... Prostě takhle jsem si to představoval. Takhle jsem si to dokázal představit, když se řeknou teplo a děti. Ale je pravda, že když jsme se spojili s tou myšlenkou a vyrazili jsme na tu přípravu, tak jsme chtěli najít především místo, kde nás Pán Bůh chce mít. A my jsme vlastně rok předtím, než jsme se vypravili na to konkrétní místo, tak jsme ho jeli hledat. Myslím si, že jsme se na to připravili dostatečně, protože jsme během 3 týdnů v roce 2024,
3: na přelomu
4: roku 2024 v prosinci vypravili na 3 týdny do Tanzánie a do Keni. Tam jsme měli, já nevím, 7 nebo 8 zastávek, kde jsme hledali, opravdu jsme hledali, na každém místě jsme hledali to místo, kde nás Pán Bůh chce mít. A stalo se to, že když jsme se potom vraceli po tom výletě, tak jsme se na sebe koukli a každý za sebe jsme řekli, co jsme prožili, a to místo bylo jednoznačně směřované k Bondu. Tak proto Keňa.
3: Je pravda, že ta otázka nás stíhá stále dokola, zejména z řad křesťanů, kteří říkají, tak prosím vás, misie je, že jdeš tam, kde o Ježíši neslyšeli, a Keňa je i podle nějakých demografických údajů z 80% křesťanská. A my na to máme jednu jednoduchou odpověď, ale samozřejmě stojí za to ji trochu rozvést. Tak na otázku, proč Keňa? Protože nás tam Pán Bůh poslal a protože tam má s námi nějaký záměr. Ale když potom půjdeme hlouběji, tak zjistíme, že právě ten boží záměr je, aby se mohl více rozproudit jeho život, aby se možná v nějakém smyslu, v některých okruzích lidé, kteří i chodí do církve, posunuli od takového formalismu k opravdovému setkání s Pánem Ježíšem, aby to, co mají, a mají to hojně, a možná to schází, a už jsem to naznačila třeba nám tady v Čechách, oni mají opravdu bytostnou závislost na Bohu. Mají bezpočet situací, ve kterých si prostě nevědí rady. My když mluvíme o věcech, že si nevíme rady, tak je to nějaká třeba terminální nemoc, když zasáhne. A i tam máme ještě spoustu lékařských zásahů. Ale pro lidi, se kterými my žijeme a na místě, kde my jsme, ukontroluješ strašně málo. Je spousta věcí, které prostě ti přijdou do cesty a nemáš nad nimi kontrolu. Takže oni jsou třeba úžasně, řekla bych, jako rozvinutý sval téhleté důvěry, mají velmi silně, a pak jsou zase jiné věci, ve kterých věříme, že jim můžeme pomáhat, třeba ta ochota otevírat se božímu plánu, nechat se transformovat, osobně vlastně s Ježíšem mluvit. A teď tedy bych do toho hned sama sobě oponovala, to je stále ještě práce s církví, že? Stále ještě práce s těmi, kteří nějak jako patří do církve. Ale my jsme objevili vlastně ke konci téhle první naší sezóny, když se uzavíral ten čas, než jsme odjížděli do Česka, tak jsme si sedli jako ten náš trojčlenný tým a začínáme objevovat, že nás zřejmě Pán Ježíš volá, abychom některé konkrétní věřící, kteří celý tenhle ten koncept učednictví toho, že nejenom žiješ v závislosti na Pánu, když máš hlad nebo potřebuješ bezpečně někam dojet, ale že hledáš jeho vůli, že se vztahuješ k přátelům, kteří třeba nejsou věřící, celý takový učednický komplet, že můžeme zasívat do lidí, a Pán nás posílá k lidem, kteří potom v dohledné době, docela třeba na půdorysu 2-3 let, se od nás vzdálí, protože v Keni je hodně jakoby vládních nařízení. Například fungujeme mezi v učitelské ve střední vyšší odborné škole pro učitele a učitel prostě, když dostuduje, tak dostane umístěnku od vlády. Řekněme 8 hodin daleko od místa, kde žije. Tam budeš učit, tam si najdeš bydlení, tam budeš žít. Takže my máme taková se nám krystalizuje vize, že ten život je jako semínka pampelišky, která v Africe není, jako semínka pampelišky, že je zasejeme a oni se potom budou roznášet skrz ty lidi, se kterými se setkáváme. To je pro nás, to je nové, jakože jsou věci, které nám připadají, že jsme věděli, než jsme jeli. A tohle to je jakoby nový koncept, že vlastně vnímáme, že tím, že budeme posilovat místní křesťany do nějaké jakoby komplexnosti, tak tím oni budou zasahovat i třeba lidi, kteří boží cestu neznají. A vnímáme, že to bude mnohem snazší, protože pro nás jako pro bílé, je to ta naše běloba, je obrovská bariéra, aby nás uslyšeli autenticky, protože oni nás uslyší, jsou zvyklí, tam je hierarchické přemýšlení, takže prostě když jsem bílá a kazatelka, tak oni mě všechno odkývou, ale vlastně se nedostanu nikam hlouběji, zatímco když budou se svým místním někým, tak se dostaneme jim blíže a bude se ten boží život vlastně šířit zprostředkovaně, prostřednictvím lidí, které my nějak jako vybavíme a budeme posílat. Tak to je obrázek Keni pro nás.
2: Lída tady mluvila hodně o té práci s lidmi, o tom duchovním rozměru, o nějakém tom svém poslání, které má v této misii, do které jste vstoupili. A mluvila o zasévání a o semínkách, tak já teď dám slovo Jirkovi, protože semínka a zasévání, to je zase tvoje parketa, ne?
4: Je to pravda. Já ještě musím říct, že když jsme odjížděli hledat to místo, tak já osobně jsem ještě odjížděl s tím, abych našel to povolání, které tam Pán Bůh pro mě měl, protože já jsem se ptal, jak tam můžu být užitečný, a to, že jsme tam právě na tom místě, kde dnes jsme, tak my jsme tam objevili, v uvozovkách objevili farmu, kterou tam právě Renata před x roky založila kvůli tomu školnímu programu, který tam jede už několik let úspěšně a tak dále, tak dále. A teprve tam na tom místě jsem říkal, to je úžasné místo, a já jsem vůbec netušil, že to založila Češka. Až zpětně, až jsme se o tom bavili, tak Liduška mi říká, no ale to jí založila Renata. My jsme to vůbec nevěděli. A najednou prostě při té 9denní návštěvě toho místa, tak nás tam pastor Paul, prostě ten místní, tam nás přivedl. A já jsem tam v podstatě našel to místo, kde bych mohl být nějakým způsobem užitečný. Protože jsem kluk z vesnice, protože je mi tady ty věci blízké, tak teď tam zasívám, no. Teď tam zasívám a učím se a prostě společně s místními domorodci tam prostě jsme.
2: Je to skvělé, jak Pán Bůh vede ty životy, že on to věděl dopředu, že ty seš ten kluk z vesnice, ten hospodář, který rád se stará o zvířátka, ale také o půdu a o ty plodiny. A tak tě tam zavedl, abys tam něco podobného dělal. Co tam, prosím tě, zaséváš? Přibliž nám, co tam roste.
4: Já se učím. My jsme přišli už do rozjetého projektu, který ta farma už tam existuje, je v nějakém stádiu. To znamená, kluci, kteří tam jsou tam dva stálí pracovníci, taky osévají v podstatě tradičními rostlinami, kterými se tam živí. Jsou to různé druhy kélu, u nás se tomu říká kél, ale jsou to tady tyto...
3: U vás se tomu říká kél, jinak je to listová zelenina nějaká taková.
4: Na Moravě se tomu říká kél.
2: Dobře, děkujeme za překlad.
4: Fazole, jsou tam sladké brambory, ovoce jako banány, manga, pomeranče, avokáda, to tam roste, kurkuma tam
2: roste. Tak jo, já přijdu na návštěvu, jo.
3: Bez pochyby.
4: Česnek, cibule, všechny tady tyto věci, brambory. Tak se tam pěstují a spotřebovávají. Chceme tam vnést trošičku nový směr, který by je učil směrem k šetření s vodou, s půdou, a ty záhony teprve zakládám, takže já ještě osobně jsem nezasel nic, ale zakládám tam záhony, které až se vrátíme, také osejem a budeme zkoušet.
2: Kdo se stará o zahradu nebo o zahrádku, tak ví, že to dá práci, než se nachystá všechno, aby vůbec něco vyrostlo. Takže já tomu rozumím, já jsem zahrádkář.
3: Mě to učí, já moc zahrádkář nejsem, ale mě to nesmírně učí o trpělivosti. Protože Jirka vlastně teď jakoby nic nezasíval, ale mezi tím prostě je dovedená voda z Viktoriina jezera. My máme tu farmu přímo na břehu Viktoriina jezera, když si tedy to uváděla. A celé to dovedení vody nějakou rozumnou formou solární energie a tak to byly všechno projekty, ve kterých Jirka pracoval. A druhá věc, když mluvíme o té výbavě, tak krom toho, že je Jirka kluk z vesnice, tak vlastně také dělal v obchodu. A úplně nová kategorie toho, co na té farmě je potřebí dělat, je, že kromě toho, že to vypěstujeme, tak to potřebujeme dostat na trh. A to je Jirkova parketa a musím přiznat, že se nám z mnoha důvodů těžko odjíždělo. Jedním z těch důvodů bylo, že těsně než jsme odjeli, tak nám náš spolupracovník pastor Paul řekl, že sehnal v místním městečku pro nás obchod. A to je velká věc, protože obchod zděný, zatímco my jsme pořád počítali, že budeme mít nějaký takový, představte si, trhy vánoční, takovou nějakou dřevěnou budku a tam, že budeme prodávat naše plodiny a dneska je tam připravený zděný obchod a budeme vlastně moci ty produkty z té farmy dostávat na trh. A to je taky jedna z věcí, které musíme ty místní naučit. Jedna věc je, že si vypěstují sami pro sebe, pro svoji spotřebu, ale další věc, že mohou vlastně začít pracovat s těmi přebytky a zhodnotit je třeba v našem obchůdku nebo i svým způsobem. Těch dovedností, které se můžou okolo toho naučit, je spousta.
2: Je to tak a pan Bůh ví, co dělá. Viktoriino jezero, musíme si to tady říct, protože já, když jsem se připravovala na tenhle pořad, samozřejmě jsem se musela podívat na mapu, musela jsem se podívat, co to Viktoriino jezero obnáší. No a první věc, která na mě vykoukla, je, že je to zabijácké jezero, že jsou tam nějaké bakterie, že se tam nesmí koupat, že je to vysoce nebezpečné pro lidi, takže žádná koupačka. A Lída tak miluje koupání.
3: Tak Jirka ukazoval, že bude odpovídat on, ale tady do toho musím vstoupit. Já, srdce mi krvácí. Stojíte na břehu jezera, teď se tam ty vlnky honí, vypadá to spíš jako moře. A já bych tam do toho vběhla, ale opravdu nám to vřele místní nedoporučili. Místní se v tom koupou, umývají se, ale taky jenom vlastně ti rybáři, kteří jsou okolo. A jde o to, nejsem žádný odborník, ale že ve vodě by měla být nějaká bakterie, která vlastně i přes kůži, nejenom přímo třeba dechnutím nebo tak se umístí, ubydlí v játrech a vlastně jako člověka zabíjí. Jmenuje se právě nějaká krvinka nebo něco takového, takže opravdu je velmi, velmi nebezpečné.
2: Že prý 5000 lidí ročně tam zemře.
3: Nepochybně, a to je jenom na tu bakterii. A další nebezpečí, která Viktoriino jezero skýtá, Jirko...
4: No Lenko, ještě se zeptám kontrolní otázku. Jak je velké Viktoriino jezero?
2: No to já samozřejmě jsem si nezapamatovala a ty mi to děláš schválně. Ty víš, že já si čísla nepamatuju.
4: Já nemám taky ne, napsáno. Tak jsem si to chtěl jenom ubezpečit. Já vím, že je asi velké jak polovina České republiky. Nevím, jestli je největší sladkovodní jezero nebo druhé největší, ale je velké. Opravdu je velké a je nebezpečné. Je plné života, to je pravda.
2: Ryby tam normálně žijí.
4: Ne? Ryby tam žijí, ryby se jedí?
3: Ano, jedí.
4: Jedí, jsou dobré, ale srdce by nemuselo krvácet jenom z toho žalu, že se nemůžeme koupat, ale i z toho, že nás tam může něco kousnout. Jsou tam krokodýly, to je reálná hrozba, jsou tam haroši, to je reálná hrozba, jsou tam ještěři, to už jsme všechno tak nějaké kovy už načetli, takže máme velký respekt.
2: A nepotkali ještě.
4: Zatím ne.
3: Ještě raz jsme potkali.
4: Ale máme velký respekt a právě tím, že jsme v takové té divočejší části, to znamená, jsou tam rákosiny, jsou tam takové ukryty, které jakoby právě skýtají ten prostor pro tady ty predátory, tak si musíme dávat velký pozor, dělat velký hluk, nechodit tam za soumraku nebo za úsvitu. Takže je to respekt. Takže žádné loďky, žádné koupačky, nic takového tam nehrozí.
2: Kde je ta romantika?
3: Pohled na ty loďky, jak ti rybáři tam vyjedou, tak to je romantické. Jinak jsou to ale teda tvrdí hoši. Ale když jsme u těch tvrdých hochů, tak mě fascinuje, jak ti místní jsou opravdu zžití s tím, že věci se můžou pokazit. Takže oni nám třeba úplně s klidným hlasem řeknou, tak tady před 2 dny našli okousaný nějaký dítě, protože ho prostě krokodýl si vzal. A teď ten byl prostě úplně jako, že to je jako tragédie a oni o tom mluví tak strašně věcně, protože prostě to je součást života. Nebo tady je to plocha, tady je to placatý, tady budou hroši vylejzat. A hroši jsou vlastně nebezpeční, zejména když mají mladý. Takže jednak nám chodí po farmě a šlapou nám do toho našeho zelí, ale když bychom se s nimi potkali, tak se jich všichni bojíme. Jsou jiná místa, kdybyste měli farmu někde jinde, tak tam, když je to do kopce, tak oni nevylezou, ale tohle je ideální pro ně prostředí, které je zve, aby
2: takže
3: vyběhli
2: hroši.
3: Ven. Hroši.
2: Tak u nás divoká prasata, ničí zahrady a u vás hroši. No, jsme zkrátka v Africe, v pořadu Fortepiano a ještě tam zůstaneme i po následující písničce.

0: Na Rádiu 7, které posloucháte, dozněla dětská africká píseň, protože v Africe se pohybujeme s manželi Lídou a Jirkou Matuškovými v dnešním pořadu Fortepiano. Vzpomněla jsem si na ty děti. Jirko, ty jsi měl v tom vidění, jsi viděl děti. Co ty děti, jsou tam? Jsou tam kolem?
1: Je jich tam spousta. Opravdu je jich tam spousta. Školy jsou tam jinačí, jsou v mnohem větším počtu, když je nějaká akce, je jich tam opravdu hodně, jsou, pro mě jsou milé a roztomilé, jsou hravé.
0: Ty máš rád děti.
1: Mám rád děti, ano.
0: Tak pán Bůh ti ukázal děti, protože ty máš rád děti.
1: Jo, a myslím si, že i náš, i naše programy v podstatě jsou zaměřené na děti, jsou zaměřené na školní děti. Přemýšlíme a rozvíjíme myšlenku, že bychom rádi vytvořili i mimoškolní aktivity pro děti, jak na farmě, tak možná i v tom blízkém městečku. Takže okolo dětí se to opravdu motá. I ten art camp, který tam založila Hanka před 3 lety, a vlastně letos je 3. ročník, tak se týká dětí, protože během 14 dnů, 2 týdenních turnusů v podstatě ten artcamp navštíví zhruba 400 až 500 dětí, kteří prostě můžou strávit, myslím si, že plnohodnotný čas hraním, učením a něčemu novému, k čemu by prostě v tom období těch prázdnin nepřišli, takže ty děti jsou tam opravdu všude.
0: Takže to sedí.
1: Sedí.
2: Na Artcamp se moc těšíme. Jeden z důvodů, který nás jakoby omezil v tom čase tady v České republice koncem července, odletíme zpátky, protože první 2 srpnové týdny se budeme právě setkávat s českým týmem na Artcampu, na tomhletom programu. Zajímavé je, jak děti reagují na bělochy. Je to, kdyby to bylo v Nairobi, tak tam přeci se bělochů pohybuje více, a my jsme opravdu úplně v zapadlé, zapomenuté oblasti. A ty děti mají... Některé se úplně bojí a některé jsou úplně, my jedeme autem a oni úplně výskají takovým jako totálním šokem. Něco jako kdyby tady, dneska už jsou děcka více zvyklá na černochy tady, ale řekněme třeba za totáče, za socialismu, když byl černoch, ale černoch, a teď se prostě nemůžeš ubránit, aby ses na něj nekoukala. Tak tohle mají ty děti a prostě jedeme a oni prostě úplně vykviknou blaho, úplně mzungu, což znamená běloch, takže mzungu, a volají na nás mzungu, a nejčastější věta, kterou slyšíme, je how are you, takže nečekají moc na odpověď. Děti jsou nadšené z bělochů a děti, nám se moc líbí, jak děti žijí jako obyčejně, v takovém tom ještě, v takovém tom prostém, že nemají zakoníčkovaný den a rodiče nejsou helikopteroví rodiče, kteří je hlídají na každém kroku, a někdy já sama si říkám, tohle je nebezpečné, když ta naše holčička, protože na našem pozemku žije rodina pomocníků a mají dneska 5letou holčičku, a když tam prostě někde leze, tak já se někdy zastavím v tom evropském myšlení, tady bych ji měla chránit, ale maminka ji nechá a ta holčička se učí zkušeností a někdy si zapláče, ale vždycky to přežije. A v něčem ta jejich přirozenost je úžasná. A na druhou stranu v nich v mnohých vidíme takový usazený smutek, protože ten život je těžký. A setkáváme se s mnoha dysfunkčními rodinami, otci alkoholici, maminky sedřené, obživu obstarávají, jak umějí. A třeba součástí toho programu, do kterého jsme nastoupili, organizace Shine Bean, my mluvíme o dětských farmách, maličkých políčkách, kde si vydělávají, kde si vypěstují něco zkonzumují a z prodeje přebytků si vydělají na školné. Už sama skutečnost, že potřebují zaplatit školné a mnohdy to ty rodiče nedokáží, nezvládnou finančně. Tak součástí toho programu Shine Bean je také ten klasický, tak jak to známe úplně nejčastěji, ten sponzorský program, že Češi posílají peníze na školné, ale nám přijde právě úžasné to, že Shinebeam má nástroje, aby to nebylo jenom závislé na tom, co mě kdo pošle, ale že se vlastně učí sami se o sebe postarat a české peníze jim pomůžou se nějak jako odpíchnout, mají semínka, mají prostě nějakou podporu, ale do budoucna jsou soběstační. Takže když mluvím o jistém smutku v těch dětech, tak to vnímám, je tam velmi silné násilí na děvčatech, takže v našich klubech prostě děvčata učí 12-letý holčičky, učí, že do školy musí chodit podél hlavní cesty a ne po straními uličkami, protože se může stát, že v té buši na ní vyskočí nějaký chlapa znásilní. Běžná věc. Svým způsobem velmi jako ostrý a těžký život.
0: Dostali jsme se k tomu praktickému životu u Viktorie na jezera, kde žijete. Jirko, co ty k tomu chceš říct? Ty ses naklonil, že něco chceš říct. Ne? Já mám tady teď takovouhle otázku. Já vím, že než si Lído jela, než jste se chystali, jsem měla velké zdravotní problémy. Jakého byly původu, nemusíme říkat. Možná, že s odstupem času si něco odhalila, co si předtím nevěděla. Ale ty si tam rozkvetla.
2: Já musím říct, a teď je to trošku ošemetné, protože náš příběh může evokovat to, co se dneska, je takový ten moderní trend, že se odstěhuješ do nějakého země třetího světa a žiješ tam ten klidný život v tom sepětí s tou přírodou a obávám se, že někdy mají lidé představu, že misionáři jsou lidi, kteří za naše peníze si tam prostě žijí.
0: Ten klidný život. Na dlouhou dovolenou odpočinek.
2: A s odstupem musím říct, že jsem zjistila, že ten život tady je paradoxně mnohem více neurotický. My mluvíme o těch těžkých věcech a zdá se, že tady máme jako v Česku lehčí život, ale v tom prostředí, kde my žijeme, je to nelehké, ale jakoby přirozené. Já najednou mám pocit, že náš život tady v Česku je tak trochu skleník, ve kterém nás třeba zaskočí to, že se dějí problémy. My si to pořád opakujeme, ty to tady v pořadech říkáš, to, že žiješ s Ježíšem, neznamená, že nebudou problémy, že ti připraví bezproblémovou cestu, ale v zásadě jsme pořád zaskočení, ať věřící nebo nevěřící, když přijde problém, tak jsme vyřízení, že jako jak se to mohlo stát vlastně. My jsme, jako bychom měli nějaký, to anglické slovíčko je entitled, jako bychom měli nějaký nárok na to, že to bude bezproblémové. A ve světě, kde žijeme my, je to svým způsobem klidnější. Takže já myslím, že spoustu zdravotních komplikací odešlo tím, že ten rytmus je jakoby klidnější, přesto, že vlastně přináší výzvy skoro na každém kroku. Mm-hmm. Takže tady je to o sprintech. Tady prostě sprintuju do práce a na 100% prostě dělám 8, 9, 10 hodin a pak dosprintuju domů, pracuju proto, abych mohla doma na 100% odpočívat a tam vlastně pracujeme pořád, tam prostě jdeme a co se objeví na scéně, tak musíme vyřešit, nejsou to lehké věci, ale pořád se jde dál, pořád se suneme dál. Jirko?
1: Já jsem jednou dostal takový obraz, který to možná může tak vykreslit a to je obraz cesty. U nás máme, my se tady teďka jajkáme z toho, jak je tady čisto, jak je tady uklizeno.
2: Já bych někdy políbila ten asfalt, jak je hladoučký, úplně bych si klekla a dala bych tomu pusu, že jedeme prostě.
1: A ty silnice jsou rovné. Je to opravdu tak. Mnohem víc si toho vážíme než předtím. A my, když jedeme třeba do práce nebo absolvujeme pořád stejnou cestu, tak víme, že prostě ta cesta má občas někde nějakou díru, nějaký výmol a prostě umíme se tomu vyhnout. Ale víme, že tam je pořád. Možná po zimě tam něco přibude.
0: A bude tam pořád.
1: No, ale zase ji třeba i opraví.
3: Spraví se.
1: No, africká cesta je trošičku jinačí, protože jsme na ní v podstatě denně, tak pominuli asfaltu, teda ten název, že tam ten asfalt je, ale je tam taky spousta děr, tak hlavní části dopravy se odehrávají na polních cestách. Jako český název polní cesty a ještě si udělejme prostě mnohem jakoby větší díry. A já jsem zjistil, a když mě to Hanka říkala, když jsme tam přijeli, tak ona říkala, no, tady se prostě ty cesty mění. A já říkám, jak se můžou měnit? Prostě pořád jedu z bodu A do bodu B, tak ta cesta tam je pořád. Ale oni se opravdu mění a mění se každý den. Každý den ta cesta vypadá jinak, protože není pevná, není zpevněná. V období dešťů je to hodně proměnlivé. tak prostě pořád musíme dávat pozor, jak se z toho bodu A do toho bodu B dostaneme, a je pokaždé jinačí. A já jsem dostal takový právě ten obraz v tom, že jak se žije v Africe, no každý den jinak. My jdeme každý den jakoby do toho stejného bodu, třeba příklad na farmu nebo do města, ale každý den jdeme jinou cestou a musíme řešit jiné výzvy, které tam jsou. Je to klidnější, je to víc rozložené v čase, ale prostě tak to tam je.
0: Horko, horko, horko.
2: Ano, ano, ano.
0: Lída má ráda horko. Co ty, Jirko?
1: Já už taky.
2: Je nám tady zima většinu času, co jsme. A to prosím v téhle sezóně.
0: Když bychom mluvili o jídle, o lidech, o kultuře, o podmínkách k životu, něco už jsme tady trošičku tak nasáli, jak to tam vypadá, ten rozdíl je opravdu dost velký v tom životě tam a životě tady. Je něco, co vás vyloženě překvapilo, protože ono, některé věci si může člověk načíst nebo podívat na dokumenty, navštívíš tu zemi, ale potom, když tam seš, tak je to úplně jiné. Je něco, co vás vyloženě překvapilo?
1: Úplně na první dobrou ne, protože my jsme opravdu měli předtím ten vision trip, takže jsme si už něco zažili. To, že se tam standardně jí rukama, to, že už si na nás v místech, kam chodíme se stravovat, tak už nám nenosí ty příbory, protože už načetli, že už i my umíme těmi rukami jíst. To, že už se přestali divit, že třeba konkrétně já mám rád tu jejich kaši, kterou oni tam jí úplně ke všemu a každý den, tak jako u nás chleba, tak tam se jí ugálí, což je taková kukuřičná kaše, knedlík, představa v jiné formě. Tak to jsou věci, které, na které se, myslím si, že jsme se dobře zvykli, a to jídlo je tam prostší, ale je dobré a já nevím, já tam nevidím žádnou nějakou disharmonii. Takže v tomto směru nás asi nic nepřekvapilo. Musíme si dávat pozor na hygienu, musíme si dávat pozor na čistou vodu, ale to jsou takové obecné věci, které platí asi, myslím, že pro všechny tady tyto krajiny.
0: Je něco, co bylo velmi obtížné pro vás ze začátku, co bylo takové nejobtížnější?
2: Já musím říci, že ne ze začátku, ale naopak s postupujícím časem, protože na začátku jsem měla takovou euforii, že s kým se setkáme, tak se na nás usmívá a možná i díky tomu, že nás vždycky uvedl někam pastor Paul, tak byli jsme, nemuseli jsme se nějak prokazovat prostě díky jemu, ale s postupem času jsem já zjistila, že mě trápí bariéra, kterou ta moje bílá kůže vytváří, tak už jsem to naznačila, že já jsem vlastně tady v Česku byla, a teď řeknu, jako zvyklá. Já jsem vždycky za to byla vděčná, ale ty komunikační cesty byly velmi snadné. Pro mě z nějakého důvodu bylo snadné navázat a vlastně velmi brzy se dostat do hloubky v rozhovoru s někým. A tam to nejde a pro mě je vlastně velké překvapení a často i zdroj frustrace. Někdy si zoufám, že se mě to snad nikdy nepodaří, že pořád budu, ono je to znásobeno tím, že jsem bílá, potom stojím nakazatelně, takže jsi ta kazatelka. Bílý člověk pro ně znamená, že má peníze, pro ně bílý člověk je bohatý člověk. Je tam spousta filtrů, které nás pustí a právě jako návštěvníka tě pustí někam, připadáš si, že jsou všichni přátelští, že tě vítají, ale když tam chceš žít natrvalo, chceš tam být, a to je náš úkol, my tam prostě budeme žít, dokud nás Pán Bůh neodvolá, nebo dokud, myslím, neodvolá zpátky do České republiky, neodvolá ze života, to nevíme. Tak ve chvíli, kdy tam žijeme natrvalo, tak já ve své vztahovosti narážím na to, že mě k sobě nepustí, protože mě mají strčenou do nějaké škatulky, na nějaký možná piedestal, a já bych chtěla s nimi být nablízko.
0: Vnímáš to taky tak, Jirko?
1: Já to vnímám trošičku jinak, už z mé povahy, která je jinačí než liduština. Jsem vděčný za to, že mě Pán Bůh dobře zná, zná mě dokonale. Takže třeba spolupracovníci, které mám na farmě, tak jsme na tom velmi podobně jazykově, protože oni mluví svým národním jazykem Luo a s angličtinou jsou na tom plus minus stejně tak jako já. Ale tím nás to dává na tu úroveň toho, že prostě tu komunikaci si dokážeme zajistit a vyrobit a prostě takto. A já mám ty vztahové věci spíš jako jeden na jednoho. Jo, toho nemám tu možnost a nemám ani to obdarování jakoby mluvit k vícero lidem. Takže v tomto se pro mě nic nemění a já jsem na to takto zvyklý a možná se i takto mě daří to navazování vztahu v tom čase i v té společné práci, protože my tam společně pracujeme. Já tam nechodím dozorovat, ale my tam opravdu společně pracujeme a tvoříme ty věci. Tak já jsem spokojený. Navíc, a to zase dělá Pán Bůh, prostě přidal nám tam třetího člověka na farmu, který nejenom, že tam kope záhony a kanály odvodňovací a tady tyto věci, ale my jsme v tom čase, kdy se poznáváme, tak v podstatě on se nám svěřil v tom, že prostě má poslání i v učednictví a prostě má touhu dělat právě skupinky s dětmi a jeho činností tím, že se přes na farmu, tak už tam prostě už za ním ty děti, ty místní děti chodí.
2: Mládež spíš.
1: Mládež, už tam 4 mladí lidi prostě dali život Pánu Ježíši díky jemu, že tam je. A to je zase úplně zase jiný level té spolupráce, ale je to spojené s tou mou prací. Takže já jsem spokojen.
2: To je možná historka na závěr, že my vlastně opravdu vstupujeme do věcí, které Pán Bůh připravuje, které my bychom nevymysleli. A tenhle Felix je příklad. Prostě Leni, představ si, že najímáš kopáče. Sežeňte nám někoho, kdo bude schopný kopat rigoli. A Pán Bůh přivede člověka, který má osobní vztah s Ježíšem, má touhu evangelizovat a velmi v krátké době to udělá s lidmi z místního jako vesničky, která je kousek. Jako my uděláme jeden krok a Pán Bůh má připravené ty další. Takže jediné, co potřebujeme a za co se modlíme a budeme rádi, když kdo nás posloucháte, tak budete i tohle, když si na nás vzpomenete. Pomáhat nám svými modlitbami, abychom vstupovali do těch dveří, které Pán Bůh otevře, protože pak se to tam rozbalí. A abychom pokud možno ušetřili ty slepé uličky, ve kterých to protlačíme nějak sami nějaké svoje nápady, ale nebude tam připraveno tohle. Plus navíc.
0: Tak to je krásný závěr naší dnešní hodinky. Utekla strašně rychle, my to víme, jak to tady letí v rádiu. A doufám, že to není naposledy, co tady takhle spolu jsme. Budeme rádi za každé další zprávy z misie, konkrétně z Keni, od Viktorii na jezera, od Jirky a Lídy Matuškových. A vy se tam učíte svahilsky, že? Nebo jak se to tam učíte? Můžete na závěr nás třeba pozdravit svahilsky?
2: Já jsem si připravila něco jiného, ano. A všichni to poznají, takže na závěr kratičká písnička. Poslouchejte pozorně. Kichwama bega magoti vidole magoti vidole magoti vidole kichwama bega magoti vidole macho masiki om domo pua.
0: Asi víme, někteří
2: ramena, kolena, palce, kolena, ano. Doslova.
0: Dobře, a Jirko, nějaký ten pozdrav by si zvládl, že jo?
1: Jumbo.
0: A co je to jumbo?
2: Jumbo je všechno. Ahoj, když přicházíš, ahoj, když odcházíš. Univerzální, tím nic neskazíš.
0: Tak, pozdravem Jumbo, se loučí z fortepiana i dnes i Lenka Malinová. Mějte se moc krásně, za týden si můžete poslechnout další rozhovor.

Minula čtvrtá hodina. Na Rádiu 7 pokračuje noční vysílání s datem 10. června. Sobotní 11. hodina bude dalším časem reprízy aktuálního fortepiána. S tím premiérovým se Lenka Malinová se svým hostem přihlásí o slovo v pondělí v 10 hodin. Rádio 7 je s vámi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A tak i v této 60-minutovce chceme nabídnout program plný písniček i mluveného slova. Teď už Dominika Gurbalová a ve 16:45 repríza pořadu Zákoutí. Lucie Endlicherová přizvala k mikrofonu Davida Svobodu.

0: V zákoutí se často dotýkáme křehkých témat souvisejících s podstatou života. S dnešním hostem tak uděláme vlastně na dvakrát.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Na dětství vzpomíná většinou v optimistických barvách, ale už tehdy se začaly objevovat temnější tóny. Když se po maturitě začaly objevovat první problémy, nevěděl si s nimi rady. Rozhodl se sáhnout si na život, ale byl zachráněn. Když pak poprvé mluvil s psychiatrem, po dlouhé době zažil noc, ve které spal klidným spánkem. Uplynula ještě spousta vody, než se objevila diagnóza bipolární afektivní porucha a než přišla na svět kniha Citlivá zpověď jednoho blázna. Kniha, kterou dává vědět více o světě psychiatrie, nemoci i naděje a vytrvalosti. David Svoboda, host dnešního Zákoutí. Vítejte, Davide, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Já se na to neptávám hostů často na úvod, ale u vás mi to přijde jako úplně případná otázka. Jak se dnes máte?
1: Dobře. Rád bych se nějak rozvedl, ale stručně bych to řekl.
0: Jo, super. Vzpomeňte si, kdy jste se naposled neměl dobře?
1: Určitě ty chvíle nastávají u mě standardně. Třeba o víkendu bude takové menší propady, takže řekl bych třeba o víkendu.
0: Musíte s tím nějak víc pracovat?
1: Neřekl bych asi ani, že bych jako více než zdraví lidé, že už jsem vlastně tak daleko v té léčbě, když bych to řekl, že ta medikace je tak vychytaná. Nemyslím si, že by bylo nějak potřeba na tom pracovat více, nebo nějak příliš.
0: Podstatou bipolární poruchy je to střídání nálad, to střídání té mánie, toho afektu, který je hodně pozitivní, a té deprese, která je hodně utlomená. Jak vzpomínáte na tu dobu, kdy ještě jste neměl tak vyladěnou medikaci a kdy se vám tyhle ty stavy střídaly? Jaké to pro vás bylo?
1: Já na to nespomínám asi tak tolik ve zlem jako moje okolí. A je to bylo prostě jako minulost, která se stala, a nebylo to příjemné ani pro mě samozřejmě. Nejhorší bych řekl, že pro okolí jsou ty stavy mánie, pro mě zase ty depresivní stavy, které zase ale nejsou tak nebezpečné pro to moje okolí, jako pro rodinu a tak dále. Takže je to takové dvousečné. Já to beru jako minulost, která se stala, a vzpomínám na to tak jako neutrálně. Asi nějak si v tom jako netápu.
0: Je ta mánie zároveň nějaký ve znamení nějaké euforie takového stavu, který je, že je člověk nahypovaný, tak jako rozjetý, že toho spoustu stihne, spoustu zažije, spoustu vnímá. Můžete nám to prosím zkusit popsat? Protože mám dojem, že pod slovem deprese si každý dokáže něco tak představit, ale možná si nedokážeme představit ten opačný, ten excitovaný stav.
1: Z toho náznaku se to popsalo docela dobře, že člověk je opravdu v euforii, je nahypovaný, má plno energie, vlastně neví, co dřív. Dost často to souvisí i s tím, že mu třeba skáčou myšlenky v hlavě, že vlastně kluku myslí na něco a hned na to přijde jiná myšlenka, úplně na něco jiného. Takže i taková zmatenost, která je i často viditelná na tom člověku. Třeba po čase už to okolí pozná z tohohle hlediska, že ten člověk působí zmateně. Často je velké utrácení peněz, což bývá to nebezpečí, že třeba se člověk zadluží. To jde tak jako ruku v ruce v tou mánii. Výjimkou nebývá promiskuita, tak je to jedna z věcí, která je spojená s mánií. To jsou pocity štěstí, obrovské energie, nestavost. Další věc je, že třeba člověk nemá potřebu jíst, takže, jak říkám, to nebezpečí je tam docela velké, že těch okolností je hodně, které ovlivňují ty různé obory, nebo jak to říct.
0: Je něco, co jste v době té mánie dělal rád a co vám třeba dneska chybí?
1: Asi obecně ta energie, že vlastně to je jako příjemné pro toho člověka, když prožívá tu mány vlastně, že opravdu ty pocity štěstí a ta energie jako fajn na jednu stránku, zase je to nebezpečné, takže kdyby to bylo bez těch rizik, tak bych to bral jako standardně do života, to by se mi hrozně líbilo, to by bylo super. Jinak některé koníčky bych řekl, že se potom upozadily, co třeba v té mány vznikaly, že i ta pozornost funguje lépe, takže jsem dokázal toho víc stihnout, udělat. Takže asi takhle jako z obecného hlediska bych to vzal, ale asi nenapadá nic jako konkrétního, co by mi chybělo z toho nebo tak.
0: Jak často se střídají ty manické a ty depresivní stavy?
1: To je dost individuální, ale u mě teda konkrétně to bylo v řádu, ty mánie teda trvaly maximálně měsíc, někdy i déle, ale zase se dá říct, že čím méně byla intenzivní, tak tím trvala déle, protože i trvalo déle, než to třeba poznalo okolí, a něco s tím dělalo, protože ten člověk sám, respektive já, když jsem si tou mání procházel, tak jsem si to neuvědomoval nebo nechtěl jsem si to přiznat, takže většinou ta poslední kapka, kdy se to zarazí, ta mány, tak přichází od toho okolí. Takže abych se tomu vrátil, tak vlastně, že čím je méně intenzivní, tak i déle trvá obvykle. Ta moje nejintenzivnější trvala asi 3 týdny, ta nejsilnější mánie, a deprese potom byly v řádu asi kolem roku. Jsem vlastně jako dvě silné deprese.
0: To je dost děsivé, že 3 týdny něčeho, co působí, má to pozitivní znamenko, je vykoupeno něčím, co trvá tak dlouho. To zní úplně. Kdybychom se dostali úplně ke kořenům, Když si vzpomenete, dokážete dneska říct, tamhle někde to začalo? Tam se mi začalo dít něco zvláštního? Máte to takhle popsané?
1: Dokážu se asi do toho takhle zpátky vrátit a ty prapůvody vlastně nebyly ani spojené s bipolární poruchou. Tam ta moje první diagnóza byla obsedativní kompulzivní porucha a tedy ty první projevy vlastně byly obsese a kompulze, přichází z té diagnózy. A bylo to někdy v období maturity, asi bych řekl, že to začínalo, což znamená někdy v kolem 18-19 let, spíš těch 19. A ty první projevy vlastně byly sociálního charakteru, kdy jsem se po čase bál vycházet mezi lidi. Ty obsese u mě spočívaly v tom, že jsem si myslel, že vypadám divně, že divně chodím, divně se pohybuju. Mám zvláštní hlas, vlastně taková jako sebekontrola přehnaná. Ty kompulze potom byly to, že jsem se třeba ujišťoval u lidí, kterým jsem věřil, že to tak není, že ty věci jsou v pořádku u mě, že nevypadám divně a tak dál. Tak jsem se třeba ujistil, těch lidí mě potvrdili, že je to v pořádku, že vypadám normálně prostě. Tak mě to uklidnilo na nějak řádu hodin až dní a pak se ty obsese zase vracely. Takže to byly vlastně moje první projevy obecně psychických nemocí, takže někdy kolem těch 19 let no, byly takhle první.
0: Jaké to je vyhledat pomoc? Já vím, že ta první k vám přišla vynuceně po tom pokusu o sebevraždu, ale jaké to je pro člověka, který je tak daleko v něčem tak těžkém, že už nevidí jiné východisko, než sáhnout si na život, když pak náhle přijde nějaká pomocná ruka? Vzpomenete si na to?
1: Určitě. Byla to neskutečná úleva, musím říct. Teď mi přijel mráz po zádech, jste o tom mluvila, jste to taky hezky vystihla. Byla to neskutečná úleva tehdy a i v tom úvodu to bylo vlastně naznačeno, že to bylo po tom pokusu vlastně, kdy jsem měl první teda pohovor s panem psychiatrem a před tím pokusem samozřejmě ten stav byl úplně šílený, jedním slovem to asi popsat. A když jsem se dostal do té nemocnice teda po tom pokusu a mluvil s panem psychiatrem, tak to byla hrozná úleva a jak jste zmínila, ten spánek, vlastně tu podlohu, kdyby jsem spal klidným spánkem tu noc. A i následně ty další dny vlastně byly opravdu obrat o 180 stupňů.
0: Já teď přemýšlím, jak tu otázku sformulovat, aby to nevypadalo nějak elitářsky nebo ve snaze rozdělit svět na dvě skupiny, ale prostě to tak je. Co podle vás běžná populace neví o populaci lidí s psychickými problémy? Mně totiž přijde, že když jste se rozhodl napsat svou knížku, tak jeden z těch motivačních důvodů byl ten přiblížit tenhle ten svět běžnému čtenáři, který o tom možná nemusí vědět. Tak s čím se setkáváte, že lidé nevědí? Možná nad tím mají pozdvižené obočí, nebo se tomu diví?
1: Asi to nepochopení, že jsou to většinou lidé, co si sami ničím neprošli, tak to neznají a na jednu stranu je chápu, protože něco, co neznám, tak se to těžko chápe, nebo těžko se to třeba dovede představit. Takže často je to třeba to, že si myslí, že ten člověk simuluje, že to je třeba nějaká lenost, protože ty psychické poruchy jsou čím dál tím spojené třeba i s invalidním důchodem v dnešní době a podobně. Tak ten člověk třeba, co to nezná, tak si říká, no tak ten člověk jako si se mu nesí třeba pracovat, jedna z věcí. Obecně asi to nepochopení, no, že si to nedokáže představit vůbec, čím si ten člověk prochází. Nebo třeba, když slyší o někom jako příklad, že trpí depresemi, tak on zná ty deprese nebo slyšel o nich, ale představí si je prostě nějaký smutek. Takže si řekne, proč ten smutek nepřekoná, proč nejde ven na procházku a není mu líp prostě. Ale nedovede si představit ta deprese, že ten charakter té lékařské deprese nebo té definované, tak je trošku jiný, než on má představu o depresi.
0: Co může podle vás pomoci? Co by zase ta běžná společnost se mohla naučit směrem k téhleté skupině lidí?
1: Asi obecně více pochopení, tak jako z obecného hlediska a konkrétně asi šířit to osvětu. Prostě více mluvit o těch psychických nemocích. Určitě za začátku třeba jenom rodině nebo mezi kamarády, když třeba u někoho jako příklad nastane ten psychický problém a časem nevidím důvod, proč s tím třeba nejít na veřejnost, že určitě jako jsem to udělal já, že si myslím, že to může pomoct mnoha lidem a navzájem se dozvědět o těch problémech a tak dál.
0: Možná, že ten zdroj toho nepochopení je i to neznámo, protože to je přesně to, o čem mluvíte. Když si to člověk neumí představit, protože tím neprošel, tak vlastně neví, jaké to je. A potom je tam taková nejistá půda. Tak mně to přijde, jak chodit po bažině. Člověk neví, když udělá ten další krok, jestli tam bude ještě pevno, nebo už se propadne, protože neví, jestli to ten jeho protějšek zvládne, unese, jestli je to tam ještě normální v uvozovkách, anebo už nějaké takové, jako on to nezná a neví, jak s tím nakládat. Jsou nějaké věci, o kterých je dobré nemluvit podle vás, které je dobré, kterým je dobré se vyhýbat, jsou nějaká tabu témata?
1: Asi záleží na každém, jakože individuálně. U mě to trošku netypické v tom, že já jsem tak jako otevřený všemu, nebo nebylo tomu tak vždy, ale tím, že jsem šel na veřejnost tou knížkou, tak u mě nastal takový zlom, že jsem se naučil mluvit opravdu o všem, včetně třeba toho pokusu o sebevraždu a dalších tématech, která pro mě byla tabu. Ale určitě by dost lidí, kteří si chrání to své soukromí a jim nepříjemných dost témat, ale za ně asi nedokážu mluvit, těžko říct, no, na tuto otázku odpovědět.
0: To je hodně zajímavé slyšet, nebyl jsem tak otevřený, já jsem. Čím se to změnilo?
1: Úplně prapůvod byla vlastně, no, bylo psaní blogu, kdy po jedné z hospitalizací jsem si tak nějak začal uvědomovat, že po dlouhé době, co jsem se už procházel těmi problémy, že to lidé nevnímají tak negativně, jak bych čekal, tu nemoc a tu diagnózu, že se k tomu staví celkem jako čelem. A já jsem si řekl, že začnu psát blog vlastně, jako veřejně pod svým jménem. A to přijetí bylo ještě větší, ta reakce na ten blog. A pak přišla ta knížka, jak už jsem zmínil. Takže to našlo dohromady, tak nějak jsem se naučil vlastně o tom mluvit. A to bylo zlom, že už vlastně nebojím mluvit snad o žádném tématu související s těmihle věcmi.

0: Já budu dnes vaši otevřenost zkoušet z mnoha různých stran, nejenom pokud jde o vaše problémy psychické, tak jdu to vyzkoušet možná zatím tak jenom něžně, i když kdo ví. Když vás poslouchám, tak si na tom uvědomuju, že žijeme ve společnosti, která ráda ví proč. A přijde mi, že když víme proč, tak dokážeme procházet i těmi věcmi, které nejsou úplně lehké. Přemýšlel jste někdy o tom, nebo jistě ano, proč se vám to stalo?
1: Přemýšlel, teď je otázka, jestli to myslíte, proč z nějakého jako osudového, nebo jak to říct, jako z osudu, anebo z praktického hlediska?
0: Ne, spíš jako co to znamená, protože chápu, že člověk hledá jednak ty kořeny, jako z čeho to vychází, co to mohlo způsobit, ale i takové to, jako proč se mi to vlastně děje v životě, k čemu mi to je, proč zrovna já, možná to je ta otázka, jako proč zrovna já procházím něčím takovým.
1: Popravdě jsem se nad tím snažil asi nezamýšlet příliš nad tímhle tématem, protože sám nemám rád takové to plácání se v té seblízosti, takže jsem se asi bál, že kdyby zavrusil do tohohle, proč zrovna já, proč se mi to stalo a tak dál. Takže by mě to mohlo změnit. Dám příklad, že bych se mohl prostě plácat té seblízosti. Takže jsem to asi nějak jako přijal a nezamýšlel jsem se nad tímhle, proč vlastně jako, proč zrovna já a tak dál. No, to je asi ta hezká odpověď.
0: A vidíte i nějaká pozitiva toho? Dá se říct, že když se člověk ohlédne, tak jako rozumím, je tam určitě spousta věcí, které nejsou jednoduché, ale jsou i nějaké, které můžete říct, tak kdyby to nebylo tak, jak to je, tak tohle bych neměla, jsem za to rád.
1: Určitě je plno věcí, co si myslím, že změnilo k lepšímu. Asi si myslím, že teda můj osobní názor nebo moje vnímání, že mi to třeba zlepšilo empatii nebo nějak posílilo, že dokážu více soucítit s ostatními lidmi. Obecně se říká, že vlastně člověk, čím si projde horšími věcmi, tak je potom více empatický, dokáže více porozumět. Takže to je třeba jedna z věcí. Celkově, jak říkám, asi jsem se snažil v tom někde nějak jako není mrat vlastně tou zpětně, co by se stalo, nebo co by bylo třeba, kdyby se to nestalo a tak dál.
0: Tomu rozumím, já taky moc nemám ráda ono, co by kdyby, protože mi přijde, že člověk se nikam nedostane. To je slepá ulička, tak já to zkusím zase z jiné strany. Jaký je podle vás smysl života?
1: Lehká, zároveň složitá otázka. Smysl života asi žít ho naplno a dát další život. Tolik stručná odpověď.
0: Co pro vás znamená žít život naplno v současné situaci?
1: Řekl bych neplýtvat tým, to znamená snažit se něco dokázat, zároveň žít s nějakými morálními hodnotami, samozřejmě nebýt lhostejným vůči ostatním lidem i vůči přírodě a tak dál. Takže žít nějaké harmonie, neplýtvat tým. Dnes si říkat nějaké kliše, jako žít každý život, možná každý den naplno a tak dál, ale snažit se nějak, nevím přesně, abych se teď rozvedl.
0: Ne, mě neplýtvat jim připadá jako úplně fantastická věta, která to vyjadřuje. Dobře, to děkuju. Skoro se ostýchám tu otázku položit, protože předpokládám, jak na ní odpovíte, ale ptám se na ní úplně pravidelně, tak se jí zeptám i vás. Má člověk duši?
1: Ano, myslím si, že ano.
0: Jak se to pozná a k čemu ji má?
1: Tak to už je na mě taková myší dívčí, ale zkusím se to nějak poprat s otázkou. Takže jak se to pozná, řekl bych nějak, že asi nějaké aspekty jako vědomí, svědomí a tak dále, že to je propojené vlastně, nebo že to je důkazem té duše, řekl bych. Řekl bych, že by bez ní ani nedokázal existovat, že by to nebyl člověk jako takový, že vlastně ta duše je součástí toho člověka, toho lidství. Dá se říct, že bez ní by nemohl být, nebo mohl by být, ale nebyl by úplný. To je vlastně součástí toho člověka.
0: Co bude s lidskou duší po smrti člověka?
1: To je asi otázka, na kterou myslím, že má každý jiný odpověď nebo jiný názor, ale podle mě, já jsem říkal, řekl bych, že zůstává ta duše, že je věčná, jak jsou některé názory, ale nikdy jsem se nezabýval nějak více dopodrobná dalšími věcmi ohledně toho.
0: Co čekáte po smrti? Protože to mi přijde, že je otázka, kterou člověk nějak v sobě možná neřeší, ale stejně tam někde je.
1: Já asi řeknu, co to bude v rozporu s tím, co jsem říkal předtím, protože říká duše je věčná, tak moje taková jako jednoduchá představa je to, že člověk zemře, ale ta duše zůstává vlastně a je jako neuchopitelná, neviditelná a třeba pluje někde vesmírem, ale zůstává jako navždy nějaký ostatek, nebo jak to říct, nebo neviditelný ostatek.
0: Je Bůh?
1: Já nevěřím Boha, takže můj názor je, že ne. nebo že není to určitě definitivní, ne, že může samozřejmě, určitě to nemůže vyvrátit ani nějak dokázat, ale já teda nejsem věřící, se přiznám.
0: To je zvláštní, hodně často lidé říkají přiznám se, to je, kdyby to bylo nějaký, jako nějaké provinění. A přitom každý z nás se k tomu nějak staví a je to prostě jeho náhled na tu situaci. Nechyběl vám Bůh někdy? Neměl jste někdy situaci, že byste si přál, aby Bůh byl?
1: To asi ano. Řekl bych, že bylo asi plno situací, kdyby mi mohl pomoct, když tak řeknu. Ale zase mám nějakou jinou víru, která mi to nahrazuje, bych řekl, nebo které se nacházím. A to je vlastně víra v nějakou přírodní sílu nebo v nějakou jako harmonii všeho, kterou nedokážu nějak jako definovat, popsat. Nikdy jsem jako nehledal vlastně nějaké pojmenování ani, ale je to něco, v co věřím, nějakou lidskou dobrost podobně. Takže to je asi to, co mi to nahrazuje.
0: Takže je to nějaká energie, která může pomoci. Tak jako vy jste zmínil tu existenci Boha v souvislosti s nějakou pomocí, tak je to vlastně v rámci té energie tady. Rozumím tomu správně.
1: Ano, tak nějak. Mm-hmm. Takže také to obecné, nebo co se říká, že to, co člověk vysílá do toho vesmíru nebo do toho světa, tak to se mu vrací, tak asi to by byla nějaká jako jednoduchá definice toho, v co věřím.
0: A to asi určitě souvisí i s tím, jak jste mluvil o těch morálních hodnotách a o tom, že člověk na něčem staví. Tak to bude taky ono, že jo? Protože to vysílám ven něco dobrého a tím pádem čekám, doufám, že se mi to dobré bude vracet.
1: Mm-hmm,
0: je to tak. Máte to takhle i ověřeno? Jakoby víte, že ve dnech, kdy vysíláte to dobré, se vám to dobré vrací a naopak?
1: Asi to nemám ověřené, jenom spíš to doufám a věřím, ale ověřené to nemám.
0: Měl jste někdy potřebu se modlit?
1: Na rovinu ne, nikdy jsem se neměl. Nemodlil jsem se.
0: Co děláte ve chvílích, kdy je vám úplně dobře anebo úplně těžko?
1: Když je mi úplně dobře, tak si asi užívám ten moment, tam dělám, co mě napadne, víceméně. A když je mi úplně zle, tak v té chvíli asi doufám, ať to skončí ten moment, nebo ten okamžik, ať už to přejde. Ale někdy jsem se nenašel asi nějaký nástroj nebo něco, jak s ním bojovat konkrétně. Vlastně jenom jako běžné věci, jako zkusit to zaspat a podobně. Ale jinak.
0: A tak zkusit to zaspat je zrovna dobrý recept, to často pomáhá, ne?
1: Řekl bych, že ano, pokud ten spánek přijde, no. Že často je to spojené třeba s tou nespavostí, ať už v tom dobrém nebo v tom zlém momentu u člověka. Ale někdy to vyjde, ten spánek přijde a někdy to i opravdu pomůže.
0: Kde čerpáte naději do života?
1: Řekl bych, že asi to souvisí s tou vírou, s tou nějakou přírodní silou a s tou morálkou, že věřím nějaké lidské dobro, že existuje jako ve všech, nebo aspoň ve většině. A to mi dává asi naději do toho života obecně.
0: A co děláte v okamžiku, kdy je ta naděje zklamána? Protože narazit na to, že člověk je někdy pěkná podšívka a nežije vždycky úplně dobře, na to přece narazí každý z nás xkrát za den, ne dobře, tak xkrát za týden.
1: Asi se s tím snažím nelámat hlavu a říkám si, že zase na každého takového člověka, co nežije asi podle mých představ, tak přichází určitě další, minimálně dva další lepší, co zastávají třeba podobné hodnoty jako já. Nebo...
0: To je hezké, vy jste optimista, to se mi líbí.
1: Jsem těžký, až to občas pár lidem jde na nervy, ale...
0: Nestalo se vám někdy, že by ten optimismus jako narazil do zdi, že byste si řekl, o, tak možná jsem to s tím optimismem přehnal?
1: Často se mi to stává.
0: A stejně se pozvednete z prachu.
1: Nebo... Ano.
0: A stejně jste dál optimista, no tak to klobouk dolů, to obdivuju. To bych potřebovala. A na druhou stranu mě to vrací úplně na začátek, když jsme mluvili o tom vašem pokusu o sebevraždu, protože přece člověk, který je optimista, by došel až na tuhletu hranu, až na hranu sáhnu si na život. To musí být něco neskutečného. Kde je ta linka, která vás dovedla zase zpátky k tomu, že jste tím optimistou? Máte to vysledováno?
1: Asi to netrvalo dlouho a ten optimismus se mi vrátil vlastně hned během první hospitalizace na psychiatrii, kde se viděl plno dobrých lidí, kde ať už o sestřiček nebo po ostatní pacienty, kde vlastně to bylo jedno také velké dobro, tam byla úžasná atmosféra, byla až kouzelná. Vlastně chvíli po tom pokusu jsem se vrátil hned k tomu optimismu a pak už mě asi nepustil nikdy, dá se říct.
0: Já jsem se ptala na to, co je podle vás smysl života. Co vnímáte dnes vy jako svůj smysl života? V čem vidíte jeho naplnění?
1: Asi šířit právě tu osvětu psychických nemocí nebo duševních onemocnění mezi další lidi, to je tak to, co mě naplňuje, hrozně baví poslední dobou. Takže věnovat se tomu plus psaní knížek, které je vlastně na obdobné téma, nebo které jde právě ruku v ruce s tím šířením té osvěty. Takže řekl bych, že v tomhle jsem se našel.
0: Dokážete si představit, Davide, že byste se po smrti probral a najednou zjistil, že existuje věčný život? Jaká si myslíte, že by byla vaše první reakce?
1: Asi překvapení a úžas.
0: Kdy zažíváte úžas jako takový? Teď tady na světě.
1: To asi souvisí s tou mojí povahou, tou optimistickou, že se raduju a ten úžas vlastně zažívám i jako z běžných věcí. Takže bych řekl, že část banálních věcí, že dokážu úžasnout nad jako maličkostmi.
0: Řekněte mi nějaký svůj poslední úžas, prosím.
1: Já dám příklad, který bude opravdu možná banální a někomu se zdá, co mě, nevím, jak to nazvat ani, ale dělám teď vlastně práci, kdy rozvážím jídlo jako kurýr pro jednu firmu a třeba žasnu nad tím, jak ti zákazníci dokážou být milí občas. Prostě přivez někomu jídlo a on se rozesně poděkuje třeba třikrát a je vidět na něm, že prostě ta lidskost, tak třeba odjíždím od toho zákazníka a říkám si prostě, jo, to je přesně ono, co mě jako baví a naplňuje. Takže opravdu taková jako banalita, jak říkám, ale i nad tím dokážu zasnout někdy.
0: Já bych chtěla, abyste mi někdy dovezl jídlo, protože by se mi moc líbilo potkat se s takhle pozitivním a optimistickým kurýrem. Jaký máte lék na to, když vám není lehko? Když tady ten úžas a ten optimismus a ten nadhled nad věcmi mizí?
1: Tak naštěstí bych řekl, že těch jako temných chvilek je čím dál tím méně, bo nás se říct čím dál tím méně, ale celkově jako ustali. A když už přijdou, tak je prostě přestát. Doufat v to, že bude zase lépe, ale asi konkrétní věci, co bych dělal, nebo nějaký lék na to asi nemám. Nebo to, co na ně nepřišel, na nic konkrétního, co by mi pomáhalo.
0: Stalo se vám někdy, že jste chtěl přestát a nešlo to?
1: Ještě mě napadlo, že se s tím, že mě třeba pomáhá právě jít mezi lidi. Tím, že já tak jako čerpám tu energii z těch lidí, tak být se člověku nechce v té chvíli. Tam to je často provázené s tím, že by byl nejradši sám a nebo úplně prostě zmizel. Tak pokud je to ten typ, co čerpá tu energii z těch lidí, tak se může překonat a jít mezi ty lidi. A třeba je to právě to, co mu potom pomůže a nabije ho to energii a dojde k tomu průlomu vlastně, že to zase bude na lepší cestě.
0: Já děkuju, že jste dneska takhle vyšel mezi lidi do našeho rozhovoru. Moc si toho vážím a vážím si vaší otevřenosti. Tak moc přeju, abyste měl pořád ty spokojené zákazníky, co se na ně budete moci usmívat. A ať se vám v životě daří, ať vám jde psaní dalších knížek. Díky moc.
1: Děkuji moc krát. Taky děkuji za pozvání.
0: Končí dnešní zákoutí. Tohle byl David Svoboda, jeho hostitelka Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

Hosté zákoutí nebývají křesťané. Jsou jimi lidé, pro které je podstatné klást si důležité otázky a hledat na ně odpovědi. O tom, jak zvládat každodenní frustraci, bude řeč v dalším vydání v premiéře v neděli v 18:30.

Doznívá skladba Gratitude Brentna Lakea, skladba o vděčnosti Bohu. Následující minuty budou patřit Martině Belejové a její skladbě s dôverou.

0: Bylo 5 hodin. Na Rádiu 7 vstupujeme do poslední 60-minutovky nočního programu s datem 10. června. Jsme rádio, které vysílá Rádo. Můžete nás zachytit na internetu a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Za toto rozšíření jsme vděční a rovněž jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a vysílání svými financemi umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. Více o možnostech podpory Rádia 7 se dozvíte na našich webových stránkách www.radio7.cz, kde představujeme také stále aktuální kampaň s názvem 500 statečných. V následujících minutách nás čeká relace Stopy a příběh Otakara Straky o jeho cestě víry. O 17:30 bude připraven pořad Překročit hranice, který připravuje pastor církve Element Lukáš Targoš.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak jsem mám trošku husí kůži.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy z dílny Rádia 7. Dnešní příběh bude vyprávět Otakar Straka. Dobrý poslech přeje Milan Remeš. Ptá se Kuba Lofítek.
10: Dobrý den, jmenuji se Ota. Rád bych vás pozdravil všechny a vyprávěl svůj příběh, jak jsem se dostal k víře v Boha. Nebylo to zas tak jednoduché, protože jsem vyrůstal v rodině, kde všichni byli komunisti, materialisti a o těchto věcech, jako je víra, se mluvilo spíš s respektem a s pohrdáním. A k Bohu jsem se dostal ne sám vlastně jakoby silou, ale dneska bych to viděl spíš, že mi Pán Bůh posílal do cesty lidi. Posílal mi ať už spolužáky nebo na vojně nějakého toho kolegu, kteří měli tu trpělivost se mnou, který byl v té době orientovaný spíš opravdu na tu materiálno, tak dneska jim za to děkuju, že měli tu trpělivost se mnou o Bohu mluvit. Asi jsem to možná bral na lehkou váhu, ale pořád jsem hledal. Už jako děcku mě vrtalo hlavu, jak věci fungují. Nemyslím, jako jak jede auto nebo jak funguje elektrika, ale spíš mě fascinovalo, jak fungují příroda, řeky, nebo jak to vlastně je to sladění všechno. A to vlastně už jsem dost často nedostával odpovědi od oficiální vědy nebo přírodovědy a vzdělání ve školách. A největší legrace potom byla, když na vysoké škole jsme měli marxistické předměty jako dějiny hnutí dělníků a komunistické hnutí a bylo tam kritika náboženství. A já vím, že jsem teda lektorku trošku vyrazil jsem jí dech, když jsem říkal, no tady já furt tam nějakou kritiku a já chci tu ten zdroj. Kde bych si mohl půjčit Bibli? No a to asi lektorku trošku vytočilo, protože v době socialismu tohle bylo téma nemyslitelné. A pomohlo mi vlastně docela dost, když jsem byl na vojně. A dostal jsem se do kontaktu s kolegou, který byl katolík a který mě jako říkal, hele, jestli hledáš Bibli, tak v kostele ji tam prodávají. No, nebyl to problém si ji to koupit, jenom s tím problém byl, že jsem vlastně neměl dost peněz,

0: jakoby oslovení tím Ježíšovým příběhem. Když to člověk čte, tak na to kouká zase jinak, ale najednou, když to vidíte, ten souvislý příběh, tak se vám připomene z života spousta věcí, které potom už neberete tak lehce a snadno. To mě vlastně tak jako navíc jakoby nastartovalo v tom hledání. Když potom jsem se takhle bavil se svým kolegou v práci, který jsem viděl, že chodí do nějaké evangelické církve, tak jsem měl takové občas rýpavé otázky. A on se jako furt divil, proč já jako materialista, nevěřící, se ptám na takové věci. Tak mi občas potom přihodil nějaký ten křesťanský časopis. Myslím, že to bylo v té době Život víry. Tam jsem třeba četl najednou článek o Černobylu. Já, když jsem studoval techniku, o reaktorech jsem viděl všechno. Byl jsem na to patřičně pyšný. A najednou jsem viděl ten kontext toho Černobylu úplně jinak. Najednou to bylo něco, co už někde je zapsané pár tisíc let před námi a pasuje to do té doby. Tak to jsem docela zatloumal asi takovým stylem, že jako když vám někdo řekne něco, tak tady máš ten důkaz. A já jsem úplně v tu chvíli cítil, jako když vedle vás někdo stojí a čeká na tu odpověď. To vedlo k hodně velkému zamyšlení taky. A tak když jsem tomu kolegovi v práci řekl, hele, mohl bych se podívat do té vaší církve. No tak na mě vytřeštil oči. Nechápal, jako proč, co tam chci. Ale když potom proběhlo nějaké to biblické vyučování v rychlosti v podstatě, kde zaznělo to hlavní, co zaznít mělo, tak jsem okamžitě přišel s tím, když teda se mi Pán Bůh dal poznat a tuhle chvíli jsem cítil, to byl ten spíš Ježíš, tak říkám, tak já musím taky nějak odpovědět. Tak jsem potom požádal, jestli by bylo možné, aby mě pokřtili. Tak opravdu jsem do toho šel a nelituju toho, protože tím vlastně začala jakoby nová cesta. Už ne tak jako hledání jenom, co z toho mám a jak budu profitovat v práci a jaký bude další kariérní postup. Ale najednou jsem vlastně musel vidět život úplně z jiné perspektivy. Najednou to bylo spíš o tom, jakým lidi mám kolem sebe, jak můžu být jim vstříc, jak jim můžu mít rád. A rozhodně to nebylo v tom, jako někdo kritizuje křesťanství, jako to je akorát soubor zákazů a co smíš a nesmíš. Ale najednou jsem cítil naopak, že to je něco úplně jiného, že to je spíš takový to směrování v životě. A když jsem mnohdy byl v nějakých krizových situacích, třeba v práci, když máte šéfa, který dělá takzvaný mopping a vytírá si s váma podlahu, tak jsem fakt už se musel modlit, abych jako to zvládl, abych hlavně reagoval tak, aby to nebyla odveta, ale aby to člověk zvládl. No a takových situací bylo mnoho a mnoho a jsem za to fakt Bohu rád, že to není jako, že jsem něco ztratil z toho starého života, že jsem se vzdal nějakých, já nevím, způsobů, a naopak, že jsem dostal spíš to směrování, co mám a nebo nemám dělat. Takhle mě docela rozesmál jednou interview při zkoušce z angličtiny, kde jsem dostal takovou záludnou otázku od lektorky, jaká postava v historii by vám mohla být příkladem. A první, co mě napadlo, tak samozřejmě Ježíš Kristus. Lektorka koukala trošku na mě vytřeštěně, ale vzala to. To mě jako tak utvrdilo v tom, že ta odpověď nebyla zcestná a že to opravdu je, co by mohlo být i pro jiní lidi vzorem. Ta osoba Krista je silná v tom, ne jako nějaké nadpřirozené věci, co tam člověk samozřejmě vidí a co tam se odehrávají, ale spíš to, že to člověkem zacloumá, je ten příběh toho, který vlastně je silný, který je vyvolený a ten člověk se za vás obětuje, tak to je něco, co s člověkem většinou zacloumá a tak to přehodí tu výhybku, podle čeho by potom asi měl člověk žít.
1: V té úvodní části jste mimo jiné

0: popsal, že Bůh se vám dal poznat. To může proběhnout v životě člověka různými způsoby. Co si pod tím představit, když Bůh se dává poznat člověku?
1: Jak jsem říkal, měl jsem toho jednoho spolužáka, který čerstvě uvěřivší katolík, byl takový nadšený, takže mě bral takový jako protihráče. A měli jsme debaty dlouho do noci, to bylo opravdu neuvěřitelné, ta trpělivost. To potom, když jsem měl další a další takový nějaký setkání nebo příběhy, že třeba jeden den se mi zdál sen o faráři z vesnice, kde jsem krátkoby bydlel, a já jsem s ním začal vést rozhovor na téma víra v tom snu. Pak byl jsem najednou ukončený. A druhý den jsem se dozvěděl, že ten farář ten den zemřel. Tak pro mě asi jako nevěřícího materialistu i tohle byl takový jakoby naťuknutí, kde jako najednou si uvědomujete, že nejsou věci jenom materiální, ale že i duchovní nebo mezi nebem a zemí. A stejně, jak jsem říkal o tom příběhu, že když jsem se dozvěděl o tom Černobylu z jiného pohledu, tak v tu chvíli jsem cítil opravdu osobní jakoby přítomnost Boha, kde čekal na odpověď. To bylo něco takového ryze osobního, že nic jiného než Boží přítomnost v tu chvíli jsem asi nemohl ani prožívat.
0: Zaznělo také, že po revoluci jste zhlédl film Ježíš a že to bylo něco ještě úplně jiného, než číst si o něm na stránkách Bible, když člověk vidí plasticky ten jeho příběh od narození až po jeho smrt, vzkříšení. A v souvislosti s Ježíšem jste zmínil, že se obětoval za nás. Proč se Ježíš obětoval a za koho se obětoval a proč je důležité o tom vědět?
1: Běžně člověk zná z života, že vám někdo pomůže. Občas slyšíte příběhy, když se někdo obětuje za někoho, když třeba matka dá dítěti ledvinu, aby přežilo. A tady najednou byl příběh pro mě takový docela nezvyklý, že za to, abych mohl být v dobrém vztahu s Bohem, se někdo obětoval tím, že vlastně sice nespravedlivě, ale ukřižovali. A ten Ježíš věděl, do čeho jde a musel nás mít určitě natolik rád a milovat, že tohle za nás dokázal udělat. A to je to, co jako se těžko nepřijme. Ano, jsou lidi, kteří se nad narozením a ukřižováním Krista ošklíbají, mají z toho legraci, ale zase jsou lidi, kteří ten příběh osloví a zasloumá s nimi. A potom už i to, že vlastně tohle někdo za vás udělal, tak se dá snadno přijmout. A pro mě dneska, když vlastně vím, že teď tady s námi není, může tady být Duch Svatý, ale i to, že tady byl, tak pro mě znamená to, že pro mě svítí to jeho světlo. Kolikrát v životě člověk je v těžkých situacích, neví, jak se orientovat, kam jít, co dělat, jak odpovědět, jak reagovat na nějaké nespravedlnosti třeba. Ale tady zrovna za tohle jsem vděčný, že když nevím jak, tak mi stačí, že si vzpomenu, co po mně Ježíš ve svých kázáních nastínuje, co bych měl dělat v životě.
0: Ještě jedna závěrečná otázka. Pokud by někdo řekl, já jsem se narodil v úplně jiném kontextu, možná v jiném prostředí, ne v Eve, která, jak často slýcháme, je na těch křesťanských kořenech a hodnotách, tak proč zrovna Ježíš v celé té škále všech těch možná velkých, význačných osob historie, proč zrovna Ježíš?
1: Je to výjimečná osoba v jiném směru, než možná ty osoby, které prezentují jiná náboženství, aspoň z mého pohledu určitě. Zatímco ti představitelé jiných náboženství kázali třeba zajímavé myšlenky, nakonec skončili jako každý smrtí a pak už bylo na těch následovnicích, jak si to vykládali jejich nauku. Krista cítím něco úplně jiného. Ano, jsou tady jeho následovníci, ale on vlastně dokázal to, že co všechno povídal o svém budoucnu, tak v podstatě naplnil. Ať už to bylo to vzkříšení po smrti během třetího dne, který tam naznačuje s Jonášem v Libelé Libě, tak v podstatě všechno, co tam zaslíbil, tak splnil. A proto je mi snadno mu o to víc věřit, že nemám důvod o něm pochybovat. O tom, jestli Evropa je křesťanská, o tom bych už dneska i trošku pochyboval. Ona se už k těm, ani těm křesťanským kořenům moc nehlásí a možná se dostáváme ještě úplně jinam, jako oficiální představitelé Evropy, než jsou jiné země, ať už beru Jižní Ameriku, nebo dokonce pronásledovaní křesťané v Číně a v muslimských zemích, tak dneska je to tady vlastně v Evropě docela vlažné, ale jde o to přijmout nebo přijmout. Ta nabídka je stále otevřená. Jde o to, jestli někdo tu nabídku být s Kristem, jestli ji přijme nebo nepřijme. Není to žádné nucení a stejně tak jsem oceňoval i ten jeho výrok, že ani tu nalomenou třtinu nezalomí. Že v podstatě to není žádné nucení, žádné přemlouvání, žádné dohadování se. Je to v podstatě na rozhodnutí každého, jestli vezme jeho nabídku nebo nevezme.
2: Končí pořad a podcast Stopy z produkce Rádia 7. Děkujeme, že jste poslouchali a těšíme se na slyšenou zase příště. Od mikrofonu se loučí Kuba Lofítek a Milan Remeš.
0: Premiérové vydání pořadu Stopy nabídneme ve vysílání Rádia 7 v pondělí v 8 hodin 30 minut. Další pořad, který nabízí svědectví o životní proměně, o setkání s Bohem, s Pánem Ježíšem Kristem, nabízí také pořad Život víry. Ten v premiéře můžete naladit v pátek v 11 hodin 15 minut.
2: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz

Druhý díl ze seriálu Josef, životní jízda, přinese relace Překročit hranice hned po písni Blízko kapely Ajonet.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Po druhé se dnes scházíme u příběhu starozákonního Josefa. V této části příběhu ještě hodně mladého muže, možná chlapce, před kterým se otevíraly velké životní výzvy. Ale k tomu se dostaneme. V minulé části jsme mluvili i o vlivu rodiny a kultury, ve které jsme se narodili, a dnes budeme pokračovat. Slovo má Lukáš Targoš, pastor církve Element z Hradce Králové.
2: Tahle série pro tebe, protože se dozví, že tvoje rodina je pravděpodobně naprosto skvělá a v porovnání s Josefem bezproblémová, protože Josefová rodina, to je skutečně komplikovaná anabáze. Josefův táta Jákob je strašně komplikovanou osobností, která bojuje se svým dvojčetem, starším bratrem Ezaem, už v lůně matky se perou. Když Jákob vyroste, ukradne svému bratrovi prvorozenství, což v té době bylo strašně důležitý, komu otec požená, jako to byl ten první syn. A Jákob, jehož jméno znamená úskočný, a celý život naplňuje svoji úskočnou roli. Svého bratra okrade o prvorozenství podvodem. Jeho bratr je takovej prostě jako chlapák, chlupatej chlapák, a je to prostě lovec. A Jákob to je takovej, to je prostě Jákob. ten nemá žádný mačo jako vlastnosti a nemá na to ani tělo. Je prostě jemný člověk, který navíc, jak si všimnete v jeho příběhu, celý život poslouchá všechny ženy okolo sebe. Poslouchá na slovo svoji maminku, pak poslouchá na slovo všechny svoje manželky, všem vždycky vyhoví, všem manželkám vždycky vyhoví, takže Jákob je prostě takový ten, asi ho ženy mají rády, ale rozhodně není macho man. A to prvorozenství ukradne tak, že se převlíkne za svého bratra. A protože jeho bratr je chlupatý, tak si na sebe vezme kůži, prostě, kde jsou chlupy, a přijde za svým tátou, který už nevidí, protože je jako slepý. A říká, tady jsem, otče, tady je Ezau, přišel jsem si pro požehnání. A on říká, chci to opravdu ty, jako pojď ke mně blíž. A šáhne mu, říká, jo, hlas je Jakobův, ale tělo je Ezauovo. Takže to bude v našem příběhu mít taky roli, ale tohle je vlastně způsob, jak ho okradou svého bratra, a pak před jeho hněvem uteče pryč. Jo? Jeho bratr se to dozví, tak ho chce zabít, a to si všimnete taky. V Biblii je spoustu příběhů ve Starém zákoně, kdy bratři se chtějí vzájemně zabít. Začíná to Kainem a Abelem, kde k vraždě skutečně dojde, Ezau s Jákobem, to je další příběh, a takové příběhu máme samozřejmě, Josef konec konců za chvíličku uslyšíte taky v téhle sérii. Máme mnoho verzí vnitrobratrských vražedných vztahů. Každopádně maminka přesvědčí Jakoba, ať uteče pryč k jejímu bratrovi, ke svému stricovi Labánovi, až zpátky do Mezopotámie. Velká dlouhá cesta, která trvá opravdu daleko. Jakob tam uteče, tam uvidí dceru toho svého strice, která se jmenuje Ráchel. A Ráchel je kočka. Ráchel je nádherná žena. Oni přímo takhle, ten autor Genesis píše, že to byla překrásná žena. Byla to láska na první pohled. Takže zajde za tím svým stricem a řekne, dej mi Ráchel za ženu. A on říká, dobře, ale než ji dám za ženu, musíš mi 7 let sloužit bez platu. Jákob je zamilovaný, Jákob nemá stejně kam jít, tak tam zůstane a 7 let maká, aby dostal svoji vysněnou manželku. A pak o svatební noci mu jeho strýc sváš tchán podstrčí do postele její starší sestru Leu. Jákob zjistí až ráno, že vlastně svatební noc nestrávil s Ráchel, a všimněte si té pointy. Lea musela být potichu a možná promluvila, ale možná si Jákob říká stejnou věc, kterou si říkal jeho táta. Tělo je Ráchel, ale hlas je Lej. Každopádně ráno zjistí, že vlastně svatební noc měl se starší sestrou té své vysněné ženy. A je z toho roztrčený, logicky, protože mu to přijde jako těžký podvod. Možná si říkáte, jak mohl nepoznat, s kým je v manželský posteli. Ale chápete to, tohle je starověk. Není elektřina, je tma, jste ve stanu. A slovo, které označuje svatbu ve Starém zákoně, znamená, že tam prostě chvastá. Jákob je namou a je totální tma. Já jsem zažil pár orientálních svadeb, když jsem žil v Indii, a vím, jakože třeba můj přítel Kajoáš, který mě pozval na svoji svatbu, on nikdy svoji ženu neviděl před svatbou. Rodiče domluvili to manželství, a když jsme byli na té svatbě, ta žena byla zafáčovaná, prostě od hlava dolů, měl ještě takový střap, aby si neviděl do obličeje. Zkrátka dobře, on ji nikdy neviděl, až ráno po tom, co už byli svoji. A když jsem ho pak o měsíc později potkal, říkám, kaj vaší, jak teda vypadá tvoje žena? On říkal, jo, rodiče vybrali dobře, ale chápejte to. Je to situace delikátní, takže nebuďme na Jakoba tvrdí, Jakob byl namo a je totální tma, takže prostě zjistí, že tam má Leu, ráno jde prostě s tím tchánem a říká, co jsi mi to udělal? A jeho tchán mu velice klidně odpovídá slovy. V našem kraji není zvykem dávat mladší dříve než prvorozenou, odpověděl mu Laban. Až s ní strávíš svatební týden, dáme ti tu druhou za to, že budeš sloužit dalších 7 let. A Jakob souhlasí, co mu taky zbývá, a on chtěl Ráchel tak jako tak. Takže stráví svatební týden s Leou, pak dostal rovnou také Ráchel, ze kterou začne rovnou spát. A rovnou, protože ji miluje víc, než miluje Leu. To je složitá situace pro tuhle rodinu. Dostat 2 ženy najednou, sloužit za ně dohromady 14 let, ale chápete tu tenzi. Navíc jsou v době, žijou v době, kdy ve starověku lidé chápou požehnání, boží požehnání, tak, že když jste požehnaný, rodíte syny. Dneska to nechápeme, protože jsme zase v jiné době a trošku se posunulo chápání rodičovství, ale v té době, protože také děti často umírají jako děti, málo se dožije dospělosti, porodit co nejvíce synů je znak božího požehnání. A Jakob má 2 ženy, ale rodí z nich dokáže, je schopná pouze 1. Když Hospodin viděl, že Lea je nemilovaná, odevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná. Když Ráchel viděla, že Jákobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi, dej mi syny, nebo umřu. Tady máme zadělaný na ohromný konflikt, který se v Josefově životě později velice otiskne. Jákob není šťastný, když tohle slyší. Dokonce se na Ráchel oboří zpátky docela tvrdě. Má tu ženu skutečně rád, miluje ji. Ale je neplodná. Nemůže mít děti. Její sestra, kterou nemiluje, kterou dostal podvodem, tam mu rodí syny. A to je těžká situace. Je to rodinná konstelace, která bude hrát ohromnou roli v Josefově příběhu. A mezi Leou a Ráchel dochází k ohromnému takovému jakoby vnitřnímu závodění v rození. Lea doufá, že když bude rodit další a další syny, tak Jakob si ji konečně zamiluje a řekne, přece jenom Bůh žehná, ale doufám marně. A tak se snaží a rodí syna za synem. Nakonec v tom příběhu čteme, že porodila 6 synů a 1 dceru. A když ona byla u 4. syna, tak její sestra řekla, já nemůžu mít děti, tak aspoň dám svému manželovi svoji služku. Obě dvě ty sestry dostali od svého otce, od toho Lábana, dostali služku, která jim pomáhala. Tak ta Ráchel se říká, já dám svoji služku do postele svému manželovi, aby se stala jeho konkubinou a bude porodí mít syny, a to bylo moji synové skrze ní, bude to jako náhradní mateřství. Tak vezme svoji služku, která se jmenuje Bilha, a dají Jakobovi do postele a skutečně ta Bilha porodí 2 syny. Když to vidí Lea, reaguje úplně stejně a vezme svoji službu Zilpu a taky strčí Jakobovi do postele a taky porodí 2 syny. Takže synové se rodí, ale Ráchel furt nemá nic. A ten zápas přerůstá do řevnivosti. Ale pak, po 10 synech a 1 dceři, se stane něco nečekaného. Bůh však pamatoval i na Ráchel. Vyslyšel ji a odevřel její lůno. Počala tedy a když porodila syna, řekla, Bůh mě zbavil mé hanby a tak mu dala jméno Josef přídavek, nebo řekla, kež mi Hospodin přidá dalšího syna. Jakob má radost, Ráchel má radost, jeho milovaná žena má konečně syna, kterého toužila konečně a nazve ho Josef, což znamená přídavek. Jak už jsem řekl, slova ve starém zákoně mají ohromnou moc, vyjadřují určitý osud nebo záměr nebo situaci. A ona ho pojmenuje, protože rovnou při jeho porodu říká, kéž mám dalšího. A možná proto, že se narodila na bojiště, kde už přes 10 let zápas je svojí sestrou, možná proto ho místo, aby ho nazvala vysněný nebo vymodlený, tak ho nazve ještě jeden. A nikdo netuší, že ještě jeden bude pro ní znamenat její vlastní smrt. To nikdo netuší v tom okamžiku. A je to ta ironie toho příběhu.
1: Lukáš Targoš je teď se mnou živě ve studiu, tak ještě máme pár minutek. Lukáši, můžeš trošku víc vysvětlit, co znamenala ve Starém zákoně neplodnost?
3: A žena byla vnímána v patriarchátu primárně jako rodička. To znamená, vidíme ozvěny toho i v Bibli, žena je spasená jako rodička. To znamená, že pro ženu nemít děti byla potupa ve smyslu, že dělá něco špatně, nebo je prokletá, nebo je něco v jejím životě, co je ukázkou boží nepřízně. A velký problém byl pro ženu, když nemohla otěhotnět s chlapcem, protože chlapci byli ceněni, jako jsou dodnes v některých kulturách, ceněni více než dívky, ale pokud byla úplně neplodná, tak to byl velký problém. Paradoxně v tom příběhu narrativu izraelského národa je hned několik žen, které byly neplodné, kterým Bůh odevřel luno, protože byly neplodné dlouhodobě, a to je zajímavé, protože jakoby Bůh si vybírá přesně ty ženy, které mají trauma a které jsou považovány za prokleté a s nimi pracuje jako k vykoupení. Takže jakoby Bůh ukazuje, že to nebylo nikdy součástí jeho příběhu, ale naše lidské chápání porodnosti v té době znamenalo pro ženu, která nemohla mít děti, opravdové trauma.
1: Ty jsi tam srovnával situaci Leji a Ráchel. Proč Ráchel nestačila Jákobova láska? To je konec konců to, o co ale jde v životě člověka, mít lásku.
3: Moderně řečeno. My žijeme samozřejmě v moderní době, kde pro nás láska je smyslem manželství a tak to o tom mluvíme často, tačí nám ta láska, kterou cítíme, ale žel právě často, když ta láska myšleno pocit vytratí, tak je řeknou, už se nemilujeme, tak jdeme od sebe pryč, protože ta láska je pro spoustu lidí v dnešní době jenom emoce, která přichází a odchází. V době a kultuře, ve které Ráchel žije, její identita není primárně, že je milovaná, ale že přináší plody té lásky, a to je potomstvo. Takže proto jí to nemůže stačit, protože ona vnímá sama sebe, že je méně cenná. Jakob jí samozřejmě dává najevo, že je milovaná a Jakob má jiné děti z jiné ženy, z její sestry, ale to pro ní nic neznamená, protože ona sama se vnímá, že je prokletá. Takže v tomhletom smyslu to Ráchel nemůže stačit. Ten jako to nestačilo Haně, matce Samuele, jako to nestačilo Sáře, manželce Abrahama a dalším postavám.
1: Jakob hraje v této části příběhu takovou zvláštně nevýraznou roli. Ženy rozhodují, s kým a kdy bude spát. Jak to vlastně bylo tenkrát v tom rodinném rozhodování?
3: Lidé jsou prakticky neustále jako stejný. Co se mění, mění se naše kultura, doba, očekávání, komunikační prostředky, ale jako lidé naše aspirace, emoce, hodnoty jsou velice podobné. My jako moderní lidé nejsme vůbec tak odlišní oproti těm starověkým postavám. Jeden z důvodů, proč rád přednáším o starověkých postavách, je právě proto, že se dokážeme s nimi krásně identifikovat, protože my nejsme zas tak odlišní. Pokud jim dáme jiné kulisy, tak oni prožívají to, co prožíváme často my. Nejsme vůbec odlišní lidé. A Jákob jako muž s více ženami, což je samo o sobě náročné, chce mít hlavně klid. Chce mít prostě klid, jako každý chlap chce mít klid. A když vidí, že jedna žena je nešťastná, protože není milovaná, druhá je nešťastná, že nemá děti, on chce mít klid a bude souhlasit úplně se vším, co mu ty manželky navrhnou, protože chce mít klid.
1: Je to taky psáno, že Bůh viděl, že Lea byla nemilovaná, takže otevřel její luno, Ráchel naopak byla milovaná, takže děti neměla. Jde se ale na to potom dívat tak, že Bůh se zastává znevýhodněných.
3: To dělá od jak živa. A Bůh je Bohem vdov a sirotku, to znamená těch nejvíce znevýhodněných postav ve starověkém světě. A Bůh vždycky se zastával znevýhodněných lidí. To je jedno z jeho hlavních poznávacích znamení.
1: A ještě k Josefovi. On měl vlastně těžké zázemí u obou rodičů, protože oba definovala řevnivost. Lze se z takového rodinného prostředí vymanit nějakým lehčím způsobem, než jak to měl Josef?
3: Myslím, že my nedokážeme vůbec pochopit, jaké to je být v rodině se spoustou sourozenců, kde prakticky všichni moji sourozenci jsou moji nevlastní sourozenci a ten jediný vlastní způsobil smrt mojí matce. To je podle mě tak těžká konstelace a tak těžká situace, že tohle málo kdo z nás něco takového dokáže zažít. Takže Ono to prakticky nevyhnutelně vedlo k tomuhle sporu, zvlášť když Josef připomíná svému otci svoji matku a díky tomu mu dává přednost v mnoha oblastech. To je úplně jasné, že si tím vyslouží hněv svých sourozenců a zášť a nenávist. Takže asi nemohl Josef udělat nic pro to, aby se z toho dokázal vymanit lépe. Můžeme říct, že třeba nemusel vykládat svoje sny své rodině, to asi nemusel. Tomu i jeho otec vytýká, ale to je dost malá chyba na to, aby si zasloužil osud, který si zasloužil. Na druhou stranu Josef je v tom příběhu pozoruhodně zralým člověkem, který se v průběhu času stane opravdovým vůdcem a dokáže nakonec se podívat na to zpětně úplně z jiného nadhledu, což je úžasný příběh.
1: K tomu se dostaneme a na to se těšíme. Mým hostem byl opět Lukáš Targoš, od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Naslyšenou.

Třetí díl aktuálního seriálu, který otevírá v relaci Překročit hranice pastor Lukáš Targoš, můžete poslouchat v pondělí v 9:30.

Noční vysílání pomalu, ale jistě spěje ke svému cíli. S přáním dobrého rána a dobrého dne se loučí od mikrofonu Rádia 7 Kuba Lofítek. Buďte s Bohem.

Bylo 6 hodin, posloucháte Rádio 7, kde právě rozjíždíme ranní vysílání s datem 10. června. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné vstávání a procitání do toho nového dne vám přeje Andrea Audová. No a když už jsme u toho vstávání, tak já mám pocit, že existují vlastně dva typy lidí. Ti, kteří po zazvonění budíku vyskočí z postele a hned se s energií pouští do práce. A pak jsou ti druzí, kteří si rádi ještě chvíli poleží a v klidu se probudí a nechají to ráno rozběhnout tak trochu pomalej. No a já se přiznám, že patřím do té druhé skupiny. A tak vám všem, kteří ještě můžete, kteří ještě zvolna procitáte, posílám jednu klidnou chválu k tomu rannímu probouzení. No a po ní už společně nahlédneme na to, co jsme pro vás dnes připravili.

Tady už je slíbená programová nabídka. Tichý čas za malou chvíli nabídne start do nového dne, totiž nahlédnutí světa a života Boží perspektivou. Mnoha potravinových

Být na blízku těm, kdo potřebují, je někdy výzva větší, než bychom si dokázali představit. Petr Hůšť představuje v sérii Hrdinové víry v pořadu Klika ty, kdo si zvolili obtížnější cestu proto, aby pomáhali lidem, kteří pomoc potřebují. Jaké zrcadlo to nastavuje nám tady a teď? Poslechněte si o 8:30. Píseň, ve které budeme pátrat v rozhlasové anglické konverzaci Life Plus, nabídne řádku šikovných slovních obratů, ale také připomeneme to, čemu autor říká živá naděje. Připojte se v 9:30. V dalším zastavení při putování po místech, kde roste společenství, se dostaneme na kopec na Vysočině, nedaleko Poličky, který nese biblický název Damašek. Proč? A co opruhované chalupě na jeho stráně říkají ti, co tam jezdí? Broňa Procházková pozvala k mikrofonu Zdenka Pokorného, ale nejen ho. Řeka života zní vysíláním od 10:00. Tak taková je naše dnešní programová nabídka. Doufám, že v ní najdete něco, co vás inspiruje, co vás povzbudí nebo potěší. Jsme rádi, že to dnešní ráno můžeme trávit společně s vámi. Krásný poslech.

Už jen jedna písnička nás dělí od toho prvního zastavení v naší cestou ranním vysíláním, a tím je Tichý čas. My dnes společně otevřeme Janovo evangelium v 7. kapitole, tak pokud chcete, nalistujte si to společně se mnou.

otevíráme společně 7. kapitolu Janova evangelia. Potom chodil Ježíš po Galileji. Nechtěl chodit po Judsku, protože Židé ho chtěli zabít. Blížil se však židovský svátek stánků. Jeho bratři mu řekni, odejdi odtud a jdi do Judska, aby i tvoji učeníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nedělá nic v skrytu, chce-li být veřejně znám. Když činíš takové věci, ukaž se světu. Ani jeho bratři totiž v něho nevěřili. Ježíš jim řekl, můj čas ještě nenastal, ale váš čas je vhodný stále. Vás svět nemůže nenávidět, mne však nenávidí, protože já o něm vydávám svědectví, že jeho skutky jsou zlé. Vyjděte na svátek, já na tento svátek ještě nejdu, protože můj čas se ještě nenaplnil. To jim řekl a zůstal v Galileji. Na začátku té kapitoly čteme, že bratři mu radí, aby se šel ukázat, aby ukázal své skutky. Jinými slovy řečeno, jestli jsi opravdu ten, za koho se považuješ, tak se neschovávej, ukaž se světu. Je tam zajímavá ta poznámka, že ani jeho bratři v něj nevěřili. To přišlo až mnohem později. To nepochopení přicházelo i z toho nejbližšího okolí, od těch, kteří ho znali úplně od malička. Jeho bratři si představovali, jak by měl jednat, kdyby byl mesiáš. Měl by být vidět, měl by se prosadit, měl by využít příležitost, měl by ukázat svou sílu. Ale Ježíš jim odpovídá, můj čas ještě nepřišel. Nenechá se natlačit očekáváním druhých. Nenechá se vyprovokovat ani manipulovat. Nejedná proto, aby něco dokazoval, ale řídí se tím, co mu ukazuje jeho otec. A tak si kladu otázku. Kolik rozhodnutí děláme jenom proto, že máme pocit, že bychom měli? Kolikrát podléháme tlaku okolí a očekávání druhých, nebo vlastnímu strachu, nebo strachu, že něco propásneme. Někdy nás lidé kolem nás prostě mohou dobře radit, ale ne vždycky to musí být boží cesta. Ježíš nám ukazuje, že nemusíme být řízeni tlakem okolí, ale důvěrou. Že můžeme žít život, který se neptá především, co ode mě ti druzí očekávají, ale spíš to, k čemu mě Pán Bůh vede. A tak možná i dnes stojíme před rozhodnutím. Možná máme pocit, že bychom měli něco uspěchat, někomu něco ukázat nebo splnit nějaké očekávání. Ona někdy je největším projevem víry, právě trpělivost. A tak, Pane Bože, dnes možná o trochu víc chceme přemýšlet o tom tvém načasování. Prosím, zastav nás tam, kde budeme chtít jednat podle očekávání druhých, kdy naší motivací bude strach nebo možná snaha si něco dokázat. Moc tě prosím, abys nás ujišťoval o naší hodnotě v tobě, o tvojí lásce a ukazoval nám ta místa, kde ještě potřebujeme vyrůst. Přinášíme ti ten dnešní den, přinášíme ti naše rozhodování, přemýšlení i konání.

Blíží se půl sedmá, je středa 10. června a vy posloucháte ranní vysílání Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví Andrea Audová. No do té 7. hodiny stihneme ještě biblickou úvahu. Mnoho obchodů se chlubí tím, že nabízí stále čerstvé zboží. Jenže jak vlastně dlouho ta čerstvost vydrží? Otázku nejen potravinovou otevře od 7:15 kazatel David Novák.

Izraelci sbírali manu každý den čerstvou. No a právě na proces udržení čerstvosti se zaměří v následujících minutách David Novák.

Milí rozhlasoví posluchači, přeneseme se o pár tisíc let dozadu a moje touha je, abychom viděli ten text jako něco, co sice se odehrálo kdysi, ale může to hovořit i k nám, lidem 21. století. A pracovně jsem si to nazval mana a zápas o čerstvost. Přečtu krátký text z Exodu ze 16. kapitoly, ale kdyby vás to zajímalo, tak si pak přečtěte celou 16. kapitolu knihy Exodus. Tam čteme, že Izrael vytáhl z Elímu, celá pospolitost Izraelců přišla na poušť Sín, která je mezi Elímem a Sínajem, 15. den 2. měsíce poté, co vyšli z egyptské země. Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi a Izraelci jim vyčítali, kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, kde jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jí dávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Hospodin řekl Mojžíšovi, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe, ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli. Pak tam ještě Mojžíš rozpracovává některé ty příkazy ohledně many a konkrétně v 19. verši Exodus 16 čteme, že Mojžíš řekl, nikdo ať si nenechává nic do rána. Ale oni Mojžíše neposlechli, někteří si něco do rána nechali, to však zčervivělo a páchlo. Mojžíš se na ně rozlítil. Potom se tenhle ten text opakuje, je to v 5. Mojžíšově v 8. kapitole, a tam je řečeno, připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci. Zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. A na tento text konkrétně na to tvrzení, že člověk nežije pouze chlebem, navazuje Pán Ježíš, když je pokoušen na poušti. Matouš 4. kapitola čteme, že Ježíš byl vyveden na poušť, aby byl pokoušen ďáblem, postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Ježíš odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Pojďme se podívat na některé principy, které nás mohou oslovit i dneska v 21. století. Jak pisatel v 5. Mojžíšově, tak později Ježíš říká, že člověk nežije jenom chlebem, ale vším, co vychází z Hospodinových úst a odkazují se na manu. Tedy mana měla nejenom fyzický aspekt, a to samozřejmě Izraelce nasytit a nabrat sil, ale také aspekt duchovní. A právě nad tímto druhým aspektem společně budeme přemýšlet. Ukážu na 4 principy. První. Když čteme celou historii vyjetí z Egypta, pak je tady neustálý refrén, který se stále opakuje a opakuje a opakuje, jako každý refrén, a to je reptání a vzpomínání na staré dobré časy. Izraelci s Boží pomocí vyjdou z otroctví, prožijí vysvobození, prožijí Boží vedení. Jenže jakmile přijdou problémy a ty v následování Pána Boha přijít musí, tak hledají, na kom si vybít svoji frustraci a promítají to do svých vedoucích. Slovy, vy jste nás vyvedli. A tady dokonce vidíme i motiv, proč je vyvedli, abyste nás umořili na poušti. Dokonce tady je jedna z prvních konspiračních teorií starověku a ten důvod je, vy jste nás, Árone a Mojžíši, vyvedli a teďka tam vytváří konspiraci, že ten důvod byl, aby je tam pak umořili na poušti hlady. Je to úplně absurdní, jako všechny konspirační teorie. Vidíme, že tyto teorie tady byly vždy. A tak si tak představuju Mojžíše, jak absolvuje všechna ta jednání s faraonem, jenom aby nakonec vyvedl Izrael na poušť a tam je všechny zlikvidoval. Je to nesmyslné. To samozřejmě tu likvidaci případnou Izraelců mohl nechat na faraonovi. Navíc my víme, že Mojžíš vůbec nechtěl být tím, kdo se postaví do čela Izraelců. Jenže tady to je racionální uvažování, které vychází i z Božího jednání. A to tváří v tvář hysterii a zoufalství nefunguje. Zoufalý člověk vždycky hledá někoho, kdo za jeho problémy může. Ano, je to kazatel, je to církev, je to stát, jsou to druzí lidé, jsou to moji rodiče. Tady to byl Mojžíš, Pán Bůh. Ano, někdy za naše problémy do určité míry skutečně může někdo jiný.
Zároveň, ale čím více se podáváme pocitu, že za moje problémy může někdo jiný, tak tím více se stávám bezmocnou loutkou v roli jakéhosi osudu. Navíc reptání není řešením. Nebylo třeba říkat, že v Egyptě bylo lépe, že Mojžíše chce usoužit hladem. Stačilo říci, Mojžíši, máme hlad, je tady konkrétní problém, nevíme, co budeme dělat. Pojďme se modlit, pojďme prosit Pána Boha o pomoc, pojďme něco dělat. Nejde o to popírat realitu, která je někdy těžká, hrát si na to, že jsem šťastný, když nejsem. Jde o to přijmout někdy nepříjemnou realitu a s Boží pomocí začít řešit, postavit se jí, nikoli hledat viníky, stavět se do role oběti a propadat hysterickému reptání. Druhý princip. Hospodin vyslyší volání Izraelců a dá jim manu. Každé ráno přichází tento pokrm z nebe. Ale je tady omezení. Mana se nedala nabrat do zásoby a když se tak učinilo, začala páchnout. Tady by určitě měli radost obchodní řetězce, které tvrdí, že u nich je jídlo vždycky čerstvé, skoro jak ta mana z nebe. Ale pojďme zpátky do textu. To požehnání tedy se nedalo nabrat do zásoby. Pochopitelně Izraelci to nevydrží a do zásoby si naberou a Hospodina to rozlítí. Možná si říkali, no víš, Pane Bože, ono je lepší se pojistit. Co kdyby se na nás zítra zapomněl? Co kdyby prostě zítra ta mana nepřišla? Nebo nespadla? Jenže Pán Bůh učí Izrael důvěřovat. Tak jako nás. Učí nás, že nelze žít z minulosti, že o Boží vedení a požehnání je třeba usilovat každý den. Stejně tak, že je třeba se sytit duchovní manou každý den. Že nestačí jenom jednou za týden se pořádně nacpat. Ano, někdy máme tendenci jednou za týden nebo jednou za dva týdny třeba si pořádně přečíst Boží slovo, jít na nějakou dobrou konferenci, poslechnout si nějakého dobrého kazatele a pak dlouho nic. Ale sycení slovem, manou z nebe je každodenní záležitost, kdy důležitá nemusí být kvantita, ale pravidelnost. Až pravidelnost působí změnu, nikoliv jednorázové vzepětí. Za třetí, mana se nikdy nepřejedla. Stejně tak vztah s Pánem Bohem se jakoby nepřejí. Jídla se člověk přejí, šaty se okoukají, boty ochodí, úspěch časem zešedne, ale vztah s Pánem Bohem nezevšední. Naplňuje mě víc než cokoliv jiného, a to přes duchovní krize, které někdy reálně zakoušíme. A těmto krizím někteří říkají noc víry, temnota kříže, Boží mlčení a tak dále. Asi nejznámějším příkladem Božího mlčení je matka Tereza. Po její smrti se zveřejnily některé deníky, které šokovaly široké masy lidí. Zaposlouchejme se, jak to říkají někteří komentátoři. Její vnitřní utrpení spočívalo v tom, že měla pocit, že Bůh pro ní není vším. Zdálo se jí, že jeho místo v jejím nitru je prázdné, že ji nechce. Pochybovala, že to, co dělá, má smysl. Zda to není jenom přetvářka, když sestrám vykládá o něžné Boží lásce, když v ní sama nedokáže věřit. Někdy vyznávala, můj úsměv je jenom zástěrkou skrývající mnohé smutky a trýzně. Protože se však stále usmívám, lidé si myslí, že mé srdce přetéká vírou, naději a láskou a odrážíme hluboké spojení s Bohem. Kdyby tak ale znali pravdu. Na jiném místě matka Tereza dodává, pokud jde o mě, ticho a prázdnota jsou tak velké, že se dívám a nic nevidím, poslouchám a nic neslyším. Bůh není Bohem a já žiju na prahu prázdnoty. Asi cítíte, že poradit matce Tereze, aby si více dělala ranní chvilky a přestala se hrabat sama v sobě a více sloužila potřebným, není úplně na místě. Zároveň se nejedná o vyznání rozmazleného postmoderního egocentrického křesťánka, který se stal sám sobě středem vesmíru. Vidíme v tomto hluboký zápas o vztah s Bohem, který ovšem vždy znovu a znovu podstupuju, který nemohu si jakoby vytvořit do zásoby. Ale stejně tento zápas podstupuju, protože vím, že Bůh mi dá neskonale víc než svět kolem mne. Někdy mě různé zaručené know-how nebo vědět jak být blízko Bohu naplňují spíše nedůvěrou. Tím nechci tvrdit, že to, co jsem četl od matky Terezy, je správná víra, nebo jediná víra. Ani, že je to nesprávná víra. Jenom chci říci, že vztah s Bohem je spojený s zápasem, který ale stojí za to, a který stojí i za úsilí. Všimněte si mimochodem, že Izraelci museli ráno vstát a manu nazbírat, že to Bůh neudělal tak, že jim řekl, tak si otevřete stany a já vám to tam naházím. Ta mana jim nepadala do stanu. A když tak neučinili ráno, tak pak už bylo pozdě. Ta mana se roztavila. Tedy jisté úsilí z jejich strany tady bylo. Zároveň ale ani úsilí automaticky neznamená, že musí přijít požehnání v podobě pokoje, jistoty a radosti. Ale i tak stojí za to o něj usilovat.
jak nakonec čteme, mana se nikdy nepřejedla. Poslední myšlenka, pokořoval tě a nechal tě hladovět, pak ti dával jíst manu, kterou si neznal, kterou neznali ani tvoji otcové. Pak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Představme si, že bychom tato slova vzali do slova, tedy analogii jídla a duchovní stravy. Asi není třeba dodávat, jak dopadne člověk bez jídla, anebo když jí špatné jídlo. V jednom případě skomírá, ztrácí energii, kdyby dlouhodobě nejet, tak zemře, anebo také někdy jídlo může působit jako otrava. Otázka je, zda a jak moc se sytíme nebeskou manou, Božím slovem. Ale nejenom to, ale také je otázka, čím se sytíme, co vpouštíme do své duše, protože to na nás má velmi silný vliv. Ale je tady nebezpečí. Dlouho se nic nemusí v případě špatné stravy dít. Až jednou to praskne a buď skončím se žlučníkovým záchvatem, nebo budu muset začít měnit čatník. Ale jak toto aplikovat na duchovní stravu? Nechci dávat nějaké zjednodušené návody. Jenom chci říct, nepodceňujme to, čím sytíme svoji duši, ducha, své srdce. Ono nás to ovlivňuje, tak jako jídlo ovlivňuje i našeho fyzického člověka. Tak na závěr, Izraelci se ocitli v jejich pohledu v zoufalé situaci a začali reptat a projektovat svoje selhání do Mojžíše a Pána Boha. Jenže pouhé zoufalství a obvinování okolností není cesta. Pán Bůh jim dává manu, jenže ta se nedá nabrat do zásoby. Podobně se nedá nabrat do zásoby požehnání ani vztah s Bohem. Jedná se o každodenní zápas a výzvu. Zároveň mana, stejně jako Boží slovo, se nikdy nepřejedla. To ale neznamená, že vždycky máme jasno, že všechno jde jako po másle. Navzdory tomu ale má smysl usilovat a hledat Boží vedení a požehnání. Závěrem jsme si ukazovali analogii mezi Božím slovem a jídlem. Není jedno, co do sebe ládujeme, čím krmíme svoji mysl a svoji duši.

Krátce před 7 hodinou dozněla biblická úvaha Davida Nováka, kterou si můžete poslechnout ještě dnes v 15.15.

Je tady 7. hodina, středa 10. června. Vy posloucháte Rádio 7. Dnešním ranním vysíláním vás provází Andrea Audová. Před námi je zpravodajsky laděná hodinka. Za malou chvíli nabízíme magazín a o 7:30 se po rádiových linkách spojíme s naším hostem Pavlem Kratochvílem, který nás pozve na Letfest. Teď už ale magazín.

0: Vítejte u poslechu dalšího magazínu, se kterým se tentokrát vydáme do zahraničí. Příjemný poslech. Blíží se letní prázdniny a to je každoročně čas, kdy probíhá řada táborů pro děti a teenagery. Čeští dobrovolníci mají v současnosti širokou škálu možností, jak se zapojit a vyrážejí pomáhat i do zahraničí, například na Ukrajinu. O jaké tábory jde, se dozvíme od Libora Osoucha z týmu českých dobrovolníků.
1: Jedná se o tábory pro teenagery, pro dorost a mládež, které probíhají na Ukrajině, a je to možná dost podobný koncept, který můžou znát lidi někdy i z českých zemí, protože za tu organizaci odpovídá vlastně organizace JV, Josiah Venture, kterou někteří znají možná v Česku pod názvem KAM. A ta historie už je tam poměrně dlouhá, protože nějaké takové tábory tam probíhají už od roku 2011, kdy člověk, který to celý vede, tady tu službu, Tomáš Chmiel, tak si všiml, že přijel na tábor na Ukrajinu pomáhat Evropan a zjistil, že to je vlastně hrozně pěkné a že to může být velký přesah, a tak přišel s nějakým nápadem dělat evropské kempy, které už se vlastně od té doby tam pořádají. A letos, co vím, tak tam bude přes 20 týmů a já vlastně spolu s dalšíma lidma tak organizujeme 4 tady ty týmy, které tam pojedou.
2: Takže historie těchto prázdninových akcí je daleko před válkou na Ukrajině.
1: Je to tak?
2: Je hezké, že vás tady ani válka neodradila od pořádání. V jaké části Ukrajiny tábory letos proběhnou? Kam budou ti teenageři cestovat?
1: A jak jsem říkal, tak my organizujeme 4 týmy a 3 ty tábory budou v Karpatech, což je zároveň i část, která i přes tu válku, která teďka na Ukrajině je, tak je stále klidná. A je to hlavně i z toho důvodu, že některé ty tábory jsou pro děti a teenagery z právě naopak východní části. A schválně se vybírá taková lokalita, aby to bylo bezpečné jak pro ty týmy, co přijíždí z Evropy, tak ale i proto, aby si ty děti mohly chvíli odpočinout i od těch věcí, co musí zažívat. A máme tam tábory, i kde jezdí děti rozhodně z Charkova, tak je to vždycky pro ně příjemné, že si můžou trošku oddechnout. Nicméně ale i jeden tábor organizujeme v centrální Ukrajině, to konkrétně v Čerkasech.
2: Jakým způsobem jste se k této formě pomoci vy osobně dostal? A jaká je tedy vaše role?
1: Tak pro mě osobně to byla trošku i taková, možná někdo by řekl, náhoda. Já jsem v roce 2023 ještě společně s mým pastorem, tak jsme jeli jenom na pár dní, asi na 3 nebo 4 dny na Ukrajinu pomáhat s generátorama. Byla tam církev, kde potřebovali pomoc přenést, dovést nějaké věci. Tak jsme tam jeli jenom na takový krátký výjezd a když jsme se vraceli, tak si to pamatuju, že to byl takový pochmurný večer a setkali jsme se ve Lvově, McDonaldu dokonce, s Tomášem Chmielem, který celou tady tu službu těch táborů vede, a já jsem ho vůbec neznal, vůbec jsem nevěděl, co dělá, a jenom jsme se tak bavili o věcech kolem Ukrajiny a on se zmínil, že právě pořádají takové tábory a že hledají evropské týmy. Tak se mě ptali, jestli třeba nechci přijet buď jako jednotlivec, anebo jestli nenajdu pár lidí a ne vytvořím tým. A já jsem takový ten typ člověka, že se rád pouštím do nových výzev, a tak jsme vytvořili první tým, který tam jel na Ukrajinu. A když jsme se vrátili z toho tábora, tak jsme zjistili, že zaprvé jsme viděli, jak obrovský dopad to mělo na ty teenagery tam, že jsme jim mohli posloužit, že za to byli vděční, ale také jsme viděli, jakou obrovskou změnu to způsobilo v těch vedoucích, že najednou jsme se vrátili úplně proměnění a měli jsme daleko větší chuť i do služby, a tak jsme si řekli, že to dává obrovský smysl a že to chceme nabídnout více lidem, a tak jsme to v rámci i naší denominace začali víc šířit a rok na to už jsme tam nejeli jenom jako jeden tým, ale jako 4 týmy, a to chceme udělat i letos.
2: Co bude konkrétně náplní vaší dobrovolnické služby? A teď se ptám vlastně s ohledem na jazykovou bariéru. Nepředpokládám, že z České republiky mohou jet pouze lidé, kteří umí ukrajinsky nebo rusky.
1: Je to tak, my se snažíme vždycky říkat, že jazyková bariéra by vůbec neměla být faktor, díky kterému se lidi rozhodují. Ta naše role tam je taková, že já se to snažím vždycky definovat, že hlavně tam být pro ně, jak pro ty teenagery, tak pro ten ukrajinský tým, protože vždycky za tím táborem stojí nějaká místní církev, která to organizuje. Takže ten náš největší přínos, který tam neseme, je to, že tam jsme k dispozici, že budeme vztahy s těma teenagerama, že tam jsme pro ně, ptáme se jich, jak se mají. A s tím souvisí i to, že pomáháme s nějakýma praktickýma organizačníma věcma, a děláme pro děcka workshopy, nebo máme nějaké svědectví, nebo třeba i nějaký téma si připravíme, připravujeme pro ně táborové hry a tak dále, prostě to, s čím je potřeba. Ale co se týče té jazykové bariéry, tak člověk zaprvé přijde na to, že ukrajinský jazyk ani ruský není tak daleko, stále jsou to slovanské jazyky, a zároveň vždycky je na místě někdo, kdo dokáže překládat třeba přes angličtinu, anebo v poslední době se nám

0: vyloženě velký problém najít ty lidi. S tím ale souvisí taky to, že ta služba tam je hodně náročná. Může to být náročné i psychicky, může to být náročné i co se týče toho, že lidi potom můžou být na místě konfrontovaní i s nějakým nebezpečím. Takže snažíme se vždycky i trošku hlídat, aby ti lidi, kteří tam jedou, aby doopravdy věděli, co všechno tam může čekat. Tak někdy se i stávalo, že třeba jsme potom řekli, že možná by nebylo dobré, nebo třeba i rodiče řekli, že by nechtěli, aby děti tam jeli. Takže většinou ty dobrovolníci se najdou, pak je potřeba to udělat tak, aby ten tým dobře fungoval, aby všichni věděli, do čeho jdou. To, co ale poslední dobou taky vidíme, je, že některý lidi jezdí pak už opakovaně, nebo dokonce máme dobrovolníky, kteří nejedou jenom na jeden tábor, jedou třeba na dva. Takže týmy jsou skoro naplněné, takže je to i snadné, i náročné zároveň.
1: A kde se případní zájemci mohou dozvědět více informací o těchto letních táborech? Třeba jsme vzbudili zájem někoho dalšího, kdo by se rád přidal.
0: Tak víc informací záleží, pokud chcete vědět o táborech obecně, tak určitě najdete něco na stránkách JV, Josiah Ventures, anebo kam. A pokud chcete vědět o té části, kterou organizujeme my, tak nejlepší bude kontaktovat přímo mě, Libora Osoucha.
2: Tolik k letním táborům na Ukrajině. A jak už Libor zmiňoval, více informací můžete najít na různých webových stránkách. My připomeneme jeden z odkazů, a to na web Křesťanské akademie mladých www.kam.cz.

0: Na Radiu 7 posloucháte magazín. Jednou z obohacujících skutečností pro lokální církev v českém kontextu může být kromě služby svému okolí partnerství s církvemi nebo sbory v zahraničí. Jedno takové partnerství představí Michal Klus, který se mimo jiné podělí o své zážitky a o své začátky v roli pastora ve sboru z CEAF ve Třanovicích.
1: Ano, je to tak. Jsem tady ve sboru pastorem teprve 9 měsíců. Myslím, že takovou pomocí při té aklimatizaci mi je to, že jsem se vlastně vrátil do sboru, kde jsem vyrostl, do sboru, kde jsem byl duchovně formován, kde mnohé zahodina známa pravda. Měl jsem 27-letou pauzu, ale přesto je na co navázovat. Na druhé straně ta změna byla celkem výrazná, protože mne pán Bůh povolal z Třince ve spíš městského sboru do sboru vesnického, takže ta změna tady je. A přestože oba ty sbory jsou duchovně, bych řekl, živé a aktivní, tak přece jenom ta služba pastora je jiná. A tak tedy s boží pomocí teď nějak hledám, jakou přesně mám mít v tomto sboru roli, co jsou ty specifické výzvy, které pán Bůh pro mě tady má, a těší mě z toho nové objevování.
2: A klimatizace už probíhá, proběhla. A tak můžeš říci, i když ten sbor znáš kdysi dávna, tak můžeš i teď říci, co je pro ten současný třanovický sbor charakteristické s ohledem na život a aktivity sboru, mimo bohoslužby tedy a setkávání nad Biblí. Co je charakteristické pro tento sbor?
1: Už po několika týdnech, když jsem dostával tuto otázku, tak jsem musel říct, že hned mě tak jaksi zasáhly dva takové rozměry, které se pro mě staly velkým požehnáním. To první, že takové specifikum tohoto sboru je, že má opravdu obrovský hudební potenciál. Je pravda, že to tak té naší církvi v mnohých sborech patří, ale v porovnání s Třincem to je opravdu velice intenzivnější, teda spousta hudebníků, zpěváků, hudebních těles. A myslím dokonce, že nebudu moc přehánět, když řeknu, že tady hudebníci téměř stojí frontu na službu, na bohoslužbě, protože těch různých těles je opravdu společně. Ale nejde jenom o tu kvantitu, ale jde i o to, že jelikož ten náš kostelík bývá v neděli docela slušně plný, tak když ten sbor v neděli zaspívá a téměř nezáleží, v jakém stylu se zrovna zpívá, tak je to prostě silné, chytá mě to za srdce, dojímá mě to téměř po každé, když se tady zpívá. Tak to je jedna z oblastí, která je pro mě velkým požehnáním. A to druhé, co se mě hodně dotklo, bylo, že když jsem přišel, tak hned další týden tady měli plánovaný týdenní řetěz modlitev 24/7. A když jsem viděl, že tento sbor dokázal opravdu zaplnit s výjimkou nějakých nočních hodin, možná pár okének tam nakonec vypadlo, celý ten týden, kdy opravdu spousta různých lidí přišlo na modlitbu, tak to bylo pro mě taky obrovským povzbuzením. Takže to jsou třeba dvě takové konkrétní oblasti, které pro mě jsou povzbuzením, požehnáním a mám s nich velkou radost.
2: Zdravíme do Třanovic, do modlícího se a zpívajícího sboru. Teď ale pojďme překročit hranice České republiky a pojďme se vydat na východ. Jakým způsobem se formovalo partnerství vašeho sboru a ukrajinského sboru s názvem Kristus pro všechny? A v čem konkrétně ono partnerství spočívá?
1: Možná řeknu pár vět o tom sboru samotném nejdříve, protože ten sbor Kristus pro všechny vznikl před 22 lety a ve městě Sumy, v ukrajinském městě Sumy. A tehdy vlastně absolvent teologie, pastor Ivan s manželkou, tak obdrželi od Pána Boha také povolání, aby vyšli zrovna tam a aby tam založili sbor. Začínali úplně sami. Byli jedni dva, kteří tam přišli, navazovali kontakty, fungovali, pracovali, začínali doma v obýváku. Postupně se ten sbor rozrostl na více než 100 lidí. No a do toho přišla tato ukrajinsko-ruská válka. A jelikož ten sumský sbor je opravdu téměř na hranici, tak spousta lidí uteklo, včetně velké části toho zmiňovaného sboru. Pastor to taky zvažoval, mnozí to říkali, že tady jde o život, ale on se rozhodl zůstat, protože zbylo spousta členů jeho sboru, především z toho pokročilejšího věku, těch seniorů, a on tam zůstal, aby jim sloužil, aby se o ně staral. A postupně se ta služba i rozšiřovala a dalo by se říct, že to opravdu otvíralo dveře evangeliu. On se nějak skontaktoval i na lidi z České republiky, konkrétně i s Petrem Huštěm, a pomoc humanitární, která přicházela tady z České republiky, docházela i k ním. A díky této službě lidem v okolí, kdy přicházeli nejen s pomocí, ale i s evangeliem, ten sbor je nyní zpátky, nebo dokonce překonal ty počty členů, které měli před válkou. Na druhé straně jsou opravdu v těžké oblasti, kde slyšíte téměř neustalou palbu v tom městě, je tam spousta dronových útoků, a tak i Petr Hůšť a další přišli s myšlenkou, že pro ty sbory, které jsou v tak těžké oblasti, v tak těžkých situacích, by rádi našli nějaké partnerské sbory, které by pro ně byly nějakým povzbuzením, které by se za ně modlili, aby prostě věděli, že nejsou sami. A to bylo v době, kdy jsem ještě tady v tomto sboru nebyl, nějakým stylem došlo ke kontaktu a presbyteři vedení našeho sboru řekli, že to je něco, do čeho by rádi vstoupili, a tak se začaly dělat vlastně jakési první kroky k tomu partnerství. Došlo k několika kontaktům, nejprve se s pastorem setkali v Polsku, protože tam byl na nějakém výjezdu, nasledovala naše účast na pobytu pro maminky a děti v Zakarpatí, kde už jsme se aktivněji podělali a tam jsme se byli schopni seznámit s větší skupinou toho týmu, tvořeného především ženami, které tam sloužily, a pokračovaly prostě další kroky v rozvoji toho partnerství, návštěva partnera s manželkou v našem sboru, návštěva nás v jejich sboru. Také jsme pomáhali jedné konkrétní rodině, která měla handicapovaného syna, který na Ukrajině nebyl schopen sehnat adekvátní pomoc, takže jsme je dostali tady k nám. Několik týdnů s námi byli, zajistili jsme pomoc výrobu speciálních ortéz a takové drobné kručky, jakési pomoci, včetně finanční podpory mzdy pastora, protože většina těch jeho členů nejsou ekonomicky úplně v dobré kondici, takže jo, pán Bůh otvírá různé dveře a my jak si hledáme, do kterých vstoupit, a vidíme, že si to pán Bůh používá pro šíření evangelia, nejen pro jakousi, řekněme, humanitární pomoc, a za to jsme moc vděční.
2: Minulý měsíc si měl možnost zmíněné společenství navštívit osobně. Co bylo důvodem pro tento výjezd? A cestoval jsi sám?
1: Vezmu to odzadu. Cestovali jsme společně s ještě jedním presbyterem z našeho sboru, s Lubošem, a jeli jsme společně právě už se zmiňovaným Petrem Huštěm, který celý ten výjezd organizoval, a nenavštívili jsme pouze ten sumský sbor, kde jsme byli relativně krátce, ale více sborů společenství. A s náma jeli ještě dva ukrajinští vojenští kaplani, kteří se tak o nás hezky starali. A cílem té cesty byla prostě služba naší přítomnosti. Chtěli jsme se vzájemně povzbudit, chtěli jsme je tou přítomnosti ujistit, že nejsou zapomenuti, že nám na nich záleží, že za nimi stojíme, že se za ně modlíme. Bylo pro nás obrovskou radostí, že jsme společně s nimi mohli prožít bohoslužbu, modlit se, žehnat. A tak jsme chtěli investovat do těch našich vzájemných vztahů. No, bylo to pro mě velice emocionální setkání, přestože se známe relativně krátce. A tak bych řekl, že pán Bůh mi nějak opět ukázal, jak úžasný je dar, když on, náš otec, z nás dělá bratry a sestry. A přišlo mi to, jako by se setkali sourozenci, kteří se hrozně dlouho neviděli, kteří ale vždycky k sobě měli blízko. Takový zázrak té boží rodiny, bylo to pro mě velkým požehnáním.
2: Já jsem ráda, že to říkáš. Uvědomuji si u těch slov, že člověk někam jede něco dávat, ale zároveň přijímá. A přesně tohleto přijímání, tento zpětný chod, vnímám i v tom, co jsi říkal. Název Sumy známe z médií, slyšet o tom, co se na Ukrajině děje, sledovat to skrze média, a poté to vidět a zažít na vlastní oči, tak může být něco diametrálně jiného, něco neporovnatelného. Jak tento rozdíl zapůsobil na tebe?
1: Tady by šlo asi povídat relativně dlouho, ale pro mě asi taková nejsilnější emoce, kterou jsem tam prožil, nebo jedna z těch velmi silných, byl hněv, když člověk uvidí prostě, co působí lidský hřích, jak kvůli toho, jakými lidé jsme, prostě umírají tisíce lidí. Takový kulminační bod byl pro mě, když jsme navštívili právě hřbitov v Sumách. Sumy pro zajímavost, tak to je město velikosti naší Ostravy a jenom z toho města mají více než 3000 padlých v boji. A na tom hřbitově je celá jedna oblast těch hrobů, právě těch padlých, jsou tam fotografie na nich vždycky vytesané nebo vysvícené do toho kamene, prostě v životní velikosti a tak tam vidíte ty syny, táty, bratry a to všechno, kteří mohli žít nějaké životy. To je takové nesmírně bolavé. A o to více ale člověk z jedné strany vyhlíží věčnost, protože víme, že prostě tady to nikdy dokonale nebude, ale o to více také jsem cítil odpovědnost za šíření evangelia, protože opravdu jenom ono léčí, co to ten hřích tady ničí a rozbíjí a devastuje. A z druhé strany to evangelium je jakousi prevencí v životě každého z nás, abychom se sami nestali hroznými ničiteli. A tak možná ten hněv přešel k takové velké ujištění o tom, jaká je naše role jako církve, abychom byli těmi nositeli té dobré zprávy, protože ten svět tak hrozně moc potřebuje.
2: Mohl bys v závěru shrnout, čím je tato mezinárodní spolupráce obohacující pro vaše společenství i pro tebe osobně?
1: Já si tak znovu uvědomuji něco, co jsem se už přesvědčil na svém předchozím působišti, kde jsme vlastně založili projekt Dětí Afriky a investovali do takového partnerství se sborem v Tanzánii, tak si znovu uvědomuji, jak pro společenství to má transformativní dopad. A jak se to stává opravdu taková rádoby pomoc, požehnáním a dokonce i misijním nástrojem. Protože i u nás to prostě otevírá dveře, že o tom, co děláme, se můžeme sdílet ve svém okolí s těmi, kteří jsou kolem nás, s lidmi v práci, ale i na úrovni prostě obce či podobně. A stává se to opravdu i nástrojem sdílení evangelia tady pro nás. A myslím si, že taková partnerství s subjektem nebo s místem, které je trochu kulturně oddělené, je prostě obrovským výzvou, obrovským požehnáním a něčím, co bych vnímal, že je potřebné pro každý sbor. A jsem za to hrozně vděčný, že jsem tady přišel do těch Třanovi zrovna v době, kdy oni do něčeho takového vstupovali a že můžu být součástí a vidím, jak to ten sbor umí motivovat a povzbudit a jak to proměňuje i další oblasti služby. Takže v tom vidím enormní přínos a obrovský nástroj, který si Pán Bůh používá i pro nás.
0: Svěřuje se pastor Michal Klus. Pokud chcete dozvědět něco více o Třanovickém sboru, navštivte jeho webové stránky www.třanovice.scaf.cz. Magazín věnovaný převážně česko-ukrajinské spolupráci je u svého konce. Na další se můžete těšit zase zítra. Naslyšenou.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Léto pomalu klepe na dveře a to znamená, že se éter Rádia 7 plní pozvánkami na letní festivaly. Jedním z nich je i Letfest. Na jeho 14. ročník nás v následujících minutách pozve Pavel Kratochvíl, který stojí ve vedení chystaného festivalu. Pavle, krásné ráno, vítejte.
4: Dobré ráno, zdravím vás a všichni posluchače.
3: Dobré ráno, my vás také zdravíme. Moje první otázka je, co to je Letfest? Jak byste ho posluchačům charakterizoval?
4: Tak už toho názvu Letfest vlastně má dva významy. Díky tomu, že bydlíme v Letovicích, tak je tam zkombinovaný název vlastně našeho města Letovic a pak léto a fest jako festival. A vlastně jedná se o takovou velmi specifickou akci. My jsme kdysi uváděli do názvu, že je to křesťanský multižánrový festival. Ono se to postupně vyvíjí za těch 15 let, protože dneska je to částečně i příměstský tábor zkombinovaný s tím, že vlastně v odpoledních hodinách a večer je to vlastně i potom doprovodný program pro dospělé a jak už jsem řekl, no teď 15 let vyvíjí a kombinuje to vlastně to, že se na něm podílí velká skupina dobrovolníků, v loňském roce byla skoro kolem stovky a co je velmi specifický pro tenhle festival, že často jezdí i dobrovolníci ze zahraničí. My jsme počítali nedávno, že už se tady za těch 15 let vystřídalo kolem dobrovolníci asi z 20 zemí, že jsou to často lektoři, různí řečníci nebo zajímaví hosté, hudebníci a tak, takže vlastně jedná se o takový, nebo ten původní záměr byl propojit vlastně místní církev s komunitou a nabídnout něco, co trošku, když se nám jako církvi podaří vyjít víc těch našich vnitřních prostor a být tady pro naši místní komunitu. A to asi by mělo nejvíc charakterizovat festival Letfest.
3: My jsme zmínili, že letos proběhne už 14. ročník. Pamatujete si na začátky toho festivalu?
4: Pamatuju, protože velmi často se k tomu vracíme i čerpáme inspiraci třeba z těch minulých ročníků a jak už jsem řekl, ono se to postupně vyvíjí a kdyby někdo viděl ten festival před těmi 14 lety a dneska, tak řekne, že jsou to úplně dvě rozdílné akce. Tehdy jsme začínali a vlastně navazovali jsme na tradiční English campy, které jsme dělali s dobrovolníky z Ameriky, že jsme vždycky vzdali třeba skupinu 50 studentů a vyjeli jsme někde do hor na chatu a tam jsme s nimi měli prostě takový týdenní kemp a vlastně tehdy jsme tady po 10 letech tady tohle opustili a začali jsme právě ten příměstský festival. Takže na začátku to spíš vypadalo jako takový tábor ve městě, pak se to postupně rodilo v takový festival, na který v letech kolem roku 2018 před tím covidem a tak se ho třeba během týdne zúčastnilo až 900 lidí, kteří přišli prostě na všechny ty aktivity a různý doprovodný program. A jak už jsem řekl, teď se to zase víc překlápí, protože pracujeme spíš s těmi mladšími dětmi a je to víc takovou formou příměstského tábora.
3: Tak vraťme se k tomu letošnímu, teda Letfestu. Na jaký program a na jaké hudebníky se účastníci mohou těšit?
4: Tak zrovna hudebníci, loni nám tady zahajoval Pavel Helan, měli jsme tady ještě jednu kapelu, letos budeme víc čerpat z vlastních zdrojů, ale hnedka třeba na náměstí v pondělí bude v 6 hodin hrát Vítě Marčí, kterého bude určitě řada posluchačů znát, ten už sem jezdí tradičně asi posledních 12 let a vlastně bude tomu předcházet, což je taková novinka, že jsme se domluvili jako 5 místních církví a budeme dělat vlastně společnou bohoslužbu na zahájení na náměstí, takže to bude od 4:30, pak bude to divadlo. A přes týden během těch večerů tak máme spoustu zajímavých hostů, třeba jenom uvedu Radek Hejre, bude na téma může se holokaust opakovat, pak tady budeme mít Marii Konvalinkovou, bývalou řádovou sestru, která pracovala s drogově závislými. Potom budeme mít nějaké ty lektory právě ze zahraničí, kteří jsou zase z církve z Ameriky a mají zkušenosti v různých dalších oblastech, takže pak jeden lektor, doktor z Velké Británie, takže bude to takový zase mix různých příběhů, různých různých témat a vždycky přes ten týden, každý večer od 7 hodin ty semináře na sebe navazují a člověk si pak může vybrat celkem pestré nabídky.
3: Pavle, vy jste ředitelem společnosti ERIM v Letovicích. Můžete prozradit něco více o své službě? Čemu se v tom ERIM věnujete a na jakých dalších akcích nebo projektech kromě Letfestu pracujete?
4: Jo, tak je pravda, že ten Letfest je taková špička ledovce té naší práce a vlastně celý rok jsou to vlastně věci, kde nebo i projekty, na kterých právě třeba i získáváme a vychováváme si ty dobrovolníky, kteří pak s náma ten festival organizují. A on, sice ten festival je týden, ale ty přípravy na něj a tak probíhají celý rok. Takže my vlastně máme letos takovou skupinu asi 42 mladých lidí, kteří právě zase vyrostli na našich volnočasových klubech, které pořádáme teďka, nebo máme vlastně během roku téměř každý den, jak v Letovicích, tak v Boskovicích. A tam nám chodí děcka už od věku nějakých 8 let, věnujeme se jim, snažíme na těch klubech se nabídnout takové nějaké bezpečné přátelské prostředí, mají možnost se seznámit s dospělými vedoucími, pak třeba když mají zájem, tak je zveme i dál do církve na nějaký program, ale zároveň v nich hledáme i potenciální vedoucí, kteří třeba už od věku 12-13 let, tak můžou nastoupit do takové naší akademie Elimové, kde vlastně se z nich stanou napřed polovedoucí, pak vedoucí, pomáhají nám organizovat ten festival. Dál v Elimu se věnujeme vlastně primární prevenci. Kolega Pavel Kotouček už 15 let vlastně jezdí po školách a mluví se studenty i s dětmi, teďka už na prvním stupni už to posouvá, tak na různá témata, co se týká třeba šikany, kyberšikany, sexuality, drog a tak. Takže v současné době spolupracujeme asi s 45 školami tady v rámci Jihomoravského kraje. Tak to je taky jedna velká oblast. Potom teďka nově od loňského roku tak podporujeme jednu církev v Indii, kde jsme vyslali v prosinci 4členný misijní tým a snažíme se, protože pracují podobně jako my, taky s dětmi z ulice a v takových chudších oblastech Indie, takže máme vlastně podporu jim a ještě jedna novinka, nebo teďka asi 2 roky, tak je vlastně pod ERIMem i mateřské centrum, že se u nás tady v Letovicích každý den schází maminky s dětmi a mají různý program zase úplně pro ty nejmenší.
3: Tak to je tedy úctyhodný, opravdu široký záběr. Já se tedy na závěr ještě vrátím k Letfestu, který bychom tímto telefonátem chtěli představit, a tak můžeme říct něco prakticky, kdy, jak se přihlásit, kde, co všechno mají zájemci případní udělat.
4: Tak to už s přihlášením už asi posluchače trošku zklamu, protože my tam vlastně máme tu kapacitu omezenou na ty během toho dopoledne. Vlastně máme jakoby angličtinu, sporty a tanec. Letos jsme měli tu kapacitu nastavenou asi na 150 dětí a třeba vždycky, když otevřeme registrace v tom únoru, tak ty sporty jsou třeba do 2 dnů okamžitě zaplněné a v současné chvíli už máme i celou řadu náhradníků, kteří čekají, pokud by se někdo odhlásil nebo tak, protože je opravdu zájem veliký. My jsme i letos navýšili ještě o angličtinu pro předškoláčky, takže máme ještě o 20 dětí víc než loni. Myslím, že jich je letos přihlášených celkem asi 158. A takže v současné chvíli už vůbec není možné se registrovat, ale jak už jsem říkal, ten festival vlastně v odpoledních hodinách pak pokračuje už takovým volnějším programem, kde člověk nemusí být přihlášený, může přijet na jednotlivé ty aktivity, semináře, nebo se zúčastnit něčeho úplně zadarmo, být tady s námi, ale ta registrace jako taková pro ty děti v tom věku, myslím, že teďka od 6 do 15 let, tak tam už možné, není možné se úplně dostat. Ale kdyby měl kdokoliv zájem se přijet podívat, každý rok se tady objeví třeba i buď z nějakých církví nebo z různých míst lidé i pro inspiraci, že třeba by rádi pořádali něco podobného ve svém městě. Takže pokud by to někoho zaujalo, chtěl vědět o téhle akci víc, tak vlastně ty dveře jsou, aniž by člověk musel být registrovaný, tak dveře jsou otevřené kdykoliv během toho týdne. Stačí zavolat, domluvit se nebo prostě přijet.
3: Letní festival Letfest představil ředitel společnosti ERIM v Letovicích Pavel Kratochvíl. Pavle, moc krát děkujeme, že jste byl s námi ve vysílání a přejeme vám, ať se vám ten letošní festival vydaří.
4: Moc díky, mějte se pěkně.
3: Vy se také mějte pěkně, naslyšenou.
4: Naschledanou, naslyšenou.

Do 8 hodiny už nám zbývá jenom pár minut a než se společně přehoupneme do té druhé poloviny dnešního ranního vysílání, tak si ještě poslechneme písně kapely Nad čarou a také Simu Magušinovou.

0: Je tady 8. hodina, je středa 10. června. Posloucháte Rádio 7. Dnešním ranním vysíláním vás provází Andrea Audová. Před námi je další část pořadu Bible Guide a tentokrát se spolu s Jirkou Zdráhalem ocitneme v Egyptě, o kterém se píše v mnoha biblických proroctvích. No a výjimkou není ani proroctví Jeremiášovo. No a pokud se podíváme na další program, tak o půl deváté nás čeká pořad Klika a o půl desáté potom anglická konverzace Live Plus. Jsme rádi, že to dnešní ráno trávíte s námi. Přejeme vám, abyste si z toho našeho vysílání odnesli povzbuzení, inspiraci i chvíli zastavení. Teď už slíbený Bible Guide.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblií.
2: Jeremiáš, 47. kapitola. V předchozí kapitole Jeremiáš předpověděl pád egyptské říše. Egypt byl ve starověku jednou z největších světových říší a jedním z center tehdejší civilizace. Byl založen Noemovým vnukem, synem Chama, proto se Egyptu říkalo země Chamova. V Žalmu 105 o tom čteme. Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob byl hostem v zemi Chamově. Po Mezopotámii se Egypt stal dalším významným centrem civilizace a je součástí příběhu Bible. V Bibli čteme, že Abraham po nějakou dobu žil v Egyptě. Také jeho vnuk Jákob. Jákobův syn Josef se stal velmi významným úředníkem v Egyptě. Izraelci pak díky tomu v Egyptě žili více než 400 let. Z Egypta se, pod Mojžíšovým vedením, vydali Izraelci do země, kterou Bůh slíbil jejich praotci Abrahamovi. Egypt politicky, vojensky a také nábožensky ovlivňoval život Izraelců i v jejich nové zemi. Egyptský kult uctívání telete, se kterým jsme se setkali v knize Exodus, se dokonce stal náboženstvím severního království Izraele. Z Egypta si tento kult přinesl první král severního království Jeroboám. O něm čteme v první knize královské. Šalomoun se pak snažil Jeroboáma zabít. Ten ale uprchl do Egypta k egyptskému vládci Šišakovi a zůstal v Egyptě, dokud Šalomoun nezemřel. Král Jeroboám se pak poradil a nechal zhotovit dvě zlatá telata. Prohlásil, toto je tvůj Bůh Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta. Náš prorok Jeremiáš zemřel v Egyptě a dokonce Ježíš žil jako dítě určitou dobu v Egyptě. O tom čteme. A hle, Josefovi se ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil. O Egyptu čteme v mnoha příbězích Bible. Proroctví o zániku egyptské říše pak najdeme u všech třech velkých proroků, Izajáše, Jeremiáše i Ezechiela. Egypt byl nejprve poražen asyrským králem Senacheribem v roce 701 před naším letopočtem. Tuto významnou událost předpověděl Izajáš v 19. a 20. kapitole. Ortel nad Egyptem. Hle, Hospodin žene se na rychlém oblaku. Blíží se k Egyptu. Egyptské modly před ním třesou se. Srdce Egypta strachy se rozplyne. Zánik Egypta jako říše pak definitivně přinesl babylonský král Nabukadnezar při svém vpádu do Egypta v roce 606 před naším letopočtem. Stejný král, který zničil Jeruzalém, ukončil historii Egypta jako významné říše. Nabukadnezarův vpád předpověděli proroci Jeremiáš a Ezechiel. V této kapitole knihy Jeremiáš pak čteme také předpověď o pádu Filištínců. Ti kdysi na Blízký východ přišli z Kréty. Zde čteme o zkáze po vpádu egyptské armády během boje Egypta s Babylonem. Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o Filištínech předtím, než farao dobil Gazu. Tak praví Hospodin, hle, od severu stoupá hladina, řeka vystupuje z koryta. Zaplaví zemi i všechno na ní, města i s obyvateli. Lidé budou kvílet zděšením, všichni obyvatelé země spustí křik před dusotem kopyt koní, před lomozem jejich vozů, před rachotem jejich kol. Rodiče se neotočí na pomoc dětem, ruce jim budou viset ochable, neboť už přišel den, kdy všichni Filištíni budou zničeni. Týru a Sidonu vyhubí, co jim ze spojenců ještě zbývá. Ano, Hospodin zničí Filištíny, ty pozůstatky z ostrova Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen. Filištínci se usadili na pobřeží Středozemního moře, na jihozápad od Jeruzaléma. Bylo to ještě v době před příchodem Izraelců do Kanánu. Filištínci znovu a znovu bojovali s Izraelci. Jejich království bylo nejprve částečně zničeno Asyřany a pak Babyloniany. Zcela zanikli ve 4. století před naším letopočtem, v době válek Alexandra Velikého. O tomto zničení prorokovali proroci Amos, Izajáš, Ezechiel, Sofoniáš a pak samozřejmě i Jeremiáš v této kapitole. Právě od jejich jména se odvozuje slovo Palestina. Tento název pro území Izraele zavedl římský císař Hadrián po potlačení druhého židovského povstání v letech 132 až 135 našeho letopočtu. Změnil název Judea, což bylo téměř celé území Izraele, na Sýrie Palestina. Použití historického jména Palestina, odvozeného od dávných Filištínců, kteří byli nepřáteli Izraelců, bylo považováno za záměrný politický akt, který měl ponížit židovské obyvatelstvo. A toto jméno probouzí dávné nepřátelství i nyní.

Bůh je velký, jeho láska bezkonkurenční, jeho moc nesmírná, zpíval Ricky Dillard. Je středa 10. června, krátce po 8:45 a na Rádiu 7 pokračuje ranní vysílání. A ten dnešní den patří v kalendáři Gitám. Jméno Gita je domáckou podobou jméno Margita, což vlastně je naše Markéta. Nákladem je latinské slovo Margarita, tedy perla. Jméno Gita bývá někdy vykládáno i jako píseň. Dnes si také připomínáme Světový den secese a když člověk řekne secese, určitě si vybaví nádherné plakáty Alfonse Muchy nebo Pražský obecní dům, které patří k perlám české secesní architektury. Dnešní datum připomíná také jednu velmi bolestnou kapitolu našich dějin. Právě 10. června roku 1942 byly nacisty vyhlazeny Lidice. Je to den, který nám připomíná cenu svobody i důležitost paměti na ty, kteří trpěli následky války. No a poslední jméno, které zmíním v souvislosti s datem 10. června, je fyzik André-Marie Ampère. Jeho jméno známe dodnes pokaždé, když mluvíme o ampérech nebo o elektrickém proudu. Teď ale píseň Nový život věnovaná všem gitám.

Už jen jedna píseň nás dělí od pořadu Klika, který na našem programu nabízíme o 20:30. Petr Hůšť pokračuje v sérii Hrdinové víry a ta dnešní část ponese název Pár hodin na opuštění města. Teď ale Křesťané Ostrava a píseň Znovu.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc s vámi dělám sérii na téma hrdinové víry. Říkám jim šílenci víry. Nacházejí se v šílených situacích a přitom jsou Pánu Bohu věrní. To zní jako fráze, znamená to, že se drží Pána Boha, že mu věří i v těžkých situacích a že také se nechávají Pánem Bohem používat pro druhé lidi. Ano, mluvím opět o příbězích ze své práce na Ukrajině. Vím, že už bychom si rádi od toho odpočinuli, ale jako církev v České republice se často necháváme inspirovat z celého světa a přitom Ukrajina je duchovně probuzená země a i během války se na některých místech dějí ještě, mám pocit, duchovně živější věci. Jsou to často věci, které mi berou dech, inspirují mě, konfrontují a také mě obohacují. Rád bych je s vámi sdílel i v tomhle díle. Chci s vámi sdílet nejenom příběhy o setkáních z poslední cesty, o setkáních z hrdiny víry, ale možná a hlavně o božím jednání skrze tyhle lidi. Marek 10:31. Mnozí první budou poslední a poslední první. Vítejte v pořadu Kliká, dnešní díl nese název Pár hodin na opuštění města. Nacházím se na jedné ze svých cest na Ukrajině. Navštívili jsme Sumu, 30 km od Ruska a jen 15 km od ruských pozic. Město je zkoušené válkou, místní církev a jejich pastor Ivan měl obrovskou radost, že jsme tady s nimi byli. Nocovat zde ale nebudeme, protože zde není bezpečno. Jedeme ještě večer do Poltavy. Jsem zde s pastorem Michalem a s diakonem Lubošem ze Slezské církve evangelické v Třanovicích. Minule jsem to místo uváděl špatně, jsem říkal v Těrlicku. Je to také na té. Oni se stali partnerským sborem pro sbor v Sumě. A také jsou zde mý dva ukrajinští kolegové Feder a Vasil. Když přicházím ráno na snídani, tak se ptám chlapů, jak se vyspali. Oni, že nic moc. Já říkám, že já výborně. Ptají se, zda jsem to v noci neslyšel a nesledoval. V noci letěly drony přímo nad hotelem. Jeden dokonce vybuchl o pár ulic vedle. Já to fakt neslyšel. Feder říká, no on teď bishop, Pán Bůh ho chrání, dává mu dobrý spánek. Pastor Michal se šel ráno projít po Poltavě a nemohl najít cestu zpátky k hotelu, protože nefungovaly Google mapy. GPS je zde vypnutá, aby ruské drony nevěděly, kde přesně jsou. Ale to je naše cestování. Chci vám zde představit dalšího pro mě hrdinu víry, a to je pastor Pavel. Pastor Pavel žije tady v okolí Poltavy a je to takový Mojžíš. I on putoval se svým lidem na lehkou cestou. On založil a vedl dříve církev ve Volnováze, což je hodinu cesty od Mariupolu. Byl zapojen do pomoci už ve válce od roku 2014. Staral se o zraněné a hladové. Často se dozvídal, že ho Rusové chtějí kvůli tomu zabít. Tady není rozdíl mezi vojákem, policistou, starostou, pastorem, diakonem nebo humanitárním pracovníkem. Všichni jsou na seznamu. Když začala plnohodnotná válka v roce 2022, zavolal mu jeden člen církve, který byl v ukrajinských ozbrojených silách, ať hned v církvi shromáždí všechny ženy a děti a ať okamžitě uprchnou z města. Boje totiž už probíhaly přímo ve městě. Všechny rodiny z tohoto sboru i další lidé byli evakuováni. Po několika měsících, kdy byli tak nějak na cestě, našli nové místo blízko Poltavy. Zde jim daroval někdo opuštěnou modlitebnu, místo pro jejich církev. Je zajímavé, že oni neříkají modlitebnu, ale dům modlitby. Spoustu spolupracovníků pastora Pavla opustilo. Šli dál do Evropy, ale on zůstal s lidmi zde. Stále jim slouží a nejenom to. Stále slouží také lidem, kteří jsou přímo zasaženi válkou. On je náš hlavní koordinátor pro distribuci humanitární pomoci skrze kamiony. Kamion z humanitární pomoci přijede tady do Poltavy a z jednotlivých míst fronty, jako je Černihiv, Suma, Charkov, Slaviansk, Kramatorsk a další místa, tak z těch míst přijdou dodávky, kamionce,
vyloží, rozdělí, naloží do dodávek, oni se pomodlí a hned to cestuje k těm nejpotřebnějším lidem. Můj kolega Feder mi říká, no víš Petře, první rok a půl to moc dobře nefungovalo. Někteří pastoři si vzali ty nejcennější věci, jako je maso a zelenina, a na ty ostatní zbyly více přílohy, jako je rýže a těstoviny. Ale teď to funguje výborně. Zeptal jsem se, čím to je. No, je to tím, že přišel pastor Pavel, který to nově organizuje a funguje to super. Pastor Pavel byl dříve policistou a možná i proto má takovou autoritu. Pro mě je to hrdina víry. Marek, 10. kapitola, 28. až 31. verš. Tu se Petr ozval. Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. Ježíš jim řekl. Amen pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát víc domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první. Tento biblický text je trošku o něčem jiném, ale zároveň se i dost naší situace týká. Pastor Pavel společně s dalšími opustili své domovy, byli i oni opuštěni svými bratry, kteří šli logicky dál do Evropy. Zažívají pronásledování v důsledku války a bojů, ale i jako vnitřní vysídlenci nejsou na novém místě vítáni nebo nejsou tu rádi vidět, protože sem nepatří. Také jsou aktivní v předávání praktické pomoci a s tím i komunikovaného evangelia a i proto je dokonce někteří křesťané tady nevidí rádi nebo přistupují k ním s odstupem. A přitom právě oni, právě pastor Pavel je člověkem, který je v těžké situaci, je tím nejposlednějším a je v pomáhání potřebným jeden z nejprvnějších. Skrze něho ta pomoc funguje výborně. Nevím, jak to říct, ale byl jsem tím neskutečně dotčen. 2. Korinským, 12. kapitola, 9. verš. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. V slabosti se projeví má síla. Tyto texty a principy znám, ale tady je zažívám tak nějak zpřítomněné, hrdinové víry. Oni se tak určitě necítí. Kdyby to slyšeli, tak by se tomu buď dobře zasmáli, nebo by tomu vůbec nerozuměli. Oni jen žijí své životy, životy v drsných a těžkých podmínkách, ale mám pocit, že také s pevnou důvěrou v Pána Boha, který je chrání, ale který je taky používá pro druhé lidi. Mám pro nás cvičení pro tento týden, nebo spíše několik otázek. Kde jsme se v životě cítili jako nejposlednější a přitom to Pán Bůh změnil v naše prvenství? Kde jsme tuhle situaci mohli zažít jako zmocnění nejenom pro svůj život, ale pro pomoc druhým? A poslední otázka, v čem zažíváme, že v slabosti se projeví nejenom naše síla, ale naše síla v Ježíši Kristu? Někdo může říct, no vidíš Petře, to je asi běžné, že válka má negativní dopady na civilní obyvatelstvo, ale tady to dopadlo dobře. Někteří jsou okolo Poltavy, někteří odešli do Evropy. Není to tak. Diakon toho sboru z Poltavy nestihl odejít. Rusové ho zadrželi a zavřeli ho do vězení. Odmítali ho pustit. Jeho manželka je lékařka, často ošetřovala i velmi postavené ruské důstojníky. Říkali, že je to bez šance, aby jejího manžela pustili. Když ale byla dlouhodobě ve své práci profesionální, jeden důstojník našel cestu propuštění pro jejího manžela, ale mělo to podmínky. Musel si vyřídit ruský pas a musel žít jen tam. Žil na oko jako prorusky orientovaný člověk. Po roce a půl se mu podařilo vycestovat do Turecka na dovolenou. Když se vrátil zpět do Polska, nevěděl, co má dělat. Na okupované místo Ruskem nechtěl.
protože by ho tam s největší pravděpodobností pokládali za kolaboranta. Tak se najednou ocitl bez domova, nejenom bez domu pro bydlení, ale hlavně bez místa k životu. Naši přátelé mu pomohli najít místo někde v Evropě. Ještě jednou text, který jsem používal už v minulém díle. Římanům 8:35 až 37. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Židům 13:5. Buďte spokojení s tím, co máte, vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. V tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Někdy to vítězství je jen vnitřní, že zůstávám milován a s vnitřním klidem, i když to vnějšně dopadne špatně. Tady u toho diakona to díky Pánu Bohu i vnějšně dopadlo dobře. Pán Bůh nám řekl, že nás nikdy neopustí, že se nás nezřekne. A proto máme být spokojeni s tím, co máme. Je zvláštní, jak my se tady u nás v zemi často máme velmi dobře a přitom jsme někdy nespokojeni. Z nebezpečného východu se pomalu budeme vracet do centrální Ukrajiny, ale v příštích dílech bych vám chtěl představit ještě dva hrdiny víry. To je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu Klika a budu se těšit třeba za týden. Mějte se pěkně.

No a za týden nás čeká už třetí část nazvaná Daruji mu lopatu. Ten dnešní pořad Klika si můžete poslechnout ještě ve čtvrtek v 19:45.

Tak toto byla kapela Way to Go a nás teď čeká píseň Goodness Tobyho Maca. Goodness neboli dobrota. Toby Mac v roce 2019 ztratil tragickou nehodou svého prvorozeného syna. A po intenzivním truchlení přišly i záblesky naděje a radosti a ty právě zachytil v následující písni Dobrota. Zpívá se v ní, stvořil si déšť, tak když na mě pak padá, měl bych si snad stěžovat. Je to jen na mě, jestli zůstanu. Život je mnohem víc, než jen tento moment. Pomáháš hlouběji zapouštět mým kořenům, zpívá Toby Mac v písni The Goodness.

Je tady 9. hodina, středa 10. června. Ladíte ranní vysílání Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Andrea Audová. Před námi je poslední hodina dnešního ranního vysílání a už za chvíli nahlédneme do kalendáře. O 9:30 nás potom čeká čtvrthodinka anglické konverzace s naší britskou lektorkou Elsou Randall. Dnešní díl Life Plus vychází z písně, která nabídne řadu užitečných slovních obratů a připomene také to, čemu její autor říká živá naděje. Tak připojit se k pořadu Life Plus můžete o 9:30. Teď je tady Terezie Štěrc a píseň Teď mám žít.

vedle průzračného jezera ve Zlaté ulici. Moje srdce touží po nebi, kde mi Bůh setře každou slzu z tváře.

Tak tato píseň vznikla jako reakce na rusko-ukrajinskou válku a zazněla mimo jiné na festivalu United. Teď nás čeká kapela Adonai a píseň Spolehni se, no a po ní už nahlédneme do kalendária.

0: kalendárium.
1: Otevíráme dnešní kalendárium s datem 10. června. No a hned na začátku se přeneseme až do 14. století, protože v roce 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn. Teď ale zpátky do století 20. V roce 1942 němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna. Šlo o reakci na atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, který zemřel na následky útoku 4. června. Historikové v posledních letech mluví o okolnostech, které vedly k vypálení této vesnice s vědomím, že šlo patrně o jeden velký omyl. Nešťastná láska a pár bokem pronesených slov možná spustili lavinu nenávisti, která skončila zničením mnoha lidských životů. Na místě bylo po zátahu vyvražděno 173 mužů, nejstaršímu bylo 84 a nejmladšímu 14 let. Všechny domy, včetně školy, kostela a fary, byly polity benzínem a podpáleny. O několik dní později bylo popraveno dalších 26 lidických obyvatel. Ženy byly posléze převezeny do koncentračních táborů, vybrané děti na převýchovu do Německa. Teď se pojďme podívat na to, jaké osobnosti jsou spojeny s datem 10. června. Tak v roce 1791 se narodil Václav Hanka, což byl český básník, filolog a národní buditel. Nejvíce ho proslavilo padělání takzvaných starých rukopisů, rukopisů Králové dvorského a Zelenohorského, kterými chtěl pomoci vybudovat dostatečně hluboké kořeny našich literárních dějin. Zmíněná díla měla pocházet z 11. a 10. století, velmi brzy se však prokázalo, že šlo o podvrh. 10. června roku 1920 se narodila manželka misionáře Billyho Grahama, Ruth Grahamová. Se svým manželem se Ruth seznámila při studiích na Wheaton College. Její rodiče působili jako misionáři v Číně, zde také žila do svých 17 let. Po ukončení studia toužila jít do Tibetu. Manželi se Ruth a Billy stali v roce 1943. Svému muži stála pak Ruth po boku až do své smrti. V roce 1933 se narodila česká romistka Milena Hipšmanová. Na přelomu 60. a 70. let se angažovala ve svazu cikánů Romů, za což byla v období normalizace perzekuována. V roce 1976 se její zásluhou začala na státní jazykové škole v Praze vyučovat romština. V roce 1991 prosadila otevření oboru romistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vedla studia romštiny až do své tragické smrti při autonehodě v Jihoafrické republice. V roce 1926 umírá Antonio Gaudí, španělský architekt. Dnes je tomu tedy 100 let. Soubor jeho děl je možné obdivovat například v Barceloně a asi nejznámější stavbou je katedrála Sagrada Familia, v níž se pokusil Gaudí zachytit celý Ježíšův život. Dodnes ale katedrála není dokončena. Dnešní kalendárium uzavřeme jménem Adolf von Harnack, což byl německý teolog a církevní historik, který umřel právě 10. června roku 1930. Adolf von Harnack je byl jeden z vůdčích představitelů historicko-kritického výkladu Bible a církevních dějin. Protestantismus považoval za logické vyústění dějin církve a návrat k čistému křesťanství. Kalendárium pro vás připravuje Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Tak toto byla píseň Poutník od Marie Pavlatové. Teď nás čeká Andrew Rip a jeho píseň Rejoice, kde se zpívá Budu se radovat. A teď už jsem to ztratila.

Dozněla píseň Living Hope, živá naděje Phila Wickhama. A já jsem ji nechtěně pustila místo písně, kterou jsem oznamovala Andrew Rippa. Tak za to se velmi omlouvám. Tato píseň měla zaznít až po hodně čtvrt hodince anglické konverzace, která právě teď startuje a bude právě o této písni, o písni Living Hope, živá naděje. Tedy pořad Life Plus je teď před námi.

Tak to už bylo poslední zastavení na naší cestě dnešním ranním vysíláním. Jsem ráda, že jsme to dnešní ráno mohli trávit společně a přeji vám příjemný poslech i dalších pořadů Rádia 7. Už za malou chvíli nás čeká řeka života. V dalším zastavení při putování po místech, kde roste společenství, se tentokrát vydáme na Vysočinu. Navštívíme kopec nedaleko Poličky, který nese biblický název Damašek. A proč právě Damašek? A co o pruhované chalupě jeho, na jeho stráni říkají lidé, kteří tam jezdí? Ne, na to se bude ptát Broňa Procházková svých hostů od 10. hodiny. No a já se s vámi rozloučím s malou prosbou. Pokud vás během vysílání něco oslovilo, povzbudilo nebo potěšilo, budeme moc rádi, když nám o tom napíšete. Každá vaše zpráva je pro nás skutečně takovým malým dárkem. Máme z každé zprávy radost a jsou pro nás povzbuzením a motivací do další práce. Od mikrofonu se loučí Andrea Audová a posílám písničku, o které už byla řeč. Písničku Andrew Rippa s názvem Rejoice, radost. Zpívá se v ní, budu se radovat, budu ti vzdávat chválu, když jsem nahoře i dole. Lepší dny přichází. Krásný poslech.

0: krásná chalupa, úžasná příroda.
1: Louky, lesy, výhledy.
2: Klid, východy slunce, zalitý tím zlatým světlem v trávě.
3: Moje dětství, protože úplně od malička jsem sem jezdil.
4: Vzpomínky.
5: Mě tady bylo vždycky strašně dobře.
6: Prostě takovým sekundárním domovem.
7: Je to super.
8: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života.
9: Snad každá denominace má své rekreační místo pro tělo i pro duši. Místo, kam se jezdí na pobyty, kam se jezdí na dovolenou, na různé tábory, soustředění. Místo, ke kterému se vážou vzpomínky. Místo, kde lidé zažili pospolitost a možná i dotek Boha. A na jedno takové místo se vydává Broňa Procházková se svým hostem. Mé pozvání přijal Zdeněk Pokorný, druhý kazatel a správce budov sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně. Zdenku, vítej na Rádiu 7.
10: Děkuju a vítám taky posluchače rádia.
9: Se Zdenkem se dobře známe, tak tím vysvětlím naše tykání. Když se řekne pustá rybná, co se ti vybaví?
10: Když se řekne pustá rybná, tak se mi vybaví především pokoj. Je to místo, kde když se postavím na louku nebo vyhlédnu z okna, tak cítím hluboký pokoj a radost.
9: Tak pojďme posluchačům to místo přiblížit, jak si ho mají představit, aby věděli. Přijíždím autem do obce Pustá rybná, to místo je v Pusté rybné na Vysočině. Copak? Přijíždím do té obce autem, copak?
10: Přijedeme do obce a nikde nic. Jedeme až na konec obce a pořád nikde nic. A potom musíme jet dlouho za vesnici do kopce, který má asi 700 metrů, stoupání hodně přes 14%. A když vyjedeme nahoru, tak najednou se před námi rozprostře louka a na ní je několik chalup starých roubenek a jedna z nich je právě ta naše.
9: Takže roubenka, samota.
10: Ano. A když se postavíte před tu roubenku, máte rozhled na kilometry daleko.
9: Jak velká ta chalupa je?
10: Ta chalupa byla původně maličká pro jednu rodinu a hospodářský dobytek, ale v 80. letech byla přestavěna, byla k ní udělaná přístavba, velká jídelna a nahoře do podkroví se umístilo celkem 7 pokojů pro ubytované hosty.
9: Jakou má asi kapacitu?
10: Kapacitu má oficiálně 42 matrací, ale často tam bývají mnohem větší skupiny, které spí třeba ve stanech kolem chalupy nebo v přilehlém srubu, ale musíme si říct, že asi největší problém kapacitně je kuchyň a jídelna. Takže pokud tam je hodně přes 50 lidí, tak už to bývá problém.
9: Takže jsme v chalupě, která má zachovaný charakter toho původního stavení, tu pruhovanou chalupu a má možná i takovou romantickou atmosféru. Ta chalupa je na kopci na Damašku. Kopec Damašek, to je specifický název. Na co ten název odkazuje?
10: Ten název odkazuje na kraj kolem Jeruzaléma, kraj kolem toho, k čemu se věřící lidé upínali v době, když se tam usazovali. Tam v okolí jsou různé podobné názvy a nedaleko odsud se, nebo odtam se scházeli křesťané, protestanté, měli tam tajná shromáždění ve skalách až do doby, než je někdo udal a než je při rekatolizaci vlastně zajali.
9: Takže proto ty názvy Damašek, Jeruzalém, vlastně biblické názvy.
10: Ano, je to tak.
9: Chalupa patří sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně. Jak tu chalupu sbor získal?
10: Sbor tu chalupu získal, já nevím přesně, jestli darem, nebo oficiálně to bylo spíš symbolickou kupní smlouvou. Žila tam původně rodina, potom už jenom sestra, která se modlila za to, aby její chalupa byla využita pro Pána Boha. A modlila se a až jeden den přepsala svou chalupu. Tenkrát ne na náš sbor, protože to nešlo, bylo to v době komunismu, ale přepsala to na několik bratrů z našeho sboru a potom po revoluci to přešlo do majetku našeho sboru.
9: Od 80. let je tedy ta chalupa využívána. Ten sbor si chalupu už v té době přestavuje? V těch osmdesátkách?
10: Ano, sbor začal chalupu přestavovat už v těch 80. letech a vlastně bratři a sestry z našeho sboru pomáhali s přestavbou ještě v době, kdy tam ta sestra žila. A ona je tam nechávala ubytovat na seně. Pořádali se tam i za jejího života, i po její smrti různé. To nebyly oficiálně tábory, oficiálně to byly setkání rodin s dětmi, ale těch dětí tam bylo podezřele víc, než v rodinách bývá. A byly to takové tábory na černo, tábory s napětím, jestli někdo přijde nebo nepřijde, tábory, na kterých lidé zažívali Boží ochranu a zažívali i konkrétně, i v době, kdy tam nějaká kontrola přišla, byly zrovna skoro všechny děti na výletě, takže tam skutečně bylo jenom několik rodin s těmi nejmenšími dětmi.
9: Už od začátku ti bratři přestavují tu chalupu právě k tomu účelu, aby se tam mohly konat ty tábory a ta setkání, ty pobyty?
10: Ano, konaly se tam ale nejenom tábory, konala se tam celá veliká shromáždění, vždycky první červencovou neděli se tam sjelo mnoho a mnoho autobusů z celé republiky, tenkrát z Československa, a konaly se tam dlouhá shromáždění. Lidé se modlili za to, aby to mohlo být, vždycky se to nějak povedlo. Místní vesničané nakonec zjistili, že první červencovou neděli neprší, takže sklízeli seno, pracovali na polích, už to předem věděli, že tam baptisté přijedou a že nebude pršet.
9: Dovedu si představit, že takovýchto historek je spousta v pamětníků, v paměti těch lidí, co to zažili, co tam i brigádnicky pracovali, co to zajišťovali. Dostal ty ses k nějakým takovým historkám? To je věc, kterou ty si nezažil, ale došla k tobě, doputovala nějaké takové vzpomínky, takové příběhy?
10: Jeden už jsem zmínil s tou kontrolou, která přišla během dlouhého výletu. Jinak na protějším kopci je řada chalup a tenkrát v 80. letech ty chalupy, možná i dnes, ale tenkrát určitě patřily lidem výše postaveným a je opravdu zázrak, že nepřišlo žádné přímé udání, protože když promluvíte nahlas, tak přes to údolí se nese každé slovo, každá křesťanská písnička, která se zaspívá

Mi někdo vyprávěl, že ty děti měly za úkol, nebo všichni vlastně měli za úkol, že museli se zatahovat na oknech takové závěsy, aby nebylo vidět to světlo dodaleka, že tam je, že se tam něco děje a že se tam pořádá nějaký pobyt. Musela to být zvláštní doba a zároveň doba, na kterou se vzpomíná a která možná tříbila člověka.

0: té chalupě zůstal zachován jednak ráz toho roubeného stavení, té původní chalupy, ta romantická atmosféra toho selského stavení. Ale podle mě tam možná zůstalo zachováno i něco z té víry těch lidí, jednak toho daru těch Karáskových, té paní Karáskové, co darovala tu chalupu, co se modlila, jednak i z té víry lidí, co pořádali ty pobyty, co přestavovali tu chalupu, víra těch, co se tam na polo potají scházeli. Toto místo znamenalo a znamená pro mnoho lidí místo, kde zažili něco zvláštního, nějakou pospolitost církve i boží dotyk. Kdy ty ses poprvé dostal na Pustou Rybnou, na tu chalupu na Darmašku?
1: Já jsem se poprvé dostal na tu chalupu o jarních prázdninách v roce 1992. Jeli jsme tam vlakem a šli jsme z Pusté Kamenice 4,5 kilometru přes les na běžkách s baťohama, s kupou dětí a došli jsme tam až málem za tmy. Vlastně jsem nevěděl, kam jdu a vedl jsem děti.

0: společně s ostatními, pomáhali jsme si navzájem a došli jsme do chalupy zapadané sněhem a byla to úplně pohádka. V chalupě nás čekala tenkrát Zdena Hojdenová, která tam vařila, která tam přijela autem s potravinami. A v té chalupě jsme zažili zrovna ten rok mnoho a mnoho překvapení. Učil jsem se, co to znamená křesťanský tábor. Učil jsem se, jak s dětmi zpívat písničky, ne trumpské, ale o Ježíši. A viděl jsem další bratry a sestry, kteří s nadšením se této službě věnovali, kteří věděl jsem, že kromě programu si připravovali duchovní zamyšlení pro ty děti a dělali to s láskou a dělali to s velikým nasazením.
1: To jsi byl čerstvě věřící, je to tak?
0: Nebyl jsem úplně čerstvě věřící, už jsem věřil víc než 3 roky, ale tenkrát jsem se tam dostal, protože jsem začal vést dorost.
1: Mm-hmm. Já jsem se poprvé na Pustou Rybnou dostala na akci, tu, jak si popisoval na začátku července, že se tam sjelo spousta lidí, tak mě řekli, hele, tak se tam běž podívat. Já jsem byla čerstvě věřící, takže jsem byla ve fázi takového toho okukování, co to vlastně znamená život křesťana, jak se ti křesťané chovají. Takže jsem koukala po ostatních, nasávala jsem, co se tam děje. A úplně mě fascinovalo, že jsou tam lidé různých generací, že je tam spousta lidí, ale že mě naprosto přijali mezi sebe. To bylo tedy v červenci, já jsem tam došla z Dráteníčku, kde jsme tehdy ze skal, kde jsme lezli po skalách, kde jsme přespávali v přírodě a teď jsme došli ze zhora k té chalupě tam od lesa. Pamatuju si to dodnes, bylo to velmi silný zážitek. A pak pro mě byl ještě silný zážitek to, že já jsem už pak směřovala po té akci domů a teď se najednou nabídli lidé a řekli, ale my jedeme do Brna, tak my tě vezmeme sebou. To bylo pro mě něco nevídaného. Nebyla jsem z takového prostředí, tak to byla zase moje osobní vzpomínka.
0: Já jsem se dostal na tu chalupu v tom samém roce ještě v létě a taky jsem zažil překvapení. Byla tam s náma na pobytu mládeže misionářka Pavla Tripton a bavili jsme se o modlitbách za lidi, kteří by mohli uvěřit, za lidi v našem okolí. A ona mě znala jménem. A já jsem se divil, jak to, že mě zná jménem. A ona říká, já se za tebe už dlouhou dobu modlím.
1: Na Pustou Rybnou si jezdil jednak na pobyty dětí, ještě na nějaké jiné akce?
0: Jezdil jsem tam na pobyty dětí, kde jsem s ostatními vedoucími jim dělal program. A jezdil jsem tam taky na brigády, protože bylo potřeba dělat dřevo na zimu a je to stará chalupa, tak je potřeba se o ní starat. Ty brigády pro mě byly radostí, protože jsem rád, když je za mnou něco vidět. Zároveň na jednu z těch brigád jsem vzal jednou slečnu, se kterou jsem začal chodit a asi po 3 týdnech jsem ji pozval sebou na brigádu. A my jsme pracovali v lese celý den, ona nám tam vařila, my jsme se vrátili na oběd a no, jsou to vzpomínky, které mi nikdo neodpáře.
1: Také jsem svého budoucího muže tam poznávala na té chalupě více při té společné práci i při těch nějakých brigádách, je to tak. Máš nějaké další osobní mimořádné zážitky spojené s tou chalupou?
0: Určitě si vzpomínám na rok 2006, kdy byla taková ta ladovská zima. Chalupa zapadala víc než metrem sněhu a my jsme se snažili zhazovat sníh ze střechy, aby ta střecha nepraskla. Bylo to na pobytu tatínku s dětmi, s tebou mě baví svět. Jenomže sníh, když pořád zhazujete, tak nakonec už není kam zhazovat. Takže děti si vzali boby a jezdili po té střeše přímo na ten zházený sníh, protože už to navazovalo a z okýnek nebylo vidět ven. To byl zážitek. Také to bylo tak, že tam bylo zamrzlo a sníh byl do výše plotu, byly vidět jenom takové ty špičky těch kůlů u plotu a my jsme chodili po tom zmrzlém sněhu. Občas se nám stalo, že jsme se trošku propadli, takže jsme se vyhýbali plotu, aby jsme se nepropadli zrovna na ten plot. Děti byly lehčí, nepropadali se. A tak si začali hrabat cestičky v tom sněhu pod tou sněhovou krustou. A my jsme se potom báli chodit kdekoliv, aby jsme někde nezašlápli vlastní dítě. Ale mám i starší vzpomínky. Při jedné z těch brigád si vzpomínám na jednoho vzácného bratra, Karel Šustek se jmenuje. Ten se mě věnoval po mém uvěření. Byla brigáda, byl oběd v lese a všichni se sešli a Karel Šustek chyběl. Tak jsme ho šli hledat, že nezačneme obědvat bez něj. A hledali jsme ho možná 300-400 metrů daleko. Človíček v lese sekal takovou maličkou sekerkou, osekával větve, do rytmu si zpíval. A proč bych neměl vesel být a proč bych nespíval? To byl zážitek.

0: Broňa Procházková si povídá se Zdenkem Pokorným o chalupě na Damašku na Pusté Rybné, která patří sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně. Jaké akce se tam pořádají v současnosti?
1: V současnosti se tam pořádají zimní tábory dorostu, k mému překvapení i letní tábory dorostu. To překvapení je, protože dřív jsem s dorostem dělal puťáky. Dneska dorost si chalupu oblíbil natolik, že jsou i v létě vevnitř, pokud nespí ve stanech, protože se tam do chalupy nevejdou. Dál tam pořádají podobné akce jiné církve, kterým chalupu půjčujeme nebo pronajímáme. Jezdí tam školy v přírodě, jezdí tam i třeba zvláštní školy. Jeden pasťák z Brna tam jezdí.
0: Čím to pro ně je, tam může být přitažlivé?
1: Přitažlivá je určitě ta atmosféra, okolí, chalupa samotná, i to, že ještě donedávna jsme používali venkovní kadibutky, nádoby se umývalo venku v lavorech. Ta chalupa prochází za posledních 12 let velkou přestavbou. Tisíce a tisíce dobrovolnických hodin se tam odpracovali a ta chalupa se postupně mění. Zároveň v té chalupě pořád zní evangelium. Dokonce i když chalupu pronajmeme cizím lidem, tak si tam mohou přečíst jednak o té historii, jednak tam najdou gedeonské bible, které tam mají k dispozici. Ta chalupa prostě žije a duch boží tam je.
0: Jaké tam jsou možnosti rekreačního vyžití? Co je tam možné dělat? Nějaké zajímavosti v okolí?
1: Přímo u té chalupy jsme před lety vybudovali hřiště, na kterém se dá hrát fotbal a další hry nebo volejbal. Dál v okolí jsou lesy, v těch lesích jsou různé skály, blíž i dál, jak to tak na Vysočině je. Takže se dají dělat výlety pěšky i možná s podporou aut nebo jízdních kol. Pokud chcete zajet i dál, můžete dojet až do Toulovcových Maštalí směrem na sever, do Pivnické Rokle a do takových lokalit.
0: To vyžití je tam opravdu široké, pestré i pro toho, který má rád nějaké výzvy, nějaké další trasy, ale i pro třeba právě ty rodiny s dětmi, kdy s těmi dětmi ujdete jenom kousíček do lesa a tam můžete u potůčku stavět různé přehrady a u stromu různé domečky. Ty tam jezdíš léta letoucí na dovolenou, na různé pobyty, ale i na ty brigády, jak jsi zmínil. Co s lidmi dělá společná práce?
1: Společná práce s lidmi dělá to, že jednak se zblíží s kamarádi a taky si sami sebe váží, protože vědí, že spolu něco dokázali. A také získávají vztah k té chalupě. Pokud něco společně budujete, tak se o to společně staráte. Není to konzum, je to společné dílo, společná služba, společný zájem.
0: Na začátku příběhu té sborové chalupy je dar Karáskových. Co ten dar vyrostl? Jaký je význam chalupy na Damašku pro společenství dnes?
1: Je to chalupa, ve které mnoho členů našeho sboru nejen trávilo čas, ale někteří z nich tam i uvěřili. Právě během těch různých táborů, často ke konci těch táborů bývaly různé výzvy, ale nejenom ke konci. Tam byl důvod měnit svůj život nejenom na základě programu, ale na základě toho, co člověk slyšel a viděl kolem sebe.
0: Už si to zmínil, co pro tebe ta chalupa znamená, ale přeci jen se zeptám ještě jednou, jaký má ta chalupa význam pro tebe osobně?
1: Je to místo, kde jsem moc rád. Možná, kdybyste se podívali na plochu mého notebooku a otevřeli ten notebook, tak nenajdete žádné hory od Windows, ale najdete tam tuto chalupu.
0: Na chalupu na Damašku v Pusté Rybné, která patří sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně, nás vzal Zdenek Pokorný. Zdenku, děkujeme za rozhovor.
1: Rádo se stalo.

0: Rozhovor se Zdeňkem Pokorným končil otázkou, čím je pro něj osobně chalupa na Damašku. Tuto otázku jsem položila nejen jemu. S podobnými otázkami jsem se obrátila na různé lidi, které jsem na chalupě zastihla na brigádě. Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života. Když se řekne chalupa na Pusté Rybné, co se ti vybaví?
1: No, mně se vybaví mnoho věcí. Hlavně asi moje dětství, protože úplně od malička jsem sem jezdil. A potom posledních asi 15 let jsem tady zase věnoval svůj čas tomu, že jsme vedli tábory a byla tady spousta dětí, takže spousta zážitků.
0: Spousta zážitků s rodinou, ale zároveň i spousta práce. Jestliže si vedl tady děti, tak je to spousta práce, spousta dřiny, spousta potu. Proč zrovna toto místo? S těmi dětmi jste mohli jezdit někam jinam?
1: Já myslím, že jsme to přijali už od té generace před náma, že jsme se tak na to naučili a to místo jsme si zamilovali právě proto, co jsme tady my prožili jako mladí. A potom to přirozeně vedlo k tomu, že jsme zase tohle chtěli předávat dál a bylo to pro nás prostě milý místo a věřím tomu, že jsme to předali dál zase dalším.
0: Takže je to pro tebe tady místo společenství, setkávání s lidmi i setkávání s Bohem?
1: To určitě ano. Právě, že není to jenom o setkávání s lidmi. Já třeba sám jsem tady zažil i spoustu času, Přál bych si zažít víc času, kdy jsem tady byl sám, ale zažil jsem ten čas, kdy jsem tady byl sám. A to byl čas, kdy jsem skutečně tady mohl načerpat nějakou energii, novou sílu, strávit čas s Pánem Bohem. Já jsem se tady učil třeba i před maturitou, jsem si sem zajel, před státnicema jsem se tady učil, takže i spoustu klidu a takové prostě nějaké síly do života jsem tady načerpal.
0: Setkávat se s lidmi se dá i v Brně. Proč s nimi někam vyjet? Co to udělá s lidmi, že někam spolu vyjedou?
1: Tak jsou určitě vytržení z toho standardu a nějakých zajetých kolejí, které mají právě v tom městě nebo v té práci. Takže když potom dojedou semka, tak pro nás měšťáky je to prostě úplně jiný prostředí. Najednou řešíš jiný potřeby, je potřeba naložit kamna, tak se seká dřevo, je prostě možnost si udělat tady oheň, něco si opéct, tak seš tam společně v takové situaci, kterou běžně nezažiješ. Takže myslím si, že to je něco, co je unikátní pro nás, co jsme z města, vyjet takhle do přírody, být kolem sebe mít ty lesy, takže to je krásný.
0: Máš nějakou konkrétní vzpomínku spojenou s tímto místem? Nějaký konkrétní zážitek? A neříkej mi, že žádný nemáš, těch táborů bylo spousta. Nebo je jich tak moc?
1: No je jich právě tak moc. To je záludná otázka, protože já vůbec nevím, co bych asi vybral. A teď už bych mohl mluvit klidně tu hodinu a jenom jet zážitek za zážitkem. To je fakt strašně moc. Nejsem schopný vybrat jeden konkrétní.
0: Ani jeden konkrétní spojený s tvojí ženou?
1: Ano, to jsem schopný říct, protože tady na té chalupě, konkrétně tam u toho srubu, jsem jí poprvé řekl, že ji miluji.

0: Kdy jsi byla poprvé na Pusté Rybné?
1: Poprvé jsem na Pusté Rybné byla, když mi bylo 9 a byl tu tábor Avany takového dětského klubu našeho sboru. Úplně první a poslední tábor Avany na Pusté Rybné. Tak.
0: Od té doby pravidelně?
1: Pak byla docela dlouhá pauza a ve 12 pak až jsem byla na táboře s naším dorostem a to bylo pak na spoustu let každoroční minimálně dvakrát opakovaná návštěva.
0: Čím je toto místo jedinečné?
1: Asi pro mě nejvíc jedinečný je tou okolní přírodou. Je tu nádherný les, úplně klid, východy slunce, zalitý tím zlatým světlem v trávě. Je to nádherný.
0: Máš nějakou konkrétní vzpomínku na toto místo?
1: Je jich docela spousta. Spousta z nich je spojený s nějakýma šílenýma hrama na našich dorostových táborech. Ale jednu konkrétní je teď hrozně těžký vybrat. Pamatuju si, jak jsme jednu zimu přespávali v iglu, anebo zas o spoustu let později jsme vždycky stávali na východ slunce, což v zimě není tak brzo. A vím, že jsme seděli tady před chalupou a bylo to krásný.
0: Zažila jsi tu něco i s Bohem?
1: Tyjo, spoustu věcí. Vím, že vlastně na základě aj jednoho tábora tady jsem hrozně se tak jakoby přimkla do sboru. Pak jsem se i nechala pokřtít a přímo s Bohem. Asi spoustu různých modliteb a chvil, kdy si člověk jen tak sedne do trávy a může chvíli vdechnout s ním.

0: Čím je pro tebe chalupa na Pusté Rybné?
1: Místem, kde máme tábory, kde jsme na brigádě, kde jíme obědy, kde přespáváme. Prostě takovým sekundárním domovem.
0: Kdy jsi tu byl poprvé?
1: Poprvé jsem tu byl v červnu minulého roku, takže přesně před rokem.
0: Máš nějaké konkrétní zážitky, nějaký mimořádný moment, který by si rád zmínil nebo na který vzpomínáš?
1: Když jsem vešel poprvé do těchto dveří, tak bylo takový, že bum, něco novýho.
0: Máš nějaké oblíbené místo tady v okolí?
1: Tamto pole, co je za chatou, nebo nevím, jestli pole, taková louka, tak vždycky v zimě, tak jsme se tam chodili projíždět po bobech a sáňkama. A i to hřiště třeba, co je tady a okolí Pusté Rybné jako město, to je taky super, jsme tam plnili aktivity, senza.
0: Vracíš se sem rád?
1: Ano, kvůli té atmosféře, kvůli vlastně dětskám, kvůli společnosti a kvůli těm táborům veškerým, kvůli těm brigádám, je to fakt boží místo.

0: Když se řekne chalupa na Pusté Rybné, co se ti vybaví?
1: Nádherné místo, krásná chalupa, úžasná příroda a hlavně množství pozitivních vzpomínek.
0: Množství pozitivních vzpomínek, to znamená, že sem jezdíš dlouho, pravidelně?
1: Už hodně dlouho. Určitě neřeknu, od kterého roku, ale provází mě vlastně celým životem. Jezdili jsme sem, když byli děcka malí, to znamená i s rodinou, takže od nějakých 25 let, takže nějakých 30 let sem jezdíme.
0: A čím je to tady to jedinečné? Je to tím společenstvím, těma lidma, se kterými jsi tu byl, nebo co je tady to specifické?
1: Je to ta skupina lidí, která se tady schází. Je to úžasné místo. Ne, že by ta chalupa byla výjimečná, jako prostě svojí architekturou nebo svým zařízením, ale ti lidi, kteří semka jezdí, tak jsou moji srdeční záležitosti.
0: Je to tu pro tebe místem setkávání s lidmi i s tou přírodou? Je to tu i pro tebe místem setkání s Bohem?
1: Ano i ne. Možná bys ráda slyšela odpověď, že toto je místo, kam se lidé chodí setkávat s Bohem, ale já se setkávám s Bohem jak tady, tak v Brně, tak kdekoliv jinde. Takže pro mě to není žádné místo, které by bylo výjimečné tím, že se tady setkávám s Bohem. Ale prostě Bůh tady je a bývají tady lidi, kteří mají k Bohu blízko. Co já miluju, tak je právě brouzdání se lesem. A není důležité, jestli je to tady na Vysočině, nebo jestli je to v lesích kolem Brna. Ale vždycky v lese mám pocit, že ta boží blízkost je pro mě víc patrná.

0: Kdy jsi byla poprvé na Pusté Rybné?
1: Je to už hodně dávno. Bylo to krátce poté, co jsem uvěřila, tak jsem chodila do společenství Pro Krista, takový vysokoškoláci mladí se scházeli a spolu sdíleli život a byli jsme tady na Pusté Rybné. To si pamatuju, ale kdy to bylo, to už ti neřeknu.
0: V čem to tu bylo jiné? Stačilo by scházet se někde tam, jak jste se scházeli, ne? V čem to tady bylo jiné?
1: Ta lokalita na kopci, chráněná krajinná oblast, louky, lesy, výhledy, to mě fascinuje dodnes.
0: Máš nějaký mimořádný zážitek spojený s tímto místem?
1: Asi to, že se svým budoucím mužem stojíme před chalupou a koukáme na hvězdy, které jsou tady úplně jiné než v Brně.
0: Jezdíte často se svým mužem na Pustou Rybnou?
1: Když jsme měli děti malé, tak jsme sem jezdili každý rok. Teď už je to řidčej, ale jezdíme sem rádi, teď už i s vnoučaty.
0: Čím je pro tebe chalupa na Pusté Rybné?
1: Místo nejen uprostřed krásné přírody, ale místo setkávání s lidma a vždycky něco duchovního, hlubokého tady člověk zažije.

0: Když se řekne chalupa na pusté rybné, co tě napadne?
1: Vzpomínky.
0: Jaké?
1: Já bych řekl všelijaké, ať už s dorostem, nebo různě jinak s přáteli, tak...
0: Máš nějakou konkrétní vzpomínku?
1: Třeba hraní Palerma, tak to si pamatuju moc dobře, když jsme hráli až do 11. do večera s dorostem. To byla skvělá příležitost, nebo skvělý čas pro mě jako někoho, kdo je malej a musí jít prostě v 10 normálně spát, tak tady právě to tak nebylo, to je úžasný. A nebo páteční večery, kdy se celý tábor uzavíral a všichni slavili, ať už vyhráli nebo prohráli. A bylo jim to vlastně jedno, protože byli šťastní a měli radost toho, že si to můžou užít. Tak jo, to si myslím, že jsou ty skvělé vzpomínky, které s tou chalupou mám spojený.
0: Z těch vzpomínek mi sála takové to, že jste spolu. Je to to, co dělá tohle místo tak specifické?
1: Samozřejmě, to, že jsme tady byli spolu a mám tady ty vzpomínky s těma lidmi konkrétními, tak to je to, co dělá to místo tím místem pro mě. A důvod, proč jsem rád pojedu na brigádu, důvod, proč jsem rád pojedu kdykoliv prakticky.
0: Je to pro tebe tady i místo setkání s Bohem?
1: Jo, už mě je jedno z důležitých milníků v mém životě na cestě za poznáním Ježíše a Pána Boha a podobně, tak bylo právě tohle místo společně s dorostem nebo v jiných akcích, kde jsem se právě tady mohl každé ráno a každý večer dozvědět o Pánu Bohu víc. To je přesně to místo.

0: Čím je pro tebe chalupa na Pusté Rybné?
1: No, já bych řekla asi domov, dokonce to mám i v jedné aplikaci jako GPS, tak když se dá domov, tak je to u mě nastavené na Pustou Rybnou, nevím, jak se to stalo, každopádně se mi to líbí, tak jsem si to tak nechala. A jo, asi bych řekla domov, protože sem jezdívám fakt hodně často a i když třeba už ne na nějaký tábory nebo tak, tak se snažíme sem jezdit třeba na různé výlety a zjistili jsme, že tu jsme za rok třeba aspoň 10x, 15x, jen tak, abychom sem prostě zajeli a viděli tyhle výhledy.
0: Kdy jsi to byla poprvé?
1: Poprvé jsem tady byla na mým prvním táboře, když mi bylo 15, takže už to docela dávno.
0: Čím je toto místo jiné nebo specifické, zvláštní?
1: Já myslím, že je specifické tím, že je tady tak na té samotě a vlastně člověk je tady tak odtržený od toho, co prožívá normálně v Brně. A tím, že jsem tady vždycky to zažila se spousty skvělými lidmi, tak to mám spojený s tím, že mě tady bylo vždycky strašně dobře. A do toho, prostě když se člověk podíval na tu nádhernou krajinu a fakt slyšel třeba jenom ptáky a nic jiného, tak to prostě je kouzelný.
0: Máš nějakou konkrétní vzpomínku, nějaký zážitek spojený s tímto místem?
1: Ty jo, já jsem tady strávila fakt jako hodně let. A mám tady jako tunu vzpomínek, ale co se mi vybaví, když se řekne Pustá Rybná, tak je na taková situace, kdy tady dvě holky z tábora uvěřily přímo jeden jako večer a já jsem měla možnost sledovat, jak tady před chlupou tančí a radují se. A to se mi tak vrlo do srdce, že to si budu pamatovat celý život.

0: Máš to tu rád na Pusté Rybné?
1: Ano, je to tu super.
0: Co je tu super?
1: Tady jsou všude okolo lesy a je tu super chata.
0: Co jsi tu zažil?
1: No, tak já sem jezdím každý rok a zažil jsem tu spoustu zážitků, třeba pálení různýho bordelu na ohni, nebo v lese nějaký dobrodružství, stopování různých lidí. Byla to zábava tady.
0: Jezdíš sem s kamarády nebo s rodinou?
1: S rodinou i s kamarády.
0: Kdy jsi tu byl poprvé?
1: Poprvé, já nevím. Já jsem tady už od malinkýho miminka, tak já nevím.
0: Těšíš se sem, když máš sem jet, tak se těšíš?
1: Jo, je to tu super, takže jo.

A jaké je vaše srdcové místo? Kde je to super? Kde se setkáváte s lidmi i Bohem? Napište nám. Z hodiny, ve které jsme se vypravili na chalupu v Pusté Rybné, se loučí Broňa Procházková.

Skončil pořad Řeka života, který opakujeme na Rádiu 7 ještě ve čtvrtek ve 13 hodin a v neděli ve 22 hodin. A za týden se vypravíme na další chalupu, opět na Vysočinu. České milovy nás čekají.

Překročili jsme 11. hodinu, posloucháte vysílání Rádia 7. Za mikrofonem sedí Lenka Malinová. Přeji vám krásný den a příjemný poslech našeho dalšího vysílání. Vybírat můžete z těchto pořadů. Průkopnictví je hnutí usilující o budování nových a otevřených komunit inspirovaných křesťanskou spiritualitou. Nejen o tom, jak se toto hnutí dostalo prostřednictvím Českobratrské církve evangelické do českého prostředí, budou v pořadu Hláska hovořit evangeličtí faráři Roman Mazur a Jordan Tomeš. Poslechněte si je ve 11:45. Ve čtení na pokračování otevře Vladimír Hauser knihu Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Šestá povídka nese název Souboj nad Sinají. S bývalým československým vojenským pilotem se setkáme ve 12:45. Doba se mění, rychleji, než jsme si možná uměli představit. A s ní se mění i lidé. Jaká je současná mladá generace? Co chce, co umí, co snese? To jsou otázky, které Kateřina Hodecová směřuje na Lukáše Stejskala, primáře hematologicko-transfuzního oddělení nemocnice Moravskoslezské v Opavě, který se dlouhé roky věnuje dětem a mladým lidem. Klíčové slovo o generaci Z naladíte po 13. hodině. Ve 14 hodin otevřou své brány tak jako každý všední den písničky na přání. Můžete vstoupit, ráda splním vaše písničková přání až do 15 hodin. Mnoho potravinových řetězců se chlubí tím, že mají stále čerstvé zboží, jenže jak dlouho vydrží čerstvost. Otázka nejen potravinová zazní od 15:45 od kazatele Davida Nováka. Poslechněte si jeho zamyšlení. Podřizovat se autoritám nás učí apoštol Pavel ve 13. kapitole listu Římanům, ze kterého budeme číst z Bible pro 21. století ve 3/4 na 4. S čím máme větší problém? S Ježíšovým lidstvím nebo božstvím? Přiblížení osoby Ježíše Krista zprostředkuje v relaci Základy Štěpánka Paluchníková v 16 hodin. O 16:30 nás potom čeká pravidelný magazín a v 17 hodin pohovka s houslistkou a instrumentalistkou Miriam Kaiser. Příjemný poslech.

7. Jak budovat nové a otevřené komunity inspirované křesťanskou spiritualitou? Inspiraci přinesou hosté pořadu Hláska po písničce.

0: pastí, objevuje, přichází s něčím novým, inovativním. Může to nějak souviset s velkým posláním, které Ježíš Kristus dal všem, kteří ho následují, budou následovat? I nad tím chceme přemýšlet v dnešním pořadu. Ani dnes na ono přemýšlení nebudu sám. Pozvání přijali Roman Mazur a Jordan Tomeš. Vítejte v Hlásce.
1: Hezký den.
2: Hezký den všem.
3: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Pár základních informací. To, že jsou oba dva moji hosté, faráři Českobratrské církve evangelické, je jedním, ale nikoli jediným společným jmenovatelem. Dalším by mohla být třeba hra na kytaru. Roman je manžel, trojnásobný táta, který rád sportuje a kromě role evangelického faráře působí od roku 2021 v synodní radě Českobratrské církve evangelické, kde se zaměřuje na oblasti jako výchova mládeže, misie, restrukturalizace církve nebo životní prostředí. Jordan je rovněž manžel a do jeho medailonku jsem našel informace typu věčně začínající student gastronomie, občasný hudebník, milovník svršně kvašených piv, který má za sebou 3 roky farářování v Berouně, téměř 2letý pobyt v Nizozemsku, no a v současnosti zastává pozici seniorátního faráře pražského seniorátu. Hosty nepředstavuje pouze medailonek, ale také úvodní otázka, ve které se vydáváme po stopách jejich duchovní cesty. Můžete prosím stručně přiblížit, jaké okolnosti vedly k tomu, že se z vás stali následovníci Krista?
1: Tak já si dovolím začít jako starší, zkušenější a moudřejší Jordane, že?
2: Samozřejmě.
1: Díky. Jsem Husákovo dítě. Ročník 1974, pocházím úplně z obyčejné slezské, tedy sekulární rodiny, kde se víra nijak nepraktikovala, ale když jsem se v 16 letech dostal na pozvání kamaráda do evangelické mládeže, velké, živé, aktivní, tak to, co jsem tam slyšel z Bible, jak ti lidé žili, se nějak propojilo s mojí vnitřní touhou pohledání hlubšího smyslu života, kterou jsem měl v sobě a nikomu jsem o ní neřekl. Takže jsem vlastně byl uloven jako mládežník do skupiny křesťanské mládeže. Nechal jsem se 17 pokřtít a pak jsem se rozhodl velmi rychle, že bych chtěl studovat na vedoucího mládeže nebo později na faráře v evangelické církvi. A už přes 30 let působím jako kazatel, nejprve jako jáhen v Ostravě, pak jako farář a 20 let v Praze na Palmovce.
0: Děkuji. Jaké to bylo u tebe, Jordane?
2: U mě to v něčem bylo asi menší obrat. Já vlastně pocházím z dost tradiční evangelické rodiny. Můj táta byl farář, jeho táta byl farář a jeho táta byl farář. Takže většinou to byl takový jako přirozený rodinný pohyb. Kostel a víra, to bylo téměř každodenní téma nebo věc, co jsme spolu prožívali v rodině. A vlastně na to hledání potom bylo nějaký takový spíš pozdější, někdy kolem 15, 16, 17, jestli člověk klade ty velké otázky a vlastně musí na ně přijít sám za sebe, zjistí, že to rodinné, co přijal, taky se v něčem vyčerpá, potřebuje to člověk přijmout nějak sám pro sebe. Tak vlastně tam jsem vnímal jako dobrou roli ekumenické církve širší. Mám taky stýčky u baptistů. Chodil jsem nějakou dobu na mládež do církve bratrské a tak dále. Tak to mi nějak pomohlo tady ten asi rozhled širší si tu víru pochopit, uchopit pro sebe.
0: I z toho krátkého představení, které bylo v úvodu, mohou posluchači vědět tedy, že oba stojíte jakési vedoucí roli. A i s ohledem na tuto roli se chci ptát, co je vám obecně vzato bližší? Inspirovat se nebo jít nevyšlapanou cestou?
2: Mě moje žena nazývala hobitem. s Pánem prstenstvou světa, že jsem takový spíš jako nevidím, mi trošku zalezli a vlastně jako ty stvoření, ty malý takový, že jo, byti, kteří tak jako netouží po dobrodružství a spíš rádi sedí někde a kouří dýmku a čekají, co se stane. Tak trošku to si myslím, že ve mně je, že vlastně to průkopnictví, o čem budeme mluvit, je trochu i pro mě osobní výzva, že to vlastně přijímám jako nějakou výzvu do života, přemýšlet nad věcmi nějak nově, čerstvě k tomu, co jsem vlastně říkal. Ale vlastně myslím, že v jádru jsem jako strašně takový jako pohodlný člověk, který by klidně zůstal sedět doma a nechal se inspirovat. Jakože plně ve mně ta touha velká, jako úplně není, ale často ji někdy objevím. Nebo nějaký Gandalf přijde a zaklete a pozve mě na dobrodružství.
1: Ta otázka mě trošku uvedla do rozpaků, protože na jedné straně chci zkoušet nové věci sám jako farář se skupinami, které můžu spolu vést, ale na druhou stranu nemám potřebu je vymýšlet sám, jako být úplně extrémně originální. Teď tady já vymyslím, nebo my spolu vymyslíme, co bychom šokujícího novátorského mohli došlapat. U mě je to spíše tak a v tom hraje velkou roli ekuména, že bych rád, abychom v našich sborech a v naší církvi zkoušeli nové věci, ovšem především takové, které už třeba kolegové, bratři, sestry katolíci nebo kolegové, bratři, sestry evangelikálové někde vyzkoušeli a osvědčili se jim. Takže pro mě vlastně ekuména je především praktická záležitost rozhlížet se, co v jiných církvích anebo v jiných našich sborech už vyzkoušeli a funguje to, a pak to vyzkoušet v tom svém prostředí a po týdnu, měsíci, půl roce si říct, jestli to je pro nás jako nosný model a chcem v tom pokračovat nebo ne.
0: To je dobrý přechod k té následující otázce, protože bychom rádi posluchačům zprostředkovali příběh projektu Průkopnictví. Vezměme to od začátku. Co tedy průkopnictví je? Jak ho definovat a jaký má cíl?
1: Zkusím to říct krátce, jak tomu rozumím já. Sdílení evangelia, že jsme našli nějaký poklad u Pána Boha, považuji za úplně klíčovou součást života jednotlivých křesťanů i těch komunit, jak jsem o nich mluvil. A většina našich evangelických sborů je dobře až skvěle zakotvena. Lidé, kteří je vedou, faráři, kurátoři a kurátorky, presbyteři, členové staršostev, prostě berou víru vážně a chtějí ji nějakým způsobem sdílet. Ale úplně to není jednoduché, protože ten kontext sekulárního Česka a nedůvěry českých lidí vůči institucím a někdy špatné dřívější zkušenosti s církvema stavějí poměrně velký práh mezi ty naše komunity a okolní společnost. A průkopnictví se narodilo ve chvíli, kdy jsme zjistili, že naši holandští evangeličtí přátelé stáli před stejnou otázkou a našli nějaký způsob, jak napomoci těm komunitám a sborům, aby víru mohli sdílet. A mají k tomu nějaké know-how, nějakou metodu a my jsme nabyli dojmu, že vlastně ji můžeme poměrně snadno přenést do českého prostředí a nabídnout ji v našem evangelickém kontextu. Takže průkopnictví je vlastně projekt naší evangelické církve, Českobratrské církve evangelické. Sbíráme a sdílíme příklady dobré praxe, jak se dá víra vlastně nabídnout okolní společnosti.
0: Jordán, věřím, by mohl doplnit druhou polovinu té otázky, co je cílem průkopnictví.
2: Mně to připadá hodně jakoby otevřený, že vlastně ten cíl je takový, jaký si stanovíme, což mi připadá hodně osvobodivý, že často, nevím, když je prostě křesťanský sbor, aspoň v tom kontextu, který já tady u nás znám, tak ten cíl je nějaký nepojmenovatelný, nebo že prostě o něm asi nevíme, vlastně jsme se ho nestanovili. Prostě máme bohoslužby, máme biblické hodiny, máme ty nějaké aktivity a někdy se nám ten cíl trošku ztrácí, a nebo není potřeba ho mít, jo, to je v pořádku. V tom průkopnictví ten cíl vychází z toho, jak nasloucháme, jak vlastně se rozhodneme, co bychom chtěli třeba dělat nově, jinak, komu bychom chtěli sloužit, s kým bychom chtěli spolupracovat, pracovat, jaké jsou potřeby kolem nás, v naší komunitě, v našem městě, co se dá dělat jako s lidma, tak aby vlastně To by možná mohla být lepší odpověď, tak aby se vytvořila nějaká komunita, nějaký společenství, prostě lidi, kteří by chtěli přijít, protože by chtěli přijít, ne protože je jako nějak zmasírujeme, nebo jo, že prostě přijít tam bohoslužbě vysoký práh, to jako musí mít dobrýho kamaráda, který mi důvěřuje, nebo já nevím, aby takový pozvání přijal, je to nesrozumitelný často, je to jiná řeč, jiný přemýšlení, než co mají lidé kolem nás. A tak na cíl průkopnictví je vlastně naučit se mluvit jazykem těch lidí mimo církev a vlastně být s nima tam, kde jako oni chtějí být, něco tam vnášet, něco tam společně tvořit a skrz nějaké občasné rozhovory nebo další pozvání, nějaké návazné aktivity, třeba otvírat témata víry nebo témata nějakého vlastně hlubšího významu. Ale asi to musím ještě trošku rozříkat, teď tak trochu jako střílím, že ten cíl vlastně si myslím, že všechno, jak to říct v jedné větě, no. Podle mě cíl je naslouchat lidem kolem nás, i sobě, i Pánu Bohu, co vlastně se děje ve světě a tvořit komunitu. Nějakou komunitu, která se může stát komunitou víry, komunitou něčeho hlubšího, ale zároveň nemusí. Vlastně to je hodně otevřený.
1: Formálně je naše pracovní skupina pro průkopnictví nástupcem misijního odboru, který měla naše církev. Takže jako prakticky je naším úkolem podporovat naše sbory v jejich snahách o sdílení evangelia. A silou té holandské metody je, že vlastně bere vážně kontext těch sborů, kterým je nabízena, a pak vlastně každý sbor, tak jak to popsal Jordan, si tu cestu a metody sdílení evangelia hledá sám.
0: Zaznělo tady už také to, kde má toto hnutí své kořeny. Tak jak se nějaká iniciativa z Holandska dostane do Česka? Funguje to tak, že máte čilou komunikaci v rámci evangelické církve napříč různými zeměmi, nebo to je tak, že někdo něco objeví a řekne o tom druhým a jedete se třeba podívat?
2: Ještě doplním, ale si můžu, že vlastně v Holandsku tomu říkají průkopnictví, pioneering, a vlastně oni to taky skopírovali. Ještě tam o krok dál, nebo inspirovali se z Anglie, kde se tomu říká fresh expression, a to už je vlastně hnutí v anglikánské církvi v 90. letech. Potom se to vlastně v těch nějakých nutých až náctiletých letech předeslo do Nizozemí. A my jsme se inspirovali tak, že vlastně tam byl náš kamarád, můj spolužák Jonáš Zejfart, studoval svůj magisterský vlastně diplom, potom teologický, získal Nizozemí a zabýval se tam právě tématem průkopnictví a misie. To byl takový velký impuls. Následně někdy 2023, 2, nevím, tam byl Roman Mazur a další vlastně z toho bývalého misijního odboru se inspirovat a nějak církev to přijala za svý, že takhle přijala obecně za svý, že chceme se by si nějakým způsobem věnovat, a aby to nebylo úplně rozplizí, tak si vybrala, že tohle tu bude náš hlavní zdroj inspirace.
1: Holanďané přišli na to na začátku nového tisíciletí, že ačkoliv provozují stovky nebo v jejich případě možná až tisíce sborů, tak velkou část holandské společnosti vůbec nezasáhnou. Ty sbory prostě deklarují, že jsou otevřené, ale jak říkal Jordan, prostě bohoslužby nejsou příliš blízké kultuře dnešního sekulárního Holanďana, a tak si vlastně řekli, že by to rádi chtěli zkusit i jinak než prostřednictvím běžné činnosti sborů. A právě pak převzali ten model nebo způsob, jak to dělali v Anglii, a my to pojmenováváme, překládáme jako takzvanou průkopnickou cestu. A to je vlastně 5 už konkrétních kroků, které doporučujeme, aby naše sbory udělali, pokud chtějí sdílet evangelium se svým okolím. A je to vlastně skvělá náhoda, že Jordan právě přesně v tomto období vyrazil z rodinných důvodů na ty 2 roky do Amsterdamu a mohl vlastně tam navštívit ty různé projekty misijní, evangelizační, a mohl navázat kontakty, seznámit se s lektory, které teď můžeme zvát na naše konference a tréninkové dny. Takže takhle jako prakticky naše církev čerpá z těchto holandských inspiračních zdrojů.

Průkopník, novátor, pionýr. Pojmy, které v nás lidech mohou vyvolat různé asociace podle kontextu. Můžeme si například představit někoho, kdo se prokopává neprobádanou oblastí.

0: Už bylo zmíněno to sousloví průkopnická cesta. Já jsem si k tomu i vyhledal na webu, který je celému tomuto projektu věnován, informaci k porozumění tomu, co průkopnictví je, používáme metaforu průkopnické cesty, která je tvořena pěti navzájem se překrývajícími kroky. Pojďme to postupně objevit, odhalit i pro posluchače, z čeho se ona průkopnická cesta skládá.
1: Tak já začnu tím prvním krokem, kde jsem ho už vyspoileroval, odhalil. Nejdůležitější krok, který pak prostupuje všechny ty ostatní, je naslouchat. K tomu můžeme zvát kohokoliv, nejen ty, kteří chtějí třeba dělat nový věci. Myslím, že to je dobrá věc do života i zboru, i jednotlivce. Naslouchat sobě, lidem kolem mě, Pánu Bohu, co se děje. Co je potřeba, co by lidem pomohlo, nebo co já jako člověk můžu dát, nebo jaký lidi kolem se mám v tom týmu, který vlastně máme nějakou třeba společnou zálibu, touhu. A možná, že i skrze to nás Pán Bůh zve, abychom se tomu nějak věnovali, abychom do toho zatáhli ostatní. Tak to je takový první krok, naslouchat. Roman mě doplní.
2: Prakticky to může vypadat třeba tak, že si staršostvo sboru uvědomí, že mu dorůstají mládežníci, nějaká skupina dětí mezi 9 a 13 lety a že brzo dojdou do mládežnického období a že nemáme ve sboru žádnou aktivitu, kterou bychom jim nabídli jako zvlášť zajímavou pro ty klíčové roky rozhodování a hledání samostatné cesty. Takže naslouchají tomu, co se děje v tom společenství, ale zároveň od počátku chtějí, aby to byla otevřená skupina mládeže, kam můžou ti naši mladí evangelíci zvát i své spolužáky. Takže ta jeden příklad nejčastěji se pravděpodobně stává i v holandských sborech, i v našich sborech, že si rodiny s malými dětmi uvědomí, že chtějí těm dětem předat víru a zároveň už to dělat tak, aby mohli přijít lidé zvenčí a vlastně ty příběhy z Bible a víru i se svými dětmi čerpat. Ale pak samozřejmě, když to děláme taky pro lidi zvenčí, tak ty metody, časy, způsoby, jak se tam ty biblické příběhy budou vyprávět, jak se tam budeme modlit, budou vypadat úplně jinak. Takže to je princip toho naslouchání, vzít vážně situaci toho vysílajícího společenství, okolní společnosti a vymyslet vlastně od počátku brát ty lidi zvenčí jako rovnocenné partnery. A samozřejmě k tomu patří naslouchání Pánu Bohu, modlit se za to, hledat, co konkrétního bychom mohli nabídnout. Takže to jsou rodinná centra a chtěl jsem říct ještě to, co se často vyskytuje jako druhý typický příklad, je nějaká touha se zpomalit, zastavit, stišit se, křesťansky meditovat, takže pak často vznikají na pomezí těch společenství víry a okolní společnosti, vznikají nějaké aktivity meditační s křesťanským nábojem samozřejmě.
1: No, doplním, mi se tam jako líbí ten moment té velké představivosti, že vlastně my jsme nějak zvyklí fungovat církevně. To tak prostě je. Určitě tu část společnosti to oslovuje, baví, naplňuje, žijeme tak, to je v pořádku, je to tak dobře. Zároveň nám prostě uniká jako obrovský balík vlastně lidí, který jako neoslovíme, protože ten náš jazyk je prostě jiný, ta naše kultura je nějak už daná, vydefinovaná. Tak je to trošku snaha vlastně naslouchat, jaký je ten jazyk lidí, ať už těch třeba, kteří žijí kolem našeho sboru, v naší čtvrti, v naší vesnici, nebo nějaké té cílové skupiny, třeba věkové, jak zmínil Roman. A zkusit si to představit, že jo, jakoby nově, jak by vlastně vypadala církev, když bychom ji tvořili jako tady s těma čalima, nebo tady s těma kamarádama, nebo jo. A v tom mě baví ten myšlenka, že prostě, jestliže to evangelium je nějak pravdivý, dobrý, tak prostě přišlo jako k každému člověku, nebo Pán Bůh ho touží sdělit každému člověku, proměnit jeho život. Netýká se u nás slušně vychovaných křesťanů tady, jo? Takhle si povídáme o tom. Tak jenom prostě mě baví ta představost, jako co by třeba Ježíš dělal, že jo, dneska, kdyby přišel, jako jak by vlastně on to já sdíl, nebo kdybychom prostě se oprostili od těch našich už jako ty 2000 vybudovaných struktur a tradic, tak jak by to vypadalo třeba úplně jinak. To je to naslouchání.
0: Naslouchání tedy můžeme vzít jako základ, ať už je to naslouchání lidem okolo nás nebo Pánu Bohu. Co na ten základ stavíme dál v té průkopnické cestě?
2: Druhým krokem průkopnické cesty je to, že nalezneme způsob, jak druhým vyjádřit lásku. Na základě toho, jak jsme naslouchali. A místo nějakých teoretických konceptů možná popíšu 5 průkopnických míst, které mají zvláštní statut v rámci naší církve, nebo 3 už mají a 2 asi budou brzy mít. A vlastně tam se krásně ukáže, jak se dá ta láska vyjádřit, jak se dá sloužit tomu světu nějak jako nově. Tak prvním průkopnickým místem je poměrně známý projekt Nekostel. Večerní bohoslužby v rockovém klubu v centru Prahy jednou za měsíc. Takže tady je mnoho jako nových prvků. Netypické místo, netypický čas, netypická komunita, kam vlastně míří ta činnost Nekostel. Druhým průkopnickým místem je K2 v Karviné, což je tak jako v celku typický pokus o založení nového sboru v místě, kde přinejmenším evangelický sbor v tuhle chvíli není. Takže nedělní bohoslužby ve 14-denním rytmu v kulturním domě uprostřed karvinského sídliště. Třetím průkopnickým místem je Potravinová banka z Braslav, kde vlastně křesťané podporují sociálně potřebné a kolem toho vytvářejí společenství, konají pobožnosti, bohoslužby a zvou vlastně lidi nejen k tomu nasycení těla, ale i nasycení duše. A teď doufáme, že se do našeho systému dostanou další 2 aktivity. Živá, aktivní, otevřená skupina mládeže v Praze na Jižním městě, říká si Windows, s tím, že se snaží otevřít víru způsobem, který je zvlášť blízký teenagerům. A z východních Čech by se měl objevit nově mezi průkopnickými místy projekt vlastně otevřeného statku, kde se bude křesťansky meditovat, kde se budou scházet skupiny mužské, zřejmě i ženské časem, kde bude i nějaký prostor pro terapeutickou práci a něco z toho bude obecně jaksi psychologické a něco z toho bude určitě s nějakým výrazným křesťanským zabarvením. Tak takhle různě jako naši kolegové v církvi se snaží milovat a sloužit tomu okolnímu světu.
0: Zazněly tedy 2 kroky ony průkopnické cesty. Tak Jordane, jaké jsou ty zbývající 3?
1: Jestliže nasloucháme a jestliže zkoušíme z toho, co jsme naslouchali, něco tvořit, nějak sloužit, pomáhat, být s lidmi tam, kde oni chtějí, tak přirozeně kolem toho vzniká komunita. To je ten třetí krok, tvorba komunity, společenství. Lidi se prostě potkávají, znají se nebo se poznávají, něco se tam děje. Jsou způsoby, jak tím přemýšlet, jak to třeba podporovat, ale cíle prostě, aby se lidi cítili bezpečně a nějak s náma na jedné lodi. Této komunity potom postupně, jelikož je návštěvníci třeba ví, že my jsme křesťané, nebo že to má nějaký křesťanský podtext, aktivity, záleží, co děláme. Někdy je to zřetelné, někdy je to chvíli trvá, až to člověk objeví. Takhle přirozeně nějak vznikají možnosti, jak vlastně víru sdílet, jak ji se o ní třeba bavit, nebo jsou aktivity, které jsou vyloženě uspůsobené, máme různé alfa kurzy a tak dál, které jsou uspůsobené těm hledačům, kteří vlastně už jsou připraveni k tomu rozhovoru. Jakým prostě přirozeným prostředí zase lidi, tak už se známe, tak se to občas zeptají, tu otázku, tak proč to vlastně děláte, nebo zažít něco těžkého v životě. A můžeme my sami s nimi sdílet, co vlastně nám pomohlo, když jsme zažili něco těžkého. I tam je prostor pro sdílení otázek víry a smyslu života. Ale zase nějak jako snad přirozeně, ne s nějakým mátlakem, ne s nějakou prostě, nechceme tady někoho zmasírovat, ale nějak přirozeně hlavně, abychom tu komunitu udrželi, aby to se z toho nestalo nějaká něco, co bychom nechtěli. Pak je 5. krok. Možná tam někde, v tom našem setkávání, v té naší komunitě, v tom sdílení víry, možná vznikla církev. Možná ne, možná jo, je to trošku otázka. Ale já to tak vnímám, že často v těch místech, která jsem navštěvoval v Nizozemí, jsem prostě církev zažíval, jenom hodně jinak, než jsme třeba obvykle zvyklí. Třeba kolem stolu v nějakém sklepě, kde jsme najednou slavili večeři páně, nebo to tak aspoň působilo, že jsme prostě sdíleli jídlo, i víno, i dobrý rozhovor, i něco z Bible třeba. Tak tam někde vzniká církev, nebo i tak objevujeme znova, nově. A poslední krok, říkáme mu a znovu, že vlastně nikdy nekončí, není to nějaký jako know-how, který takhle nějak funguje, který prostě jenom vložíme a budeme replikovat. Je to prostě pozvání vlastně přemýšlet znovu nad těma věcma. Ta cesta nikdy vlastně nekončí. Vždycky je potřeba naslouchat, vždycky je potřeba přemýšlet, jak můžeme druhým lidem sloužit. Vždycky se snažíme tvořit komunitu, tvořit zdravý společenství lidí, který hlavně nějak se mají rádi nebo mají kolem čeho se potkat, nějak si rozumí. Vždycky je možný přemýšlet, jak sdílíme víru, jestli třeba někdo je připraven jít třeba v nějaké přípravě ke křtu, nebo naopak ne. A vždycky nějak v tom tvoříme, objevujeme, hledáme novou formu křesťanské církve v dnešní době. Tak to je ve stručnosti těch zbylých pár kroků.
0: V uplynulých minutách jsme se mohli dozvědět něco ze života dvou farářů Českobratrské církve evangelické, Romana Mazura a Jordana Tomeše. A také jsme mohli ochutnat, o čem je projekt Průkopnictví. No a protože ten projekt je košatý a my jsme se ho, řekněme tak, letmo dotkli, věřím, že bude vhodné na to navázat, takže k poslechu vás zveme také za týden. Pro dnešek vám děkuji a loučím se.
1: Zatím ahoj.
2: Hezký den.
3: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
4: Tento pořad už teď na podcastu Rádio 7. podcast.radio7.cz.
5: Naučit se mluvit jazykem lidí mimo církev. I to je jeden z cílů hnutí Průkopnictví, které představili hosté aktuální hlásky. S Romanem Mazurem a Jordanem Tomešem se tedy setkáme ještě i v příštím dílu. Tento díl opakujeme ve čtvrtek v 18 hodin a 30 minut. Posloucháte Rádio 7, které pro vás vysílá 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Jsme moc rádi, že můžeme. Jsme vděční, že můžeme. A to také díky vám, kteří nás podporujete. Modlitebně i finančně. Děkujeme.

0: Dnes je 10. června a svátek má Gita. Toto jméno je domáckou podobou jména Margita, což je vlastně naše Markéta. Základem je latinské slovo Margarita, tedy perla. Už od 12. století si lidé připomínají osobnost Markéty Skotské. Byla dcerou krále Eduarda a uherské princezny Agáty. Její otec byl vypovězen z Anglie a tak spatřila světlo světa v Uhrách. V dospělosti uprchla Markéta z Anglie do Skotska a vdala se zde za krále Malcolma III. Mladá královna ve své nové vlasti odstraňovala pohanské zvyky a podporovala křesťanskou výchovu. Zvláštní péči věnovala Markéta chudým, které velkoryse podporovala. Stejně pečlivě se starala o své děti. Její manžel Malcolm byl zabit v bitvě proti Angličanům. Markéta ho přežila o pouhé 4 dny.
1: Kalendárium.
0: 10. června roku 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn. A v roce 1942, 10. června, němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna. Šlo o reakci na atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, který zemřel na následky útoku 4. června. V dnešním kalendáriu si připomeneme také jméno Václava Hanky, českého básníka, filologa a národního buditele, který se narodil v roce 1791. Nejvíce ho proslavilo padělání takzvaných starých rukopisů, rukopisu Králové dvorského a Zelenohorského, kterými chtěl pomoci vybudovat dostatečně hluboké kořeny našich literárních dějin. Zmíněná díla měla pocházet z 11. a 10. století, velmi brzy se však prokázalo, že šlo o podvrh. Také Ruth Grahamová, manželka misionáře Billyho Grahama, se narodila 10. června. Bylo to v roce 1920. Se svým manželem se Ruth seznámila při studiích na Wheaton College. Její rodiče působili jako misionáři v Číně a zde také žila do svých 17 let. Po ukončení studia toužila jít do Tibetu. Manželi se Ruth a Billy stali v roce 1943. Svému muži stála pak Ruth po boku až do své smrti. Třetí jméno, které si u dnešního data připomeneme, je jméno španělského architekta Antonia Gaudího. Je to 100 let, co zemřel v roce 1926. Soubor jeho děl je možné obdivovat například v Barceloně. Asi nejznámější stavbou je katedrála Sagrada Familia, v níž se pokusil Gaudí zachytit celý Ježíšův život. Dodnes není dokončena. Tolik tedy z dnešního kalendáře s datem 10. června. Posloucháte Rádio 7.

někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Je krátce popolední, vstoupili jsme do odpoledního času a také do odpoledního vysílání na Rádiu 7, které posloucháte. K dalšímu poslechu vás zve Lenka Malinová. A než se pustíme do dalšího, co pro vás máme nachystáno, tak se pojďme společně modlit. Teď je čas, kdy se láme den do své druhé poloviny, chvilka pro zastavení. Děkujeme ti, Hospodine Bože náš, že i dnešní den si Bůh nade vším, že i dnes si Bůh všemohoucí, dobrý, laskavý. Bůh, který nás miluje, každého jednoho. A já tě prosím, aby ta tvoje láska dosáhla dnes i do těch lidských srdcí, která ji ještě nepoznala, která ji ještě nepocítila a nepřijala. Prosím tě, aby i dnes se dotýkal lidí, kteří mají ve svém srdci volání a touhu po změně, kterým něco chybí, kteří se nemají dobře uvnitř, sami v sobě, nebo prožívají těžké chvíle, nebo cokoliv, Pane. Ty dáváš ten smysl života, ty dáváš jistotu, pokoj do srdce a tak ať se to může dít i dnešní den, i třeba při poslechu tohodle vysílání. To je moje prosba pro tento den. Děkuji ti za to. Amen.

0: přišel, byl tu, odešel, přijde. Všechno o Božím synu na Rádiu 7.
1: A ve čtvrt na jednu se můžete těšit na čtení, na pokračování z knihy Muzikant na jezeře.

Moje kotva drží pevně, když zuří bouře. A Bůh drží můj život. Zpíval Brandon Lake své vyznání v písni, která právě dozněla, a za chvilku se můžeme už těšit na čtení, na pokračování.

Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Jedná se o soubor 9 povídek. Dnes začneme 6. z nich. Autor si všímá morálních dilemat, která prožívá jednotlivý člověk na pozadí velkých dějin a dělá úkrok stranou. Vydává se Úzkou cestou. Čte Vladimír Hauser.

Broumov, říjen 1983. Telefon v předsíni zazvonil nejmíň 10krát, než k němu Pavel došel a zvedl ho. Už několik let chodil docela slušně, jenom když dlouho seděl, tak mu chvíli trvalo, než stuhlou nohu rozhýbal. V podstatě si neměl na co stěžovat, protéza byla kvalitní. Jako bývalý důstojník dostal to nejlepší, co doktoři v Československu dokázali sehnat. Ale přece jen už

mu bylo 44. To sice není žádný úctyhodný věk, ale být mu 20, tak by i s mechanickou náhradou spodní části nohy došel z obýváku do přecíně o mnoho rychleji. Jadrný, představil se. Na druhém konci bylo pár vteřin ticho a Pavel slyšel jen zrychlený dech. Už to chtěl položit, nejspíš se nějaký vtipálek baví voláním na náhodná čísla, když volající velmi pomalu a soustředěně promluvil. Měl silný cizí přízvuk a nejen to, znělo to jako když mu kromě výslovnosti dělá potíže čeština jako taková. Mluvím prosím s panem Jadrným. Ne, se svatým Petrem, teď jsem se snad představil, pomyslel si Pavel, ale rozhodl se být zdvořilý. Ano, já jsem Jadrný. Můžu pro vás něco udělat, chtěl dodat, ale řekl si, že pro začátek bylo zdvořilosti dost, zvlášť když se ten člověk ještě nepředstavil. Zase ticho. Pavel odhadl, že si ten cizinec zřejmě připravuje další větu v češtině. Dal mu tedy čas. U telefonu Richard Krakowski, rád bych se s vámi setkal, je-li to možné. Vysoukal ze sebe volající a dodal. Promiňte, mluvím velmi špatně česky, mohli bychom prosím hovořit polsky? Pavel mu česky pomalu a zřetelně vysvětlil, že to není nejlepší nápad. Polsky sice ledacos přečte, ale mluvené řeči nerozumí. A že by dokázal něco říct, to v žádném případě. Tedy kromě dzień dobry a několika dalších frází, které na srozumitelnou konverzaci, tím spíš po telefonu, nestačí. English? Parusky? Zkusil Krakowski. I'm fine with English, no problem there. Pavel slušně ovládal oba jazyky. Ruština byla ve škole povinná. A jako každý, kdo vychodil aspoň základní školu, musel by být naprostý ignorant, aby se rusky nedomluvil. Jenže ten jazyk neměl rád, bylo ho tady všude na jeho vkus trochu moc. Záhadou každému, kdo Pavla slyšel mluvit anglicky, ale bylo, jak se dostal na tak dobrou úroveň. V době, kdy chodil do školy, se totiž tenhle imperialistický jazyk neučil. Když se ho na to někdo zeptal, Pavel to většinou zahrál do autu. Prostě se to tak nějak stalo. Jen nejlepším přátelům prozradil, že za svoji znalost angličtiny vděčí tátovi. Ten tehdy 12-letému Pavlovi potají zařídil učitelku, která k Jadrným docházela na odpolední čaj. Nepravidelně, aby to nebudilo nežádoucí pozornost. A jakoby mimochodem chlapce učila základům angličtiny. Pavel, který ucítil příchuť zakázaného nebo přinejmenším nežádoucího ovoce, byl nejlepším žákem, jakého si paní učitelka sladká mohla přát. A zájem o angličtinu u něj nepolevil ani později, když se paní učitelka odstěhovala a další studium bylo už jen na něm. V konverzaci mu pak pomáhal táta, který za války sloužil v Anglii a sám byl rád, že má parťáka, s kterým může jazyk trénovat. Krakowski tedy přešel do angličtiny a přeřadil na normální rychlost. Víte, rád bych si s vámi popovídal o něčem, co se stalo před 10 lety. Myslím, že by vás to mohlo zajímat. Pavel bez děky pohlédl na svoji pravou nohu, která pod kolenem nepokračovala lýtkem, ale protézou. Toho deštivého dne neměl náladu nic moc. Za nízkého tlaku ho obvykle bolelo koleno a dnes to nebylo jiné. A ta se mu teď ještě zhoršila. Uvědomil si, že se mu zrychlil tep a začíná se potit. Cože je to dnes za den? No jo, 10 let přesně. Akorát tenkrát byla neděle a dneska je, jo, úterý. Jenže to nesedí, přemítal Pavel dál. Tenhle člověk chce mluvit polsky a podle slaboučkého cizího přízvuku v angličtině to Polák klidně může být.
Takže mu jde o tu příhodu tenkrát? Pak to ale není 10 let, ale 11. To je ale v podstatě totéž. Po takové době se člověk snadno o rok splete.

Žatec, září 1972. V kantýně bylo plno. Ne, to je slabé slovo. Bylo narváno k prasknutí. A zakouřeno tak, že bylo stěží vidět ode dveří k výčepu a kromě kouře byla ve vzduchu cítit silná směs piva, vodky, becherovky a kdo ví čeho ještě. Pach piva by takhle večer byl normální, tedy kdyby byl pátek, ale ty ostatní složky alkoholických výparů měly na svědomí hlavně nynější návštěvníci, díky kterým tu bylo tak přeplněno, Poláci a Rusové. Kantýna žateckého letiště zkrátka nebyla na takový nával stavěná, jenže teď, během spojeneckého cvičení Štít 72, musela pojmout víc než trojnásobek své kapacity. Den co den armády Varšavské smlouvy rozdělené na červené a modré nacvičovali boj se západními imperialisty, který měl vyvrcholit útokem na západní Německo za použití jaderných zbraní. Ten už předmětem cvičení nebyl, protože jeho výsledek byl jasný každému, včetně architektů cvičení, které končilo drtivým vítězstvím armád bojujících za mír. Jaderný útok měl přijít až potom, jen jako třešnička na dortu a jen jako doslov při závěrečném vyhodnocení. Když si poručík Pavel Jaderný promítal průběh uplynulého dne, musel konstatovat uspokojení. Z většiny soubojů s nepřátelskými modrými stíhači vyšel jako vítěz. A nejvíc ho těšilo, že zkušeně sestřelil 4 modré migy, v jejich kabinách seděli Rusové. Ti se na každém podobném cvičení chovali nesnesitelně sebevědomně, byli přece nejlepší a neporazitelní. A teď je proti všem pravidlům poslal k zemi nějaký bezejmenný československý pilot. No, není to paráda? Na to je potřeba se napít. Místo kniplu jsem ti, pájo, držel oba palce, pronesl s obdivem Pavlův kolega a kamarád podporučík Jirka Štádler. A když jsem viděl, jak zahlušil toho prvního Rusáka, tak jsem přestal dávat pozor a málem jsem to schytal. Pavel, povzbuzený třetím pivem, zapomněl na vrozenou skromnost. Vždyť jsou to saláti. Rusáka dostanu, kdykoliv budu chtít. A hned dodal, vždyť ty jsi taky toho svýho Poláka suverénně sundal. A kdybych tě nevyfouk toho mýho třetího Rusáka tam nad Lovosicem a jenom proto, že jsem náhodou byl v lepší pozici, tak jsi ho měl ty. No, možná, připustil Jirka, když spolkl hlt piva. Ale co se to tam děje, vidíš to? Tamhle, koukej. Pavel se podíval tam, kam Jirka ukazoval. Ruský podporučík, takový ježatý kluk, kterému nemohlo být víc než 25 a měl v sobě nejspíš několikátý stakan vodky, se vychloubal, že Poláky a Čechy on sestřelí takhle a luskl prsty. Vždyť jsou to ti, které Sověti dvakrát osvobodili. Poláky v 39. a pak v 45. a Čechy v 45. a pak 4 roky tamu nazad. Vysoký urostlý poručík polského letectva takové nemístné chvástání nevydýchal, taky už měl pěkně vypito a navíc byl zřejmě tak trochu horká hlava, a začal se na Rusa sápat. Pavel nestihl přemýšlet, proč to dělá, a najednou stál u Poláka a pevně ho držel. Klid, kamaráde, je to jenom nafoukaný ruský hovado, to ti nestojí za to, zašeptal mu do ucha česky. Z Polákova výrazu bylo jasné, že rozumí. Pavel ho nepustil, dokud ten kluk trochu nevychladl. Ten ho obdařil vzteklým pohledem a zasyčil pšia krev. Pavel si nebyl jistý, jestli je nadávka určená jemu nebo tomu Rusovi, ale bylo mu to jedno. Byl rád, že Polákovi zabránil udělat něco úplně zbytečného, čeho by zanedlouho pořádně litoval.
Když cvičení skončilo, Pavla Jadrného vyhodnotili jako jednoho ze dvou nejlepších československých stíhačů a brzy na to přišlo i povýšení do hodnosti nadporučíka. Jako snad každý, kdo ve 33 letech porazí tolik mladších a sebevědomějších soupeřů, div nepraskl pýchou, kterou se před ostatními letci snažil zakrýt vtipkováním a zlehčováním významu tohoto mezinárodního klání. Pavlovu radost nemohla skalit jedna drobnost, kterou tehdy nemohl tušit, ale později si ji uvědomil, že to byly jeho skvělé výkony, kterým vděčí za své zmrzačení. Kdyby byl jen průměrným pilotem, byli by napřes rok poslali do Egypta někoho jiného.

0: Broumov, říjen 1983. Takže je to jasné. Tenhle Krakovský si chce popovídat o tom incidentu v žatecké kantýně. Ale chci to já? Myslím, že ne, nechci o tom mluvit, nezlobte se. Nevím, co by mě na tom mohlo zajímat. Ukončil rozhovor, když si uvědomil, že není na cvičení Štít 72, ale doma v předsíni s telefonem v ruce. Než stihl sluchátko položit, zaslechl, jak Krakovský velmi naléhavě říká: "Hledám člověka, který mi tehdy zachránil život. Nezavěšujte, prosím." Aniž si to Pavel stihl uvědomit, proč, znovu si přiložil sluchátko k uchu. A co s tím mám já společného? Bylo slyšet, jak si Krakovský oddechl. Chci vám poděkovat, osobně. A třeba vás bude zajímat pár podrobností, které možná neznáte. Můžu se za vámi zastavit? Teď už se Pavel nebránil. Chytil se na udičku, kterou Krakovský právě včas nahodil. Tak tedy zítra, upřesňoval Krakovský, jsem teď ve Vroclavi a když sednu na ranní autobus, tak bych k vám měl dorazit krátce po jedné, jestli vám to vyhovuje. Bydlíte stále na adrese Máchova 214? To mě podrž, pomyslel si Pavel, když došel, teď už mnohem svižněji, protože noha byla už trochu rozhýbaná, ke svému křeslu v obýváku. Já jsem na tu příhodu už zapomněl a najednou se mi tu objeví nějaký Krakovský a nejspíš si chce zavzpomínat na starý dobrý časy. Prej jsem mu zachránil život. To je ale trochu silný tvrzení, ne? Že jsem mu ale ušetřil pořádnou nepříjemnost, to asi jo. Byl by za tu potyčku s tím Rusákem nejspíš šel do basy a nebylo by to jen na pár dní. Jana se vrátila z nákupu chvíli po Pavlově telefonátu s Krakovským. Měla jsem kliku, ale byly to nervy, oznamovala s úlevou, jen co v předsíni odložila mokrý deštník a svlékla si kabát. Stála jsem před Masnou dobře přes hodinu. Stará Pořízková, ta od naproti, byla přede mnou a já už jsem viděla, jak bere poslední slušný vepřový. Zase týden bez masa, říkala jsem si, protože než kupovat to, co normálně prodávají, to radši zajdu do zeleniny pro kapustu. Jenže prodavačka sáhla pod pult a vytáhla moc pěknou krkovičku. Žádný flaxy, fakt maso. Schovávala jsem si to pro vás, věděla jsem, že přijdete, řekla. To je dobře, Jani, pochválil jí Pavel a dal jí pusu na tvář. Já bych si klidně dal i tu kapustu, víš, že ji mám rád. Jenže zrovna na zejtřek máme návštěvu a na to je lepší maso. Oběd bude trochu pozdějc, tak si dáme větší snídani. Než se Jana stihla podivit, začal jí Pavel vyprávět o svém rozhovoru s Polákem. Brambory už byly skoro uvařené, ještě tak 4-5 minut, a řízky se spokojeně smažily v troubě, tak si Jana šla sednout k Pavlovi do obyváku. Ten byl zanořený ve svém křesle a listoval časopisem. Skřidlata Polska, poslední vydání. Pavel už 10 let nelétal, ale všechno, co se týkalo letectví, hltal pořád stejně dychtivě. Odebíral letectví a kosmonautiku, na tehdejší dobu neobyčejně kvalitní 14-deník s minimem politických blábolů, ale navíc si ještě nechával posílat polský časopis. Zajímal se o druhou světovou válku a o té Poláci psali daleko víc a zajímavěji. Dokonce se tam čas od času objevil i článek o izraelsko-arabských válkách. Tentokrát se ale na čtení nesoustředil. Jak na trní, tak by se dalo vyjádřit jeho rozpoložení. Vždyť já jsem o tuhle návštěvu nestál, tak co blbnu, říkal si. Jak se ale blížila 1 hodina, jeho nervozita stoupala. Každý chlap je neklidný, když má prázdný žaludek a cítí vůni řízků, která se line z trouby, jenže tohle nebyl ten případ. Zazvonil zvonek a Pavel sebou trhnul, div mu časopis nevypadl z rukou. Jana se zvedla, že půjde otevřít, ale Pavel ji zarazil. Tohle musí obstarat sám. Možná proto, že mu hlava pracovala na plné obrátky, možná ale jen díky počasí, které se od včerejška vylepšilo, téměř vyskočil z křesla a ke dveřím došel svižně, jako by měl obě nohy zdravé. Dzień dobry, lub dobrý den, or good afternoon, I'm Richard Krakowski. Nice to meet you, Mr. Jadrný. Pozdravil zmateně ve třech jazycích pán v krátké světle modré bundě a s kšiltovkou na hlavě. Takovou, co se o ní říká, že ji nosí Američani a u nás není k sehnání, leda snad v Tuzexu, zhodnotil Pavel. Další, co ho na něm zaujalo, byl jeho věk. Krakovský byl starší, než jak ho Pavel odhadoval podle hlasu v telefonu. Ale hlavně mnohem starší, než by měl být ten tehdejší polský poručík. Vypadal tak na 55. Že by to byl jeho táta? Proč? Nesmysl. Pavla najednou zamrazilo, co když to je někdo od státní bezpečnosti, která včera určitě zachytila jeho telefonát s občanem cizího, byť spřáteleného státu. Ti snad ale chodí nejmíň ve dvou. Ať je to jak chce, teď už nemohl couvnout, musel ho pozvat dál. Krakovský se svlékl a kdo ví odkud vyčaroval kytici fialových a bílých aster. Podal ji Janě a po výměně zdvořilostí, které Pavel překládal do češtiny a zase do angličtiny, se oba muži odebrali do obýváku k prostřenému stolu. Za okamžik Jana donesla kastrol horké zeleninové polévky. Konverzace se během oběda držela tří témat. Jaká je Jana skvělá kuchařka, hodnotil Krakovský polévku i řízky, jaká byla cesta z Vroclavy, vyptávali se Pavel s Janou, a že letošní podzim není tak pošmourný jako ten loňský, takže je vlastně docela pěkný. Shodli se manželé Jadrní a Krakovskému nezbývalo, než jim věřit. Po obědě se Jana omluvila, že něco musí udělat v kuchyni. Pánové si jistě mají co povídat. Ne, že by se kuchyni neobešla bez její péče, ale ona moudře uznala, že host přišel spíš za jejím manželem. A chlapi si radši popovídají, aniž by Pavel každou větu, která Janu vlastně ani nezajímá, musel překládat. Když byli sami, Krakovský se chvilku ošíval a pak nesměle začal. Děkuji, pane Jadrný, že jste si na mě udělal čas. Toho já už nějakou dobu mám na rozdávání, pomyslel si s trochou smutku Pavel. Asi víte, proč jsem za vámi přijel? Pavel, který si ještě dopoledne myslel, že ví, teď nevěděl. Tohle přece není ten kluk z žateckého letiště. Tak kdo to, the hell? Už mu to myslel anglicky, ale aspoň v duchu se vrátil k češtině, takže k čertu je. A proč je tady? Stejně si ale myslím, že bych měl uvést na pravou míru dvě informace, které jsem vám do telefonu raději neřekl celé, pokračoval Krakovský. Pavel si pomyslel, jestli by to ten člověk ze sebe nemohl vysypat rychleji. Představil jsem se vám jako Richard Krakovský, to bylo pro případ, že vám odposlouchávají telefon. Polské jméno totiž nebudí tolik nežádoucí pozornosti jako židovské. Richard jsem se jmenoval, než jsem si po příchodu do Izraele změnil jméno. To jsem udělal před 35 lety, od té doby se jmenují Adon. Příjmení jsem si ale na rozdíl od mnoha židů přišlých do nové vlasti ponechal, na svůj polský původ jsem totiž hrdý. Pavel byl čím dál víc zmatený. O co tady jde? Vysvětlil Krakovskému, co si myslel, kdo ho přijde navštívit a proč, jenže to zjevně není on. Krakovský není ten polský poručík, kterému Pavel tenkrát na cvičení ušetřil potíže. Když si Krakovský vyslechl, za koho ho Pavel měl, musel se zasmát. Ne, polský poručík to opravdu nejsem. Kdybyste se chtěl přiblížit pravdě, mohl byste mě považovat za polského majora izraelského letectva. Tím jsem totiž tehdy byl, i když polský jen podle původu, jinak skrz naskrz židovský. Teď jsem generál ve výslužbě, ale tenkrát, když jste mi zachránil život, jsem byl o několik hodností níž. Pavel začínal být netrpělivý. Nemohl by ten Krakovský, co se už nejmenuje Richard, být trochu konkrétnější? Proč mluví v hádankách, které neumím rozluštit? Ale nedal svoji netrpělivost, která pomalu přerůstala v podrážděnost, znát. Ten člověk mu, kdo ví proč, byl sympatický a navíc vyzařoval sebejistotu. Ne nadřazenost, ale klidnou sebejistotu, která byla Pavlovi příjemná a on se s ním cítil dobře. Pamatujete na říjen 1973 nad Sinajskou pouští? No, konečně jde k věci, ulevilo se Pavlovi. Jak by se nepamatoval, stačí, když se podívá trochu dolů, tam, kde má místo nohy protézu. Na to by málo kdo zapomněl.
1: Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudba Jonatan Kaleta.
2: Jsme s vámi dnem i nocí.
3: Rádio 7.

Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Žalm 91, 9 až 10. Máš-li útočiště

O boží dobrotě zpívala Cissy Winans. Od chvíle, kdy se probudím a dokud nesložím hlavu, budu zpívat o boží dobrotě zpívala. A skutečně to tak dělá. Cissy Winans zpívá o božím milosrdenství, o boží lásce po celém světě už asi tak 40 let, bych řekla. To je Cissy Winans, držitelka mnoha ocenění.

0: Za chvilku bude 13 hodin a to je čas pro reprízu klíčového slova. Téma Gen Z.
1: Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se snažíme jít na hloubku a nějak rozkrývat věci, které se nás v životě dotýkají, s kterými se potkáváme. A právě ta hloubka, věřím, že nám pomáhá v nich potom reagovat moudřeji a smysluplněji. Mým dnešním hostem je Lukáš Stejskal, primář hematologicko-transfuzního oddělení v nemocnici v Opavě. Vítám vás a děkuji za váš čas.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Já jsem vás představila jako lékaře, nicméně s vaší profesí naše dnešní povídání nebude mít až tak moc společného, protože míříme spíše k vašim aktivitám v církvi, a nebo možná spíše k mladší generaci, abych byla úplně přesná. Budeme mluvit o mladých lidech, kterým se věnujete přes 20 let. Je to vlastně vaše činnost, která asi podle toho, co jste mi psal, vznikla díky vašim vlastním dětem, kterým jste se začal věnovat, a od té doby je vlastně ty mladé sledujete a snažíte se s nimi mluvit mimo jiné samozřejmě o víře, protože mimo to, že jste lékař, jste také křesťan. Když se 20 let někomu věnujete, za tu dobu člověk prožije takovou genezi celé té práce. Mění se vaše práce v důsledku toho, jací jsou dnešní mladí?
2: Já jsem vděčný, že nám Bůh se ženou svěřil na starost tři krásné děti, kterým nejstarší Víka 22, naše Eliška 17, Anička, Mareček 15. A tak už těch 20 let se snažím jim vyprávět o Bohu. Si vzpomínám, když máte děti, tak to jim zpíváte, že vozíte v kočárku, zpíváte jim u kolébavky, chvály, písničky o Bohu, vyprávíte jim ty příběhy a večer před spaním pomodlit, a oni jak postupně jeden po druhém dozrávali, tak řekli, to už nemusíš, tati, jo? To už zvládnem sami, nebo tohle už nepotřebuju. A postupně, jako kdyby všichni tři nějak uvěřili, pozvali Ježíše do svého života, ale když jim začalo být těch 14, 15, tak přišla krize víry a bylo to pro ně těžký a složitý. A s každým z nich, teďka je ten nejmladší, tak si to teďka užíváme, je to pro ně těžké, a tak se snažím modlit se, vyprávět jim o Bohu. Jedna moudrá sestra křesťanského sboru v Žamberku vyprávěla takový příběh. Někdy mluvíš s dítětem o Bohu a pak je čas, kdy mluvíš s Bohem o tom dítěti. A tak tady ty těžké chvíle je potřeba s těma dětma a s Pánem Bohem nějak překlenout, je to někdy náročný. No a mezi tím jsem sledoval, jak ta generace, teďka je nazvali v Americe, že to je generace Z, to jsou děti narozené někdy 1997 až 2012, je trošku jiná než ty předchozí. Je to taková tím duchovním nebo spiritualitou málo zasažená generace, která je, trošku se vymyká, je jiná a celosvětově má kdyby dál k nějakým duchovním nebo k Pánu Bohu, a je to s nima těžší. A nevím, proč si Bruch vybral na nás, ale tak dostali jsme úkol starat se o ty děti. Ve sboru mi to svěřili, tak jsem měl tu možnost nebo milost si s nima vyprávět od malinka, ale uznávám, že to bylo s nima těžký. Někdy to pořád ještě je těžké. Teď jsem ves tu naši prostřední z nějakého majelesu o půlnoci s kamarádkama, a první jsem měl zakázaný s nima mluvit o Bohu, protože když jsem začal mluvit, tak jí to přišlo blbý, tak mi zakázala pouštět křesťanské písničky, tak jsem pouštěl anglicky, tak už mám zakázaný anglicky, ale teďka jsem přišel na to, že když jsem jim pustil do Davida Attenborough Ocean, o oceánu, a o takový ty, jak zachránit planetu, zachránit oceán a chalouhový háje na pobřeží, tak ty holčiny vzadu všechny poslouchaly. A bylo to pro ně jako téma, který jako řekli, wow, to stálo za to. A dál jsme se nedostali. Jo. Tak jako postupně mě ukrajují z těch možností a sami zkoušej. Ale myslím, že s tou generací je trošku problém mluvit o Bohu. A že nás, jako kdyby průměrný křesťany evangelikální, který chodíme každou neděli do společenství, do sboru, na nich může něco tlačit, mrzet, nebo že to je takový jak olej a voda. Prostě nesmí, neumí se to smíchat dohromady. Stojí vždycky kousek stranou. Tak to je můj pohled za těch 20 let toho koukání se na svoje děti a děti v besídce a v dorostu a v mládežích.
1: Mladí lidé, to je budoucnost. Mladí lidé budou za pár let stát v čele všech možných organizací a činností a budou utvářet tento svět. Jakou jim dáváte šanci?
2: Ta generace Z je trošku ztracená, trošku zoufalá a to písmenko Z, jo, je nešťastná. Mně to přijde, jak kdyby se buď sami vlastní vinou, anebo i to nedorozumění s námi, už přestali mluvit jazykem našeho kmene, tak se z našich církví, možná rodin, stahují do svých prostor a přijde mi to jako suché chrastí na kraji lesa. A když se podívám do Bible, tak tam je jeden zvláštní příběh proroctví v Ezechieli, kdy Hospodin veme Ezechiela, ukáže mu to údolí suchých kostí a je tam taková beznaděj, zoufalství, prostě nic. A Hospodin tomu Ezechielu říká, jako mluvkyně, proroku, jo? A říkají jim, a postupně se stane zázrak, něco přijde. A tak mám takovou naději, že tady ta generace v našich očích trošku jako jiná, vzdálená dál od Boha, jak bude zoufale toužit po Bohu a po Ježíši Kristu, že přijde, zahoří nějaká jiskra a je to prostě zažehne velký žár, možná požár. Bylo by krásně nějaký vidět probuzení mezi nima. A za těch posledních několik roků, co chodíme s kamarádama po Opavě kolem modlitevního karavanu, tak jsem měl desítky, možná necelý 200 rozhovorů se spoustama mladých lidí v Opavě a okolí. A oni opravdu mají specifický zájem slyšet o Bohu, ale je to pro ně velmi specifický. Je to, jak bych to nazval, jim stačí na 5 minut. A když s nima mluvíte díl než 5, 6, 8 minut, tak je to přestane jako kdyby úplně naplňovat, bavit a řeknou dost, stačí a jdou si dál. Tak uvidíme, no, co z toho bude.
1: To znamená, že všechno, co jim chceme říct, musíme stáhnout na 5 minut?
2: Hele, mě napadla taková kacířská myšlenka, jo. Naše bohoslužby průměrně trvají tak 90 minut, jo. Přijdeme, pozdravíme se, tam nějaký úvod, modlitba, chvály, oznámení, kázání, nějaké požehnání na konci. Ale ty naši mladí už jsou po 5 minutách, prostě už jsou vyčerpaný a je to na nich vidět, že prostě průměr, že jim to stačilo a už nepotřebují víc, jo. A já mám takový návrh, jo. Zkuste někdy udělat změnu. Zkuste to celý, těch 90 minut smrstnout na 15-20 minut. Ne kázání, ale celý to udělat. Udělat to prostě jako rychlovku pro ně. A na konci potom požehnání vzít si gumáky, tepláky a vyrazit do parku, klidně uklidit v tom parku kolem těch hlaviček a vzít tam ty mladý a vzít jim prostě, hele, my to děláme, protože chceme tohle město udělat něco pěkného. A já tam takovou vlastně naději, že prostě ty mladí sami přijdou a pozvou své kamarády a budou hrdí na to, že jejich rodiče nebo jejich lidi ze sboru prostě uklidili tady ten park pro ně, aby se tam mohli a nebudou se stydět. Jo. Pro tu dnešní generaci ekologie, starání se o nějaký okrajový menšiny a žít prostě v čistým, hezkým prostředí s nějakou nadějí do budoucna je daleko víc, než někdy ty naše hluboké myšlenky, které máme a kterým buď oni nerozumějí, a nebo jim to stačilo říct 3-4 minuty jednou, dvakrát a nepotřebuji to slyšet z těch 90 minut do kolečka.
1: Lukáš, já vás slyším a je moc sympatické, co říkáte, ale musím se zeptat. Je to takové jako napřežené směrem k těm mladým, což je pochopitelné. Mně někdy chybí ta napřeženost těch mladých k nám starším věkem, jako by to bylo pořád jenom jednosměrné. Je to v pořádku, protože jsou mladí? A nebo jak to má být?
2: Já jsem si schválně našel jednu Ezopovu bajku, nevím, jestli znáte, Liška a Čáp. A Liška se kamarádí s Čápem, pozve ho k sobě na večeři a připraví mu na plochý talířek malé kousíčky, jako polívečku, slíže jazykem a ten Čáp se snaží prostě tím dlouhým zobákem a moc se nenají, jo? Ale je slušný a tak Čáp večer poděkuje a pozve na druhý den Lišku k sobě domů a ta Liška přijde k němu domů, krásně to tam voní, natěšená, ale je to připravený v té dlouhé, úzké nádobě a Čáp tím zobákem si nabere, co potřebuje a ta Liška prostě jen tam olizuje ten kraj. A takhle myslím, že si s tou generací Z trošku nerozumíme. Oni nerozumí nám, nerozumíme jim a je to hrozně škoda, protože oni jsou, jak to nazval, oni jsou připraveni slyšet, myslím, že jim dlužíme upřímnost, opravdovost, někdy i naše selhání a co jsme udělali špatně. Myslím, že jim dlužíme Ježíše, živého Ježíše, který chodí mezi nimi. Občas chodím s klukama do parku a mám pro ně takovou, pro ty mladé připravenou anketu, trošku bláznivá, ale začíná to, přijdu k ním, zeptám se, jestli by se měli čas chvilku popovídat, že mám 4 otázky pro ně. První otázka, kdo je podle tebe Ježíš? Tak se zastaví, zapřemýšlí, tam se to rozdělí, jo. Ale drtivá většina těch, co je 30 a mladší, řeknou, jo, mě to zajímá, chtějí si o tom povídat. A druhá otázka je, máš s tím Ježíšem nějakou osobní zkušenost? Tak většinou nemají, nebo nějaký skromný, nebo že babička, ale byly příběhy, že prostě vyprávili, co zažili, úžasnýho, zažili nějaké uzdravení, zažili něco, co je

0: opustil Pána Boha a jak Bůh udělal cestu a vrátí, a skrze Ježíše Krista se můžeme vrátit zpátky k němu. A pak jim dám do ruky tušku, propisku, aby se nakreslili do toho obrázku, a je to takový otevření se k dalším rozhovorům. Někdy to skončí a někdy to jsou na půl hodiny na dlouhý rozhovory, ale průměru stačí fakt těch pár minut a jim to stačí a zase jdou dál po svém. A chceme vypravit jeden příběh, který jsem zažil a který mě přijde hrozně moc zajímavý. Bylo to s Prokopem Mejstříkem a takhle potkáme dvě holčiny, mladýho kluka v parku. Ty holčiny tak jako tak ze sebe soukají nějaký odpovědi z té ankety a ten kluk je vidět, že mu to vadí, že prostě ho zdržujeme a je takový velmi odměřený. A ten můj kamarád, kolega Prokop se na něj podívá a řekne, já ti chci ukázat, jak funguje Bůh. Podívá se do nebe, pomodlí se před ním, podívá se mu do očí a řekne mu, jaký sport dělá a co teďka řeší za problém. Prostě Bůh to nějakým zázrakem ukázal a ten kluk se proměnil. Najednou z toho apatického, úplně letargického kluka je někdo, kdo má intenzivní zájem, protože zažil boží působení, že prostě někdo na něj, oni se nikdy neviděli, nepotkali se, každý z jiný části republiky, a on mu řekne prostě, co vnitru požívá. A pro ně to bylo tak silný svědectví, že v tu chvíli prostě ten rozhovor se úplně změnil a on prostě nadšenej a hledal všechny letáky, co jsme mu dali po kapsách, co jsme měli, kontakty, Bibli, a prostě byl jako z toho letargického, unaveného, znudněného, nepřátelského mladého člověka se stal někdo, kdo měl intenzivní zájem poznat tu boží moc. Máte. Tak to je můj příběh s Prokopem.
1: A má ještě nějaký konec?
0: A to je právě ten problém té generace Z, že oni se snadno nadchnou pro něco, ale za chvilku přijde nějaká vlna, něco na internetu, na TikToku, na YouTube, a zase to prostě přešlo. Já s tím už další kontakt nemám, s tím klučinou. Myslím, že Prokop taky ne, ale přijde mi to jako kdyby dobrý prvek ty celý jejich generace, kde oni nám nerozumí, ale když zažijí to boží působení, tu boží moc, tak jsou ochotní jako jít dál, ale potřebují prostě ještě kousíček, ještě pomoc, a těch vlivů a těch působení na nich je strašně moc v dnešní době. No. Takže to může zapadnout, to semínko může zapadnout do toho trní a bodláčí, jak říká Ježíš, v těch čtyřech půdách. No.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Lukáš Stejskal je hostem dnešního pořadu. Lukáš Stejskal, kterého jsem představila jako primáře hematologicko-transfuzního oddělení nemocnice v Opavě. Pro tuhle chvíli a tento pořad je to ovšem člověk, který se věnuje generaci Z, tedy mladým lidem, kteří už brzy se postaví do života a budou ovlivňovat tuhle společnost a tuto dobu tím, jací jsou. Vy jste, Lukáši, v předchozím vstupu říkal, že téhle generaci dlužíme Krista. Co to znamená?
2: Ježíš, když odcházel, tak nás vyslal a řekl, běžte ke všem národům, ke všem generacím, takhle přeložím, a získávejte mi učedníky, učte, aby zachovali a křtěte je a čiňte učedníky. A když se podívá na tu generaci Z, tak mi něco hrozně připomíná z té doby. Ježíš byl extrémně stručný a úsporný. To přijde, jak kdyby se vrátil influencer 21. století a my jsme s ním viděli ty příběhy Evangelia. On učí krátké modlitby. Jo. Vypráví ten příběh o tom celníkovi, co se tluče do prsou někde vzadu a říká, Bože, odpust mě hříšnému. Jo. To je nejkratší modlitba. A to úplně vidím to generaci Z, jak tam stojí a jak prostě jenom tiše potřebují prostě se tlouct do hrudi a říct, odpust mi Bože. Jak jim vyprávit, jak se mají modlit, ne ty dlouhé modlitby, vy stojíte vepředu a jste vidět, ale v komůrce a tiše. Jo. A já myslím, že ti mladí potřebují poznat tohodle Ježíše a my máme tři možnosti, jak jim ho předat. První, jít tam s nima, jít tam mezi ně a namočit se do toho jejich prostředí. Kdo máte děti v tomto věku, adolescenty doma, tak to dobře znáte. Je to někdy náročné, těžké, aby vás přijali, tak se musíte hodně snažit, anebo musí přijít nějaká situace připravená. Ale jít mezi ně a vyprávět a mluvit s nima o Bohu. Myslím, že jim dlužíme Ježíše, protože on je to, co oni vnitru hledají a ani to vůbec netuší. Druhý, co jim můžeme dát, jsou Bible. Můžete jim dát Bibli. V dnešní době papírová, jsem vděčný za Gedeony a že i v Opavě můžeme mít Gedeony, rozdávají mladým v tomto věku nové zákony. I když máme u nás modlitební karavan, tak snažíme se rozdat, co to jde všem mladým, aby věděli, mohli číst. A to třetí, co pro ně můžeme udělat, je naučit se modlit. A máme takovou modlit 24/7, vydali knížečku Jak se modlit. A já jim ráda předávám, říkám, hele, už ses někdy modlil? Ne. Tak tady máš knížku a tam to, může to vyzkoušet. Jsou prostě krátký, jednoduchý a zkus to ty sám třeba večer, až budeš, než pojď spát. A tak si myslím, že jim máme říkat o Bohu, máme jim ukázat Bibli a máme naučit se modlit.
1: A co ta roztříštěná pozornost, o které jste mluvil? Co se s tím dá dělat?
2: Musíte natchnout. Ve chvíli, kdy jste nudní a dlouhý a nerozumí vám, tak oni vypnou a neslyší, nerozumí, zavřou se do svého světa a můžete říkat, co chcete a je to jenom horší. A asi být krutě upřímný k sobě a říkat i svoje prohry, těžkosti, selhání, aby jsme byli autentičtí a dokázali být pro ně důvěryhodní. Ale je to těžké. Mám pocit, že jsem pokazil doma, co šlo a že mi moc moje děti nedůvěřují a jsou taky velmi opatrný a že se musím, když za nima přijdu, něco potřebuju nebo si s nima chci popovídat, tak jsem se velmi stručný, velmi krátký, s jasnou myšlenkou a doufat, že se to někde ujme cestou.
1: Vy už jste dnes podruhé řekl, že máme otevírat své životy v té oblasti, kdy padáme, kdy nejsme dokonalí, kdy taky máme máslo na hlavě. Mm. Říkám si ale, to neumíme být věrohodní v tom pozitivním?
2: Asi to je výzva. Být pro ně autentický, aby ten jejich svět se přiblížil, nebo my jsme ten náš svět se přiblížil tomu jejich světu.
1: Mě jde jenom o srovnání toho, jestli jde vlastně být tím dobrým příkladem v tom dobrém, nebo jestli opravdu jsou tak nedůvěřiví primárně, že potřebují vlastně přes ty naše pády vidět, že se můžou něčím inspirovat.
2: Já si myslím, že si to potřebuji vyzkoušet sami. Že nejvíce o kočce naučíte, když ji chytnete za ocas. Prostě, když do toho problému sami vlítnou a my můžeme maximálně tak jako varovat předem, doprovázet a pak pomoct lízat rány a zalepovat, co se jim cestou přihodilo. No. Že nakonec se stejně musí vyzkoušet sami. A že naše největší školy, co byly, tak byly naše selhání, naše pády a zklamání, z kterých jsme se poučili, zvedli a šli dál. A pro tu generaci Z je typické, že ona se snaží uniknout tady těm těžkým situacím a vyklíčkovat tím životem tak, aby nemuseli vůbec tomu přijít. A pak, když to náhodou přijde, tak nevědí, jak si s tím poradit. No. Máte možná pravdu, že chtějí vidět, jak my jsme se zraněný a krvácející zvedli a co nám pomohlo a co bylo opravdu užitečné v tom procesu hojení těch ran a zase postavení se a jít dál. To si myslím, že jim dlužíme a to myslím, že se těžko předává, aspoň té moje generaci. No.
1: Co je vlastně baví? Co je pozitivní pro generaci Z?
2: Tak dneska internet a to, jak jde dopředu ty věci technologické, tak to zaplňuje ten jejich vnitřní svět natolik. Mně ale přijde, že i někdy tak moc povrchní a hluboké, no tak málo vody, jak na tloušku jejich mobilu, jo. A že pro nás je to prostě naprosto povrchní a co je baví. Ale někdy se podaří je zaujmout něčím, že vyprávěli jsme si o Ježíši Kristu, co udělal, jak Bůh stvořil člověka a já jsem viděl ty mladý, jak držej tu zmrzlinu a ona jim teče a oni prostě poslouchají ty moje příběhy a ona jim ta zmrzlina teče po ruce. Prostě vžili se do toho vyprávění. Já si myslím, že nejsou úplně, že jako vnitřu mají nějakou touhu po těch duchovních věcech, po těch příbězích z Bible a i na nás, aby jsme je podali způsobem, který bude velmi stručný, krátký. Už jsme se naučili od Ježíše z Evangelií prostě mluvit jednoduše, prostímce a mohli jim ten důležitý vzkaz předat tak, aby to pro ně bylo uchopitelné. A tím, že to je výzva, ale Bůh nám je dal nám Ducha Svatého, dal nám možnosti to pokazit a jde o to asi, aby jsme vykročili, aby jsme nezůstali si zavření ve svých církvích, ale dokázali udělat ten krok těm mladým a dát jim prostor, aby oni mohli zažít něco nádherného, krásného s tím Ježíšem, který ho zatím ještě neznají, ale který je miluje a který mluví jazykem, který by mu mohli rozumět.
1: Já rozumím, že je třeba se jim přiblížit a že je to na nás, jako na starších, abychom se přibližovali tedy. Možná i proměňovali trošku a přizpůsobovali. Je nutné jim přizpůsobit i Ježíše samotného?
2: Mně se moc líbí způsob čtení Bible, který se jmenuje Discovery, to je vlastně objevování Bible. A jestli naše děti na něco ještě slyšeli, tak bylo tohleto v poslední době. Jestli prostě vezmeme Bibli, přečteme si kousíček, co nám to říká o Bohu, co říká o lidech a co to říká ke mně. A tady to čtení Discovery, si myslím, že když si toho Ježíše v té Bibli najdou sami, že to je něco, co jim může zůstat dalších 20, 30, 50 let, když už my tu nebudem a oni s tím půjdou třeba dál, tak jako naučit se je, nedat jim hotovou rybu upečenou a naučit je chytat si ryby, ať si v té Bibli a v modlitbě najdou a potkají s tím Ježíšem sami.
1: Tomu rozumím, ale přece jenom každý čteme Bibli s nějakým předporozuměním a ten věk je určité předporozumění a ta doba je určité předporozumění. Hodnoty, které sebou nese, jsou určité předporozumění. Hledají tedy jiného Ježíše, než jakého máme my? Co vlastně hledají, když se ptají ty duchovní otázky? Když už se ptají ty duchovní otázky?
2: Se jich zeptejte. Já si myslím, ale že hledají něco opravdového, co opravdu funguje. Co není jenom, že to pan farář říkal v neděli v kostele, ale že je něco, co mě pomůže, když jdu psát v pondělí písemku, nebo když mě máma sprdne, že jsem něco neudělala doma v úterý odpoledne a ve středu, když mám prostě těžkou krizi a depresi, tak kdo bude se mnou, kdo mě pohladí a utiší. a někdo, kdo s nima půjde a bude s nima bojovat ty jejich vnitřní zápasy a boje, které jsou tichý a nepochopitelný. Jo. A to si myslím, že potřebujeme všichni. Že má, dřív a později dojde v životě člověka situace, kdy potřebujeme někoho nad námi. A já myslím, že máme jedinečnou šanci, to je ty generaci, která se nenadchla pro nic důležitýho, že třeba jednou se nadchnou pro Ježíše a budou za ním. Tak uvidím.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu mluvíme o generaci Z, Gen Z, mladých lidech, kteří se narodili do roku 2012. Jsou to lidé, kteří mají asi úplně jiné hodnoty, než si my starší věkem umíme představit. Taky jiné sny i jiná zranění. A možná potřebují pomoc. A to vlastně je důvod dnešního pořadu. Jehož hostem je Lukáš Stejskal, povoláním lékař, ale službou vlastně člověk, který se věnuje mladým lidem a kterému zjevně podle toho, co tu doteď zaznělo, mladí lidé leží na srdci. Lukáši, říkám si, když už se nám podaří překonat takovou tu generační hranici, dostat se s mladými lidmi do nějaké smysluplné debaty, je kam je pozvat. Jinými slovy, jsme v církvi připravení na příliv mladých lidí.
2: A já si myslím, že zatím nejsme připravení a že naše společenství jsou někdy křehká natolik, že snažíme, aby to vůbec udržet, aby to fungovalo. A to přizpůsobit se té generaci Z nebo generaci těch mladých by znamenalo tak radikální revoluční změnu, že by to nemuseli přežít ti, kteří potřebují se křehký někde jinde. A tak já se obávám, že nejsme. Ale to nevadí. Já si myslím, že Bůh má svoji cestu a je na nás, aby jsme byli připraveni a povědět a těm mladým nabídnout prostor, který pro ně bude bezpečný, kam budou moct přijít, kde si budou moct v rámci té své věkové kategorie zažít nějakou legraci, co jim vyhovuje, u toho slyšet něco málo duchovního a mít možnost tam odpočnout, říkají chillovat. A tak si jako s mým snem je prostě mít popavě pro ně nějaký prostor, kde by se mohli takhle bezpečně schovat. Když chodíme do toho parku, tak je potkávám na lavičkách. Když je trošku hezky, tak oni tam sedí, někteří kouří a vyprávějí si. A jak jsem dělal tu anketu, tak jsem zjistil, že je jeden den v týdnu, kdy jsou víc otevřený si povídat o těch duchovních věcech. A je to neděle odpoledne. Mezi 16:00 a 18:00 večer, pak už zase musí domů a něco. Ale vemte si, mladý člověk prostě musí přežít ten týden. Je to pro něj velký stres chodit do školy, zařizovat všechny úkoly doma prostě v tom prostředí. A tak se těší na ten víkend. Pátek, sobota, si užívá toho volna, svobody. A v neděli odpoledne a večer to na něj dolehne, jestli uvědomí, že zase to pondělí. A to neděli odpoledne, nedělní odpoledne, oni jsou otevřený si povídat o Bohu, o Ježíši, o svém srdci, o svých trápeních. A mně to přišlo tak moc významný v těch odpovědích, že jsme si teda ten modlitební karavan takhle naplánovali v Opavě na nedělní odpoledne. Tak uvidíme, koho potkáme. A jako pozvat je do církve, já se snažím, dostávají od nás pravidelně pozvánky, kontakty, ale kromě jednoho takového specifického případu je těch, kteří přišli a nebo by zůstali, prostě jsou to hrubé jednotky, pod jedno promile těch pozvaných. A tak se bojím, že teďka to s nima ještě neumíme. Když to potřebujeme nějak namyslet, promodlit, připravit a nachystat, protože si myslím, že to je škoda nechat tuhle generaci úplně minout, tak aby nebyli zasaženi a nemohli se někde sdílet, nemohli poslouchat společně chvály a nemohli být tam, kde je potřeba.
1: Asi to není úplně lichotivé, tedy pro mě, když přiznám, že se vlastně svým způsobem těch mladých bojím. Nevím, jak je oslovit, nevím, jak s nimi jít do nějakých témat, jak se dostat na hlubinu, to už vůbec ne. Měl byste radu? Jsou nějaké chytré knížky nebo podcasty, kde načtu, s kým mluvím a co mám dělat?
2: Jordan Peterson, kanadský klinický psycholog, který si udělal YouTubeový kanály a snaží se v angličtině oslovit právě tady tu generaci Z a vypráví jim obyčejné příběhy ze Starého zákona o Abelovi a Kainovi a do toho říká něco svoje a ty mladí mu rozumí. Tak se obávám, že ta generace tady tam těch mladých lidí to společenství si najde někde na internetu od nějakých influencerů, který se k ním dostanou, který jim budou pochopitelný a pro ně to bude v angličtině, nebude to ani v češtině. A my zůstaneme někde úplně bokem a za náma přijdou, když bude fakt jako nějaká velká nouze. A další mě napadá, v Anglii během covidu dělali takový specifický sociologický průzkum a zjistili, že mezi lety 2022 a 2023 jim stoupla návštěvnost kostelů a bohoslužeb právě tajisté mladé generace. A tak se snažili překvapení sociologové a teologové ještě víc vypátrat, co se tam stalo. A byli to typicky mladých muži ve věku 18, 20, 25 let. A oni často nechodili do nějakého společnosti, kde se moc povídá, ale naopak chodili do anglikánské nebo katolické církve, jenom si šli do toho kostela sednout, sklidit myšlenky, nasát atmosféru, něco si tam jako kdyby vnitřu srovnat a to jim někdy stačilo. A potkali třeba u dveří někoho, nějakého moudrého muže, který je provedl tím jejich klučičím trápením a problémama, pomohl jim najít se, nějak se zorientovat v tom problému. A tak si myslím, že to je o nějakých jednotlivcích, kteří budou ve správný čas na správném místě. A trošku k hanbě naší generace řeknu, jak říkal Ježíš, když nebudete mluvit vy, tak bude mluvit kamení. A může se stát, že k té generaci Z bude mluvit kamení těch chrámů a kostelů a bude mluvit prostě nějaká úcta, autorita, něco, co my jako jsme nezažili, ale oni to vnitru potřebují. A přesto si myslím, že potřebují kontakt s nějakým člověkem, jedním, dvěma, kterým důvěřují a kterým se můžou svěřit a můžou si s nima povídat a můžou se dostat přes tu těžkou bariéru, která je mezi náma a nima.
1: Myslím, že i ta naše protestantská část církve trošku rezignovala v historii právě na ty věmy, na atmosféru. Možná to teď doháníme svým způsobem třeba ve chvalách, ale pořád nám ještě třeba to kouzlo prostředí chybí. Je to tak?
2: Nemusí to být v chrámě, může to být v přírodě, jo? Může to být procházka po louce, v lese, může to být prostě nějaký jemný okamžik, kdy prostě se setká ta duše toho mladého člověka s tím soucnem, jak nás přesahuje ta nádhera té přírody a ta krása zapadajícího slunce. Ty okamžiky jsou prchavé, jo? Ale já mám pocit, že oni s nich žijí pak dlouho a na nás je, aby jsme se modlili. Když nemůžeme mluvit my, tak může mluvit Duch Svatý a tak ten, za nikoho se nikdo nemodlí, tak má malou šanci uvěřit. Ale pokud se někdo intenzivně modlí, případně postí nebo nějak duchovně bojuje, tak si myslím, že mu významně roste ta šance, že někdy se potká s tím Bohem a dostane tu příležitost pochopit, uvěřit a stát se součástí úžasného plánu spasení a nádherného příběhu, kterého jsme díky Bohu součástí.
1: Zkusím pojmenovat ještě jednu obavu, která mi občas nějak tak rezonuje v hlavě. Jestli v tom, co zvěstujeme o Bohu, o Kristu, není příliš mnoho lidského. Možná jednoduše řečeno, že je tam smícháno duchovno a duševno. Rozumím tomu, že to k těm mladým mluví, ale pro tu starší generaci je to možná málo, tedy z toho, co předáváme. Jak tohle dorovnat, nebo jak si v tom fakt porozumět? Co je málo? Co stačí?
2: Já si myslím, že nechápeme a nerozumíme jim. Ani já nerozumím pořádně svým dětem. A co můžu vnímat, že jim opravdu stačí zatím krátká intenzivní zkušenost, jedna myšlenka, jedna modlitba, dva, tři verše a jim to duchovně zasytí ten jejich hlad a tu potřebu, kterou tam mají a v klidu se jdou dál a mají za třeba na týden pokoje. Jo? A pro mě toho protestanta, který prostě potřebuje tu těch 90 minut bohoslužby, aby se konečně aspoň trošku sklidnil, naplnil a pak ještě může klidně pokračovat dál, tak to přijde hrozně mělké a povrchní. Ale je to prostě znak téhle doby. Jo? Oni žijou ve zrychleném světě a musíme se naučit chápat ten jejich obraz toho těch tisíce věmů, co jim nabízí jejich mobil, počítač, myšlenky, plány, kamarádi, sociální sítě. A my jsme tam jako jeden střípek. Někdy mi to přijde jak nástěnka. Že si doma na tu nástěnku dají pár těch myšlenek ale k tomu tam přidají spoustu dalšího z tohohle světa a taky na nás, aby se tam dali aspoň něco málo z toho, co my považujeme, že pro nás je důležité. A bude fajn, když to bude přímo Pán Ježíš a nebudou to nějaké vedlejší věci, které my považujeme za důležité, ale aby to bylo pro to nejdůležitější. A to si myslím, že jim vyprávět o Ježíši, jaký on byl. A když tohle oni aspoň trošku někdy občas pochopí, tak si myslím, že to hrozně moc pomůže v tom, aby se mu dostali blíž a naučili se s ním chodit a jeho sami se ptát a s ním sami žít.
1: Když Ježíš říká, že je všechno ve všem, pořád myslím, že je to přece jenom o tom, že máme mu patřit opravdu se vším, s veškerým svým časem, s veškerými svými myšlenkami, věnovanou a investovanou energií a podobně. Není v kontrastu s tím právě ta střípkovitost, o které mluvíte?
2: Ale vemte si Ježíše, jo? On si povídá u studny s tou Samařankou a nakonec si řekne, hele, nezáleží, na kterým kopci se modlíš, ale aby to bylo v duchu a v pravdě. A s tím ona odejde a je naplněna a řekne a zmobilizuje celou svoji vesnici, celý tom Samaří, potom jde za Ježíšem. Někdy ty střípky jsou ty, co rozhodnou na té misce vah, kam ten člověk půjde. A my nevíme, kdy to bude. To je jak vítr, jak říká Ježíš Nikodemovi. Nevíš, kdy ten duch a vítr bude foukat. Ale prostě to je jeho práce. A tak si myslím, že na nás je, že někdy na ty svoje mladý možná moc tlačím, jak já bych chtěl, ale oni potřebují ten jemný, tichý hlas Ducha Svatého ve správný okamžik a on si je pak nasměruje sám. A že to nebude v církvi, no tak nebude, no. Bude to jednou za měsíc doma čtení z Bible, já budu za to vděčný, super. Jo. Bude to setkání v parku, který je nasměruje, až pak jednou si budou něco důležitého řešit, otevřou Bible a nejdou to tam. Za mě to stačí. My nemusíme dotlačit celého slona a říct, jo, slone, teďka budeš tady sedět a budeš si to užívat s náma, když on tam nechce být. On chce svobodu a chce si najít svoji cestu.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Učíte se i vy něco sám od těch mladých, s kterýma mluvíte?
2: Jo. A to je, nebrat se možná tak vážně. Možná se bereme všichni tu zem moc vážně a je potřeba se občas nad sebou zasmát a říct, jako já nejsem dokonalý a to nevadí. Bůh mě má rád a můžeme dál. A já to vidím na té naše prostřední dcerce, která prostě mě dává takovou zpětnou vazbu a ona ví spoustu věcí a je to někdy jako tvrdá kritika, ale zároveň si uvědomuju, že to myslí dobře, že mě má pořád ráda a chce mi ukázat ten svůj svět skrz to, co já nevidím. Jo? A ten její svět může být taky krásný, ale hrozně úzký a placatý. Já to nemůžu zbavit toho dojmu, prostě na tloušku jejich mobilu.
1: Pomáhá vám vaše profese lékaře v přístupu k mladým lidem?
2: Maximálně to pozorování. My se snažíme pozorovat, co mají naši pacienti za nemoc a nějak na to reagovat. A tak se snažím pozorovat svoje děti nebo mladí lidi, kde se s ním potkáme a ukázat jim, že tady je Bůh, který se o ně zajímá, který je miluje a který má pro ně něco speciálně připraveného, ať si ho sami zkusej.
1: Já se ptám proto, že vlastně teď se množí i pro nás lajky takové poplašné zvěsti, že veškeré používání sítí, mobilu, hledění do obrazovek a scrollování, že vlastně poznamenává mozek, takže i fyziologicky jsou ti lidé jiní.
2: Hmm. No jo, no. Co s tím chcete dělat? To už nezměníme. To bude už jenom horší a bude to postupně víc a víc. A už budou i ty mladší víc a víc na tom závislí. A tohle jako asi nemáme možnost to zásadně ovlivnit. Leda by muselo jako vypnout všechno elektronický a zase vrátit zpátky, kdy budeme orat a používat koně a vrátíme se zpátky do středověku. Ale dokud ještě bude tady ta technologie, tak to je výzva pro nás, pro všechny, jak se v tom neutopit, v tom bezbřehem, kdy vlastně pravda není jedna pravda, ale jsou jich tisíce a každý den trošku jinak a v jiný formě. A bojím se, jak tenhle ten svět půjde teďka s umělou inteligencí, protože těch nabídek a možnost těch fejků a falešných věcí bude hrozně moc a najít v tomhletom ten jeden správný tichý hlas, který řekne, teď se sklidni a teďka tady mluv s tím Bohem, který tě miluje, bude moc těžký, no. Ale je to výzva. Nejsme na to sami, máme společenství, máme chytrý lidi, máme zkušenosti dalších. Já myslím, že ta generace není úplně ztracená, záleží na nás, aby jsme si našli cestu aspoň na chvilku k ním. Nemusí to být tak, jak bychom si přáli, aby to bylo dokonalý, možná slevit ne na polovinu, ani na 20%, ale klidně na 5% nebo 1-2%. Ty naší snahy může přinést daleko víc ovoce, než budeme tlačit a nutit je do něčeho, co s tím oni nebudou bytostně přesvědčení.
1: Dnes už se mluví i o generaci A. V čem ta se zase liší?
2: Já musím ocenit vedoucí našeho společenství, že mi svěřili i svoje malé děti a já teďka po 20 letech z generaci Z mám najednou v besídce děti, kterým je 8, 9, 10 a oni jsou úplně jiný. A oni jsou zvídaví a ta generace alfa potom roku 2012 a starší, oni jsou jak z jiného těsta. Oni mají zájem, ptají se, jsou aktivní. Možná to je tím, že mám jako vyselektovanou populaci hodných dětí z besídky, kteří ještě chodí do skauta nebo Real Rangers a jsou takový slušňáci. Jo? Ale obecně, prostě mi přijde tady ta generace těch nejmladších, že bude úplně jiná. A že bude si muset navzdory tomu všemu najít cestu a oni takový jsou. Jo? Já jim to nevidím, vidím to na očích, jak je prostě zajímá a člověk je neopije rohlíkem, jednoduchým příběhem. Oni chtějí ještě dál a víc. A proč Bůh tohle a proč tamhle to a proč se to stalo? A tak nám to vysvětli, jo. Já to neznám, ta generace Z tam se neptají na vysvětlení. A tady ta generace alfa se ptá, tak to mě hrozně těší.
1: Vy vlastně máte docela pestrý život, když se věnujete dětem, tak
2: jo.
1: Máte s každou generací vlastně trošku jinak.
2: Ta generace alfa je speciální. Ten svět se do pár let zásadně změní. Ale oni půjdou a ponesou něco, co do té doby nebylo. Jo? Tak oni budou muset přinést velkou oběť možná. A jak to nazval, dobré časy dělají měkké muže. Měcí muži dělají špatné časy a špatné časy zase dělají dobré nebo tvrdé muže. A hold, bojím se, že přijde teďka velké těžkosti v tomhle tom světě, a ty těžkosti vykovou generaci alfa do toho, aby zvládla jít tady těma podmínkama v tomhletom světě a i na nás, aby jsme jim ukázali cestu, aby jsme jim dali do ruky Bibli, ukázali to světlo a nějak je připravili na to, protože oni půjdou a budou muset nést ten prapor víry dál. A myslím, že to bude mít hodně těžké.
1: Lze i jim nějak pomoct z naší pozice?
2: Jo, jít mezi ně a vyprávět. A vyprávět jim svoje příběhy, svoje zkušenosti. A v tuhle chvíli to je prostě vypravit jim příběhy z Bible způsobem, který pro ně je přijatelný a kdy si oni o tom můžou diskutovat. Oni fakt mají zájem, jo. Tak kdo máte děti v tomto věku, mladším, buďte s nima, čtěte jim z Bible, vyprávěte si s nima, ukazujte jim, protože oni jsou hladoví po tomhle tom. A to je generace, která je vysoce otevřená tomu poznávání toho duchovního světa a může se pak stát, že se to zamotá a už nebude přijetost. Ježíš říká, choďte ve světlo, dokud je světlo. Až bude tma, tak nebude moc chodit. Tak my se snažíme a uvidíme, kam to všechno pán povede.
1: Předávat to, co máme, jak říkáte, to je velmi důležité. Na druhé straně předat můžeme jenom to, co sami máme. Takže vlastně stejně to začíná u nás samotných a naší pravdivosti. Je to tak?
2: Když nebudeme mluvit my, budeme mluvit kamení. Ještě, že to zůstanou po nás Bible a budou moc aspoň z těch Biblí si otevřít a číst. Teda si ještě budou mluvit česky, no. Možná bylo lepší v angličtině, aby jsme jim to nechali něco.
1: Doufejme, že čeština zůstane.
2: Taky.
1: Mým dnešním hostem byl Lukáš Stejskal, lékař, ale hlavně pro tuto chvíli a tento pořad člověk, který miluje mladé lidi a roky se jim věnuje a snaží se jim předat ty důležité věci osobní víry. Moc vám děkuji za váš čas.
2: Já děkuji za pozvání, hezký rozhovor, mějte se krásně.
1: Přeju vám, aby vás pán Bůh provázal svojí moudrostí do všech dalších setkání a přeju hodně inspirace do toho, co děláte a co přinášíte. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová, přeji vám hezký den a těším se někdy příště naslyšenou.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Bezmála hodinku máme před sebou a tu hodinku zaplníme písněmi. A jakými, to záleží na vás. Pokud chcete slyšet písničku podle své volby nebo někomu písničku poslat, tak můžete, kontakty jste teď slyšeli a já už hned plním první písničkové přání.

Na Rádiu 7 odstartovaly dnešní písničky na přání a budeme zde až do 15 hodin. Do 15 hodin jsem připravena plnit vaše přání ve formě písní, takže můžete psát, můžete volat.

Na Rádiu 7 začaly před chvilkou písničky Na přání a budou tady znít až do 15. hodiny. I ta další je Na přání, vybrala ji sestra Iva pro dědečka Mílu, pro Milenku do Prahy, pro Radku a pro vás všechny. Prý už dlouho nezněla v našem vysílání.

se zbrála další písnička na přání jedné z vás a ta další tady čeká. Eliška si přeje písničku Den co den od kapelny Good Work a přeje všem tady v redakci příjemné odpoledne. Já se přidám, přeji příjemné odpoledne všem vám, kterým děláme teď zrovna společnost. A pokud chcete, zahraji vám pro radost.

Na Rádiu 7 jsou v plném proudu dnešní písničky na přání. I ta další je na přání. Jiří přeje všechno nejlepší. Pěkný svátkový den všem gitám a margitám. A já jsem vybrala písničku takovou klasiku. Matt Redman, You Never Let Go. Nikdy mě neopustíš ve všem dobrém i ve zlém. Tak kéž si tohle vědomí nesou sebou i Gity, i Margity, i my všichni.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMS-ku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Následující písní bych ráda povzbudila všechny, kteří bojují, kteří třeba něco řeší a nemají se úplně moc dobře. Pán Bůh vás slyší, volejte k němu.

Na Rádiu 7 hrajeme až do 15 hodin písničky na vaše přání a já čekám, kdo další napíše nebo zavolá. Máme ještě víc než půl hodinky.

Tak nevím, v jaké situaci se nacházíte zrovna teď právě vy. Jestli jste v takovém běhu, jak jsme slyšeli v této písni, jestli jste v nějakém rozhodování nebo v nejistotě, kudy se dál dát, tak vždycky je dobré se zastavit, hledat, volat a pomoc přijde.

Tak se mi tady poskládaly písničky takové podobného ražení, o hledání, o tápání, ale takový náš život je, že neustále jsme stavěni do situací, kdy se musíme rozhodovat a kdy hledáme ten správný směr. Tak já vám přeji, abyste ho našli. A trošku sklidníme.

Tak jsem se dozvěděla před chvilkou, že se k nám nešlo dovolat. Nevím, jak se to stalo, nic jsem tady nezaznamenala, ale pokud se to stalo vám, kteří jste se pokoušeli sem dovolat, zkuste to prosím ještě jednou, stejně jako naše milá posluchačka Emílie. Následující písnička bude úplně z jiného soudku, krásná, stará, kancionálová. Možná si ji zanotujete mnozí, kteří posloucháte.

Dozněla další písnička na přání v rámci dnešní hodinky písniček na přání na Rádiu 7. A pokud chcete slyšet tu svou, tak ještě máte čtvrt hodinky na to, abyste se vyjádřili, abyste napsali nebo zavolali. Můžete psát e-mail na adresu studio@radio7.cz anebo volat na číslo 515 535 485. Je možné také napsat SMS-ku na číslo 608 566 773.

Během písničky přišlo přece jenom ještě jedno přání od našeho milého kamionáka Václava. A já jsem písničku hned našla, posluchačům i nám tady v rádiu posílá tuto píseň.

Zpívala Dominika Gorbelová na Rádiu 7. Písničky na přání jsou v cílové rovince, ty další tady budou zase zítra. Úderem 14. hodiny.

Bylo 15 hodin, na Rádiu 7 probíhá odpolední vysílání s Lenkou Malinovou za mikrofonem a následující hodinku otevře modlitba za Ukrajinu, tak jak to děláme už pátým rokem. Pane Ježíši Kriste, i dnes se chceme spojit v modlitbě za Ukrajinu. Mnohdy nám už chybí slova a máme v srdci velký smutek nad tím, co vidíme. A tak tě prosím znova, aby se zasáhl do té těžké situace. Prosíme tě za Ukrajinu, za lidi, kteří tam žijí, živoří, za ty, kteří zažili velké ztráty ve svých životech, ve svých rodinách, za ty, kteří upadli do beznaděje, za ty, kteří bojují, i když nechtějí, za všechny, za celou tu zkoušenou zemi. A prosíme tě, aby jsi ji vysvobodil, aby válka, která tam tak dlouho už řádí, mohla skončit. Prosíme tě jako toho, kdo je všemohoucí a kdo může tam, kde lidé nemůžou. Amen. Tak, a teď nám tady nic nehraje, takže zkusíme... Už to hraje.

0: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
1: Ve čtvrt na čtyři si vyslechneme zamyšlení Davida Nováka o čerstvosti a maně a ve tři čtvrtě na čtyři bude z listu Římanům z 13. kapitoly z překladu Bible pro 21. století číst Ladislav Matějček. Mezitím písně a také nahlédnutí do kalendáře, který říká, že je dnes 10. června.

Izraelci sbírali manu každý den čerstvou a právě na proces udržení čerstvosti se zaměří v následujících minutách, tedy, abych to řekla přesně, po písničce David Novák.

Milí rozhlasoví posluchači, přeneseme se o pár tisíc let dozadu a moje touha je, abychom viděli ten text jako něco, co sice se odehrálo kdysi, ale může to hovořit i k nám, lidem 21. století. A pracovně jsem si to nazval mana a zápas o čerstvost. Přečtu krátký text z Exodu ze 16. kapitoly, ale kdyby vás to zajímalo, tak si pak přečtěte celou 16. kapitolu knihy Exodus. Tam čteme, že Izrael vytáhl z Elímu, celá pospolitost Izraelců přišla na poušť Sín, která je mezi Elímem a Sínajem, 15. den 2. měsíce poté, co vyšli z egyptské země. Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi a Izraelci jim vyčítali, kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, kde jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jí dávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Hospodin řekl Mojžíšovi, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe, ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli. Pak tam ještě Mojžíš rozpracovává některé ty příkazy ohledně many a konkrétně v 19. verši Exodus 16 čteme, že Mojžíš řekl, nikdo ať si nenechává nic do rána. Ale oni Mojžíše neposlechli, někteří si něco do rána nechali, to však zčervivělo a páchlo. Mojžíš se na ně rozlítil. Potom se tenhle ten text opakuje, je to v 5. Mojžíšově v 8. kapitole, a tam je řečeno, připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci. Zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. A na tento text konkrétně na to tvrzení, že člověk nežije pouze chlebem, navazuje Pán Ježíš, když je pokoušen na poušti. Matouš 4. kapitola čteme, že Ježíš byl vyveden na poušť, aby byl pokoušen ďáblem, postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Ježíš odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Pojďme se podívat na některé principy, které nás mohou oslovit i dneska v 21. století. Jak pisatel v 5. Mojžíšově, tak později Ježíš říká, že člověk nežije jenom chlebem, ale vším, co vychází z Hospodinových úst a odkazují se na manu. Tedy mana měla nejenom fyzický aspekt, a to samozřejmě Izraelce nasytit a nabrat sil, ale také

aspekt duchovní. A právě nad tímto druhým aspektem společně budeme přemýšlet. Ukážu na čtyři principy. První. Když čteme celou historii vyjetí z Egypta, pak je tady neustálý refrén, který se stále opakuje a opakuje a opakuje, jako každý refrén, a to je reptání a vzpomínání na staré dobré časy. Izraelci s boží pomocí vyjdou z otroctví, prožijí vysvobození, prožijí boží vedení. Jenže jakmile přijdou problémy a ty v následování Pána Boha přijít musí, tak hledají, na kom si vybít svoji frustraci a promítají to do svých vedoucích. Slovy, vy jste nás vyvedli. A tady dokonce vidíme i motiv, proč je vyvedli, abyste nás umořili na poušti. Dokonce tady je jedna z prvních konspiračních teorií starověku a ten důvod je, vy jste nás, Árone a Mojžíši, vyvedli a teďka tam vytváří konspiraci, že ten důvod byl, aby je tam pak umořili na poušti hlady. Je to úplně absurdní, jako všechny konspirační teorie. Vidíme, že tyto teorie tady byly vždy. Tak si tak představuji Mojžíše, jak absolvuje všechna ta jednání s faraonem, jenom aby nakonec vyvedl Izrael na poušť a tam je všechny zlikvidoval. Je to nesmyslné. To samozřejmě tu likvidaci případnou Izraelců mohl nechat na faraonovi. Navíc my víme, že Mojžíš vůbec nechtěl být tím, kdo se postaví do čela Izraelců. Jenže tady to je racionální uvažování, které vychází i z božího jednání. A to tváří v tvář hysterii a zoufalství nefunguje. Zoufalý člověk vždycky hledá někoho, kdo za jeho problémy může. Ano, je to kazatel, je to církev, je to stát, jsou to druzí lidé, jsou to moji rodiče. Tady to byl Mojžíš, Pán Bůh. Ano, někdy za naše problémy do určité míry skutečně může někdo jiný. Zároveň, ale čím více se podáváme pocitu, že za moje problémy může někdo jiný, tak tím více se stávám bezmocnou loutkou v roli jakéhosi osudu. Navíc reptání není řešením. Nebylo třeba říkat, že v Egyptě bylo lépe, že Mojžíše chce usoužit hladem. Stačilo říci, Mojžíši, máme hlad, je tady konkrétní problém, nevíme, co budeme dělat. Pojďme se modlit, pojďme prosit Pána Boha o pomoc, pojďme něco dělat. Nejde o to popírat realitu, která je někdy těžká, hrát si na to, že jsem šťastný, když nejsem. Jde o to přijmout někdy nepříjemnou realitu a s boží pomocí začít řešit, postavit se jí, nikoli hledat viníky, stavět se do role oběti a propadat hysterickému reptání. Druhý princip. Hospodin vyslyší volání Izraelců a dá jim manu. Každé ráno přichází tento pokrm z nebe, ale je tady omezení. Mana se nedala nabrat do zásoby a když se tak učinilo, začala páchnout. Tady by určitě měli radost obchodní řetězce, které tvrdí, že u nich je jídlo vždycky čerstvé, skoro jak ta mana z nebe, ale pojďme zpátky do textu. To požehnání tedy se nedalo nabrat do zásoby. Pochopitelně Izraelci to nevydrží a do zásoby si naberou a Hospodina to rozlítí. Možná si říkali, no víš, Pane Bože, ono je lepší se pojistit, co kdyby se na nás zítra zapomněl, co kdyby prostě zítra ta mana nepřišla nebo nespadla. Jenže Pán Bůh učí Izrael důvěřovat. Tak jako nás. Učí nás, že nelze žít z minulosti, že o boží vedení a požehnání je třeba usilovat každý den. Stejně tak, že je třeba se sytit duchovní manou každý den. Že nestačí jenom jednou za týden se pořádně nacpat. Ano, někdy máme tendenci jednou za týden nebo jednou za dva týdny třeba si pořádně přečíst boží slovo, jít na nějakou dobrou konferenci, poslechnout si nějakého dobrého kazatele a pak dlouho nic. Ale sycení slovem, manou z nebe je každodenní záležitost, kdy důležitá nemusí být kvantita, ale pravidelnost. Až pravidelnost způsobí změnu, nikoliv jednorázové vzepětí. Za třetí, mana se nikdy nepřejedla. Stejně tak vztah s Pánem Bohem se jakoby nepřejí. Jídla se člověk přejí, šaty se okoukají, boty ochodí, úspěch časem zešedne, ale vztah s Pánem Bohem nezevšední. Naplňuje mě víc než cokoliv jiného, a to přes duchovní krize, které někdy reálně zakoušíme. A těmto krizím někteří říkají noc víry, temnota kříže, boží mlčení a tak dále. Asi nejznámějším příkladem božího mlčení je matka Tereza. Po její smrti se zveřejnily některé deníky, které šokovaly široké masy lidí. Zaposlouchejme se, jak to říkají někteří komentátoři. Její vnitřní utrpení spočívalo v tom, že měla pocit, že Bůh pro ní není vším. Zdálo se jí, že jeho místo v jejím nitru je prázdné, že ji nechce. Pochybovala, že to, co dělá, má smysl. Zda to není jenom přetvářka, když sestrám vykládá o něžné boží lásce.
když v ní sama nedokáže věřit. Někdy vyznávala: můj úsměv je jenom zástěrkou skrývající mnohé smutky a trýzně. Protože se však stále usmívám, lidé si myslí, že mé srdce přetéká vírou, nadějí a láskou a odráží mé hluboké spojení s Bohem. Kdyby tak ale znali pravdu. Na jiném místě matka Teresa dodává: pokud jde o mě, ticho a prázdnota jsou tak velké, že se dívám a nic nevidím, poslouchám a nic neslyším. Bůh není Bohem a já žiju na prahu prázdnoty. Asi cítíte, že poradit matce Tereze, aby si více dělala hraní chvilky a přestala se hrabat sama v sobě a více sloužila potřebným, není úplně na místě. Zároveň se nejedná o vyznání rozmazleného postmoderního egocentrického křesťánka, který se stal sám sobě středem vesmíru. Vidíme v tomto hluboký zápas o vztah s Bohem, který ovšem vždy znovu a znovu podstupuju, který nemohu si jakoby vytvořit do zásoby. Ale stejně tento zápas podstupuju, protože vím, že Bůh mi dá neskonale víc než svět kolem mne. Někdy mě různé zaručené know-how nebo vědět jak být blízko Bohu naplňují spíše nedůvěrou. Tím nechci tvrdit, že to, co jsem četl od matky Terezie, je správná víra nebo jediná víra. Ani, že je to nesprávná víra. Jenom chci říci, že vztah s Bohem je spojený se zápasem, který ale stojí za to a který stojí i za úsilí. Všimněte si mimochodem, že Izraelci museli ráno stát a manu nazbírat, že to Bůh neudělal tak, že jim řekl, tak se otevřete stany, já vám to tam naházím. Ta mana jim nepadala do stanu. A když tak neučinili ráno, tak pak už bylo pozdě. Ta mana se roztavila. Tedy jisté úsilí z jejich strany tady bylo. Zároveň ale ani úsilí automaticky neznamená, že musí přijít požehnání v podobě pokoje, jistoty, radosti. Ale i tak stojí za to o něj usilovat. A jak nakonec čteme, mana se nikdy nepřejedla. Poslední myšlenka: pokořoval tě a nechal tě hladovět, pak ti dával jíst manu, kterou si neznal, kterou neznali ani tvoji otcové. Pak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Představme si, že bychom tato slova vzali do slova, tedy analogii jídla a duchovní stravy. Asi není třeba dodávat, jak dopadne člověk bez jídla, anebo když jí špatné jídlo. V jednom případě skomírá, ztrácí energii, kdyby dlouhodobě nejet, tak zemře, a nebo také někdy jídlo může působit jako otrava. Otázka je, zda a jak moc se sytíme nebeskou manou, Božím slovem. Ale nejenom to, ale také je otázka, čím se sytíme, co vpouštíme do své duše, protože to na nás má velmi silný vliv. Ale je tady nebezpečí. Dlouho se nic nemusí v případě špatné stravy dít. Až jednou to praskne a buď skončím se žlučníkovým záchvatem, nebo budu muset začít měnit čatník. Ale jak toto aplikovat na duchovní stravu? Nechci dávat nějaké zjednodušené návody. Jenom chci říct, nepodceňujme to, čím sytíme svoji duši, ducha, své srdce. Ono nás to ovlivňuje, tak jako jídlo ovlivňuje i našeho fyzického člověka. Tak na závěr, Izraelci se ocitli v jejich pohledu v zoufalé situaci a začali reptat a projektovat svoje selhání do Mojžíše a Pána Boha. Jenže pouhé zoufalství a obvinování okolností není cesta. Pán Bůh jim dává manu, jenže ta se nedá nabrat do zásoby. Podobně se nedá nabrat do zásoby požehnání ani vztah s Bohem. Jedná se o každodenní zápas a výzvu. Zároveň mana, stejně jako Boží slovo, se nikdy nepřejedla. To ale neznamená, že vždycky máme jasno, že všechno jde jako po másle. Navzdory tomu ale má smysl usilovat a hledat Boží vedení a požehnání. Závěrem jsme si ukazovali analogii mezi Božím slovem a jídlem. Není jedno, co do sebe ládujeme, čím krmíme svoji mysl a svoji duši.

To bylo zamýšlení Davida Nováka. Další si můžete poslechnout zítra ve 6:45 a bude zase o potravě. Hovořit bude Jaroslav Pleva. Posloucháte Rádio 7, které pro vás vysílá 24 hodin denně. To znamená celý den a celý týden. A jsme rádi, že můžeme vysílat. Děkujeme všem, kteří nás podporujete a zveme další. Připojte se k nám.

Dnes je 10. června, svátek Margita. Toto jméno je domáckou podobou jména Margita, což je vlastně naše Markéta. Základem je latinské slovo Margarita, tedy perla. Už od 12. století si lidé připomínají osobnost Markéty Skotské. Byla dcerou krále Eduarda a uherské princezny Agáty. Její otec byl vypovězen z Anglie a tak spatřila světlo světa v Uhrách. V dospělosti uprchla Markéta z Anglie do Skotska a vdala se zde za krále Malcolma III. Mladá královna ve své nové vlasti odstraňovala pohanské zvyky a podporovala křesťanskou výchovu. Zvláštní péči věnovala Markéta chudým, které velkoryse podporovala. Stejně pečlivě se starala o své děti. Její manžel Malcolm byl zabit v bitvě proti Angličanům, Markéta ho přežila o pouhé 4 dny. Kalendárium. Pojďme se podívat na dnešní datum trošku do historie. Tak, dnešní den si můžeme například připomenout, že v roce 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn. A v roce 1942 němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna. Šlo o reakci na atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, který zemřel na následky útoku 4. června. Historikové v posledních letech mluví o okolnostech, které vedly k vypálení této vesnice s vědomím, že šlo patrně o jeden velký omyl. Nešťastná láska a pár bokem pronesených slov možná spustili lavinu nenávisti, která skončila zničením mnoha lidských životů. Na místě bylo po zátahu povražděno 173 mužům, nejstaršímu bylo 84, nejmladšímu 14. Všechny domy, včetně školy, kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny. O několik dní později bylo popraveno dalších 26 lidických obyvatel. Ženy byly posléze převezeny do koncentračních táborů, vybrané děti na převýchovu do Německa. Smutná událost. Narozeniny by slavil například Václav Hanka, český básník, filolog a národní buditel. Je to 235 let, kdy se v roce 1791 narodil. Nejvíce ho proslavilo padělání takzvaných starých rukopisů, rukopisu Králové dvorského a Zelenohorského, kterými chtěl pomoci vybudovat dostatečně hluboké kořeny našich literárních dějin. Zmíněná díla měla pocházet z 11. a 10. století, velmi brzy se však prokázalo, že šlo o podvrh. Desátého června se také narodila manželka misionáře Billyho Grahama Ruth. Bylo to v roce 1920. Se svým manželem se Ruth seznámila při studiích na Wheaton College. Její rodiče působili jako misionáři v Číně a ona tam také žila do svých 17 let. Po ukončení studia toužila jít do Tibetu. Manželi se Ruth a Billy stali v roce 1943. Svému muži stála pak Ruth po boku až do své smrti. A ještě jedno jméno si dnes připomeneme, a to je jméno španělského architekta Antonia Gaudího, který zemřel 10. června 1926. Je to tedy 100 let. Soubor jeho děl je možné obdivovat například v Barceloně. Asi nejznámější stavbou je katedrála Sagrada Familia, v níž se pokusil Gaudí zachytit celý Ježíšův život. Dodnes není dokončena.

Za chvilku se zaposloucháme do biblického textu. Konkrétně bude číst z listu Římanům z 13. kapitoly Ladislav Matějček.

0: námi, nejste sami. Rádio 7.
1: Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny Bohem. Kdo tedy odmítá vládu, bouří se proti Božímu zřízení a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro a vláda tě pochválí. Je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se. Vláda netřímá meč nadarmo, je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá zločince. Proto se musíme podřizovat nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně. Vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci. Každému tedy dávejte, co jste povinni. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest. Nikomu nedlužte nic, než vzájemnou lásku. Kdo miluje druhého, totiž naplnil zákon. Vždyť přikázání necizolož, nezabíjej, nekrať, nelži, nezáviď a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě miluj svého bližního jako sám sebe. Láska bližnímu nikdy neublíží. Proto je láska naplněním zákona. A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba. Protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíž, než když jsme uvěřili. Noc pokročila, den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. Žijme poctivě jako ve dne, ne v obžerství a v opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.
2: Z 13. kapitoly listu Římanům z Bible pro 21. století četl Ladislav Matějček.

0: ta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: M Radio 7 CZ Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Posloucháte odpolední program na Rádiu 7, u mikrofonu je Lenka Malinová, bylo 16 hodin. Autorkou aktuálního seriálu Úvah v pořadu Základy, který je před námi, je Štěpánka Paluchníková, která vyučuje na evangelikálním teologickém semináři v Praze. Své druhé zastavení u elementárních otázek křesťanské víry věnuje osobě Ježíše Krista.
1: Základy. Začněme naše druhé zamyšlení trochu jinak. Možná nezvykle, možná až přízemně. Zkusme Ježíše nejprve zahlédnout jako člověka. Ne jako vzdáleného spasitele, ale jako někoho blízkého, konkrétního, zakořeněného v lidském příběhu. Ježíš byl dítětem své matky. Narodil se do konkrétní rodiny, vyrůstal v péči Marie a Josefa. I když Josef nebyl jeho biologickým otcem. Sdílel domov, každodennost i vztahy. Pravděpodobně byl i bratrem. Vyrůstal v obyčejném prostředí, kde zakoušel radosti i starosti života. Vyučil se tesařem. Pracoval rukama, tvořil, unavoval se. A v neposlední řadě byl také Židem. Součástí konkrétního národa, tradice a víry. Každé z těchto označení něco znamená i pro nás. I my hledáme odpověď na otázku, kým jsme, co nás utváří, jaké jsou naše kořeny, naše vztahy, naše povolání. Ježíšovo lidství nám ukazuje, že i tyto obyčejné, někdy až nenápadné skutečnosti mají svou hodnotu. Nejsou překážkou, ale součástí toho, co znamená být člověkem. Nesmíme však zapomenout, že Ježíš nepřestal být Bohem, i když se narodil jako člověk. Evangelium vypráví příběh, kdy se jako 12letý ztratí svým rodičům v chrámě. Když ho po třech dnech najdou, odpovídá slovy, která překvapují svou jistotou. Nevěděli jste, že mám být tam, kde jde o věci mého otce? Jakoby tím naznačoval, že ví, kam patří. Jakoby se zároveň tiše ptal, kde bych měl jinde být. Když si představíme první církev, můžeme si položit zajímavou otázku. S čím měli první křesťané větší problém? S Ježíšovým lidstvím nebo jeho božstvím? Ježíšovo lidství bylo pro ně samozřejmé. Někteří ho osobně znali, jiní žili v době, kde ještě žili pamětníci. Byl pro ně skutečný, hmatatelný. A o to složitější bylo přijmout, že tento konkrétní člověk z Nazareta je zároveň Božím synem. A právě otázka Ježíšova božství se stala jedním z hlavních témat prvních staletí křesťanství. Vedly se o ní spory, vznikla vyznání víry, hledala se slova, jak vyjádřit toto tajemství. Dnes to často vnímáme obráceně. Je pro nás přirozenější mluvit o Ježíši jako o spasiteli, jako o Božím synu, který nás přišel zachránit. Připustit však jeho plné lidství, že byl bezmocným dítětem, unaveným člověkem, řemeslníkem, který pracoval rukama, může být pro nás překvapivě obtížné. A přece, právě v tomto spojení spočívá jádro křesťanské víry. Kdyby Ježíš nebyl Bohem, jeho smrt na kříži by byla jen jednou z mnoha tragických a nespravedlivých smrtí. Nemohli bychom spolu s apoštolem Pavlem volat, kde je smrti tvé vítězství? A kdyby nebyl člověkem, nemohli bychom ve své hříšnosti přijít k Bohu. Evangelia opakovaně kladu otázku, kdo to jen je? Kdo je ten, koho poslouchá vítr i moře? Kdo má moc odpouštět hříchy? Kdo proměňuje lidské životy? A Ježíš na tyto otázky odpovídá. Nejen slovy, ale celým svým životem. Já jsem ten, kterého hledáte. Já jsem cesta, pravda i život. Já jsem světlo světa. Já jsem dveře. Ježíš je člověk i Bůh. A právě proto se nás jeho příběh tak hluboce dotýká a má moc nás proměnit.
0: Ježíš Kristus nebyl jen výjimečným člověkem. Jeho současníci i pisatelé Bible podávají zprávu o tom, že je Bůh, který se snížil na úroveň člověka, a to tím, že přijal lidské tělo a stal se jedním z nás. O tom, proč to udělal, nám řekne Štěpánka Paluchníková v příštím dílu, příští úterý v 9 hodin a 30 minut.

Všechno, co potřebuješ, je on. On je naděje pro beznadějné, odpočinek pro unavené a pomoc pro zlomené. On je, zpíval David Crowder.

0: Radio 7 poslouchám většinou ve svém ateliéru, když tvořím. Je to hrozně příjemný relax, když manuálně pracuju a můžu u toho poslouchat věci, které mě obohacují.
1: A kdy nás posloucháte vy? A co posloucháte rádi? A jak nás posloucháte? To všechno nás zajímá. Napište nám.

Posloucháte odpolední vysílání na Rádiu 7. Další položkou v našem programu je magazín, který se rozezní o 16:30. Přinese jako obvykle zprávy ze světa pronásledované církve.

Tak to byla Rachel Lampa se svou písní, ve které vyspívala svůj vztah k Pánu Bohu a to, co se v ní změnilo, to, co v něm získala, kdy prožila jeho dotek ve svém životě. Po následující písničce už slíbený magazín.

0: startuje magazín, který kromě pozvání do Letovic přináší nové zprávy ze světa pronásledované církve. Vítejte u poslechu. Léto pomalu klepe na dveře a to znamená, že se Éter Rádia 7 plní pozvánkami na letní festivaly. Mezi nimi nechybí ani 14. ročník Letfestu. Co vlastně název Letfest znamená, odhalí to Pavel Kratochvíl, který stojí ve vedení festivalu.
1: Už toho názvu Letfest vlastně má dva významy. Díky tomu, že bydlíme v Letovicích, tak je tam zkombinovaný název našeho města Letovic a pak léto a fest jako festival. A vlastně jedná se o takovou velmi specifickou akci. My jsme kdysi uváděli do názvu, že je to křesťanský multižánrový festival. Ono se to postupně vyvíjí za těch 15 let, protože dneska je to částečně i příměstský tábor zkombinovaný s tím, že vlastně v odpoledních hodinách a večer je to i potom doprovodný program pro dospělé. A jak už jsem řekl, těch 15 let vyvíjí a kombinuje to, že se na něm podílí velká skupina dobrovolníků. V loňském roce byla skoro kolem stovky. A co je velmi specifický pro tenhle festival, že často jezdí i dobrovolníci ze zahraničí. My jsme počítali nedávno, že už se tady za těch 15 let vystřídalo dobrovolníci asi z 20 zemí, že jsou to často lektoři, různí řečníci nebo zajímaví hosté, hudebníci a tak. Ten původní záměr byl propojit místní církev s komunitou a nabídnout něco. To, co trošku, když se nám jako církvi podaří víc těch našich vnitřních prostor být tady pro naši místní komunitu. A to asi by mělo nejvíc charakterizovat festival Letfest.
2: My jsme zmínili, že letos proběhne už 14. ročník. Pamatujete si na začátky toho festivalu?
1: Pamatuju. Velmi často se k tomu vracíme i čerpáme inspiraci třeba z těch minulých ročníků. A jak už jsem řekl, ono se to postupně vyvíjí a kdyby někdo viděl ten festival před těmi 14 lety a dneska, tak řekne, že to úplně dvě rozdílné akce. Tehdy jsme začínali a vlastně navazovali jsme na tradiční English campy, které jsme dělali s dobrovolníky z Ameriky, že jsme vždycky vzali třeba skupinu 50 studentů a vyjeli jsme někde do hor na chatu a tam jsme s nimi měli takový týdenní kemp a vlastně tehdy jsme po 10 letech tohle opustili a začali jsme právě ten příměstský festival. Takže na začátku to spíš vypadalo jako takový tábor ve městě, pak se to postupně rodilo v takový festival, na který v letech kolem roku 2018 před tím covidem a tak se ho třeba během týdne zúčastnilo až 900 lidí, kteří přišli na všechny ty aktivity a různý doprovodný program. A jak už jsem řekl, teď se to zase víc překlápí, protože pracujeme spíš s těmi mladšími dětmi a je to víc takovou formou příměstského tábora.
2: Tak vraťme se k tomu letošnímu, teda Letfestu. Na jaký program a na jaké hudebníky se účastníci mohou těšit?
1: Tak zrovna hudebníci, loni nám tady zahajoval Pavel Helan, měli jsme tady ještě jednu kapelu, letos budeme víc čerpat z vlastních zdrojů, ale hnedka třeba na náměstí v pondělí bude v 6 hodin hrát Vítě Marčí, kterého bude určitě řada posluchačů znát, ten už sem jezdí tradičně asi posledních 12 let a bude tomu předcházet, což je taková novinka, že jsme se domluvili jako 5 místních církví a budeme dělat vlastně společnou bohoslužbu na zahájení na náměstí, takže to bude od půl pak bude to divadlo. A přes týden během těch večerů tak máme spoustu zajímavých hostů. Třeba jenom uvedu Radek Hejret, bude na téma Může se holokaust opakovat. Pak tady budeme mít Marii Konvalinkovou, bývalou řádovou sestru, která pracovala s drogově závislými. Potom budeme mít nějaké ty lektory právě ze zahraničí, kteří jsou zase z církve z Ameriky a mají zkušenosti v různých dalších oblastech. Pak jeden lektor, doktor z Velké Británie. Takže bude to takový zase mix různých příběhů, různých témat. A vždycky přes ten týden, každý večer od 7 hodin, ty semináře na sebe navazují a člověk si pak může vybrat celkem pestré nabídky.
2: Pavle, vy jste ředitelem společnosti Elim v Letovicích. Můžete prozradit něco více o své službě? Čemu se v Elim věnujete a na jakých dalších akcích nebo projektech kromě Letfestu pracujete?
1: Tak je pravda, že ten Letfest je taková špička ledovce té naší práce a vlastně celý rok jsou to vlastně věci nebo i projekty, na kterých právě třeba i získáváme a vychováváme si ty dobrovolníky, kteří pak s náma ten festival organizují a on sice ten festival je týden, ale ty přípravy na něj tak probíhají celý rok, takže my vlastně máme letos takovou skupinu asi 42 mladých lidí, kteří právě zase vyrostli na našich volnočasových klubech, které pořádáme teďka, nebo máme vlastně během roku téměř každý den, jak v Letovicích, tak v Boskovicích a tam nám chodí děcka už od věku nějakých 8 let, věnujeme se jim, snažíme na těch klubech se nabídnout nějaké bezpečné přátelské prostředí, mají možnost se seznámit s dospělými vedoucími. Pak pak třeba když mají zájem, tak je zveme i dál do církve na nějaký program, ale zároveň v nich hledáme i potenciální vedoucí, kteří třeba už od věku 12-13 let tak můžou nastoupit do takové naší akademie Elimové, kde se z nich stanou napřed polovedoucí, pak vedoucí, pomáhají nám organizovat ten festival. Dál v Elimu se věnujeme primární prevenci. Kolega Pavel Kotouček už 15 let jezdí po školách a mluví se studenty i s dětmi, teďka už na prvním stupni už to posouvá, tak na různá témata, co se týká třeba šikany, kyberšikany, sexuality, drog a tak. Takže v současné době spolupracujeme asi s 45 školami tady v rámci Jihomoravského kraje. Tak to je taky jedna velká oblast. Potom teďka nově od loňského roku tak podporujeme jednu církev v Indii, kde jsme vyslali v prosinci 4členný misijní tým, protože pracují podobně jako my, taky s dětmi z ulice a z takových chudších oblastech Indie, takže máme podporu jim. A ještě jedna novinka, nebo teďka asi 2 roky, tak je vlastně pod Elimem i mateřské centrum, že se u nás tady v Letovicích každý den schází maminky s dětmi a mají různý program zase úplně pro ty nejmenší.
2: Tak to je tedy úctyhodný, opravdu široký záběr. Já se tedy na závěr ještě vrátím k Letfestu, který bychom tímto telefonátem chtěli představit. A tak můžeme říct něco prakticky, kdy, jak se přihlásit, kde, co všechno mají zájemci případní udělat?
1: Tak to už s přihlášením už asi posluchače trošku zklamu, protože my tam vlastně máme tu kapacitu omezenou. Během toho dopoledne vlastně máme jakoby angličtinu, sporty a tanec. Letos jsme měli tu kapacitu nastavenou asi na 150 dětí a třeba vždycky, když otevřeme registrace v tom únoru, tak ty sporty jsou třeba do 2 dnů okamžitě zaplněné a v současné chvíli už máme i celou řadu náhradníků, kteří čekají, pokud by se někdo odhlásil nebo tak, protože je opravdu zájem veliký. My jsme i letos navýšili ještě o angličtinu pro předškoláčky, takže máme ještě o 20 dětí víc než loni. Myslím, že jich je letos přihlášených celkem asi 158. A takže v současné chvíli už vůbec není možné se registrovat. Ale jak už jsem říkal, festival vlastně v odpoledních hodinách pak pokračuje už takovým volnějším programem, kde člověk nemusí být přihlášený, může přijet na jednotlivé aktivity, semináře nebo se zúčastnit něčeho úplně zadarmo, být tady s námi. Ale ta registrace jako taková pro ty děti v tom věku, myslím, že teďka od 6 do 15 let, tak tam už není možné se úplně dostat. Ale kdyby měl kdokoliv zájem se přijet podívat, každý rok se tady objeví třeba i buď z nějakých církví nebo z různých míst lidé i pro inspiraci, že třeba by rádi pořádali něco podobného ve svém městě. Takže pokud by to někoho zaujalo, chtěl vědět o téhle akci víc, tak vlastně ty dveře jsou, aniž by člověk musel být registrovaný, tak otevřené kdykoliv během toho týdne, stačí zavolat, domluvit se nebo prostě přijet.
0: Říká Pavel Kratochvíl za tým chystaného festivalu. I přesto, že je kapacita naplněna, neváhejte se přijít podívat jen tak. Připomínáme, že akce proběhne od 6. do 10. července 2026 v Letovicích.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledované církvi ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Maroko. Policie se vyptává na činnost církví. Jeden marocký pastor prosí o modlitby, aby místní křesťané v domácích církvích byli odvážnější ve svém svědectví o Kristu a našli přízeň u policie a dalších místních úředníků. Maroko je z 99,9% muslimské a pro Maročany existuje jen několik církví. Tyto církve jsou většinou malé. Často se scházejí tajně v domácnostech a skládají se téměř výhradně z členů, kteří konvertovali z islámu ke křesťanství. Policie kontaktovala mnoho vedoucích a pastorů, aby se jich vyptala na církevní aktivity, řekl pastor. Většina marockého obyvatelstva, včetně úředníků, nikdy nepřišla do styku s křesťany, zejména s marockými křesťany. Modlete se za odvahu a moudrost pro církev v této době, požádal pastor. Modlete se, aby církev zůstala věrná a byla také otevřená seznámení s úřady a lidmi kolem nás. Nechceme se skrývat. Maroku vládne panovník, který je údajně přímým potomkem proroka Mohameda a hodlá řídit zemi podle islámských zásad. Tato severoafrická země zažila více než 1100 let islámského útlaku, od doby, kdy byli původní obyvatelé Maroka berbeři v 8. století přinuceni k přijetí islámu arabskými dobyvateli. Téměř všichni Maročané jsou sunničtí muslimové. Dnes tvoří křesťané pouze zlomek 1% populace. Rozšíření křesťanství je pomalé a v roce 2010 došlo k významnému zhoršení situace, když byly stovky misionářů donuceny opustit zemi. S rozvojem digitálních technologií a sociálních médií však stále více Maročanů přichází k víře v Krista. Hlavním pronásledovatelem je vláda. Křesťanské konvertity pronásledují také rodinní příslušníci, přátelé a místní komunity. V Maroku je jen málo kostelů. Šíření Bible a misijní činnost jsou zemi zakázány. Křesťané mají potíže s navazováním společenství, ale vytvořily se sítě podzemních církví. Řada křesťanů byla uvězněna na základě obvinění z odpadlictví a misijní činnosti. V Maroku žije asi 35 milionů lidí, ale v zemi existuje jen málo tištěných biblí. Je obtížné sehnat bibli, ale věřící mají přístup k písmu díky kreativním metodám, jako jsou digitální soubory na SD kartách, které mohou používat ve svých mobilních telefonech a tabletech. Hlas mučedníků podporuje různé formy evangelizace a poskytuje pomoc novým křesťanům muslimského původu. Írán. Násilné zmizení křesťanky muslimského původu Mary Mohamedy. Na základě informací od naší partnerské organizace Middle East Concern prosíme o modlitby za obhájkyni lidských práv, novinářku a křesťanku Mary Mohamedy. Na konci února 2026 oznámila Amnesty International její násilné zmizení. Mary byla poprvé zatčena ve věku 19 let, poté co konvertovala z islámu ke křesťanství na setkání domácích sborů. Od listopadu 2017 do května 2018 a byla uvězněna ve věznici Evin. Mary byla znovu zatčena v lednu 2020. Dne 27. února byla propuštěna na kauci a v dubnu 2020 byla odsouzena ke 3 měsícům vězení a 10 ranám bičem za účast na protestu po sestřelení ukrajinského civilního letadla PS-752. V dubnu 2023 byla Mary na slavnostním ceremoniálu v Bonnu oceněna cenou svatého Štěpána pro pronásledované křesťany za svou mimořádnou odvahu a neobyčejnou obětavost. Podle organizace Amnesty International byla Mary v kontaktu se svou rodinou poté, co odcestovala z Teheránu do Avázu, a to až do 26. února, kdy se kontakt náhle přerušil. Úřady odmítly sdělit, kde se nachází, ale podle zdrojů Amnesty International byl zpočátku zadržována v Avázu, než byla 2. dubna 2026 převezena na neznámé místo. Prosíme, modlete se, aby se zjistil, kde se Mary nachází a v jaké je situaci, a aby Bůh povzbudil a posílil Mary i její rodinu. Benin, neustálý odpor rodiny vyznávající Budu. Dvě mladé křesťanky vytrvale setrvávají ve své víře navzdory odporu ze strany rodiny. Marie, 18 let, a Rosalyn, 17 let, jsou sestřenice z rodiny vyznávající Budu. Dívky nikdy neslyšely evangelium, dokud k ním domů nezačala chodit křesťanka, která prodávala mýdlo. Vložili svou důvěru v Krista a začali chodit do kostela. To rozhněvalo jejich rodinu, která je zavrhla, a začala je uprostřed noci proklínat. Když je proklínali, dívky vstaly a modlily se. Poté jim rodina přestala dávat jídlo. Čteme Bibli a hledáme verše, které nás pozbudí. Bůh existuje a jeho laskavost nikdy nekončí, řekla Marie. Stejně jako napravil život Jobovi, dá nám řešení našich problémů. Rosalyn prosila o modlitbu, aby měli víru jako Abraham, když šel obětovat Izáka. Chci, aby mi Bůh dal takovou víru, aby se nezachvěla, kdykoliv budu čelit nějakému problému nebo obtížné situaci. Křesťanství je v této zemi sousedící s Nigérií mnohými na severu považováno za hrozbu pro jejich šamanské tradice. Každá vesnice a mnoho domů na severu má určené místo pro obětování zvířat a někdy i lidské oběti. Vúdu je oficiální náboženství a den vúdu je v Beninu státní svátek. Čarodejnictví je hluboce zakořeněno v místní kultuře a je otevřeně provozováno. Křesťanství je považováno za cizí náboženství, které krade mládež a brání ji v řádném zasvěcení do místních rituálů. Každý náčelník vesnice slouží jako politický vůdce i kněz vúdu. Asi 30% obyvatel Beninu jsou křesťané. Téměř 40% vyznává původní pohanské náboženství a dalších 30% jsou muslimové. Věřící jsou pronásledováni svou rodinou a komunitou. K pronásledování dochází hlavně na severu Beninu. Noví konvertité ke křesťanství jsou biti a někdy i zabíjeni, církevní budovy jsou běžně ničeny. Obyvatelé vesnic brání evangelistům ve vstupu a brání výstavbě nových kostelů. Bible jsou v Beninu k dispozici, ale ve venkovských oblastech je těžké je sehnat. Práce hlasu mučedníků spočívá především v pomoci pronásledovaným v naléhavých případech, poskytování potravin, přístřeší a osobních věcí jednotlivcům, kteří byli vyhnáni ze svých domovů. Hlas mučedníků také rozšiřuje Bible v oblastech, kde většina lidí praktikuje vúdu. Pane Ježíši, prosíme za věřící v Maroku. Naplni mocí Ducha Svatého, aby jejich životy odvážně ukazovaly na tebe. Dej místním křesťanům moudrost a odvahu v době, kdy jsou vystaveny otázkám a tlaku ze strany úřadu. Prosíme za policisty a úřady, aby při setkání s věřícími poznávali tvou lásku a pravdu. Posiluj církev, aby zůstala jednotná a otevřená lidem kolem sebe a mohli být světlem ve svém okolí. Prosíme za Mary, ochraňuj tam, kde se právě nachází. A dej, aby se zjistilo, kde je a v jaké je situaci. Ať zakouší tvou blízkost, pokoj a sílu uprostřed nejistoty. Posiluj její rodinu v tomto období čekání. Děkujeme ti za Marii a Rosalyn, že mohli poznat Krista navzdory všem okolnostem ve své rodině. Posiluj jejich víru, ať rostou a mohou poznávat Krista každým dnem více. Použij si jejich životy jako svědectví naděje a proměni skrze ně jejich rodiny i lidi kolem nich. Amen.
2: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedníků.cz. Středeční magazín je u konce. Budeme se těšit zase zítra. Naslyšenou.

Další hodina odpoledního vysílání pomalu končí. Za chvilku bude 17 hodin, to je čas pro pohovku, ve které Karolina Vološinová představí Miriam Kaiser a její tvorbu. A od 18 hodin se ujme moderování moderátorského postu Aneta Lofítková. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti.

Posloucháte Pohovku na Rádiu 7. Dnes je se mnou skrze vzdálené připojení, aspoň na dálku, ve studiu Miriam Kaiser a posloucháme album Skrytá v těbe. A doposlouchali jsme teď Žalm 91. Jak je těžké dát dohromady mini orchestr? Protože na předchozích albech jste spolupracovali.

0: Čelo a Terka Mardiaková na gitaru, to je taký môj základ. A tí ostatní hudobníci, tak ich som prizvala a zaujímavý teda host bol práve ten, čo hrá na ten orientálny nástroj Frame Drum. On je náš taký slovenský grapeli, on je vynikajúci huslista, je náš Stanko Paluch, tiež multiinstrumentalista, kade na všeličo možné hrá a toto je práve jeho taká záľuba v poslednej dobe, tieto všelijaké rytmické orientálne nástroje. No a on je taký, že on čo chytí do ruky, tak tomu ide. Alebo veľmi rýchlo sa dostane do naozaj vysokej úrovni, na vysokú úroveň. Takže on v podstate, on mal jediný taký, ako keby, taký autorský zásah do tej hudby. Všetko ostatné som v podstate ja napísala, znotovala. Ale Stankovi som nechala teda voľnosť, že prosím ťa, do týchto piesní si to nejak predstavím, tam to cítim, že skúsim niečo vymyslieť. Takže to bol jeho taký autorský zásah.
1: Pomůže vám při tvorbě nebo při úpravě těch skladeb třeba umělá inteligence?
0: Nie, vůbec. Raz jsem zkusila urobiť takú vec, že jsem si partitúru, kterou jsem mala napísanou, hodila do umělé inteligence a pýtala jsem se jej, že či je to harmonicky korektné, něco také jsem se asi pýtala. A vím, že vtedy jako to dlouho to čítala a potom mi tam aj našla nějaké taký, čo sú od hudby, tak určite budú vedieť, že proste niektoré tie závery, subdominanta, dominanta, tak tie kadencie, že som nemala, niekde som niečo opravila na základe toho, ale to bolo tak akože asi strašné minimum. A trošku som sa na tom tak zabavila, že sranda je, že aj ona vie byť istým spôsobom možno, že učiteľ, ale tak samozrejme, že ju treba kontrolovať.
1: A v čom si myslíte, že má muzikantské řemeslo pořád navrch a je jedinečné a že inteligence umělá nemá šanci vás převalcovat. Já vím, že se to dynamicky mění, že to, co platí teď v době natáčení rozhovoru, nemusí platit za rok, ale bohužel.
0: Takže nevíme, čo vymyslí umělá inteligencia v rok. Zatím je, že vraj se dá teda zjistit, že to robila umělá inteligencia. No tak zatím je to podle mě určitě ta člověčina a asi to hádám bude stále tak, že tam to srdiečko, to cítění tam prostě to nemůžu nahradit stroj.
1: Je na albu nějaká skladba, která je pro vás obzvlášť osobní nebo nese nějaký osobní příběh?
0: Je jedna skladba, taká celkom intimná, taká, já bych se nazvala, že zpěvaná modlitba, Bože, ty jsi můj Boh. V podstatě postavená na klavíri, trošku sláčikou tam je. Tak ten text mám velmi rada, aj tu pěsen sama velmi rada zpěvám. A príde mi takovou intimnou, hovorí o tom, ako veľmi túžim po Bohu, ako suchá vyprahla zem. Tiež trošku ako keby mi je blízka v tom, že hovorí o tom, ako vieme Boha chváliť aj na lôžku, ale uprostred noci, keď sa zobudíme, že aj ten čas môžeme využiť na to, aby sme ho chválili, aby naše pery jasali, ústa ho chvália. Na svojom lôžku myslím na teba, pri výmene stráži rozmýšľam o tebe, tukom a olejom sa sýti moja duša. Tak to si hovorím, že to je presne to, keď prichádzame k Bohu, že ona sýti. Nádherné. Tak preto mám asi rada ten text.

0: Vy jste při uvedení toho alba Skrytá v těbe, ještě se k němu vrátím, tak jste uspořádala koncert, na který jsme se vydali i s kolegy. A já jsem se chtěla zeptat, jaký měl ohlas ten koncert, případně ještě nějaký dozvuk po tom odehraní.
1: Myslím si, že veľmi dobrý. Ja som bola prekvapená. Ja si myslím, že som ešte takú pozitívnu reakciu spätnú väzbu teda neprijala po žiadnom koncerte, teda tak, v takej masívnej forme a naozaj čo takú hlbokú, ako keby ľudia mi posielali správy a vlastne ako keby tam fakt, že celé svoje srdce vyliali, že ako sa im to páčilo, že zažili vlastne niečo, čo ich oslovilo aj po tej umeleckej stránke, ale aj po tej duchovnej, že sa to podarilo vlastne spojiť to, čo bol aj zámer toho celého. Takže vďaka Bohu, no, že si to takto použil na dobré.
0: Napsala jste mi na album věnování Bezpečí a úkryt od přeje Miriam Kaiser. Jak si představujete Hospodinovo bezpečí a úkryt?
1: No myslím, že tým, že sa práve utiekame k nemu, tak on nás vlastne zastrešuje. Lebo tam hneď vlastne, to je citácia aj z toho žalmu 91, je tam, že ak máš útočisko Hospodina, a u neho svoj úkryt, tak on vlastne, on ti v podstate zastrešuje. Že nie, ja si nemyslím, že to je úplne niečo, čím Boh zastrešuje všetkých ľudí, ale keď my teda dôverujeme Bohu, že on je ten, ktorý nám dáva to bezpečie a ideme k nemu a prosíme ho o to, tak on nás podľa mňa prevádza všetkými tými obdobiami. Vlastne prevádza nás, aj keď sa nám možno, že zdá, že ako keby Boh pri tom není, ale je tam. Takže my, keď sa k nemu utekáme, on určite odpovedá a určite nás chráni.
0: Vzpomenete si možná na moment nebo na období, kdy ste prožívala nějaký nepokoj a utíkala se k němu, prožívala nebo neprožívala pokoj, jo? Že vám něco chybělo a hledala jste právě u něho bezpečí a úkryt?
1: Já mám pocit, že jsem zažila taky velmi náročný vzťahový problém, který mě tak dost silno zasiahol, nie na mesiac, ale myslím, že to bylo aj viac ako 2 roky. A vlastně, keď jsem tím prechádzala, tak všaké veci sa vyplavovali a všetko, čo sa riešilo. Vtedy som si vlastne uvedomovala, že Boh je nad tým a že, no, že u neho môžem zažiť to bezpečie. Takže pre mňa to bolo v rámci tohto vzťahového problému veľmi také dôležité.
0: Děkuji za upřímnost a za otevřenost. Na tom albu Skrytá v těbe nejsou jenom zhudebněné žalmy, ale je tam i vámi napsaná píseň Otče můj, ale taky je tam zhudebněná část Jeremiášovo Nářku. Uh-huh. Co když než si to pustí, tak si řekne, no jo, tak Nářek, tak to bude nějaký jako smutný a v molové tónině, ale ta píseň je úplně opačná. Ta píseň je za mě, jinak teda s kolegyní Broňou, jsme si říkali, že je to naše nejoblíbenější z alba. A právě protože je taková rytmicky jako zvláštní, že je vlastně opak toho, o čem je, jo, že to je Nářek a zároveň, ale je to vlastně pozbudivá píseň. A žánrově má takové jako zajímavé rytmy, že začíná celkem pomalu, ale potom se to promění, jako ty melodie a všechno připomíná mi to židovskou hudbu, melodii a pak jako maďarskou a čardáš a tak dále, nebo slovensko-maďarské, takže nevím, jestli to třeba někdo takhle vnímal, jestli jste se s tou reakcí setkala kulturní.
1: Ano, já ju vnímám jako takovou ale romále. A jsem rozmýšlela, že či ju nenahradzala s romami, že to by bylo podle mě také autentické. K této pěsni by se to hodilo. A máte pravdu, že toto je jedna z najradostnějších, možná aj úplně, že najradostnější, paradoxně najradostnější pěsně z celého albumu. No tak vidíte, tak aj plač Jeremiášov tam má také svetlé chvíľky. Vlastne celý ten text, keď si čítate, toto je myslím, že z 3. kapitoly a neviem, či to bol druhý, alebo prvá, druhá kapitola, tak tam je to úplne, že zlé, proste si vybavuje všetky tie hrôzy, čo Boh pôsobil Izraelu a ako ich to zasialo, však vieme. A on povedal, že keď si na to spomínam, tak chradne moja duša, že moje telo je úplne, že mŕtve. Ale že nie, že toto už si nechcem si toto stále pripomínať, že chcem sa na toto upriamiť. No a toto je vlastne tá zmena, ten prelom. A tiež je to vlastne taká spievaná teológia, že my máme vlastne upriamovať mysel na Boha.
0: Moc ďakujem za to, že ste si udiala čas, za to, že ste nám i posluchačom řekla více o tom albu Skrytá v tebe. Ešte poslední otázka na závier. Chtěla byste si skúsiť niekdy že se zmínila, teď jsme zmínili tu romskou kapelu, zahrát nějaký jiný žánr úplně, než kterýmu se věnujete? Úplně, že skočit jako buď úplně do jiného rytmu a do jiného žánru a la Vanessa May, nebo úplně něco jiného. Že elektrické housle máte, to vím.
1: Já mám pocit, že já tak dost jako miešam tie žánry, lebo vlastně to world music, to je hudba, která se inšpiruje ľudovou melodikou a už aj na tomto albume například cítí, že pieseň Ďakujem ti z celého srdca je taká reggae trošku. A to som si vôbec neuvedomila, že to je reggae. Takže podľa mňa tie vplyvy tam sú, ale ja s nimi nejak podvedome iba pracujem a niekto tam viac niekde cíti jazz. A jazz mi je napríklad veľmi blízky a ráda ho aj počúvam. A niečo je teda viac doľudová, niečo možno, že trošku cíti takou modernou klasikou alebo pesničkárstvom. Rozmýšľam, že či je tam niečo také popové. No práve táto regióna pôsobí tak trošku popovo, že to je taká najpopovejšia skladba. Takže tak.
0: Takže budete v tomhle asi pokračovat. Tady v tom, tady v té, já nechci říct, jako míšanici nebo míchanici, to zní trošku... Nechci to degradovat, no, tak to tak jako
1: ale
0: zní trošku.
1: Ale je to měšanice, ano.
0: Takže se můžeme těšit na něco v tomto duchu podobného a zase trošku z jiného soudku. Je to tak?
1: Asi, hej. No to, čo mě tak špecifikuje, jsou právě tě husle. A teda já jsem aj veľa skladiem napísala instrumentálních, alebo tak jemne experimentálnych. Takže tá tvorba je naozaj taká dosť široká a neviem, že čím by som ju ešte mohla rozšíriť. Asi podľa mňa to, čo nebudem asi robiť, lebo to mi není úplne vlastné, je ten stredoprúd taký.
0: Ten pop,
1: alebo to, jak teraz vlastne chvály sú vedené, keď počúvame tú svetovú scénu, tak Hillsong a podobné. Niekedy mám pocit, že jedno podobné druhému, že je to všetko také rovnaké, tá produkcia, také vrstvenie proste iba zvukov a rôzne pady a také tlačenie na emócie ako keby takou húčavou hudbou. Nehovorím, že aj to som niekde využila v tvorbe, ale proste pravdepodobne nepôjdem úplne týmto stredoprúdom, že asi budem stále robiť niečo, čo je také trošku okrajovejšie.
0: No díky za tú odvahu sa toho držet. Hostem Pohovky byla Miriam Kaiser, povídali jsme si o albu Skrytá v těbe. Ať se vám daří a ať vás Pán Boh chrání a inspiruje i nadále.
1: Ďakujem vám pekne aj za rozhovor a za vašu priazeň. Nech vás Boh žehná.

0: s Rádiem 7 za horizont všedních dnů.
1: Pěkný středeční večer vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Aneta Lofítková. Máme 10. června a 18. hodinu, se kterou startuje nejen večerní program Rádia 7, ale také Bible Guide s Jirkou Zdráhalem. Přeju pěkný poslech.
2: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
3: Jeremiáš, 47. kapitola. V předchozí kapitole Jeremiáš předpověděl pád egyptské říše. Egypt byl ve starověku jednou z největších světových říší a jedním z center tehdejší civilizace. Byl založen Noemovým vnukem, synem Chama, proto se Egyptu říkalo země Chamova. V Žalmu 105 o tom čteme. Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob byl hostem v zemi Chamově. Po Mezopotámii se Egypt stal dalším významným centrem civilizace a je součástí příběhu Bible. V Bibli čteme, že Abraham po nějakou dobu žil v Egyptě. Také jeho vnuk Jákob. Jákobův syn Josef se stal velmi významným úředníkem v Egyptě. Izraelci pak díky tomu v Egyptě žili více než 400 let. Z Egypta se, pod Mojžíšovým vedením, vydali Izraelci do země, kterou Bůh slíbil jejich praotci Abrahamovi. Egypt politicky, vojensky a také nábožensky ovlivňoval život Izraelců i v jejich nové zemi. Egyptský kult uctívání telete, se kterým jsme se setkali v knize Exodus, se dokonce stal náboženstvím severního království Izraele. Z Egypta si tento kult přinesl první král severního království Jeroboám. O něm čteme v první knize královské. Šalomoun se pak snažil Jeroboáma zabít. Ten ale uprchl do Egypta k egyptskému vládci Šišakovi a zůstal v Egyptě, dokud Šalomoun nezemřel. Král Jeroboám se pak poradil a nechal zhotovit dvě zlatá telata. Prohlásil, toto je tvůj Bůh Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta. Náš prorok Jeremiáš zemřel v Egyptě a dokonce Ježíš žil jako dítě určitou dobu v Egyptě. O tom čteme. A hle, Josefovi se ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil. O Egyptu čteme v mnoha příbězích Bible. Proroctví o zániku egyptské říše pak najdeme u všech třech velkých proroků, Izajáše, Jeremiáše i Ezechiela. Egypt byl nejprve poražen asyrským králem Senacheribem v roce 701 před naším letopočtem. Tuto významnou událost předpověděl Izajáš v 19. a 20. kapitole. Ortel nad Egyptem. Hle, Hospodin žene se na rychlém oblaku, blíží se k Egyptu. Egyptské modly před ním třesou se, srdce Egypta strachy se rozplyne. Zánik Egypta jako říše pak definitivně přinesl babylonský král Nabukadnezar při svém vpádu do Egypta v roce 606 před naším letopočtem. Stejný král, který zničil Jeruzalém, ukončil historii Egypta jako významné říše. Nabukadnezarův vpád předpověděli proroci Jeremiáš a Ezechiel. V této kapitole knihy Jeremiáš pak čteme také předpověď o pádu Filištínců. Ti kdysi na Blízký východ přišli z Kréty. Zde čteme o zkáze po vpádu egyptské armády během boje Egypta s Babylonem. Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš o Filištínech předtím, než farao dobil Gazu. Tak praví Hospodin, hle, od severu stoupá hladina, řeka vystupuje z koryta. Zaplaví zemi i všechno na ní, města i s obyvateli. Lidé budou kvílet zděšením, všichni obyvatelé země spustí křik před dusotem kopyt koní, před lomozem jejich vozů, před rachotem jejich kol. Rodiče se neotočí na pomoc dětem, ruce jim budou viset o chable, neboť už přišel den, kdy všichni Filištíni budou zničeni. Týru a Sidonu vyhubí, co jim ze spojenců ještě zbývá. Ano, Hospodin zničí Filištíny, ty pozůstatky z ostrova Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholí Aškelon bude umlčen. Filištínci se usadili na pobřeží Středozemního moře, na jihozápad od Jeruzaléma. Bylo to ještě v době před příchodem Izraelců do Kanánu. Filištínci znovu a znovu bojovali s Izraelci. Jejich království bylo nejprve částečně zničeno Asyřany a pak Babyloniany. Zcela zanikly ve 4. století před naším letopočtem, v době válek Alexandra Velikého. O tomto zničení prorokovali proroci Amos, Izajáš, Ezechiel, Sofoniáš a pak samozřejmě i Jeremiáš v této kapitole. Právě od jejich jména se odvozuje slovo Palestina. Tento název pro území Izraele zavedl římský císař Hadrián po potlačení 2. židovského povstání v letech 132 až 135 našeho letopočtu. Změnil název Judea, což bylo téměř celé území Izraele, na Sýrie Palestina. Použití historického jména Palestina, odvozeného od dávných Filištínců, kteří byli nepřáteli Izraelců, bylo považováno za záměrný politický akt, který měl ponížit židovské obyvatelstvo. A toto jméno probouzí dávné nepřátelství i nyní.

Poznávat Bibli a její poselství s Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide zase zítra v 8 a v 18 hodin, kdy budeme studovat Jeremiáše 48. kapitolu. Tolik k Bible Guideu a jaké další pořady nás čekají, se dozvíme hnedka po písni.

dolí, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí.

Tohle byla kapela KSP Music a jejich píseň Věřím ti. No a my se teď pojďme už společně podívat na to, jaké pořady nás čekají v následujících hodinách. V 18 hodin a 30 minut si nalaďte průsečíky. Marián Možucha otevře téma technologie sledování. V 19 hodin 15 minut nám bude Kanafásek vyprávět další díl z knihy Dobrodružství švýcarského Robinsona, kterou napsal Jan Hora a načetl Pavel Hromádka. Rodina Brownových musí svůj nový ostrovní domov pořádně prozkoumat. Pojďme se na něj podívat s nimi. Mladí lidé mají své specifické nároky na vedení. Na druhou stranu se mohou mnohému naučit. Jak vést mladé lidi, sdílí Aleš Navrátil, kazatel Církve bratrské v Brně a vedoucí mládeže. Pořad 3D Talk je připraven od 19 hodin 45 minut. Dnešní zamyšlení pořadu Světem Bible se bude opět věnovat jedinečnosti a posvátnosti manželského svazku. Teolog John Vernon McGee nám ve 8:45 vysvětlí poselství proroka Malachiáše, jehož slova se promítají i do našich každodenních životů. Jak žít s Bohem, jak se ho ptát, jak hledat, co se mu líbí, na co si dávat pozor a jak se rozhodovat. Inspirací nám v pořadu Kudy kam bude příběh krále Davida a první církev. Petr Raus se na vás těší po 21. hodině. V dnešním koncertínu si poslechneme muziku Gustava Mahlera a Josefa Myslivečka. Oba se narodili na území Česka, ale podstatnou část svého života strávili v cizině. Jejich výtvory a zajímavosti se ze života uslyšíte po 22. hodině. Ve čtení na pokračování otevře Vladimír Hauser knihu Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Šestá povídka nese název Souboj nad Sinají. S bývalým československým vojenským pilotem se setkáme ve 23 hodin 15 minut.

0: Kalendárium.
1: Roku 1942 němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna. Šlo o reakci na atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, který zemřel na následky útoku 4. června. Historikové v posledních letech mluví o okolnostech, které vedly k vypálení této vesnice, s vědomím, že šlo patrně o jeden velký omyl. Nešťastná láska a pár bokem pronesených slov možná spustili lavinu nenávisti, která skončila zničením mnoha lidských životů. Na místě bylo po zátahu povražděno 173 mužů, nejstaršímu bylo 84, nejmladšímu 14 let. Všechny domy, včetně školy, kostela a fary, byly polity benzínem a podpáleny. O několik dní později bylo popraveno dalších 26 lidických obyvatel. Ženy byly posléze převezeny do koncentračních táborů, vybrané děti na převýchovu do Německa. Z narození připomeňme manželku misionáře Billyho Grahama Ruth Grahamovou, která se narodila roku 1920. Se svým manželem se Ruth seznámila při studiích na Wheaton College. Její rodiče působili jako misionáři v Číně. Zde také žila do svých 17 let. Po ukončení studia toužila jít do Tibetu. Manželi se Ruth a Billy stali v roce 1943. Svému muži stála pak Ruth po boku až do své smrti. Antonio Gaudí, španělský architekt, který zemřel roku 1926. Soubor jeho děl je možné obdivovat například v Barceloně. Asi nejznámější stavbou je katedrála Sagrada Familia, v níž se pokusil Gaudí zachytit celý Ježíšův život. Dodnes katedrála není dokončena.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz

Je 19 hodin, kdy ve středu 10. června 2026 posloucháte Rádio 7. Vaší průvodkyní jsem já, Aneta Lovítková. V následující hodině nabídneme k poslechu převážně všem dětem kanafáska, ale na to si ještě musíte chvilku počkat. To čekání vám ale urychlím hudbou a posílám písničku od kapely Hillsong Worship.

Píseň Come Alive kapely Hillsong Worship, ve které byl zmíněn text z Ezechiele o probuzení suchých kostí. Suché kosti, probuďte se k životu.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ona mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

Ahoj děti, tak naše rodina trosečníků už má pevnou půdu pod nohama. Ještě ten nový ostrov musí pořádně prozkoumat. Také jste zvědaví, na koho tam natrefí. Rozhodně se jim vyplatí být opatrní. Příběh napsal Jan Hora, čte Pavel Hromádka, vydalo nakladatelství Triton.

Jsme tady sami. Trosečníci se nejdřív vydali hledat místo na postavení přístřešků. Našli ho v malé skalní kotlině, která byla dostatečně daleko od čáry přílivu. Neviděli přímo na vrak lodi ležící na osamělém skalisku, ale stačilo jen kousek popoběhnout směrem k zátoce. Otec Brown věděl, že se budou muset k vraku vypravit co nejdříve, ale všichni toužili spát na pevné zemi a mít střechu nad hlavou. V nedalekém hájku pokáceli s bedřichem několik štíhlých a rovných stromků, osekali větve a snažili se postavit kostru chýše, kterou hodlali překrýt přivezenou lodní plachtou. Při práci museli pomáhat i 12letý Jakub a 10letý Arnošt. Na konci 18. století nebylo nic zvláštního na tom, že děti museli pracovat, a na

Brown s chlapci slavnostně dokončili stavbu dvou velkých stanů, z hrnce už voněla hustá polévka. Nemohli v zásobách najít žádné lžíce, a tak si vypomohli velkými lasturami z pobřeží. Než se usadili u ohně k jídlu, poděkovali, stejně jako doma v Bernu, Pánu Bohu za jeho dary a navíc za záchranu z vln rozbouřeného oceánu. Všichni, rodiče i děti v té chvíli, pocítili obrovskou soudržnost. Společně přece musí všechno zvládnout.

Na dlouhé rozjímání ale nebylo moc času. Potřebovali ještě natrhat trávu, aby se jim lépe spalo na tvrdých podlahách plátěných příbytků. V jednom stanu budou bydlet maminka s tátou, vykládal důležitě nejstarší Bedřich ostatním klukům. A v tom druhém budeme spát my, lůžko si udělá každý sám. Jak si kdo ustele, tak si lehne, pronesl moudře malý Jakub a šel příkladem. Šli k říčce natrhat vysokou trávu. Hád! Vykřikl najednou Arnošt a všichni rázem stuhli. Hustým porostem se plazil asi dvoumetrový had. Naštěstí bylo patrné, že jeho jedinou touhou je co nejrychleji zmizet. Nikdo, ani otec Braun, nevěděl, zda se jedná o jedovatý druh. Četl jsem, že se má hodně zadupat a zatleskat, než vstoupíme na nepřehledné místo. Ozval se s další podnětnou připomínkou sečtělý Jakub. Dobře, příště si vzpomeň na svá moudra trochu dřív, hlesl Arnošt. Ovšem v zápětí všichni začali jako na povel dupat a tleskat tak, že snad vyplašili veškerou havěť široko daleko. Setmělo se nezvykle rychle. Přišel první večer v novém domově. Chvíli poseděli u ohně a šli spát. Všichni byli nesmírně unavení. Pouze otec Braun zůstal u ohniště, rozhodnutý, že bude celou noc přikládat a hlídat klidný spánek ostatních. Vedle sebe položil pušku. Jsou v neznámé zemi, daleko od civilizace a nebezpečí se může objevit každou chvíli. Přitáhl si od zachráněných beden velkou koženou brašnu, aby prozkoumal její obsah. Kromě dokumentů, ve kterých se příliš nevyznal, objevil v kůži vázanou knihu se zlatě vyraženým nápisem Lodní deník. Zvědavě nalistoval poslední záznam. Už několik dní zuří strašná bouře. Nevím, kde se nacházíme, měření je znemožněno. Naše loď se začíná potápět. Udělali jsme pro její záchranu, co se dalo, ale nezbývá nám nic jiného, než přestoupit do záchranných člunů a spolehnout se na pomoc Boží. Je to naše poslední naděje. Všemohoucí Bože, smiluj se nad námi. Otec Braun zvedl oči od deníku a zadíval se do ohně. V panice si na nás nevzpomněli, prokmitla mu hlavou lehká výčitka, ale přesto ho kapitánův záznam dojal. Byla to zoufalá situace. Všem šlo o život a nikdo neměl myšlenky na rodinu, která spala v kajutě. Kdyby vyběhli na palubu, mohli by jistě nastoupit také. Ale bylo by to dobře? Přežili by v rozbouřených vlnách? Dostali by se k pevné zemi? Vrtkavý osud zamíchal kartami tak, že se zachránili ti, kdo zůstali na lodi. Otec Braun přiložil do ohně a potřásl hlavou. Ráno se chtěl s nejstarším Bedřichem znovu vydat k vraku pro zvířata a potřebné věci, ale změnil názor. Ne, zítra se spolu musí vypravit co nejdál podél pobřeží. Možná najdou nějaké námořníky živé. Třeba jsou zranění, neměli tolik štěstí.

štěstí jako my a potřebují pomoc. Ještě chvíli dumal, ale nakonec ho přemohl spánek. Probudila ho Eliška, nad mořem vycházelo slunce a v hrnci na kamnech se vařila stejná polévka jako včera. Manželé se na sebe usmáli. Zbudím děti, řekla Eliška. Zatím jen Bedřicha, odpověděl jí muž. Vydáme se podél pobřeží hledat trosečníky. Do večera se vrátíme. Když se rozespalý Bedřich dověděl, že půjde s otcem na průzkumnou výpravu, rázem ožil. Posnídali lodní suchary a vodu. Bedřich dostal pušku, pistoli a sekerku a oči mu jen svítily. Snad mu bylo líto, že ho nevidí ostatní kluci, ale pochopil, že bude lepší, když odejdou před jejich probuzením. Chtěli by jít také, ale to teď nebylo možné. Otec ještě šeptem vysvětloval Elišce, jak by měla v nebezpečné situaci použít pistoli a starostlivě se s ní loučil. Snad se večer všichni v pořádku sejdou. Vyrazili na cestu, provázeni Eliščiným pohledem, dokud se jí nestratili z očí. Došli k divoké říčce, jejíž prudký proud se jim nepodařilo překonat. Pustili se tedy po břehu proti proudu a doufali, že se brzy naskytne možnost řeku překročit. Náhle je vyděsil dusot nohou za zády. Byla to jedna z dok, které se zřejmě podařilo vyvléknout se z provazu. Turek, vykřikl Bedřich, ten uličník. Vzali ho sebou a byli nakonec rádi, že mají dalšího do party. Říčka před nimi tvořila vodopád. Všimli si, že za clonou prudce padajících vod je úzká kamenná římsa, po které by se mohli při troše odvahy dostat na druhou stranu. Turek nechtěl jít, ale když se otec s Bedřichem pustili po mokrém a krkolomném chodníčku, vydal se po chvilce váhání za nimi. Po nebezpečném přechodu si oddechli a vrátili se zpátky k mořskému pobřeží. Po písečné pláži se šlo nejlépe, ale často museli překonávat skalnaté výběžky tvořící malé zátoky. Z vyššího terénu se za to mohli lépe rozhlédnout po krajině. Znovu a znovu byli překvapeni nádherou palmových hájů, které směrem do vnitrozemí přecházely v divokou džungli. Nad tropickým pralesem se zvedaly skalnaté štíty hor. Exotická příroda okouzlovala bývalé obyvatele švýcarského Bernu. Stopy po trosečnících nebo záchranných člunech však nikde neviděli. Musíme ještě dál, řekl otec Braun a mávl rukou před sebe. Těsně před polednem se prodírali asi metr vysokou trávou. Dobrodružně naladěný Bedřich byl o kus dál vpředu. Měl pušku připravenou k výstřelu a když vyplašil malé zvíře připomínající srnku, nezaváhal. Třeskla rána, zvířátko se zapotácelo a zůstalo ležet. Turek přiběhl, připraven úlovek dorazit, ale nebylo třeba. Za chvíli se objevil také otec Braun. Proč střílíš, Bedřichu? Ozval se přísně. Nejsme přece na lovu. Byla příležitost, odpověděl syn rozpačitě. A to chceš zabíjet vždycky, když k tomu bude příležitost? Co teď s tím úlovkem? Nemůžeme se s ním táhnout celou cestu podél pobřeží a zase zpátky. Mohli bychom se vrátit, navrhl Bedřich vzdorně. Stejně se na nás vykašlali a nechali nás na lodi samotné. Ti lidé si nezaslouží, aby se jim někdo snažil pomáhat. Otec Braun se přinutil ke klidu. Vzal syna okolo ramen a řekl mu mírně. Víš, Béďo, četl jsem včera poslední zápis kapitána v lodním deníku. Že nás s sebou nevzali, byla trochu i naše vina. Je to hloupé, ale zaspali jsme. Já jsem kapitánovi odpustil. Nesuď druhé tak přísně. Neboť jakým soudem soudíš a jakou měrou měříš, takovou Bůh naměří tobě. Víš, kdo to řekl? Ježíš Kristus,
hlesl Bedřich a sklopil hlavu. Dál pokračovaly mlčky. Dostali se z travnatého pásma do volné krajiny, kde se na pozadí zalesněných kopců tyčily velké palmy. Bedřich zakopl o velkou chlupatou kouli. Co je to? Přece kokosový ořech, ale už hodně starý. Támhle pod palmami snad najdeme čerstvé. Nenašli skoro žádné,

0: Za chvíli přistál jeden ořech těsně vedle Bedřicha a druhý bolestivě zasáhl otce Brauna. Turek se rozběhl s hlasitým štěkotem k palmám a skákal od jednoho kmene ke druhému. Nahoře křičeli opice, ale další ořechy neházeli. Byli to makakové. Počkej, něco zkusíme, Béďo. Ozval se otec a mrštil po opicích kámen. Syn udělal i hned totéž. Opice je napodobili a dolů se sneslo tolik ořechů, že by je nepobrali. Museli i s Turkem ustoupit před jejich kanonádou. Makakům se zvedlo sebevědomí a sestoupili skoro až k zemi. Dojít si pro ořech by teď bylo nebezpečné. Bedřicha napadlo po opicích vystřelit, ale po tátově výtce k prvnímu úlovku si netroufl. Najednou se však stádo s divokým jekotem rozprchlo a než se průzkumníci vzpamatovali, nebyla široko daleko vidět jediná opice. Co se stalo? Zašeptal doticha otec Braun. O kus dál se myhla mezi listovým keřů žlutá kožešina s černými skvrnami a zmizela.
1: Viděl jsi to? Asi Levhart!
0: Vzrušeně vykřikl Bedřich. Na ostrově tedy žijí šelmy. Makakové se rázem vytratili a syn s otcem opatrně pozbírali co nejvíc ořechů. Bylo už popolední a oba měli pořádný hlad. Turkovi velkomyslně darovali suchary ze zásob a sami se nasytili kokosovými jádry.
1: Vezmeme domů aspoň dva pro každého, navrhl Bedřich.
0: To je dobře, že nemyslíš jen na sebe, usmál se otec Braun. Určitá tíseň ze sporu nad zastřeleným malým kopytníkem definitivně zmizela. Průzkumná výprava je v zápětí zavedla k vysokému skalnatému výběžku do moře. Vystoupili nahoru a spatřili další krajinu táhnoucí se kamsi do modravé dálky. Byla krásná, ale po stopách lidské přítomnosti pátrali marně. Byl čas vydat se na zpáteční cestu.

Takže teď už víme, že na ostrově žijí pěkně nebezpečná zvířata. Námořníky sice Brownovi nenašli, ale z náručí kokosů a důležitým poznáním, že v divočině musí být pořád ve střehu, se šťastně vrátili zpátky za maminkou.

Tolik nabídl dnešní Kanafásek. Zítra v 19 hodin 15 minut budeme pokračovat dobrodružství švýcarského Robinsona Velké stěhování.

O silnější lásce byla slova téhle písně, která právě dozněla. Moje zášť je jako horská stěna, snažím se vyšplhat, ale je moc vysoká. Ukazuji prstem, i když mám trám ve svém vlastním oku. Je to jako kdyby mi došla zásoba odpuštění. Potřebuji silnější lásku. Takový je text chvály, kterou jsme slyšeli, a posílám ještě jednu předtím, než tady bude 3D Talk.

0: 3D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Mé jméno je Vojta a dnes tu se mnou sedí Aleš Navrátil, kazatel Církve bratrské v Brně. Betánii, hrdý otec tří dětí, který, jak sám říká, by rád odpočíval u beletrie, ale více se mu to podaří u počítačových her. Aleši, vítám tě.
2: Ahoj Vojto a zdravím posluchače.
1: Aleši, ty máš hodně velké zkušenosti s vedením mládeže a o tom dneska budeme mluvit, jak vést vlastně mladé lidi. Na začátek se možná zeptám, jaký je to rozdíl, jaký je rozdíl mezi tím, když vedeš mladé lidi a když vedeš třeba dospělé nebo starší lidi.
2: Ten základní rozdíl bych řekl, že je v tom, že u těch starších už má člověk větší podezření na to, že by ten člověk mohl být vedoucí, protože už viděl nějakou praxi, viděl toho člověka třeba sloužit a ten člověk už má ten život víc strukturovaný a má ty věci víc vyjasněné. Třeba konkrétní věc, na které to vidím, když jsem před nějaký ty 2-3 roky zpátky s našimi mládeží se snažil dát dohromady tým mládeže, aby kromě mě to vedli další lidi, oni sami si kladli otázku, jaký mám duchovní obdarování, jaký dary ducha, do jaký oblasti prostě mám i v tom týmu se zapojit. Protože někdo vedoucí ještě neznamená, že nutně musí vyučovat a mít ten program. Někdo je schopný moderovat, někdo se stydí na moderaci, ale je schopný vést víkendovku. A tahle ta škála je skvělá, když se podaří u těch vedoucích mládeže, ale oni sami to objevují. Kdežto ten dospělý už třeba něco zkoušel organizovat, už třeba někdy vedl bohoslužbu a člověk ho do toho nebo do něčeho pozve z něčeho menšího. Takže mi přijde, že u těch mladších je to nejenom o tom, že člověk buduje jako vedoucí, to je i tu starší generaci, ale objevuje ty věci. A to mi přijde jako dobrodružství a zároveň vlastně jako výzva, protože člověk s tím pak musí pracovat, protože někdo se ti pak ocitne třeba někde, kde by úplně neměl být, ale když to člověk předem řekne, jo, hele, pojďte si, třeba říkávám, jo, pojďte si všichni zkusit moderaci prostě schůzky jako mládežnický, při nejhorším zjistíte, že to není váš šále kávy, ale tady je bezpečný prostředí, kde si to můžete zkusit. Když zjistím, že ten člověk to zvládá a roste v tom, tak ho třeba můžu pak poprosit, jestli udělá moderaci na bohoslužbě. Vyroste a dokáže uchopit tak, jak se to má dělat, může růst třeba někam jinam. To samé u toho programu, jo? Aby z někoho byl služebník, který bude dělat program na mládeži, ať klidně riskuje, udělá jeden program, dva programy, nemusí mít obdarování, ale nemusí se bát to zkusit. Takže objevuje, tak. Jo? A to mi přijde, že je dobrodružství a zároveň výzva.
1: Jak se ti daří pomoci překonat někomu ostych v tom, aby se posunul někam dál? Jak se ti ho daří třeba inspirovat?
2: Přijde mi, že u nás konkrétně, jako betánský mládeži, hodně pomohlo udělat tým, kde je to vlastně skupinové, takže ta zodpovědnost je pořád na hlavních vedoucích, jo? To jsem prostě já, Zuzka, Peťa, a oni jsou tým, kteří taky mají delegovanou zodpovědnost, ale jsou v tom spolu. A to myslím, že může hodně snížit úzkost. Se vůbec zapojit do vedení mládeže. Takže oni v tu chvíli neměli problém, protože tam prostě jejich další kamarádi byli. Takže jakoby vstoupit. Když tu otázku posunu dál, jak překonat ostych pak pro konkrétní službu vedoucího, tak tam jsem to zkusil vyřešit po vzoru našeho staršostva, kde se zkoušeli patronáty a říct, hele, zkuste si každý vzít nějakou oblast na starost. A to udělat víc podle obdarování, nebo co jim vlastní. Takže tomu, komu je vlastní chválit, člověk víc svěřil oblast chválení, ale nechtěl po nich moderaci, protože to jim třeba není vlastní. A člověk je třeba každý rok pozbudí, aby zkusili jim do něčeho jiného, ale vidíš už za ty roky, jak člověk zná, že ten výsek té služby, kde člověk to dělá radostně pro Boží království a kde roste, je jinde. A to platí jak třeba u těch chvál, tak ale u moderace. Takže tam pak se právě nejdou další lidi, kteří by mohli moderovat, tak je do toho pozvem, můžou mít ostych, tak je pozbudím, je to jenom na zkoušku. Když člověk řekne, hele, pojď to jednou, dvakrát zkusit. To může hodně pomoct rozbít ten ostych, protože se nezavazuje na pořád. A pak se mu dá férová zpětná vazba, díky, že jsi to zkusil. A když on řekne, hele, fakt, to není můj šálek kávy, tak to promyslíme, jestli něco jiného. Ale zapojit je do těch oblastí, kde mají to obdarování víc. A pak u některých opravdu vidí, že to sedne. Jo, teď nám prostě jeden mládežník, co přišel z mladší do starší mládeže, tak zkusil moderaci a prostě slyšíš ten tým, jak při setkání řekne, to je skvělý, že on měl tu moderaci, on má takovej klid, on to dokáže víst. A přitom on není tolik hovorný na těch schůzkách, takže bys dokázal říct jako, tak on není upovídaný, tak úplně na to vedení třeba, do jaký míry ho tam... A pak ho tam ale postavíš a vidíš, že on to dokáže stabilizovat, dá tomu směr a zbytečně se nerozkecá. A je to vlastně skvělý. A tohle to mi pak přijde, že ještě zpětně podpoří toho člověka klidně s ostychem, protože druzí řeknou, ne, to dává smysl, můžeš tam růst. Třeba tak. Takže říct, že je to na pár vyzkoušení, kde se pak řekne, hele, můžeš zkusit něco jiného třeba. A to, že je to výsek, že to není, že to aspoň trochu sedí k tomu, co máme podezření, že by mohlo být obdarování toho člověka. Jo, a někteří lidi si řekneš, možná máte obdarování, nechci si udělat program a vidíš tu hrůzu, zuby drkotaj, jo, člověk chce prchnout, tak si řekneš, asi ho nebudu mučit, ale řekneš mu, kdybys někdy od Boha měl něco zajímavého, co chceš aspoň jako svědectví pozdílet, je to k dispozici. Ten člověk ví, že je zvaný a zároveň ví, že nikdy nemusí. Ale to je můj přístup, možná by někdo to víc třeba pozbuzoval, tlačil nebo tak, ale já jsem zjistil, že často křesťani nebo v mém okolí, pokud jako vidím, že jdou s Kristem a rádi slouží, tak je potřeba jim spíš pomoct v tom směru, nebo někde pozbudit, než je lámat. Když někam někoho dolámu jako z pozice autority, tak on tam nebude úplně šťastný, nebude to fungovat.
3: Pojďme se podívat na ty skupiny lidí, ty věkové. Máš děti, pak máš nějaké mladé dospělé, mládež, pak máš dospělé starší lidi. Jaký je rozdíl vést skupinu mladých lidí? A nemusí to nutně být tým vedoucích, ale obecně tu skupinu versus třeba skupinu starších lidí nebo dospělých.
2: Ten základní rozdíl, co mi tam přijde, je větší otevřenost pro sdílení a vztahovost a společný život u té mládeže, kde když u té starší generace nebo těch dospělejších ty vztahy nejsou třeba tak osobní, tak člověk řeší nějaká témata, diskutuje, ale není to tak propojené jako u té mládeže. Ta mládež sama o sobě u toho vedení, ano, je to vedení, kde člověk se snaží budovat, zvát do věcí, promýšlí ten koncept té mládeže, ale zároveň chce být v životech těch lidí k dispozici. Takže ta otázka, jak se máš a co řešíš, není jenom jako small talk, ale opravdu to znamená, hele, nemáš nějakou krizi, problém, ve kterým pro tebe jako vedoucí můžeme být? Takže ruku v ruce jde jakoby funkčnosti mládeže a programy a td., ale u té mladší ještě víc mi přijde být jim k dispozici v těch věcech, co řeší. Že oni můžou řešit, že zrovna maturují, nebo že jdou na vysokou, nebo vztahy můžou řešit. A jak kdyby u té mladší ještě specificky bylo být jim tam k dispozici, umět jim pomoct najít moudrost u Krista v Božím slově, modlit se s nima, tohle to jako podchytit. A to pomáhalo v tom celkovém vedení. Že kdyby to bylo jenom, pojďme udělat program a pak už si nepovídáme a nevidíme se, myslím, že by jsem minul velký kus toho, co u té mládeže je možné dělat. Jedna věc je, myslím, že důležitá a zásadní, máme program na mládeži a budeme vyučovat, já nevím, co AI a Bůh, jo? Nebo jak trávit volný čas, nebo jak právě produktivně strávit svůj volný čas, nebo svědectví jsme teďka měli jako téma. A to je vyučování a budování těch mládežníků, myslím, že zásadní. A druhá část vedení té mládeže v tom reálném životě, kde oni něco řeší a jak do toho, co řeší, patří Kristus. Protože když já jim udělám program na svědectví třeba, jak se dělá svědectví, tak půlka jich to třeba řeší a nějak se jim to zarije do toho jejich života a půlka to neřeší. Když ale pak jako vedoucí seš v životě toho mládežníka v tom, co on reálně řeší a propojíš jim to skrz písmo s Kristem, tak to je to nejúžitečnější, co jim do života můžeš dát. Jo, ať už je to třeba jak pracovat s úzkostí, nebo právě třeba jak přemýšlet o budoucím partnerovi, kdy jsem s klučičí skupinkou právě jako v rámci mládeže je učil nejenom jako, jakou dívku by měli vyhlížet, ale třeba jaký oni mají být, aby nějaká dívka je chtěla vyhlížet. Takže na to se můžou zasoustředit. Takže tato ta oblast, to, co mi přijde specifické u té mládeže, u toho vedení těch mladých, je jak to faktické vedení a vyučování, tak ale to samé, ale do těch osobních životů. Kdežto u té starší generace, pokud si vysloveně nevyžádá pastoraci, tak je to v tom víc tom vyučovacím a v tom, že jdeme tím životem nějak jako křesťani spolu a jsme tu prostracení lidi a tak. Ale už tam není úplně ten rozměr, nechám si mluvit do života. Dokonce toužím potom, aby mi někdo vstoupil do mého života, protože mám otazníky. Většinou člověk ví, jako dospělý, už si vybudoval mechanismy, jak řeším konkrétní krize, a dá-li Bůh, tak mám třeba někoho, s kým ty krize budu řešit. Ten mládežník mi přijde, že je mnohem flexibilnější v tom si tam pozvat důvěryhodného vedoucího a v tu chvíli ale duchovně růst. Tak to mi přijde třeba rozdíl, když se ptáš na rozdíl.
3: Vnímáš nějaký posun nebo rozdíl mezi mladými lidmi dnes a třeba před 5-10 lety? Jak se ty generace mění?
2: Když si představím, jaké to bylo na mládeži v předchozím sboru asi tak 10 let zpátky, 12 let zpátky, a teď, tak bych rozhodně viděl mnohem masivnější nárůst smartfonu, AI a všeho. A to znamená jako vtažení mládežníku do toho digitálního, virtuálního. Ale teď to nemyslím v tom, že by tehdy ta mládež mnohem méně byla na mobilu a teď je mnohem víc, ale že tehdy byla větší kapacita se soustředit díl. Teď vidím, jak je těžší pro mládežníky, zvlášť pro ty mladší, když jsou hodně na mobilu a hodně na YouTube a na Instagramu a tak, udržet tu pozornost a soustředit se na některé věci. Tu kapacitu na soustředění a vytrvalost a možná být schopný si ten život trochu srovnat. Já nevím, jestli to prostě přemíra dopaminu, nebo co to dělá, že ten život dneska mi přijde pro mládežníka je chaotičtější. A ne jako u všech. Máme docela i dost mládežníků, kteří neprožívají sociální sítě a tak, kteří jsou schopni se soustředit a nemají problém. Ale i ti ostatní se do nějaké míry třeba budou soustředit. Ale jak kdyby tam byla tato výzva. A do toho samozřejmě potom asi obecně, do jaký míry do toho pak bude stres z válek a ze všech věcí, co se jakoby děje. Ale tohle bych řekl, že je rozdíl. Že tehdy ten vliv toho virtuálního byl menší a ta kapacita se soustředit byl o něco větší. A naopak teďka to je větší výzva. Když někoho vyzvu k výzvě, pojďme číst Boží slovo, pojďme prostě budovat ten duchovní život, tak vidím, že někteří musí překonávat vyšší kopce než tehdy. I když ne o tolik, jo, pořád naše jo, neochota, lenost, hříšnost a tak nás bude bojkotovat, jo, ale jak kdyby ten rozměr tam byl teďka markantnější, pokud ten člověk je na těch sociálních sítích, na internetu, kouká jenom na seriály a nečte vlastně.
3: Co vedoucí musí dneska dělat jinak, proto aby právě dosáhl tady k lidem, kteří jsou zahlceni tím digitálním světem?
2: Odpověď, která je na bílé dni, je dělat to v kratších segmentech, které jsou interaktivní a zážitkové a do 15 vteřin všem říct, co se bude dít a dostatečně zaujmout, aby chtěli počkat do konce. Což v něčem je otrava a v něčem je to realita. Protože to, co já řeším, je, do jaké míry musím program přizpůsobit současné generaci, kterou korporátní média jako jim zdevastovali pozornost, a do jaké míry vlastně bych měl jako chtít po posluchačích, aby se trochu sebrali a naučili se soustředit. Protože já chápu, že ta věta jakoby často zazní, no musíme pro mladé udělat to prostě interaktivní a rychlé a zážitkové a vizuální, ano. Ale je to něco, jako kdyby člověk řekl, ano, ten pacient je v takovém stavu a už v jiném nebude. A mně to přijde, že to je nutné. Prostě ta generace má takovýhle jako attention span, jako prostě tak dlouho jim vydrží pozornost, nebo tak krátce. Na druhou stranu se to snažím kontrolovat právě tím, že jim třeba dám výzvu na čtení Bible, která je drsná a vyžaduje po nich disciplínu. A jak kdyby to doplním vedle toho, aby na tom mohli růst, nebudu je zbytečně trápit, že bych udělal ten program jenom tě tak. Nebude to interaktivní, nebudeme diskutovat, bude stejnou prostě hodinu povídat. To radši i u té starší mládeže něco řekneme, dáme diskuzi, co do toho oni můžou říct. To mi přijde jako ideální. A u té mladší jsem vděčný, že u nás Zuzka, která vede mladší mládež, tak to kombinuje s hrama, s akční částí, nebo dají Bible Project, něco promítnout. A to si myslím, že vychytává skvěle. Myslím, že lidé většinou, ty vedoucí, budou tyhle věci znát, že to není nic nového. A za mě líbí se mi jim tam dát ty výzvy, které jdou proti tomu trendu doby. Že jim neřeknu, já mám klučičí skupinku v rámci mládeže, řeknu, tak chlapci, tak pojďme se tak jako po srsti, jo, tak všichni si dáme čtecí program na mobilu nějak nemoc těžký nebo tak. Ne, to já jim radši dám nějakou pěknou výzvu, protože obzvlášť pro kluky mi přijde důležité, aby věděli, že i překonali sami sebe nějak. A mohli by třeba i hrdý na to, že zatli zuby a
3: že to něco stálo.
2: Že to něco stálo. Zvlášť, když tam vidí tu odměnu, že se Bohu přiblížili. Jo, když pak slyším od některých zpětnou vazbu, že s Bohem je to teďka jiné, než to bylo předtím. Ale to chce tu výzvu. Tak to mi přijde do toho ještě přihodit klidně, dát digitální půst, nebát se i takových radikálních věcí.
3: Díky moc za rady, za rozhovor. Jsme u konce a od mikrofonu se loučí Vojta
2: a Aleš.

O tom, jak vést mladé lidi, byl dnešní 3D Talk. Premiéru si budete moci poslechnout opět v úterý v 8 hodin 30 minut. Ladíte Rádio 7, které dospělo k další hodině. Bylo 20 hodin, máme středu 10. června a průvodkyní tímto večerním vysíláním je s vámi Aneta Lofítková. Jsem ráda, že nás posloucháte i v tomto čase. A než tady bude další pořad, kterým je Světem Bible, tak chci využít toho času, než pořad začne, abych vám poděkovala za celý tým Rádia 7, že posloucháte, že při nás stojíte a jakoukoliv formou nás podporujete. Moc si toho vážíme a jsme za každého z vás Bohu opravdu moc vděční. A tak pokud byste měli cokoliv na srdci, co byste nám tady do rádia chtěli sdělit, myslím, jakoukoliv odezvu, tak budeme za to moc rádi, když se nám ozvete třeba na náš rádiový mail nebo i klidně na sociální sítě. Budeme moc vděční, pokud se ozvete, uvítáme jakýkoliv ohlas, jakoukoliv připomínku. Díky, že jste s námi a že i díky vám můžeme vysílat a fungovat.

Zpěvačka Lauren Daigle zpívala ve své písni Everything, dáváš mi všechno, co potřebuji. A Lauren vystřídá další zpěvačka, a tentokrát slovenská, je to Jana Zubajová se svou písní Akokolvek, ve které vyznává, že Ježíš má pro ní opravdu ten největší význam.

0: Kam až sahá lidská odpovědnost za vztahy, které nám Stvořitel svěřil? V dnešním dílu pořadu Světem Bible se stále věnujeme posvátné hodnotě celoživotního partnerského slibu a i věrnosti, která chrání naše domovy. Biblický komentář teologa Johna Vernona McGeeho se dívá hluboko pod povrch naší přirozenosti a ukazuje, jak zásadní je pěstovat vnitřní čistotu a úctu k druhému. K poslechu zve Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, tohle je vlastně čtvrtý pořad, který věnujeme myšlenkám o manželství a o rozvodu, jak je k tomu inspirován náš předchůdce v těchto pořadech, doktor McGee. Výchozí text je z Malachiášova proroctví z 2. kapitoly, verše 15 a 16. Což on, tedy Hospodin, neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha? Oč má ten jeden usilovat? O boží potomstvo? Střeste svého ducha. Nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Každý ať nenávidí rozvod, pravý Hospodin, Bůh Izraele. Ať na svém oděvu přikryje násilí, pravý Hospodin zástupů. Střeste tedy svého ducha, nejednejte věrolomně. A v tom svém rozevlátém komentáři náš doktor McGee vzpomíná na druhou knihu, kterou ve svém životě napsal. Zabývala se knihou Ruth. Měl jsem k tomu ten důvod, že vykoupení vidím jako romantickou záležitost, říká náš přednášející. Když čteme knihu Ruth, můžeme říci, že Bůh se podíval na životy dvou obyčejných lidí. Mocného, odvážného muže a současně krásné a ušlechtilé ženy. A vypráví nám jejich zamilovaný příběh.

napsal Pán skrze apoštola Pavla. Označujeme jej jako epištolu Efeským. V této epištole apoštol Pavel hovoří o manželské lásce a srovnává ji se vztahem Krista a církve. Poslouchejme pozorně. Ženy, mužům svým podány buďte jako Pánu. Efeským 5, zatím jenom verš 22. podle Kralického překladu. Tento text se dost často setkává s nepochopením. Některé, zejména dominantní ženy, k tomu mívají přirozený odpor a vzpírají se tomu také všelijaká hnutí za zrovnoprávnění žen. Avšak tento odpor znamená, že nepochopili, o co se tu jedná. Poddanost, o níž je tu řeč, ve skutečnosti slouží řádu v domě. Není to otázka vlády či povýšeného autoritativního panování jednoho nad druhým. Je to otázka odpovědnosti a vedení s cílem vnést do domu anebo i do společnosti, či chcete-li také do církve, pořádek. Navíc ten úsek v epištole Efeským v 5. kapitole ukazuje ještě něco jiného, skvělého. Pavel tam říká, nebo muž jest hlava ženy, jako i Kristus hlava církve, a onť jest spasitel těla. Je tady vidět analogie, čili obrazná podobnost vztahu mezi Kristem a církví. Křesťanské manželství tady na zemi, pokud je podle písma, je, anebo má být, svým způsobem jakousi miniaturou vztahu mezi Kristem a církví. Křesťanské manželství je předznamenáním nádherného vztahu mezi Kristem a věřícím. Křesťanské manželství a vztah Krista k církvi, to je něco svatého. A teď poslouchejme velmi pozorně, sklidňuje nás starý odvážný učitel. Je-li manželství svaté, pak i fyzický akt lásky v manželství je svatý. Je to něco svatého, co učinil sám Bůh. Něco, co posvěcuje, čili odděluje od hříchů v této oblasti, mimochodem. A tak žena má vidět ve svém muži někoho, komu se může bezmezně vydat. Může se mu dát celé a plně a může v tomto svém splynutí s milovaným manželem nacházet dokonalé naplnění a uspokojení, protože je to muž, který je její hlavou, který ji miluje, který je pro ní.

Žena, která se vědomně a dobrovolně z lásky podává svému muži, má ve svém muži zálibu, v jeho osobě, v jeho charakteru a především v jeho lásce, může prožívat také jeho lásku. Láska jejího srdce patří jemu a pouze jemu. On je její malý svět, její ráj, její poklad. Ráda do něho vloží svou individualitu, aby ji moudře zastřešil. Nehledá slávu sama pro sebe. Jeho čest se odráží na ní a ona z ní má radost. Bude bránit jeho jméno do posledního dechu. Když ona mluví o něm, on je v bezpečí. A jeho úsměv je pro ní radostnou odměnou. Ve všem mu důvěřuje a jestliže může udělat něco, co ho podpoří, ráda to udělá. Taková žena je pravá manželka. Uvědomuje si vzorový model manželství a udělá vše, aby jejich vzájemná jednota byla jako jednota s Pánem. Moji milí, to je nádherný obraz ženy ve skutečném křesťanském manželství.

mrtví. Spokojeně se usmívá náš přednášející. Bible je velmi výmluvná a nevím, proč bychom neměli mluvit stejně otevřeně. Když se podíváte třeba do písně Šalomounovi, uvidíte obraz ženicha jako toho, kdo přemýšlí o své nevěstě. Celá si krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není, jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami. Píseň písní, 4. kapitola, verš 7 a 2. kapitola, verš 2. To je jen kratičký výtažek, přátelé, a přece je dostatečně výmluvný, nemyslíte? Tak mluví ženich. A teď poslouchejte, co říká nevěsta. Můj milý je můj a já jsem jeho. On pase v lidích. Píseň písní 2.16. Jak jednoznačná je Bible, pokud jde o přirozené vzájemné projevy úcty, lásky a oddanosti mezi partnery. Dovolte, abych se velmi osobně zeptal, žádá nás Maggie. Jste ženou, za kterou by muž byl ochoten i zemřít? Chci být velmi otevřený, jestliže jste jen hezounkou, koketou, která hází okem po každém klukovi, když projde kolem, pak z vás nikdy nebude žena, za kterou by muž byl ochoten položit život, a tudíž ani žena, která se radostně oddá svému muži. Pokud nemáte krásu charakteru, pokud nemáte ušlechtilou duši, budete jen plamenem bez tepla, duhou bez barvy, květinou bez vůně. Ach, Boží slovo se vyjadřuje i o vnějším ozdobování, o kterém někteří lidé rádi hodně mluví. Pochopte mě správně, Bible nebrojí proti půvabu nebo proti střízlivému ozdobování. Všichni máme vypadat, jak nejlépe můžeme. Někteří z nás máme své problémy, ale měli bychom proto udělat, co je přirozeně na nás. Bůh chce, abychom krásu, kterou nám dal, nepotlačovali, ale přirozeně rozvíjeli. Není důvod, proč by se ženy neměly oblékat hezky. Bůh však klade důraz ne na vnější ozdoby, ale především na pokorného a tichého ducha, na vnitřní ozdobování, které má u Boha velkou cenu. Pro vás se nehodí vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch. To je před Bohem vzácné. Četl jsem z 1. Petrovi z 3. kapitoly verše 3. a 4. A ty, mladý muži, jsi takový muž, za kterým žena půjde byť i na konec světa? Můžeš třeba vypadat jako nevím jaký filmový hrdina a přitom nemít cíl, nemít žádnou zdravou ctižádost, nemít nároky na sebe samého, nemít srdce sloužit Bohu jako křesťan, nemít kapacity pro velké a hluboké věci, nemít žádnou vizi pro svůj život. Pokud jsi takový, počítej s tím, že žena za tebou nepůjde příliš daleko. Možná s tebou půjde ke svatebnímu obřadu, ale co bude dál?

René Dubos prohlásil: bezcílnost a nedostatek naplnění tvoří nejběžnější příčinu organických, čili tělesných, i mentálních, čili duševních, chorob západního světa. Tolik citát. A z téže příčiny se hroutí mnoho manželství. Žena je neuspokojená, zklamaná, stává se nervózní, neurotickou a tudíž protivnou. A manžel se často spokojí s takovým obyčejným životem. Je osamělý a buď se z něho stane muž pod pantoflem, nebo naopak panovačný ukrutník. V naší společnosti se setkáte s oběma typy. Na druhé straně leckde na západě jsou pomníky průkopnické ženě a matce. Všiml jsem si jednoho z nich, když jsem projížděl Kolorádem, pokračuje ve svém předlouhém zamyšlení o manželství náš Američan. Pěkně vypadající žena, korunovaná čelenkou, a kolem se na její dlouhé plavé šaty věšejí děti. Taková žena se nešla ptát na manželské rady psychiatra. Víte, proč nikdy nemusela vyhledávat kazatele, aby mu vyprávěla, že se jí hroutí manželství? Protože jednoho dne k ní přišel muž a řekl: jdu na západ budovat domov a kariéru. Půjdeš se mnou? A ona, protože ho znala a důvěřovala, mu řekla: půjdu. Věděla, že její muž bude stát mezi ní a jakýmkoliv nebezpečím, které přijde. Mnohokrát zažila, že ji chránil před hrozbami o něch dnů. Neměla problémy s tím, zda ji miluje nebo ne. A on nepochyboval o její věrnosti. Miloval jeden druhého. Takoví lidé kdysi budovali naši zemi, vzpomíná starý americký kazatel. Už slyším, jak mi někdo z vás říká: pastore, ale já takový nejsem. Prostě nejsem žádný hrdina. Mladý muži, Bůh nikdy neřekl, že se do tebe zamiluje každá dívka. Možná kolem tebe projde 99 dívek a uvidí tě jenom jako chlapce u dveří, který si hraje s hračkami, nic víc. Ale mohu ti velmi vážně říci, že jednoho dne přijde žena a uvidí, že jsi ve skutečnosti rytíř v zářící zbroji. Chtějí jim být. Víš, někdy je to, jako by sám Bůh vyvolával takovou tu prazvláštní chemii mezi určitým mužem a určitou dívkou. Některá dívka možná řekne: ale já nejsem hezká a nemám postavu. Chci ti říct, že Bůh nikdy neřekl, že budeš přitahovat všechny muže. 99 chlapců tě možná obejde a neuvidí na tobě nic víc, než co Kipling popsal jako přadeno vlasů. Ale jednou přijde muž, který tě bude milovat, pokud jsi ta správná osoba. Ty se staneš jeho inspirací. Možná ho budeš inspirovat k velkým věcem, aby napsal knihu, složil mistrovskou báseň nebo hudební skladbu, aby namaloval obraz, anebo přednesl skvělé kázání. Pokud si jeho inspirací, neutíkej od něho. Možná ti ho Bůh poslal právě z tohoto důvodu. A možná si říkáš: pastore, vy jste teoretik, to je idealismus, to zní jako v pohádce, ale v životě se to nestává. Mýlíš se, trvá na svém starý kazatel Božího slova. Stává se to.

souvislosti s tím, co si tu povídáme, si vzpomínám na příběh Matthew Henryho. Pokud někdo napsal nějaký nudný komentář, pak to byl Matthew Henry. Je to sice velké dílo, ale pro mě je to nejnudnější čtení. Ale když přijel jako mladý muž do Londýna, setkal se s velmi bohatou a především velmi ušlechtilou dívkou. Zamiloval se do ní a ona milovala jeho. Pak šla za svým otcem a řekla mu o tom. Otec se snažil ji odradit a řekl, proč? Ten mladík nemá žádné pozadí, ani nevíš, odkud je. Ona odpověděla, to máš pravdu, ale vím, kam jde a chci jít s ním. A taky šla. Jejím příkladem může být Nathaniel Hawthorne. Byl obyčejným úředníkem, kterého si nikdo nevšímal a který pracoval na celnici v New Yorku do doby, než ho jako přebytečného vyhodili. Tehdy přišel domů, sedl si na židli, poražený a znechucený. Jeho žena přišla za ním, položila před něho tušku a papír, objala ho, políbila a řekla, teď, můj Naty, můžeš dělat, co jsi vždycky přál. Můžeš psát. Záhy na to tento muž, vyhozený úředník, napsal slavné knihy jako třeba The House of Seven Gables, The Scarlet Letters a jiné. Jeho žena mu byla nepředstavitelnou inspirací. Jako manželé se opravdu milovali. V jednom z posledních dopisů této ženy, vdovy po Nathanielovi Hawthornovi, je vyjádřena nezničitelná naděje, která se stala kotvou útěchy v bolesti její duše. Díky Bohu mám věčnost, kdy ho budu poznávat víc a víc. Jinak bych umřela zoufalstvím. Tolik citát. Říkáte, že jsem teoretik, mluvím o skutečnosti. Vraťme se úplně na začátek. Podívejte se na Adama a Evu. To byla romantika. A podívejte se na apoštola Pavla. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo. Efeským 5, verše 28 až 31. Eva byla stvořena, aby byla Adamovi pomocí, která by byla u něho. To jsou úžasná slova. Byla vzata z jeho boku jako jeho část. I při vší své dokonalosti byl totiž Adam neúplný, dokud nebyli spolu s Evou. Bůh ji utvořil jako nejkrásnější bytost ve svém stvoření a přivedl ji k Adamovi. Byla mu pomocí, doplňovala to, co chybělo jemu, protože on sám o sobě nebyl úplný. Ona byla stvořena pro něho a oba se stali jedním. To byl Boží záměr.

0: Přesuňme se na chvilku ještě do historie. Žádá nás o shovívavost náš vykladač, který tu přece jen poněkud opustil původně probírané Malachiášovo proroctví. Nebojte se, příště se k němu už opravdu vrátíme. Chci připomenout příběh, který mě vždycky vzrušoval. Když John Lord napsal své dílo Great Women, Velké ženy, použil tu krásný příklad manželské lásky. Příběh se týká mladého duchovního Abelarda, který byl skvělým mladým učitelem a kazatelem na budoucí pařížské univerzitě. Tamnější kanovník měl neteř jménem Helois, kterou poslal, aby byla vyučována pod Abelardovým vedením. Byla to pozoruhodná dívka. A znáte to, zbláznili se do sebe. Ale podle šílené praxe tehdejší doby, stejně jako dnes, manželství kněze se v té církvi považovalo za nepřijatelnou hanbu. Když John Lord psal jejich příběh, uvedli jej slovy, o která bych se s vámi chtěl podělit. Když byli Adam a Eva vyhnáni z ráje, nacházeli ještě jednu kytičku, která, ať chodili kamkoliv, kvetla věčnou krásou. Tato květinka představuje velkou jistotu, bez které je jen málo kdo šťastný. Nenápadné, tajemné, nevysvětlitelné. Velké dobrodění, které uznávají básníci i moralisté, pohané i křesťané. Stotožňuje se nejen se štěstím, ale vůbec s lidskou existencí. Je vlastní duši v jejich nejvyšších aspiracích. Spojená s přechodným a smrtelným, dokonce se slabým a porušeným, a přece je ve své povaze nesmrtelná a ve svých cílech vznešená. Je to současně vášeň, sentiment a inspirace. A ten citát z Johna Lorda pokračuje dál. Pokoušet se popsat ženu bez tohoto elementu naší celistvé povahy, která utváří její zvláštní fascinaci, to je jako hrát hru o Hamletovi bez Hamleta. Je to něco absurdního, je to obraz bez ústřední postavy, román bez hrdinky, náboženství bez oběti. Neže je to bez problémů. Vášeň i sentiment lze zvrátit a tím je i degradovat. Ale lze je povznést čistotou. A přece tu nelíčím neřest, ale ctnost, ne slabost, ale sílu, ne něco přechodného, ale trvalého, nesmrtelné, ale nesmrtelné. To vše, co povznáší duši ke šlechetnosti. Tolik John Lord, Bacon Lights of History, jak nám to uvádí náš doktor McGee. Abelard a Helois se do sebe zamilovali, ale tehdejší církev jim nedovolila, aby se vzali. Proto byli oddáni tajně Abelardovým přítelem a Abelard nějakou dobu vyučoval dále, ale jejich tajemství vyšlo najevo, když je zradil sluha a ona byla donucena stát se jeptiškou. Nikdy jí nebylo dovoleno ho navštívit a on nikdy nesměl přijít za ní. Abelard byl však pravděpodobně nejodvážnější myslitel středověku, vždyť už na začátku 12. století vyslovoval myšlenku, že největší autoritou pro člověka je Boží slovo a ne nějaká církev. Když byl na své smrtelné posteli, zemřel dlouho před Helois, zeptal se, zda by mohla přijít a navštívit ho. A církev udělala to nejkrutější, co mohla. Nedovolila. Proto jí napsal nádherný dopis, který končí modlitbou. Kéž se ti, o pane, líbilo to, co se ti líbilo. Spojil si nás a oddělil si nás. To, co si milosrdně začal, milosrdně dokončí a po našem oddělení na tomto světě spoj nás věčně v nebi. Osobně jsem přesvědčen, říká náš doktor McGee, že v Božím nebi jsou ti dva spolu.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokračovat budeme opět zítra ve 20 hodin a 15 minut.

0: Posloucháte Rádio 7, na kterém aktuálně běží večerní program. Máme za sebou 21 hodin a ladíte nás ve středu 10. června. Společnost vám bude v následující hodině dělat pořad Kudy kam s tématem Žít s Bohem a pro Boha. Dobrý poslech.
1: Kudy kam? Hledání v souvislosti.
2: Krásný večer s vysíláním Rádia 7 a s ohlášeným pořadem Kudy kam. Vítám vás všechny u naší pravidelné hodiny přemýšlení s Rádiem 7 nad tématy, která přináší život. Dnes nad otázkou, jak žít s Bohem a pro Boha. Budeme vlastně uvažovat o problematice rozhodování. Začnu dnes příběhem ze života izraelského krále Davida, muže podle Božího srdce. Ve druhé knize Samuelově se píše: Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid od všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: Hleď, já sídlím v domě cedrovém a Boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil: Jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi: Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a příbytkem. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Nátan k Davidovi promluvil ve smyslu všech těchto slov a celého tohoto vidění. Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a řekl: Co jsem já, panovníku Hospodine, a co je můj dům, že si mě přivedl až sem? A i to bylo v tvých očích málo, panovníku Hospodine. Dokonce přislibuješ domu služebníka svého dlouhá léta a tak dál. David a Boží chrám. Byla to zřejmě veliká touha Davidova srdce, důsledek jeho vděčnosti Bohu, důsledek vztahu. Na ten se teď zaměřme. Všímejme si těch jeho aspektů, které nám před chvílí čtený oddíl představuje svědomím, že nepůjde o vyčerpávající obraz zkoumaného vztahu. Podle všeho se ale jedná o jeho nejvýznamnější, nejzákladnější charakteristiky. Podíváme se, jak David Hospodinu naslouchal. Do jaké míry Pánu Bohu záleží na tom, jak jsme dobří, myslím tím, jak jsme krásní, úspěšní, zdatní, co všechno umíme a co dokážeme, jak se prosazujeme mezi ostatními. A nakonec, jak se lidský vztah k Bohu projeví v lidském chování a v nastavení lidského charakteru. Postupovat přitom budeme chronologicky podle stavby biblického oddílu, nikoli podle logiky vztahu samotného. To první, co nám dnešní text staví před oči, jako by se ještě netýkalo Davida, ale proroka Nátana. Uvede nás to do problematiky naslouchání Božímu hlasu. Když král David vyjevil proroku Nátanovi své zřejmě dlouholeté přání postavit Hospodinu kamennou svatyni, prorok reagoval okamžitě. Jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. Jak mohl králi tak rychle potvrdit správnost jeho záměru? To se nepotřeboval nejprve ptát Hospodina? Nereagoval ukvapeně? Ano, bylo to ukvapené. Pokud vás to teď ale svádí rychle odpovědět, že Pána Boha je přece třeba se ptát vždycky a na všechno, bylo by to ukvapené úplně stejně. Ono to s tím dotazováním Hospodina není tak jednoduché. A pokud jde o čas, máme v písmu zásadní upozornění moudrého kazatele, že všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Někdy je čas mlčet, jindy čas mluvit. Vyslovit něco hned, jak nám to přijde na mysl, bývá většinou ke škodě. Všimněme si ale, že když ještě té noci promluvil k Nátanovi Hospodin, že mu jeho ukvapená slova nevyčítá. Ani je nepřipomene. Mluví, jako by jich nebylo. Vidíme, že není třeba všechno hned řešit, občas je dobré něco nechat být. Jak to ale má vypadat s tím dotazováním Hospodina, s čekáním na jeho slovo? Nátan zřejmě reagoval na základě zkušenosti, nejen své, ale i zkušenosti svých předků. Už praotcové Izraele stavěli svému bohu oltáře a svatyně a Pán Bůh tomu očividně žehnal, byl v tom s nimi. Proč by to teď mělo být jinak? Všimněme si Mojžíše a Davida, toho o řadu let dříve, když ještě sídlil v Hebrónu a královal pouze nad kmenem Juda. Každý z těchto dvou mužů se ve svém životě dostal dvakrát do prakticky stejné situace. Každý ale reagoval jinak. Když lid na cestě pouští z Egypta, na místě později nazvaném Masa a Meriba, žízněl, měl Mojžíš udeřit svou holí do skály a vyvést z ní vodu. Udělal to a lid napojil. Podruhé se dostal do podobné situace v Kádeši na poušti Sin. Tentokrát mu ovšem Hospodin přikázal, aby z holí v ruce ke skále pouze promluvil. V Mojžíšově srdci ale převážila důvěra ve vlastní zkušenost. Stejně jako kdysi v Mase a Meribě holí do skály udeřil. Měl to tak už přece vyzkoušené, tak už to přece znal. Hospodin to označil za neposlušnost a za důvod, pro který Mojžíš nakonec nevstoupil do země zaslíbené. David dokázal jednat jinak. Dvakrát se proti němu postavila pelištejská přesila v dolině Refájců. Když se to stalo poprvé, ptal se David Hospodina, mám proti pelištejcům vytáhnout, vydáš mi je do rukou? Hospodin Davidovi odpověděl, vytáhni, určitě ti vydám pelištejce do rukou. David poslechl a zvítězil. Po nějaké době se situace zopakovala, pelištejská přesila se opět utábořila v dolině Refájců. Zdálo by se, že se David už nepotřebuje na nic ptát, tohle už zná, to si už vyzkoušel. Na rozdíl od Mojžíše, ale David respektuje Boží svrchovanost v každé situaci. Dotazuje se znovu a Hospodin odpovídá, netáhni. Obejdi je zezadu a napadni je směrem od balzámovníků. Jakmile uslyšíš v korunách balzámovníků šelest kroků, tehdy si pospěš, neboť tehdy vyjde před tebou Hospodin a pobije tábor pelištejců. David opět poslechl a opět zvítězil. Je tedy skutečně potřeba se Pána Boha vždycky znovu ptát? I taková odpověď by mohla být zavádějící. Záleží na tom, co nás k otázce motivuje. Když Pán Ježíš vyprávěl podobenství o boháči a Lazarovi, dostává se až do bodu, kdy boháč z pekelného plamene prosí otce Abrahama, aby poslal Lazara, který se po smrti dostal k Abrahamovi, my bychom dnes řekli do nebe, aby varoval jeho pět bratrů, aby také oni nepřišli do toho místa muk. Co mu Abraham odpoví? Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. To je to nejzákladnější. Znát písmo, důvěřovat mu, usilovat o dobré porozumění a podle pochopení písma pak i prakticky jednat. Přitom ten zápas o porozumění je důležitější než správný výsledek. Kdo poctivě hledá a pak se zmýlí, zažije Boží korekci. Kdo touží po instantních odpovědích, které by jen dodržoval a nemusel se už trápit žádným hledáním, ten se s Pánem Bohem úplně mine. David se ptal především z lásky k Bohu. Toužil jednat tak, jak se mu to líbí. Ze stejného důvodu se apoštol Pavel Pána Boha neptal. Toužil zvěstovat evangelium a věděl, že taková je i touha Kristova srdce. A tak šel podle své nejlepší úvahy. Šel jinak, než Pán Bůh chtěl. Boží duch mu to ale nevyčítá, jen ho koriguje, aby ho nakonec dostal tam, kam chtěl. Nahlas Božího ducha byl ovšem Pavel citlivý, ten vnímal. K tomuto rozměru Boží řeči se ještě dostaneme. Teď už zmíním jen dvě poslední poznámky k této stránce našeho dnešního uvažování. Vnímat hlas Božího ducha je ještě něco jiného, než se řídit vlastními pocity. Pocity, instinktem, se řídí zvířata. Od člověka Pán Bůh čeká něco víc. Působení ducha můžeme vnímat jako pocit, pocit silný a velmi nutkavý. V každém případě ale musí být takový pocit v souladu s dvěma dalšími zásadními kritérii. S výpovědí písma a s pochopením církve. To poslední na takové úrovni, rodiny, sboru, denominace, případně i celé ekumény, jaká odpovídá obsahu daného sdělení či pokynu. Druhá věc, které si všimneme, zazní v Nátanově řeči. Vlastně nezazní a to je to pozoruhodné. Hospodin Davidovi Nátanovým prostřednictvím připomíná všechno své milosrdenství. Nezmiňuje ale vůbec, že by důvodem, kvůli kterému David nemohl stavit Hospodinu v chrám, bylo množství krve, kterou David prolil. My ale víme od samotného Davida, že tomu tak bylo. David říká svému synu Šalomounovi, můj synu, já sám jsem měl v úmyslu vybudovat dům pro jméno Hospodina svého Boha. Stalo se však ke mně slovo Hospodinovo, nebudeš budovat dům pro mé jméno, protože jsi na zemi přede mnou prolil mnoho krve. Stejně to pověděl i předákům Izraele. Bůh mi řekl, ty nemůžeš vybudovat dům pro mé jméno, neboť si vedl mnoho bojů a prolil si mnoho krve. Ta Davidova výpověď byla zřejmě dost silná, takže ji Šalomoun později předává i tyrskému králi Chíramovi, Davidovu příteli, kterému stavbu chrámu svěřil. Víš, že můj otec David nemohl vybudovat dům jménu Hospodina svého Boha pro boje, které vedl s okolními nepřáteli. Co je ale ještě zajímavé, při posvěcení jeruzalémského chrámu Šalomoun otázku krve nezmíní, i když mluví o Davidově nevyslyšeném přání chrám postavit. Kdyby byla skutečným Hospodinovým důvodem prolitá krev, proč by ji Nátan nezmínil? A proč by ji nezmínil Šalomoun, když při slavnosti posvěcování chrámu připomínal celou minulost přípravy té stavby? A jestli David přijal nějaké prorocké slovo, jestli ho Hospodin oslovil zřetelně a přímo, proč to nikdy nezmínil jinde než v těch dvou rozhovorech? Ani v žádném svém žalmu, ani nikde jinde. Řekl bych, že se tady dotýkáme Božího slova, neslova. David Boží vůli znal, měl s ní bohaté zkušenosti. Vnímal, kam Hospodin směřuje a co se mu líbí. Slyšel a znal mnoho prorockých slov. Znal historii svého národa, Božího lidu. My bychom řekli, znal Bibli, A z těchto znalostí, dnes bychom řekli z písma, vyčetl Boží přání. Už ve své době prorocky vnímal, že války nejsou v pořádku, a to ani proti nepřátelům Hospodinovým, protože Pán Bůh chce být dobrý ke všem. Však to také vyjádřil ve 145. žalmu: Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. A tak David vnitřně přijal, že by se Pánu Bohu nelíbilo, aby mu stavěl chrám on, protože prolil mnoho krve. Přijal to jako Boží rozhodnutí, Boží slovo. A tak to i pověděl dál. Pán Bůh to ale takto přímo zřetelně nikdy neřekl. Má to svoji logiku, vždyť do těch bojů mnohdy posílal Davida on sám. Jak se Pán Bůh k takovým lidským postojům postaví? Trestal Davida, že prohlásil za Boží slovo něco, co Pán Bůh zřejmě nikdy nevyslovil? Nikoli. Boží postoj tu můžeme velmi dobře pochopit na základě slov Pána Ježíše Krista, který mnohem později pověděl: cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi. A cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Cokoliv. Věc přijímanou na zemi si ale do nebe stejně nevezmeme, může tedy jít jen o názor, o přesvědčení. Samozřejmě neplatí to o všem, co ale je v souladu s obecnou Boží vůlí, to může člověk konkretizovat. A Pán Bůh to bere vážně. Citované Ježíšovo slovo sice bylo adresováno celému společenství učedníků, tedy církvi, David tu jedná sám, byl ale natolik výjimečnou postavou, že si troufám tento princip Božího jednání vztáhnout i na něho. Co z toho vyplývá pro nás? Studujme písmo, domýšlejme a nebojme se, že nás to svede na cestí. Buďme odvážní, jen vykládejme písmo písmem, nepřeceňujme lidské teorie a doktríny. Pracujme s celým písmem, nejen s verši, které známe z besídky nebo z hesel Jednoty bratrské nebo z liturgického kalendáře.

kteréhokoli člověka, avšak svoje milosrdenství mu neodejmu. Co když ale Šalomoun nebude dost dobrý? Když se Ezau ve své vzpůrné povaze vzepřel proti Hospodinu, vysloužil si boží nenávist. A Hospodin přitom už před jeho narozením dobře věděl, jak to dopadne. Když dal Bohem vyvolený král Saul přednost své pověsti před Hospodinem, byl zavržen. Proč Hospodin neodňal své milosrdenství Šalomounovi, i když ten taky neskončil dvakrát slavně, a Pán Bůh to bezesporu věděl už tenkrát, když Davidovi poslal Nátana? Nepřehlížejme, že boží jednání s člověkem prochází určitým vývojem. Hospodin sám je stále stejný a nikdy se nezmění. U něho není proměny, píše apoštol Jakub. To ale neznamená, že by se neměnil způsob jeho jednání s lidmi. Vidíme to už u potopy. Potvrzuje to i Pán Ježíš, když říká, slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, já však vám pravím. Pán Bůh bere v úvahu naše schopnosti jeho slovo přijmout a aplikovat. O Davidovi a budoucnosti jeho dynastie v duchovním slova smyslu Hospodin rozhodl, protože to tak prostě chtěl. Davidovi pokrevní potomci vesměs dopadli neslavně a začalo to už Šalomounem. Davidův odkaz ale ukazuje ke Kristu Pánu, proto Hospodin neodňal své milosrdenství ani Šalomounovi, bez ohledu na to, jakým se nakonec ukázal být. Co to znamená pro nás? Pán Bůh si nás vybírá podle jiných kritérií, než podle jakých nás hodnotí lidé. Trápit se kvůli svému vzhledu, svým schopnostem či dovednostem je vlastně projevem nedůvěry v Hospodina, který nám jak náš vzhled, tak naše schopnosti dal. Jistě můžeme na nich způsobem svého života mnoho pokazit, to bychom neměli. Pokud ale jde o náš genofond, ten je darem božím a je dobré ho jak vnitřně přijmout, tak respektovat, i když třeba neodpovídá aktuálně módním představám, ty stejně za chvíli pominou. V životě to někdy není snadné. V každém z nás zůstává něco z malého dítěte, které by chtělo vždycky jen vyhrávat a být první. Já patřím k těm, kterým se vždycky všechno celkem dařilo. Možná si říkáte, že mně se to mluví. V žádném kolektivu, ke kterému jsem kdy v minulosti patřil, jsem ale nikdy nebyl nejlepší. Ať už myslím na rodinu, na školu, na zaměstnání, vždycky stál vedle mě někdo, kdo byl lepší. I když jsem jako student vyhrál národní kolo biologické soutěže, nevyhrál jsem ho sám. Byli jsme tenkrát na prvním místě dva. Pán Bůh mě prvního místa chránil. A bylo mi to k prospěchu. A nakonec, jak se Davidovo naslouchání božímu hlasu, jeho zájem o Hospodina a touha po něm projevili v jeho charakteru? Když mu prorok Nátan z božího pověření škrtl jeho zřejmě největší přání, David jde před boží tvář a říká, co jsem já, panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem. A i to bylo v tvých očích málo. Panovníku Hospodine, dokonce přislibuješ domu služebníka svého dlouhá léta. Žádné výčitky, žádné stížnosti, žádná hořkost. Jen vděčnost a pokora před svatým Bohem. To není utápnutost. Tady nejde o projev komplexu méněcenosti. David svou cenu zná. Ví ale, že ve srovnání s Hospodinem je ničím a že mu vlastně ani nepřísluší srovnávat se s jinými lidmi, protože to by zasahoval do výlučné kompetence boží. Apoštol Pavel dokázal vnímat sám sebe stejným způsobem. Korinským křesťanům píše, naposledy ze všech se jako nedochůdče ti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů.

A nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. Pavel sám sebe zná. A protože zná i Boží milost, nebojí se sám na sebe dívat objektivně a kriticky. Podobně David. Vnímá sám sebe v kontextu všeho ostatního, nejen v kontextu lidského společenství, zejména svého vlastního, jemu blízkého. Dívá se na sebe v Boží perspektivě. Schopnost vnímat širokou jednotu veškerenstva, světa pozemského i nebeského, tvoří základ moudrosti. David byl moudrým mužem. Měl před očima široké souvislosti bytí. Byla to jiná moudrost, než jakou vládl jeho syn Šalomoun. Ten si od Hospodina vyžádal moudrost ke správě společenství, moudrost k soudním jednáním, k rozpoznání práva a spravedlnosti. Někdy máme jako církev, zvláště v té evangelikální části, podobné tendence. Zajímají nás technologie moci, metodiky, návody a recepty na úspěšné jednání. Chceme umět rozlišovat lidské záměry, úmysly, hodnotit právo a spravedlnost. Bývá to k dobrému. Taky ale nemusí. Záleží nakonec na konkrétních lidech. Davidovská moudrost míří výš. Je to ta moudrost, o které mluví kniha Přísloví, když říká: začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat svatého je rozumnost. A jinde: důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Znát svatého je rozumnost. Poznávat Hospodina je tou nejlepší náplní lidského života. Poznávat ho z jeho slova, které je dobré studovat všemi dostupnými prostředky. Poznávat ho z jeho stvoření, které je rovněž na nejvýš užitečné znát a rozumět mu. A poznávat ho i z vlastní zkušenosti. To ovšem vyžaduje hodně důvěry i odvahy, protože kdo se s Hospodinem nepustí na tenký led, ten ho vlastně nikdy dobře nepozná. Ta důvěra je nakonec i podmínkou Pána Boha vůbec zaslechnout, jako ho slyšel David, protože kdo mu nedůvěřuje, ten sice může zaslechnout Boží volání, pozvání na cestu víry, pokud je ještě nevěřící, pravděpodobně ale nezaslechne ten Boží hlas, který nás učí a vodí, pokud už jsme křesťany. Nebojme se tedy důvěřovat, naslouchat a rozvažovat. Neustále a pokorně.

první části pořadu jsme promýšleli život izraelského krále Davida. Sledovali jsme, jak naslouchal Božímu hlasu a jak se rozhodoval. Ve druhé části se posuneme do novozákonní doby. Zkusíme otevřít téma rozhodování církve. Novozákonní dění ale nejde odtrhnout od starého zákona, proto i tuto část pořadu začneme připomínkou starozákonní události. Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit, říká Josue lidu, když uzavírá příběh svého života a přitom se s lidem loučí. Vyvolte si, rozhodněte se. Co bude vaší prioritou? Čemu dáte přednost? Kde chcete hledat bezpečí a životní záruky? Získali jste určité zkušenosti, jste připraveni je realisticky interpretovat? Máte odvahu se na ně spolehnout? Ovšem nejen na ně, máte Tóru, Boží řád, jaký nemá žádný jiný národ. Budete mít odvahu podle ní žít a zůstat odlišní? Nebo se přizpůsobíte svému okolí? Zapadnete a přestanete provokovat? Budete to považovat za bezpečnější? Rozhodněte se. Rozhodněte se ještě dnes. Jedno ti schází, slyší bohatý mládenec z úst učitele z Nazareta. Právě přesvědčivě doložil, že dodržuje celý Mojžíšův zákon, že plní všechno, co plnit má, že jeho život je příkladný. Vysloužil si dokonce Ježíšův láskyplný pohled, uznání. Nechlubil se prázdnými slovy. Jeho sebehodnocení bylo realistické, pravdivé. A pak přišel šok. Oceňovaný učitel po něm žádá víc než Mojžíš. Vyslovil požadavek, který se nikde v zákoně neobjevuje. Nejde o své voli? Kam až může učitel zákona zajít? Není povinen držet se jen toho, co zákon říká? Chce snad být svatější než sám Hospodin? Ježíšův požadavek také žádal rozhodnutí, jako ho čekal Josue. Mladík se rozhodl. Radost mu to ale neudělalo, odešel smutný. Měl zájem o věčný život, můžeme z toho vyrozumět, že toužil po Bohu svého lidu. Všechno ale má své meze. Bůh dal pravidla, hra je jasná. Ani Bůh si přece nemůže zahrávat s tím, co jednou vyslovil. Tady snad poznámka na okraj. Známe přesvědčení některých pozdějších rabínů, že Tóru, jednou danou lidem, už nemůže změnit ani sám Hospodin. Tento názor zjevně měl své kořeny už ve způsobu myšlení farizeů, tak toho asi znal i bohatý mládenec z evangelního vyprávění, proto ho Ježíšův požadavek tak zaskočil. Něco takového nečekal. Požadavek rozhodování staví evangelium i před nás. Tak to vyčetli ze stránek písma otcové evangelikalismu, postavili na něm základy své víry. Kristus za nás zemřel a touží stát se naším osobním spasitelem, nabízí nám milost jako dar. Jak ho přijmeš? Rozhodneš se pro Ježíše? Se všemi důsledky, které to přináší? Rozhodni se ještě dnes, vždyť je psáno, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Mase, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. Tato poslední slova z 90. žalmu opakovaně cituje novozákonní epištola Židům. Nikoli ale, aby zvala na start života víry. Varuje před nebezpečím odpadnutí. Jaké pak odpadnutí od víry? Což není klíčové to první a podstatné rozhodnutí pro Krista? Odevzdání celého života jemu? Přijetí nového srdce, tedy znovu zrození? Tak o tom mluvili ti už zmínění evangelikální otcové, to byl jejich hlavní důraz. Měli pravdu, na tomto počátečním rozhodnutí skutečně záleží zásadním způsobem, samo o sobě ale nestačí.
Někteří křesťané žijí v představě, že to bude Bůh sám, kdo naši víru udrží svou silou. I králi Saulovi ale proměnil Hospodin srdce v jiné, nové. A víme, jak skončil. Samotný boží skutek nedostačuje, je třeba i naší lidské odpovědi. Bůh bere naši svobodu i odpovědnost příliš vážně. Rozhodovat se a odpovídat na boží výzvu je třeba dnes. V každém dnes. Dnes je den spásy. Co bylo včera, patří včerejšku. Dnešek klade nové otázky, staví nové výzvy, žádá nová rozhodnutí a nové odpovědi. Život křesťana, život církve je životem na hraně, na ostří břitvy, mezi včerejškem a dneškem, mezi dobrem a zlem, mezi nebem a peklem, mezi životem a smrtí. Každý den znovu. Což ale nejsme Kristovou milostí zachránění jednou provždy? Jsme zachránění, vždyť je psáno, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Je ale také psáno, nyní jsme děti boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Apoštol ovšem hned pokračuje, víme však, až se zjeví, že mu budeme podobní. Jak to víme? Vírou. Pouze vírou. O tu ale jde, o tu se hraje, o víru, tedy o důvěru. O dětskou důvěru v Boha, který nás miluje. A o lásku, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Platí to o lásce k Bohu i o lásce k lidem. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Zachovat víru i zachovat lásku ovšem vyžaduje každodenní rozhodování. Není možné usnout na vavřínech, ještě jsme nedošli do cíle, zatím jsme stále církví bojující, to znamená církví ohroženou, církví na hraně. Chci dnes připomenout tři oblasti, tři bojové linie, na kterých zvlášť silně vnímám obtížnost hraniční pozice i nesnadnost rozhodování. Vidím církev na hraně zítřka, na hraně svatosti a na hraně spásy. Církev na hraně zítřka je na tom trochu jako Tom Cruise ve stejnojmenném filmu. Asi ho znáte. Lidstvo vzdoruje invazi mimozemšťanům, kteří dovedou ovládat běh času. Umějí čas vrátit. Tuto schopnost získá i voják, představovaný Tomem Cruisem. Znovu a znovu prožívá tentýž den a postupně se učí, jak jednat, aby v boji obstál. Učí se z budoucnosti. Také se učíme z toho, co má teprve přijít? Tak jako voják ve filmu úplně ne, něco ale máme přece jenom podobného. Vidíme do budoucnosti. Lecos o ní víme. Ne tak, že bychom věděli, jak bude probíhat vzkříšení z mrtvých, či jaké to bude na posledním soudu. Před spekulováním o takových věcech nás výslovně varuje epištola Židům. Víme ale, že naši budoucnost připravuje Hospodin. Že k ní máme otevřené dveře díky oběti Pána Ježíše a že se na ní můžeme těšit. I za nás to vyjádřil apoštol Pavel, můžeme to prožívat jako on. Toužím odejít a být s Kristem. Je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Podobně psal i apoštol Petr. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. To jsou skutečnosti, které je užitečné mít neustále na paměti, protože ten, kdo směřuje k nebi a těší se na setkání se svým Bohem, žije už tady na zemi jinak. Dokud ale zůstáváme pozemšťany, žijeme v napětí.
Máme občanství v nebesích. Žijeme ale na této zemi. Pán Ježíš se dokonce modlil, neprosím, abys je vzal ze světa. Protože sem patříme, máme tu svůj úkol, poslání, které nám s obrovskou důvěrou svěřil náš Bůh. Jsou křesťané, kteří se na nebe tak těší a naopak pozemské poměry tak těžko snášejí, že ve své fantazii strhávají nebe na zem. Snaží se budit dojem, že žijí samými zázraky, že nepotkávají žádné problémy, že se jim všechno jen úžasně daří. Nechci nikoho soudit, řekl bych ale, že přinejmenším většina z nich klame sama sebe a znevěrohodňuje evangelium v očích světa. Jsou ale i jiní, kteří se naopak tolik soustředí na věci dostupné našim smyslům, že nebe ze svého života vytěsnili a žijí jen tímto časem a pro tento svět. I to je zlé. My skutečně patříme nebi. Dokud ale jsme na této zemi, budeme žít na hraně, v napětí mezi už ano a ještě ne. Potřebujeme se neustále rozhodovat, co je pro nás primární a určující, a co je závislé, služebné, dočasné. A podle toho i přisuzovat věcem náležitou hodnotu. Nepodceňovat, ani nepřeceňovat. Zůstávat realističtí a svobodní. Druhým tématem je dnes církev na hraně svatosti. Tady se ovšem nabízí otázka, co je tu k rozhodování, kde vidět tu hranu. Vždyť je přece psáno, jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť do nebe se nemůže dostat nic nesvatého a my jsme si právě potvrdili, že nám na nebi záleží, že nám o něj jde. Tady je snad všechno jasné. O svatost usilujeme, potřebujeme ji. Jak se můžeme v otázce svatosti dostávat na hranu? Protože jen málo kdo si připouští, co svatost ve skutečnosti znamená. Říkáváme, že svatost znamená oddělenost. A máme pravdu. Apoštol přece psal, dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Proto s nimi nemějte nic společného. To je z listu Efeským, podobně to ale nacházíme i jinde. A tak naši otcové nechodili do hospod, do divadel ani do kin a nechtěli se stýkat s lidmi, jejich způsob života nebyl řádný. I my se po vzoru svých otců straníme způsobů tohoto světa. Už sice ne tak moc jako oni, ale přece. A zapomínáme přitom, kde a s kým trávil pán Ježíš snad i většinu svého času. Držíme se apoštolského varování, rozumíme mu ale špatně. Ona mu zřejmě rozuměla špatně už i prvotní církev, proto musel Pavel vysvětlovat. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky, ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa. Nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Apoštol svými výzvami k oddělování varoval před falešnými bratřími. Před lidmi, kteří to chtějí hrát na obě strany, hlásí se ke Kristu, dál si ale chtějí žít po svém. Vůbec nemluvil o nějakém oddělování od nevěřících lidí. O svatost jako oddělenost od neřádných lidí usilovali farizeové. Cestu viděli v úplném dodržení celého zákona. Domnívali se, že Mesiáš nemůže přijít do nesvatého světa, že tedy přijde, až celý národ naplní celý zákon. A toto jejich soustředění na skutky a pravidla jim v posledku zabránilo Mesiáše poznat. Většina z nich se s ním minula. Toužíme po svaté církvi.
Po církvi bezúhonné, slavné, bez poskvrny vrásky a čehokoliv podobného a někdy máme pocit, že tu apoštol mluví o církvi nehřešící, o nechybujících křesťanech. On ale mluví o církvi ospravedlněné, o církvi obdarované Kristovou spravedlností, na té záleží. Ještě jeden evangelní obraz těchto skutečností vnímáme zkresleně. Obraz úzké a široké cesty. Už dětem v besídce vysvětlujeme, jak je ta úzká cesta strmá, náročná, kolik to dá práce se jí protáhnout, jak je potřebné se káznit a omezovat. Nic takového písmo neříká. A když pán Ježíš toto podobenství končí, neřekne o té cestě a málo kdo jí dokáže projít. Ale málo kdo ji nalézá. Úzká cesta není obrazem obtížnosti života, ale nesnadnosti uvěřit, že opravdu záleží jen na Kristově smilování, nikoli na mém výkonu. Oddělení od světa je nám součástí oddělování se od hříchu. Rádi zdůrazňujeme, že pán Ježíš nikdy nezhřešil. Ano, je to tak. Je ale také psáno, že se kvůli nám stotožnil s hříchem. Stotožnil, splynul. To, že nikdy nezhřešil, už najednou nehraje roli. Kvůli nám se stal největším hříšníkem, stělesněním hříchu. Dostáváme se tím na třetí hranu, tu asi nejobtížnější, přinejmenším prakticky, na hranu spásy. O spásu stojíme, o ní usilujeme. Spolu s apoštolem vyznáváme, nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den pán, ten spravedlivý soudce. Jinde nacházíme varování. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Zřejmě většina křesťanů vidí v daru spásy a věčného života ten nejsilnější důvod své víry. Jde jim o nebe, o vlastní záchranu. Vzpomínám na jednoho svého romského kamaráda. Vysvětloval jsem mu základy evangelia a základní principy naší evangelikální víry. Mluvil jsem o potřebě osobního rozhodnutí, obrácení, znovuzrození. Mluvil jsem o Kristově zájmu o nás hříšníky a o jeho lásce k nám, o kráse nebe a budoucnosti s Kristem. Zeptal se mne, a co moje rodina, ti tam nebudou? Pokoušel jsem se mu vysvětlit, že i oni mají svoji šanci a že to je právě on, kdo jim může a má Krista představit. Pokud se ale oni sami nerozhodnou, pokud oni sami Krista nepřijmou do svého srdce a neodevzdají mu svůj život, v nebi nebudou. Ty ale jsi zván, ty můžeš být zachráněn, zdůraznil jsem. Tak to já vlastně nechci, odpověděl. Zarazilo mne to. Přišlo mi to jako rouhání, jako odmítání Boží milosti. A pak jsem si vybavil Mojžíše pod Sinajem. Znáte ten příběh. Mojžíš tráví nahoře zahalené oblakem 40 dní a 40 nocí. Je sám se svým Bohem, od kterého přijímá zákon. Lidu pod horou se to zdá příliš dlouhé, Mojžíš jim chybí. Postrádají prostředníka, který by za ně předstupoval před Boží tvář v představě, že bez Mojžíše o nich Hospodin neví. Odlili si tenkrát zlatého bíčka, ani ne jako modlu, spíš jako obraz Boží přítomnosti. Přece ale šlo o pokus Bohem manipulovat, přinutit ho k určitému jednání docela pohanským způsobem. Když to Hospodin viděl, řekl Mojžíšovi, sestup dolů. Tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Dokonce to říká tvůj lid, jako by se už k Izraelcům vůbec nechtěl znát.
Teď mě nech, ať proti ním vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Co na to tenkrát řekl Mojžíš? Překvapivou věc. Tento lid se dopustil velikého hříchu. Udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Neli, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Vymaš mne. Mojžíš se vzdává vlastní spásy, aby zachránil svůj lid. Stojí tu jako předobraz Kristův a my najednou vidíme, jak ten individualistický rámec, do kterého jsme si zasadili svoji víru, může být docela zavádějící. Ano, jde o osobní vztah a o spásu jedince. Současně ale jde o boží lid. Spása jedince má cenu jen tehdy, odehraje-li se v rámci společenství. Hospodinu jde a vždycky šlo o společenství, o boží lid. Už Abraham dostává zaslíbení nejen pro sebe, ale i pro své potomstvo a pro všechny národy světa. Tak mne to kdysi učil Milan Jurčo. Pán Ježíš se kvůli nám nechal stotožnit s hříchem, sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a za nás vzal naše prokletí na sebe. Tento Kristus, náš Spasitel, nás zve k následování, k životu podle jeho příkladu, v jeho stopách. K čemu nás tím volá? K čemu zve? Nikoli k separatismu, k oddělování se od hříšníků, ale k hluboké sounáležitosti s nimi. A nejde tu jen o praktickou diakonii, i když ta má už sama o sobě nesmírnou cenu, jde tu ale o víc. O nastavení srdce, o zájem, o lásku, o připravenost odpouštět bez konce a bez hranic. Však pán Ježíš říkal, jestliže neodpustíte lidem, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. I mniši za zdmi kláštera, pokud se modlili a přimlouvali, pokud skutečně žili zájmem o ostatní lidi venku a celé své bytí, celý svůj zájem nasadili v jejich prospěch, plnili tento rozměr následování Krista. Stejně tak lidé staří, lidé izolovaní, nemocní či postižení, všichni takoví mohou nést ve svém srdci Kristovu bolest i touhu. Bolest nad lidským hříchem i touhu po lidské lásce. A milosrdenství, které neuchovává křivdy. O to jde. Jestli pán Ježíš učil, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem, pak to neznamená zavržení rodiny a odmítnutí příbuzenstva, ale naopak rozšíření okruhu těch nejbližších. Pán Ježíš to zřetelně ukázal při jiné příležitosti. Tehdy mluvil k zástupům a jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl, hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však odpověděl tomu, kdo to řekl, kdo je má matka a kdo jsou moji bratři. Ukázal na své učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Říkávám na základě těchto textů, že křesťan by vlastně vůbec neměl znát výraz cizí člověk. V následování Krista jsme tedy zváni nikoli vyhýbat se hříchům druhých, ale brát je na sebe, jako by byli naše vlastní. A za ty druhé, na jejich místě, je přinášet před Boží tvář. A Pánu Bohu povědět, pane, to jsou hříchy mého bratra, mé sestry, a tedy vlastně i moje. Smiluj se a odpusť. Teď mluvím o vlastně nejdůležitější službě církve, významnější než veškerá praktická práce.
o službě sounáležitosti. Kristus se postavil na naše místo, stal se prostředníkem mezi Bohem Otcem a lidmi. I my se máme stavět do trhliny mezi lidi a Boha. Tam je naše místo. Jde o místo velmi nehostinné, táhne tam, bývá tam tma a zima a člověk se tam cítí sám. Od Boha ho dělí lidská vina a od lidí lidská nedůvěra. V tom ale spočívá princip následování obětovaného beránka. Sdílet bolest jeho srdce. My už samozřejmě hřích lidstva neneseme, ten problém už byl vyřešen. Jsme ale povoláni ho připomínat. Ne lidem, ale Bohu. A po vzoru Kristově ho připomínat jako vlastní nesvatost. A toužit po nápravě, jako by šlo o naši vlastní záchranu. Jsme totiž jeden lid, jedna rodina, za kterou Pán Ježíš umíral. Jednoti schází, slyšel bohatý mládenec z Kristových úst. Možná to slyšíme i my. A možná víme, že nám toho schází víc. Možná mnoho. I mně toho mnoho chybí. Přesto se Krista držím, kam jinam bych šel. Přesto věřím v jeho lásku a smilování. Bez nich bych zahynul. Nemyslím, že by mi hrozilo odpadnutí od víry. Snadno by se ale mohlo stát, že by se moje víra stala marnou. Marnou, protože bych uhnul z hrany zítřka a zapomněl na nebe nebo na zemi. Zapomněl na Kristovo vzkříšení, které zemi a nebe propojilo. Marnou, protože bych uhnul z hrany svatosti a hledal bych posvěcení, vlastní svatost, jen jako legitimaci své kvality. Marnou, protože by mi šlo jen o vlastní spásu a na ostatní, nad kterými Boží srdce pláče, bych zapomněl. Modlím se, aby mne dobrotivý Bůh milostivě podržel. A každý den usiluji o dobrá rozhodnutí. Neuhýbám před nimi. Nechci je odkládat na zítra. Dnes je den spásy. Každý den znovu. Jde o příležitosti, jejichž dobré využití může přinést hojný užitek. A špatná rozhodnutí, jakože jich ještě uděláme dost, je třeba přinášet ke Kristovu kříži. Vždycky znovu. A nikdy to nevzdat. Protože on nás má skutečně rád. Všechny. Pořad Kudy kam tímto ujištěním končí. Dnes jsme v něm uvažovali o životě a rozhodování krále Davida i o životě a rozhodování církve. Pokud vám po dnešním povídání zůstaly nějaké otázky, neváhejte se nám ozvat. Pište prosím na adresu radio7@radio7.cz, případně na poštovní adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno. Od mikrofonu se s přáním pokojného večera loučí Petr Raus.

0: Desátá hodina odbyla, máme středu 10. června. U mikrofonu s vámi ve vysílání Rádia 7 Aneta Lofítková. Před chvílí skončilo Kudy kam, které vystřídá koncertino, které právě začíná.
1: Koncertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
2: Vážení a milí, vítám vás při poslechu Rádia 7, které právě nyní vysílá koncertino. Dnes máme na programu hudbu Gustava Mahlera a Josefa Myslivečka. Oba skladatele spojuje to, že se narodili na území dnešního Česka, ale podstatnou část svého života strávili v cizině. Mysliveček se usadil v Itálii, kde se proslavil svými operami, a Mahler působil jako dirigent v Lipsku, Hamburku, Vídni a New Yorku. Z Mahlerova díla, které je charakteristické svou monumentalitou, určitým pesimismem a melancholií, si dnes poslechneme část symfonie číslo 2, C-moll, zvané Vzkříšení. Zazní její druhá, třetí a čtvrtá věta. Příjemný poslech vám přeje Dalibor Bakala.

Hloubku a vážnost Mahlerovy druhé symfonie nyní vyvážíme hudbou veselejší a stravitelnější. Čeká nás oktet S-dur pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy a dva pozouny od Josefa Myslivečka.

Dozněl Oktet es dur Josefa Myslivečka a tím náš koncert dospěl ke svému závěru. S vírou, že vám dnešní koncertino na Rádiu 7 přineslo něco obohacujícího a s přáním, někdy brzy opět naslyšenou, se loučí autor pořadu Dalibor Bakala.

Tolik z dnešního koncertína, ve kterém jsme poslouchali muziku Gustava Mahlera a Josefa Myslivečka. Premiéru si budete moci naladit opět v neděli od 15 hodin.

Vlož svou ruku do té mé, budeme spolu kráčet v dokonalé harmonii. Pojď, představím tě svému mistrovi, rabímu z Galilé, kéž nás jeho slova přikryjí, jako voda přikrývá moře.

0: Posloucháte Rádio 7.
1: Překročili jsme 11. hodinu. Ve středu 10. června vám dělá společnost Rádio 7 s Anetou Lofítkou za mikrofonem. Díky, že jste s námi i v těchto večerních hodinách a před námi je ta poslední společná, ve které nás čeká čtení na pokračování z knížky Muzikant na jezeře.

Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Jedná se o soubor 9 povídek. Dnes začneme 6. z nich. Autor si všímá morálních dilemat, které prožívá jednotlivý člověk na pozadí velkých dějin a dělá úkrok stranou. Vydává se Úzkou cestou. Čte Vladimír Hauser.

Broumov, říjen 1983. Telefon v předsíni zazvonil nejmíň 10krát, než k němu Pavel došel a zvedl ho. Už několik let chodil docela slušně, jenom když dlouho seděl, tak mu chvíli trvalo, než stuhlou nohu rozhýbal. V podstatě si neměl na co stěžovat, protéza byla kvalitní. Jako bývalý důstojník dostal to nejlepší, co doktoři v Československu dokázali sehnat, ale přece jen už mu bylo 44. To sice není žádný úctyhodný věk, ale být mu 20, tak by i s mechanickou náhradou spodní části nohy došel z obýváku do předsíně o mnoho rychleji. Jadrný, představil se. Na druhém konci bylo pár vteřin ticho a Pavel slyšel jen zrychlený dech. Už to chtěl položit, nejspíš se nějaký vtipálek baví voláním na náhodná čísla, když volající velmi pomalu a soustředěně promluvil. Měl silný cizí přízvuk a nejen to, znělo to jako když mu kromě výslovnosti dělá potíže čeština jako taková. Mluvím, prosím, s panem Jadrným. Ne, se svatým Petrem, když jsem se snad představil, pomyslel si Pavel, ale rozhodl se být zdvořilý. Ano, já jsem Jadrný. Můžu pro vás něco udělat, chtěl dodat, ale řekl si, že pro začátek bylo zdvořilosti dost, zvlášť když se ten člověk ještě nepředstavil. Zase ticho. Pavel odhadl, že si ten cizinec zřejmě připravuje další větu v češtině. Dal mu tedy čas. U telefonu Richard Krakowský, rád bych se s vámi setkal, je-li to možné. Vysoukal ze sebe volající a dodal. Promiňte, mluvím velmi špatně česky, mohli bychom prosím hovořit polsky? Pavel mu česky pomalu a zřetelně vysvětlil, že to není nejlepší nápad. Polsky sice ledaco zpřečte, ale mluvené řeči nerozumí. A že by dokázal něco říct, to v žádném případě. Tedy kromě dzień dobry a několika dalších frází, které na srozumitelnou konverzaci, tím spíš po telefonu, nestačí. English? Parusky? Zkusil Krakowský. I'm fine with English, no problem there. Pavel slušně ovládal oba jazyky. Ruština byla ve škole povinná. A jako každý, kdo vychodil aspoň základní školu, musel by být naprostý ignorant, aby se rusky nedomluvil. Jenže ten jazyk neměl rád, bylo ho tady všude na jeho vkus trochu moc. Záhadou každému, kdo Pavla slyšel mluvit anglicky, ale bylo, jak se dostal na tak dobrou úroveň. V době, kdy chodil do školy, se totiž tenhle imperialistický

učitelka Sladká mohla přát. A zájem o angličtinu u něj nepolevil ani později, když se paní učitelka odstěhovala a další studium bylo už jen na něm. V konverzaci mu pak pomáhal táta, který za války sloužil v Anglii a sám byl rád, že má parťáka, s kterým může jazyk trénovat. Krakovsky tedy přešel do angličtiny a přeřadil na normální rychlost. Víte, rád bych si s vámi popovídal o něčem, co se stalo před 10 lety, myslím, že by vás to mohlo zajímat. Pavel bez děky pohlédl na svoji pravou nohu, která pod kolenem nepokračovala lýtkem, ale protézou. Toho deštivého dne neměl náladu nic moc. Za nízkého tlaku ho obvykle bolelo koleno a dnes to nebylo jiné. A ta se mu teď ještě zhoršila. Uvědomil si, že se mu zrychlil tep a začíná se potit. Cože je to dnes za den? No jo, 10 let přesně. Akorát tenkrát byla neděle a dneska je, jo, úterý. Jenže to nesedí, přemítal Pavel dál. Tenhle člověk chce mluvit polsky a podle slaboučkého cizího přízvuku v angličtině to Polák klidně může být. Takže mu jde o tu příhodu tenkrát? Pak to ale není 10 let, ale 11. To je ale v podstatě totéž. Po takové době se člověk snadno o rok splete.

Žatec, září 1972. V kantýně bylo plno. Ne, to je slabé slovo. Bylo narváno k prasknutí. A zakouřeno tak, že bylo stěží vidět ode dveří k výčepu a kromě kouře byla ve vzduchu cítit silná směs piva, vodky, becherovky a kdo ví čeho ještě. Pach piva by takhle večer byl normální, tedy kdyby byl pátek, ale ty ostatní složky alkoholických výparů měly na svědomí hlavně nynější návštěvníci, díky kterým tu bylo tak přeplněno, Poláci a Rusové. Kantýna žateckého letiště zkrátka nebyla na takový nával stavěná, jenže teď, během spojeneckého cvičení Štít 72, musela pojmout víc než trojnásobek své kapacity. Den co den armády Varšavské smlouvy rozdělené na červené a modré nacvičovali boj se západními imperialisty, který měl vyvrcholit útokem na západní Německo za použití jaderných zbraní. Ten už předmětem cvičení nebyl, protože jeho výsledek byl jasný každému, včetně architektů cvičení, které končilo drtivým vítězstvím armád bojujících za mír. Jaderný útok měl přijít až potom, jen jako třešnička na dortu a jen jako doslov při závěrečném vyhodnocení. Když si poručík Pavel Jaderný promítal průběh uplynulého dne, musel konstatovat uspokojení. Z většiny soubojů s nepřátelskými modrými stíhači vyšel jako vítěz. A nejvíc ho těšilo, že zkušeně sestřelil 4 modré migy, v jejich kabinách seděli Rusové. Ti se na každém podobném cvičení chovali nesnesitelně sebevědomně, byli přece nejlepší a neporazitelní. A teď je proti všem pravidlům poslal k zemi nějaký bezejmenný československý pilot. No, není to paráda? Na to je potřeba se napít. Místo kniplu jsem ti, Pájo, držel oba palce, pronesl s obdivem Pavlův kolega a kamarád podporučík Jirka Štádler. A když jsem viděl, jak zahlušil toho prvního Rusáka, tak jsem přestal dávat pozor a málem jsem to schytal. Pavel, povzbuzený třetím pivem, zapomněl na vrozenou skromnost. Vždyť jsou to saláti. Rusáka dostanu, kdykoliv budu chtít. A hned dodal, vždyť ty jsi taky toho svýho Poláka suverénně sundal.

dostal. A kdybych ti nevyfouk toho mýho třetího rusáka tam nad Lovosicema jenom proto, že jsem náhodou byl v lepší pozici, tak co měl ty? No, možná, připustil Jirka, když spolkl hlt piva. Ale co se to tam děje, vidíš to? Tamhle, koukej. Pavel se podíval tam, kam Jirka ukazoval. Ruský podporučík, takový ježatý kluk, kterému nemohlo být víc než 25 a měl v sobě nejspíš několikátý stakan vodky, se vychloubal, že Poláky a Čechy on sestřelí takhle a luskl prsty. Vždyť jsou to ti, které Sověti dvakrát osvobodili. Poláky v 39. a pak v 45. a Čechy v 45. a pak 4 roky tamu nazad. Vysoký urostlý poručík polského letectva takové nemístné chvástání nevydýchal, taky už měl pěkně vypito a navíc byl zřejmě tak trochu horká hlava, a začal se na Rusa sápat. Pavel nestihl přemýšlet, proč to dělá, a najednou stál u Poláka a pevně ho držel. Klid, kamaráde, je to jenom nafoukaný ruský hovado, to ti nestojí za to, zašeptal mu do ucha česky. Z Polákova výrazu bylo jasné, že rozumí. Pavel ho nepustil, dokud ten kluk trochu nevychladl. Ten ho obdařil vzteklým pohledem a zasyčil psia krev. Pavel si nebyl jistý, jestli je nadávka určená jemu nebo tomu Rusovi, ale bylo mu to jedno. Byl rád, že Polákovi zabránil udělat něco úplně zbytečného, čeho by zanedlouho pořádně litoval. Když cvičení skončilo, Pavla Jadrného vyhodnotili jako jednoho ze dvou nejlepších československých stíhačů a brzy na to přišlo i povýšení do hodnosti nadporučíka. Jako snad každý, kdo ve 33 letech porazí tolik mladších a sebevědomějších soupeřů, div nepraskl pýchou, kterou se před ostatními letci snažil zakrýt vtipkováním a zlehčováním významu tohoto mezinárodního klání. Pavlovu radost nemohla skalit jedna drobnost, kterou tehdy nemohl tušit, ale později si ji uvědomil, že to byly jeho skvělé výkony, kterým vděčí za své zmrzačení. Kdyby byl jen průměrným pilotem, byli by napřes rok poslali do Egypta někoho jiného.

Broumov, říjen 1983. Takže je to jasné. Tenhle krakovský si chce popovídat o tom incidentu v žatecké kantýně. Ale chci to já? Myslím, že ne, nechci o tom mluvit, nezlobte se. Nevím, co by mě na tom mohlo zajímat. Ukončil rozhovor, když si uvědomil, že není na cvičení Štít 72, ale doma v předsíni s telefonem v ruce. Než stihl sluchátko položit, zaslechl, jak Krakovský velmi naléhavě říká: hledám člověka, který mi tehdy zachránil život. Nezavěšujte, prosím. Aniž si to Pavel stihl uvědomit, proč, znovu si přiložil sluchátko k uchu. A co s tím mám já společného? Bylo slyšet, jak si Krakovský oddechl. Chci vám poděkovat, osobně. A třeba vás bude zajímat pár podrobností, které možná neznáte. Můžu se za vámi zastavit? Teď už se Pavel nebránil. Chytil se na udičku, kterou Krakovský právě včas nahodil. Tak tedy zítra, upřesňoval Krakovský, jsem teď ve Vroclavi a když sednu na ranní autobus, tak bych k vám měl dorazit krátce po jedné, jestli vám to vyhovuje. Bydlíte stále na adrese Máchova 214? To mě podrž, pomyslel si Pavel, když došel, teď už mnohem svižněji, protože noha byla už trochu rozhýbaná, ke svému křeslu v obýváku. Já jsem na tu příhodu už zapomněl a najednou se mi tu objeví nějaký Krakovský a nejspíš si chce zavzpomínat na starý dobrý časy. Prej jsem mu zachránil život. To je ale trochu silný tvrzení, ne? Že jsem mu ale ušetřil pořádnou nepříjemnost, to asi jo. Byl by za tu potyčku s tím Rusákem nejspíš šel do basy a nebylo by to jen na pár dní. Jana se vrátila z nákupu chvíli po Pavlově telefonátu s Krakovským. Měla jsem kliku, ale byly to nervy, oznamovala s úlevou, jen co v předsíni odložila mokrý deštník a svlékla si kabát. Stála jsem před Masnou dobře přes hodinu. Stará Pořízková, ta od naproti, byla přede mnou a já už jsem viděla, jak bere poslední slušný vepřový. Zase týden bez masa, říkala jsem si, protože než kupovat to, co normálně prodávají, to radši zajdu do zeleniny pro kapustu. Jenže prodavačka sahla pod pult a vytáhla moc pěknou krkovičku. Žádný flaxy, fakt maso. Schovávala jsem si to pro vás, věděla jsem, že přijdete, řekla. To je dobře, Jani, pochválil jí Pavel a dal jí pusu na tvář. Já bych si klidně dal i tu kapustu, víš, že ji mám rád. Jenže zrovna na zejtřek máme návštěvu a na to je lepší maso. Oběd bude trochu pozdějc, tak si dáme větší snídani. Než se Jana stihla podivit, začal jí Pavel vyprávět o svém rozhovoru s Polákem. Brambory už byly skoro uvařené, ještě tak 4-5 minut, a řízky se spokojeně smažily v troubě, tak si Jana šla sednout k Pavlovi do obyváku. Ten byl zanořený ve svém křesle a listoval časopisem. Skřidlata Polska, poslední vydání. Pavel už 10 let nelétal, ale všechno, co se týkalo letectví, hltal pořád stejně dychtivě. Odebíral letectví a kosmonautiku, na tehdejší dobu neobyčejně kvalitní 14-deník s minimem politických blábolů, ale navíc si ještě nechával posílat polský časopis. Zajímal se o druhou světovou válku a o té Poláci psali daleko víc a zajímavěji. Dokonce se tam čas od času objevil i článek o izraelsko-arabských válkách. Tentokrát se ale na čtení nesoustředil. Jak na trní, tak by se dalo vyjádřit jeho rozpoložení. Vždyť já jsem o tuhle návštěvu nestál, tak co blbnu, říkal si. Jak se ale blížila 1 hodina, jeho nervozita stoupala.
Každý chlap je neklidný, když má prázdný žaludek a cítí vůni řízků, která se line z trouby, jenže tohle nebyl ten případ. Zazvonil zvonek a Pavel sebou trhnul, div mu časopis nevypadl z rukou. Jana se zvedla, že půjde otevřít, ale Pavel ji zarazil. Tohle musí obstarat sám. Možná proto, že mu hlava pracovala na plné obrátky, možná ale jen díky počasí, které se od včerejška vylepšilo, téměř vyskočil z křesla a ke dveřím došel svižně, jako by měl obě nohy zdravé. Dzień dobry, lub dobrý den, or good afternoon, I'm Richard Krakowski. Nice to meet you, Mr. Jadrný. Pozdravil zmateně ve třech jazycích pán v krátké světle modré bundě a s kšiltovkou na hlavě. Takovou, co se o ní říká, že ji nosí Američani a u nás není k sehnání, leda snad v Tuzexu, zhodnotil Pavel. Další, co ho na něm zaujalo, byl jeho věk. Krakowski byl starší, než jak ho Pavel odhadoval podle hlasu v telefonu. Ale hlavně mnohem starší, než by měl být ten tehdejší polský poručík. Vypadal tak na 55. Že by to byl jeho táta? Proč? Nesmysl. Pavla najednou zamrazilo. Co když to je někdo od státní bezpečnosti, která včera určitě zachytila jeho telefonát s občanem cizího, byť spřáteleného státu? Ti snad ale chodí nejmíň ve dvou. Ať je to jak chce, teď už nemohl couvnout, musel ho pozvat dál. Krakowski se svlékl a kdo ví odkud vyčaroval kytici fialových a bílých aster. Podal ji Janě a po výměně zdvořilostí, které Pavel překládal do češtiny a zase do angličtiny, se oba muži odebrali do obýváku k prostřenému stolu. Za okamžik Jana donesla kastrol horké zeleninové polévky. Konverzace se během oběda držela tří témat. Jaká je Jana skvělá kuchařka, hodnotil Krakowski polévku i řízky, jaká byla cesta z Vroclavy, vyptávali se Pavel s Janou, a že letošní podzim není tak pošmourný jako ten loňský, takže je vlastně docela pěkný. Shodli se manželé Jadrní a Krakowskému nezbývalo, než jim věřit. Po obědě se Jana omluvila, že něco musí udělat v kuchyni. Pánové si jistě mají co povídat. Ne, že by se kuchyni neobešla bez její péče, ale ona moudře uznala, že host přišel spíš za jejím manželem. A chlapi si radši popovídají, aniž by Pavel každou větu, která Janu vlastně ani nezajímá, musel překládat. Když byli sami, Krakowski se chvilku ošíval a pak nesměle začal. Děkuji, pane Jadrný, že jste si na mě udělal čas. Toho já už nějakou dobu mám na rozdávání, pomyslel si s trochou smutku Pavel. Asi víte, proč jsem za vámi přijel? Pavel, který si ještě dopoledne myslel, že ví, teď nevěděl. Tohle přece není ten kluk z žateckého letiště. Tak kdo to, the hell? Už mu to myslel anglicky, ale aspoň v duchu se vrátil k češtině, takže k čertu je. A proč je tady? Stejně si ale myslím, že bych měl uvést na pravou míru dvě informace, které jsem vám do telefonu raději neřekl celé, pokračoval Krakowski. Pavel si pomyslel, jestli by to ten člověk ze sebe nemohl vysypat rychleji. Představil jsem se vám jako Richard Krakowski, to bylo pro případ, že vám odposlouchávají telefon. Polské jméno totiž nebudí tolik nežádoucí pozornosti jako židovské. Richard jsem se jmenoval, než jsem si po příchodu do Izraele změnil jméno. To jsem udělal před 35 lety, od té doby se jmenují Adon. Příjmení jsem si ale na rozdíl od mnoha židů přišlých do nové vlasti ponechal, na svůj polský původ jsem totiž hrdý.
Pavel byl čím dál víc zmatený. O co tady jde? Vysvětlil Krakovskému, co si myslel, kdo ho přijde navštívit a proč, jenže to zjevně není on. Krakovský není ten polský poručík, kterému Pavel tenkrát na cvičení ušetřil potíže. Když si Krakovský vyslechl, za koho ho Pavel měl, musel se zasmát. Ne, polský poručík to opravdu nejsem. Kdybyste se chtěl přiblížit pravdě, mohl byste mě považovat za polského majora izraelského letectva. Tím jsem totiž tehdy byl, i když polský jen podle původu, jinak skrz naskrz židovský. Teď jsem generál ve výslužbě, ale tenkrát, když jste mi zachránil život, jsem byl o několik hodností níž. Pavel začínal být netrpělivý. Nemohl by ten Krakovský, co se už nejmenuje Richard, být trochu konkrétnější? Proč mluví v hádankách, které neumím rozluštit? Ale nedal svoji netrpělivost, která pomalu přerůstala v podrážděnost, znát. Ten člověk mu, kdo ví proč, byl sympatický a navíc vyzařoval sebejistotu. Ne nadřazenost, ale klidnou sebejistotu, která byla Pavlovi příjemná a on se s ním cítil dobře. Pamatujete na říjen 1973 nad Sinajskou pouští? No, konečně jde k věci, ulevilo se Pavlovi. Jak by se nepamatoval, stačí, když se podívá trochu dolů, tam, kde má místo nohy protézu. Na to by málo kdo zapomněl.

0: Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Zítra ve 20.15 nás čeká Muzikant na jezeře. Souboj nad Sinají, druhá část.
1: When you step out

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

Už jen pár minut nás dělí od nového dne, tak si ty poslední středeční minuty vyplníme ještě jednou písní, a to od zpěvačky Dáši Žabenské. Díky, že nás ladíte i v tomhle čase, a vám, kteří se chystáte spát, tak přeji klidnou noc. No a vám, kteří ještě plánujete Radio 7 poslouchat, přeji pěkný poslech. Mějte se hezky.

Je půlnoc a před námi se rozprostřel nový den. Je čtvrtek 11. června. Od mikrofonu Radia 7 vás zdraví Martina Zachrlová.

0: Vítejte u přehledu pořadů. Dnešní zamyšlení pořadu Světem Bible se bude opět věnovat jedinečnosti a posvátnosti manželského svazku. Teolog John Vernon McGee nám 15 minut po půlnoci vysvětlí poselství proroka Malachiáše. Jehož slova se promítají i do našich každodenních životů. Naše doba oceňuje výkon. Žijeme pod tlakem, jestli jsme dost dobří, jestli budeme na všechno stačit, jestli vyhovíme všem očekáváním, která lidé kolem nás mají. Jako balzám zazní do takové situace Kristova slova: trošku si odpočiňte. Uvažování o odpočinku nabídnou poklady z archivu od 1 hodiny. Ve čtení na pokračování otevře Vladimír Hauser knihu Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. 6. povídka nese název Souboj nad Sinají. S bývalým československým vojenským pilotem se setkáme ve 2 hodiny a 15 minut. Večer pod lampou je vždy pozvánkou k poslechu čtení dobrých knih a stejně tomu bude i dnes. Po 3. hodině budeme listovat knížkou Jana Vopaleckého Směr je jasný, ve kterém autor nabízí zajímavé glosy z vlastního života. Navíc má dar vnímat přesah a právě to dělá z jeho krátkých esejů velmi zajímavé čtení, tedy ve vašem případě poslouchání. Tak si ho nenechte ujít. Chytrá zařízení, která máme doma nebo ve své kapse, mají nejrůznější senzory, kterými monitorují nás či okolí. Jak se tato data mohou proměnit v bránu pro sledování, nastiňuje průsečíky s Mariánem Možuchou ve 4 hodiny 15 minut. Mladí lidé mají své specifické nároky na vedení. Na druhou stranu se mohou mnohému naučit. Jak vést mladé lidi, sdílí Aleš Navrátil, kazatel církve bratrské v Brně a vedoucí mládeže. Pořad 3D Talk je připraven po 5. hodině. S čím máme větší problém? S Ježíšovým lidstvím nebo božstvím? Přiblížení osoby Ježíše Krista zprostředkuje v relaci Základy Štěpánka Paluchníková. Vysíláme po 17:30.
1: Hudba doznívat,

0: Kam až sahá lidská odpovědnost za vztahy, které nám Stvořitel svěřil? V dnešním dílu pořadu Světem Bible se stále věnujeme posvátné hodnotě celoživotního partnerského slibu a i věrnosti, která chrání naše domovy. Biblický komentář teologa Johna Vernona McGeeho se dívá hluboko pod povrch naší přirozenosti a ukazuje, jak zásadní je pěstovat vnitřní čistotu a úctu k druhému. K poslechu zve Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, tohle je vlastně čtvrtý pořad, který věnujeme myšlenkám o manželství a o rozvodu, jak je k tomu inspirován náš předchůdce v těchto pořadech, doktor McGee. Výchozí text je z Malachiášova proroctví z 2. kapitoly, verše 15 a 16. Což on, tedy Hospodin, neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha, oč má ten jeden usilovat? O boží potomstvo? Střeste svého ducha. Nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Každý ať nenávidí rozvod, pravý Hospodin, Bůh Izraele. Ať na svém oděvu přikryje násilí, pravý Hospodin zástupů. Střeste tedy svého ducha, nejednejte věrolomně. A v tom svém rozevlátém komentáři náš doktor McGee vzpomíná na druhou knihu, kterou ve svém životě napsal. Zabývala se knihou Ruth. Měl jsem k tomu ten důvod, že vykoupení vidím jako romantickou záležitost, říká náš přednášející. Když čteme knihu Ruth, můžeme říci, že Bůh se podíval na životy dvou obyčejných lidí. Mocného, odvážného muže a současně krásné a ušlechtilé ženy. A vypráví nám jejich zamilovaný příběh. V tom příběhu člověku odhaluje svou velkou lásku k nám lidem. Tímto způsobem vyjadřuje něco úžasného. Spasení je totiž milostná záležitost. V posledním dopise církvi v Efezu, který je obsažen v knize Zjevení, Pán Ježíš Kristus kromě výzvy k té první, anebo spíš nejlepší lásce, vyjadřuje ještě zvláštní varování. Nerozumíme tomu plně, ale vrátím se o 30-40 let zpátky před tento dopis zachycený ve Zjevení k dopisu, který věřícím v Efezu napsal Pán skrze apoštola Pavla. Označujeme jej jako epištolu efeským. V této epištole apoštol Pavel hovoří o manželské lásce a srovnává ji se vztahem Krista a církve. Poslouchejme pozorně. Ženy, mužům svým poddány buďte jako Pánu. Efeským 5, zatím jenom verš 22. podle Kralického překladu. Tento text se dost často setkává s nepochopením. Některé, zejména dominantní ženy, k tomu mívají přirozený odpor a vzpírají se tomu také všelijaká hnutí za zrovnoprávnění žen. Avšak tento odpor znamená, že nepochopili, o co se tu jedná. Poddanost, o níž je tu řeč, ve skutečnosti slouží řádu v domě. Není to otázka vlády či povýšeného autoritativního panování jednoho nad druhým. Je to otázka odpovědnosti a vedení s cílem vnést do domu, anebo i do společnosti, či chcete-li také do církve, pořádek. Navíc ten úsek v epištole efeským v 5. kapitole ukazuje ještě něco jiného, skvělého. Pavel tam říká, nebo muž jest hlava ženy, jako i Kristus hlava církve, a onť jest spasitel těla. Je tady vidět analogie, čili obrazná podobnost vztahu mezi Kristem a církví. Křesťanské manželství tady na zemi, pokud je podle písma, je, anebo má být, svým způsobem jakousi miniaturou vztahu mezi Kristem a církví. Křesťanské manželství je předznamenáním nádherného vztahu mezi Kristem a věřícím. Křesťanské manželství

Žena, která se vědomně a dobrovolně z lásky podává svému muži, má ve svém muži zálibu, v jeho osobě, v jeho charakteru a především v jeho lásce, může prožívat také jeho lásku. Láska jejího srdce patří jemu a pouze jemu. On je její malý svět, její ráj, její poklad. Ráda do něho vloží svou individualitu, aby ji moudře zastřešil. Nehledá slávu sama pro sebe. Jeho čest se odráží na ní a ona z ní má radost. Bude bránit jeho jméno do posledního dechu. Když ona mluví o něm, on je v bezpečí. A jeho úsměv je pro ni radostnou odměnou. Ve všem mu důvěřuje a jestliže může udělat něco, co ho podpoří, ráda to udělá. Taková žena je pravá manželka. Uvědomuje si vzorový model manželství a udělá vše, aby jejich vzájemná jednota byla jako jednota s Pánem. Moji milí, to je nádherný obraz ženy ve skutečném křesťanském manželství. Spokojeně se usmívá náš přednášející. Bible je velmi výmluvná a nevím, proč bychom neměli mluvit stejně otevřeně. Když se podíváte třeba do písně Šalomounovi, uvidíte obraz ženicha jako toho, kdo přemýšlí o své nevěstě. Celá si krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není, jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami. Píseň písní, 4. kapitola, verš 7 a 2. kapitola, verš 2. To je jen kratičký výtažek, přátelé, a přece je dostatečně výmluvný, nemyslíte? Tak mluví ženich. A teď poslouchejte, co říká nevěsta. Můj milý je můj a já jsem jeho. On pase v lidích. Píseň písní 2.16. Jak jednoznačná je Bible, pokud jde o přirozené vzájemné projevy úcty, lásky a oddanosti mezi partnery. Dovolte, abych se velmi osobně zeptal, žádá nás Maggie. Jste ženou, za kterou by muž byl ochoten i zemřít? Chci být velmi otevřený, jestliže jste jen hezounkou, koketou, která hází okem po každém klukovi, když projde kolem, pak z vás nikdy nebude žena, za kterou by muž byl ochoten položit život, a tudíž ani žena, která se radostně oddá svému muži. Pokud nemáte krásu charakteru, pokud nemáte ušlechtilou duši, budete jen plamenem bez tepla, duhou bez barvy, květinou bez vůně. Ach, Boží slovo se vyjadřuje i o vnějším ozdobování, o kterém někteří lidé rádi hodně mluví. Pochopte mě správně, Bible nebrojí proti půvabu nebo proti střízlivému ozdobování. Všichni máme vypadat, jak nejlépe můžeme. Někteří z nás máme své problémy, ale měli bychom proto udělat, co je přirozeně na nás. Bůh chce, abychom krásu, kterou nám dal, nepotlačovali, ale přirozeně rozvíjeli. Není důvod, proč by se ženy neměly oblékat hezky. Bůh však klade důraz ne na vnější ozdoby, ale především na pokorného a tichého ducha, na vnitřní ozdobování, které má u Boha velkou cenu. Pro vás se nehodí vnější ozdobování.

ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné, tichý a pokojný duch. To je před Bohem vzácné. Četl jsem z 1. Petrovi z 3. kapitoly verše 3. a 4. A ty, mladý muži, jsi takový muž, za kterým žena půjde byť i na konec světa? Můžeš třeba vypadat jako nevím jaký filmový hrdina a přitom nemít cíl, nemít žádnou zdravou ctižádost, nemít nároky na sebe samého, nemít srdce sloužit Bohu jako křesťan, nemít kapacity pro velké a hluboké věci, nemít žádnou vizi pro svůj život. Pokud jsi takový, počítej s tím, že žena za tebou nepůjde příliš daleko. Možná s tebou půjde ke svatebnímu obřadu, ale co bude dál?

René Dubos prohlásil: bezcílnost a nedostatek naplnění tvoří nejběžnější příčinu organických, čili tělesných, i mentálních, čili duševních, chorob západního světa. Tolik citát. A z téže příčiny se hroutí mnoho manželství. Žena je neuspokojená, zklamaná, stává se nervózní, neurotickou a tudíž protivnou. A manžel se často spokojí s takovým obyčejným životem. Je osamělý a buď se z něho stane muž pod pantoflem, nebo naopak panovačný ukrutník. V naší společnosti se setkáte s oběma typy. Na druhé straně leckde na západě jsou pomníky průkopnické ženě a matce. Všiml jsem si jednoho z nich, když jsem projížděl Kolorádem, pokračuje ve svém předlouhém zamyšlení o manželství náš Američan. Pěkně vypadající žena, korunovaná čelenkou, a kolem se na její dlouhé plavé šaty věšejí děti. Taková žena se nešla ptát na manželské rady psychiatra. Víte, proč nikdy nemusela vyhledávat kazatele, aby mu vyprávěla, že se jí hroutí manželství? Protože jednoho dne k ní přišel muž a řekl: jdu na západ budovat domov a kariéru. Půjdeš se mnou? A ona, protože ho znala a důvěřovala mu, řekla: půjdu. Věděla, že její muž bude stát mezi ní a jakýmkoliv nebezpečím, které přijde. Mnohokrát zažila, že ji chránil před hrozbami o něch dnů. Neměla problémy s tím, zda ji miluje nebo ne. A on nepochyboval o její věrnosti. Milovali jeden druhého. Takoví lidé kdysi budovali naši zemi, vzpomíná starý americký kazatel. Už slyším, jak mi někdo z vás říká: pastore, ale já takový nejsem. Prostě nejsem žádný hrdina. Mladý muži, Bůh nikdy neřekl, že se do tebe zamiluje každá dívka. Možná kolem tebe projde 99 dívek a uvidí tě jenom jako chlapce u dveří, který si hraje s hračkami, nic víc. Ale mohu ti velmi vážně říci, že jednoho dne přijde žena a uvidí, že jsi ve skutečnosti rytíř v zářící zbroji. Chtějí jim být. Víš, někdy je to, jako by sám Bůh vyvolával takovou tu prazvláštní chemii mezi určitým mužem a určitou dívkou. Některá dívka možná řekne: ale já nejsem hezká a nemám postavu. Chci ti říct, že Bůh nikdy neřekl, že budeš přitahovat všechny muže. 99 chlapců tě možná obejde a neuvidí na tobě nic víc, než co Kipling popsal jako přadeno vlasů. Ale jednou přijde muž, který tě bude milovat, pokud jsi ta správná osoba. Ty se staneš jeho inspirací. Možná ho budeš inspirovat k velkým věcem, aby napsal knihu, složil mistrovskou báseň nebo hudební skladbu, aby namaloval obraz, anebo přednesl skvělé kázání. Pokud si jeho inspirací, neutíkej od něho. Možná ti ho Bůh poslal právě z tohoto důvodu. A možná si říkáš: pastore, vy jste teoretik, to je idealismus, to zní jako v pohádce, ale v životě se to nestává. Mýlíš se, trvá na svém starý kazatel Božího slova. Stává se to.

souvislosti s tím, co si tu povídáme, si vzpomínám na příběh Matthew Henryho. Pokud někdo napsal nějaký nudný komentář, pak to byl Matthew Henry. Je to sice velké dílo, ale pro mě je to nejnudnější čtení. Ale když přijel jako mladý muž do Londýna, setkal se s velmi bohatou a především velmi ušlechtilou dívkou. Zamiloval se do ní a ona milovala jeho. Pak šla za svým otcem a řekla mu o tom. Otec se snažil ji odradit a řekl, proč? Ten mladík nemá žádné pozadí, ani nevíš, odkud je. Ona odpověděla, to máš pravdu, ale vím, kam jde. A chci jít s ním. A taky šla. Jiným příkladem může být Nathaniel Hawthorne. Byl obyčejným úředníkem, kterého si nikdo nevšímal a který pracoval na celnici v New Yorku do doby, než ho jako přebytečného vyhodili. Tehdy přišel domů, sedl si na židli, poražený a znechucený. Jeho žena přišla za ním, položila před něho tušku a papír, objala ho, políbila a řekla, teď, můj Naty, můžeš dělat, co jsi vždycky přál. Můžeš psát. Záhy na to tento muž, vyhozený úředník, napsal slavné knihy jako třeba The House of Seven Gables, The Scarlet Letters a jiné. Jeho žena mu byla nepředstavitelnou inspirací, jako manželé se opravdu milovali. V jednom z posledních dopisů této ženy, vdovy po Nathanielovi Hawthornovi, je vyjádřena nezničitelná naděje, která se stala kotvou útěchy v bolesti její duše. Díky Bohu mám věčnost, kdy ho budu poznávat víc a víc. Jinak bych umřela zoufalstvím. Tolik citát. Říkáte, že jsem teoretik, mluvím o skutečnosti. Vraťme se úplně na začátek. Podívejte se na Adama a Evu. To byla romantika. A podívejte se na apoštola Pavla. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo. Efeským 5, verše 28 až 31. Eva byla stvořena, aby byla Adamovi pomocí, která by byla u něho. To jsou úžasná slova. Byla vzata z jeho boku jako jeho část. I při vší své dokonalosti byl totiž Adam neúplný, dokud nebyli spolu s Evou. Bůh ji utvořil jako nejkrásnější bytost ve svém stvoření a přivedl ji k Adamovi. Byla mu pomocí, doplňovala to, co chybělo jemu, protože on sám o sobě nebyl úplný. Ona byla stvořena pro něho a oba se stali jedním. To byl Boží záměr.

0: Přesuňme se na chvilku ještě do historie, žádá nás o zhovívavost náš vykladač, který tu přece jen poněkud opustil původně probírané Malachiášovo proroctví. Nebojte se, příště se k němu už opravdu vrátíme. Chci připomenout příběh, který mě vždycky vzrušoval. Když John Lord napsal své dílo Great Women, Velké ženy, použil tu krásný příklad manželské lásky. Příběh se týká mladého duchovního Abelarda, který byl skvělým mladým učitelem a kazatelem na budoucí pařížské univerzitě. Tamnější kanovník měl neteř jménem Helois, kterou poslal, aby byla vyučována pod Abelardovým vedením. Byla to pozoruhodná dívka. A znáte to, zbláznili se do sebe. Ale podle šílené praxe tehdejší doby, stejně jako dnes, manželství kněze se v té církvi považovalo za nepřijatelnou hanbu. Když John Lord psal jejich příběh, uvedli jej slovy, o která bych se s vámi chtěl podělit. Když byli Adam a Eva vyhnáni z ráje, nacházeli ještě jednu kytičku, která, ať chodili kamkoliv, kvetla věčnou krásou. Tato květinka představuje velkou jistotu, bez které je jen málo kdo šťastný. Nenápadné, tajemné, nevysvětlitelné. Velké dobrodiní, které uznávají básníci i moralisté, pohané i křesťané. Stotožňuje se nejen se štěstím, ale vůbec s lidskou existencí. Je vlastní duši v jejich nejvyšších aspiracích. Spojená s přechodným a smrtelným, dokonce se slabým a porušeným, a přece je ve své povaze nesmrtelná a ve svých cílech vznešená. Je to současně vášeň, sentiment a inspirace. A ten citát z Johna Lorda pokračuje dál. Pokoušet se popsat ženu bez tohoto elementu naší celistvé povahy, která utváří její zvláštní fascinaci, to je jako hrát hru o Hamletovi bez Hamleta. Je to něco absurdního, je to obraz bez ústřední postavy, román bez hrdinky, náboženství bez oběti. Neže je to bez problémů. Vášeň i sentiment lze zvrátit a tím je i degradovat. Ale lze je povznést čistotou. A přece tu nelíčím ne řest, ale ctnost, ne slabost, ale sílu, ne něco přechodného, ale trvalého, nesmrtelné, ale nesmrtelné. To vše, co povznáší duši ke šlechetnosti. Tolik John Lord, Bacon Lights of History, jak nám to uvádí náš doktor McGee. Abelard a Helois se do sebe zamilovali, ale tehdejší církev jim nedovolila, aby se vzali. Proto byli oddáni tajně Abelardovým přítelem a Abelard nějakou dobu vyučoval dále, ale jejich tajemství vyšlo najevo, když je zradil sluha a ona byla donucena stát se jeptiškou. Nikdy jí nebylo dovoleno ho navštívit a on nikdy nesměl přijít za ní. Abelard byl však pravděpodobně nejodvážnější myslitel středověku, vždyť už na začátku 12. století vyslovoval myšlenku, že největší autoritou pro člověka je Boží slovo a ne nějaká církev. Když byl na své smrtelné posteli, zemřel dlouho před Helois, zeptal se, zda by mohla přijít a navštívit ho. A církev udělala to nejkrutější, co mohla. Nedovolila. Proto jí napsal nádherný dopis, který končí modlitbou. Kéž se ti, ó pane, líbilo to, co se ti líbilo. Spojil si nás a oddělil si nás. To, co si milosrdně začal, milosrdně dokončí a po našem oddělení na tomto světě spoj nás věčně v nebi. Osobně jsem přesvědčen, říká náš doktor McGee, že v Božím nebi jsou ti dva spolu.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy. Pokračování vysíláme ve 20 hodin a 15 minut.

0: nevládzem hľadať, ona ma nájde.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Posloucháte Rádio 7 s Martinou Zachrlovou. Je čtvrtek 11. června a první hodina nám přináší pořad Poklady z archivu, který připravil Petr Raus. Znáte ten pocit, když už melete z posledního a ještě je toho potřeba tolik udělat? Čas si aspoň trošku odpočinout. Odpočinku teď budeme věnovat příští skoro hodinku.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

Poodpočíňte maličko. Kristova slova podle kralického překladu Bible, která jsou občas připomínána jako zdůraznění potřeby odpočinku. Je pravda, že tenkrát v situaci, kterou popisuje evangelium, na odpočinek nakonec nedošlo. Bylo potřeba věnovat se lidem opuštěným jako ovce bez pastýře. To se stává. Nemalé potřeby světa kolem nás nám možnost odpočinku berou. Je ale třeba znát a akceptovat meze. Však ne nadarmo byl už do samé osnovy stvoření vložen princip sedmého dne, princip odpočinutí. Tématu odpočinku se věnoval magazín pro ženy Slunečnice, vysílaný 17. listopadu roku 2005. Připravila ho tenkrát Lenka Malinová a vy teď máte po písničce možnost si její dílo poslechnout znovu.

Dnes si s vámi budu povídat o odpočinku. Dozvíte se nějakou zajímavost a taky se v rubrice o osobnostech víry zastavíme u Marty, sestry Marie a Lazara z Nového zákona. Pochopitelně nebude chybět nějaký ten fejeton a vše proložíme písničkami. Zde je první z nich.

Na začátek mám pro vás jednu zajímavost. Co myslíte? Je v dnešní době vizitka nutností nebo přežitkem? Trochu jsem pátrala. Dříve jsme bílé kartičky se jménem, případně ještě profesí, vídali jen ve starých českých filmech. Tak jako tyto filmy na nás i nenápadné bílé obdélníčky dýchaly nostalgií starých časů a byly pro nás snad i nepotřebným přežitkem. Už dávno je vše ale jinak a dá se říct, že jsme se vrátili ke klasice. Nač vizitky? Zatímco v minulosti sloužily vizitky z bílého papíru buď pro účely profesní nebo soukromé, dnes je jejich uplatnění trochu širší. Pokud chcete udělat dobrý dojem, vaše vizitka je vaší vizitkou. Navštívenky prošly za uplynulé desetiletí bouřlivým vývojem. Zdaleka to již nejsou ty bílé obdélníčky ze starých filmů. Jsou barevné, s fotkou nebo holografickými znaky. Velmi obvyklými se staly vizitky firemní, na kterých jsou uvedeny všechny údaje spojené s podnikem. Takzvané soukromé vizitky se dnes používají zřídka. Jsou lidé, kteří se bez vizitky docela dobře obejdou, ale pokud se často seznamujete s jinými lidmi a jste nuceni s mnoha lidmi jednat, je vizitka jistě na místě. Stále to totiž platí k dobrému tónu ve společenském styku a vždy vám může jen pomoci, nikoli uškodit.

0: Dnes se snažím spolu s vámi zamýšlet nad odpočinkem. Za měsíc a kousek tady budou Vánoce a tak si myslím, že je úplně na místě mluvit o odpočinku a odpočívání. Poslechněte si, jak o tom uvažuje Miroslav Kubíček.
1: Přemýšlel jsem onehdá, jak by to asi dopadlo, kdybychom měli někdy odpovídat na tu otázku, co kdysi položili pánu Ježíši. Které přikázání je největší? Obecně by asi dostalo nejvíc bodů přikázání nezabiješ. Možná i nějaké další, nevím. Nevím, k jakému pořadí bychom došli. Ale odvážím se tipnout, které z přikázání by skončilo jako poslední. Řekl bych, že to o odpočinku, o svěcení sedmého dne.

0: Podívejme se do první knihy Mojžíšovi, kde jsou zapsána závěrečná slova zprávy o stvoření.
1: Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A sedmý den Bůh požehnal a posvětil, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.
0: Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, přestal je konat a požehnal a posvětil sedmý den. To je velmi zvláštní. Dosud požehnal jen živým tvorům, když viděl, že to, že je stvořil, bylo dobré. Požehnal jim, aby se množili a naplnili zemi, stejně požehnal i člověku. A teď stejným způsobem nežehná živému tvoru, ale dni. A navíc dělá ještě něco, co zde doposud nebylo. Posvětil tento den. Toto privilegium nedostal žádný z živých tvorů, žádné z nebeských těles, nic ze všeho stvoření, jedině ten sedmý den. Co to vlastně znamená, že si ho Hospodin posvětil? Asi něco jako vyvolil si, oddělil, prohlásil za své nedotknutelné bohatství a podobně. Když nad tím začneme přemýšlet, asi nás nejprve zarazí jedna věc. Ten sedmý den to nebylo něco, co už by zde bylo samo sebou přítomno, co existovalo nezávisle na Hospodinu, k čemu by Hospodin dospěl asi tak, jako my k víkendu či k dovolené. To nebyl den, který by přišel a ve kterém by Hospodin začal lenošit, protože je to den odpočinku. Ale to je den stvořený Hospodinem. Proto má také svůj smysl, své pevné místo, je součástí stvoření a je nadně dokonce svým způsobem nadřazen, protože jako jediný byl Bohem posvěcen. Německý teolog Jürgen Moltmann k tomu dni říká, že ve chvíli, kdy se Bůh vzdává tvůrčího ovlivňování, stává se vnímavým pro štěstí, utrpení a velebení svých tvorů. Odpočívající Bůh neovládá tento den svět, nýbrž vnímá svět. Den Božího odpočinku vlastně ukazuje ke smyslu a cíli všeho stvoření, a tím je společenství s Bohem. I ten známý výrok, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu, můžeme chápat v tomto slova smyslu. Byl stvořen proto, aby žil v Boží blízkosti, aby sdílel s Bohem společenství. Tohle je Boží představa, takový je Boží plán, to je to, co je zaslíbeno, avšak dosud nenaplněno, jenom předznamenáno v přikázaném dni odpočinku. K tomu skutečnému společenství se svým stvořitelem musíme dorůst, dozrát nebo dospět. Dospět ve smyslu být dospělými. A tak daleko ještě opravdu nejsme. Ale Bůh nám stále svou trpělivostí dává šanci, stále ještě máme možnost přijmout jeho nabídku, jeho volání. Že o tom víme, že se skláníme před tímto Božím přáním, to můžeme zatím mimo jiné dát najevo právě tím, že přijímáme jako svatý, oddělený ten den, který Bůh posvětil. Odpočinutí není zahálení ani lenošení. Odpočinutí v tomto biblickém smyslu představuje ono společenství s Bohem. Vzpomeňme na Izrael, jak putoval 40 let pouští. Znovu a znovu se mnozí proviňovali proti Hospodinu. Nevěřili mu, nezdál se jim dost dobrý, dost spolehlivý, ohlíželi se zpět. Dopadlo to s nimi tak, jak to dopadnout muselo. Nevejdou do mého odpočinutí. Naplno to pak zazní v žalmu 95. Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná, proto jsem se v hněvu zapřísáhl, nevejdou do mého odpočinutí. To odpočinutí tedy, jak vidíme, není dnem, kdyby unavený stvořitel odpočíval po své práci. Ale je to den, kdy má být s konečnou platností završeno celé Boží stvořitelské dílo. My jsme vesměs zvyklí říkat, že Bůh stvořil svět v šesti dnech. Ale ve druhém verši druhé kapitoly knihy Genesis je psáno, že sedmého dne Bůh dokončil své dílo. Jsme-li vyzváni, abychom světili sedmý den, není to proto, že by si Bůh s jakousi své hlavostí řekl, když odpočívám já.

0: a nesmí pracovat ani nikdo jiný. Je to proto, že máme vyjádřit svoji věrnost, oddanost Boží vůli směřující k završení všeho díla a k věčnému společenství. Nerad končívám svá zamyšlení nějakou výzvou, teď ale jednu mám na mysli a tak si ji na závěr neodpustím. Kéž je nám všem s Boží pomocí dáno uslyšet jednou toto pozvání. Vejděte do požehnaného svátku mého odpočinutí.
1: Odpočinek, rekreace. Slovo rekreace pochází z latiny a skládá se ze dvou částí. Re, to znamená znovu, a creatio, stvoření. Život člověka je naplněn střídáním práce a odpočinku. Práce je víc než toho odpočinku. Pokud práce není vyvážena odpočinkem, působí na nás negativně. Přirozeným důsledkem činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Na únavu reagují lidé ale různě. Buď příliš brzy, práci pak za ně musí udělat někdo jiný, anebo pracují, dokud jim síly stačí, a pokoušejí se zahánět pocit únavy kávou nebo různými chemickými povzbuzujícími prostředky. Umělé odstraňování pocitu únavy se ale dlouhodobě nevyplácí. Není-li organismu alespoň dostatečně poskytnout potřebný odpočinek. Jak tedy odpočívat? To je dost individuální. Záleží na naší povaze, na typu naší práce, na možnostech, které máme, na prostředí, ve kterém žijeme. V zásadě můžeme odpočívat dvěma způsoby, aktivně nebo pasivně. Lidé, kteří pracují tělesně, by se měli věnovat v době odpočinku spíše duševní činnosti. A zase lidé pracující duševně naproti tomu aktivitám tělesným. V první řadě je potřeba pochopit, že odpočinek není nic nedělání. Lenošení je docela něco jiného. Spousta lidí umí pracovat, ale neumí odpočívat. Není pravda, že lidé dnes nemají dostatek volného času, jenom si nedovedou zorganizovat práci tak, aby jim volný čas vyzbyl. Mnohdy se jedná o chorobný stav, workoholismus, což je návyk na práci. Takoví lidé mají tendenci, když už vůbec odpočívají, stanovit si cíle, kterých chtějí dosáhnout, co všechno chtějí navštívit, dokázat a vidět. Odpoledne strávené jen lenošením je pro ně nepřijatelnou ztrátou času. Tomuto tématu se chci ale věnovat v některém příštím pořadu.

všichni víme, že bychom měli odpočívat, ale jak to udělat? Mám pro vás několik rad, jak zvládnout svůj čas, aby nám zbyl také na odpočívání. Tak tedy, za prvé, připravte si úkoly, které na vás čekají už dnes. Potom můžete jít ráno do práce v pohodě a ne ve stresu. Za druhé, važte si každé volné chvilky a naučte se ji využít k odpočinku. Naučte se odmítat takové akce, které k ničemu nevedou. Nebojte se říci ne. Za třetí, důležité věci si zapisujte. Ušetříte si tak pobíhání a přemýšlení, cože jste to vlastně chtěli udělat. Naplánujte si pochůzky a úkoly tak, aby na sebe navazovali. Za čtvrté, nenechte si svou domácnost příliš zaneřádit, abyste potom nemuseli věnovat úklidu příliš mnoho času. To by vám hodně nabourávalo denní režim. A za páté, nebojte se říct o pomoc, když na něco nestačíte. Není na místě být hrdinou, který se tváří, že vše zvládne. Ale vyvstává mi další otázka. Máme vůbec nějaký volný čas? Ne každý si odpočinek totiž dovolí. Ne každý odpočívat umí. Někteří lidé si myslí, že volný čas je něco hříšného, co je špatné. Celý život bychom přece měli věnovat druhým, nebo nějaké činnosti. Jiní stále pracují proto, aby si nepřipadali neužiteční a bezcenní. Často tak utíkají před svými problémy, před pocity a životními otázkami. V člověku, který jen pracuje, narůstá pocit důležitosti a nenahraditelnosti. Když pak někdy práci vykonávat nemůže, ukáže se často, že se bez něj mnohé obejde a svět se nezhroutí. To jsou situace, které jsou nepříjemné, ale mohou vést k podstatě toho, v čem spočívá naše skutečná důležitost a hodnota.

Když už tak uvažujeme o odpočinku, vybrala jsem dnes do své rubriky o osobnostech víry ženu, jejíž příběh těsně souvisí s mým dnešním tématem. Řeč bude o Martě, sestře Marie a Lazara. Marta nevěděla, kam dřív skočit. Často hostila přátele, kteří se zastavili na své cestě, aby si udělali přestávku a trochu si odpočinuli. Nebylo výjimkou, že se do jejich domu, kde bydlela se svou sestrou a bratrem, nahrnul houf lidí. Často se u nich zastavoval také Ježíš se svými učedníky. Byli dobrými přáteli. Někdy přišli do Betanie i pozdě večer, aby tam zůstali na noc. Marta byla šťastná, že se u nich mistr Ježíš cítí jako doma. Byla pohostinná a otevřít svůj dům druhým jí působilo radost. Byla hrdá na to, když se u ní hosté cítili dobře. Stávalo se ale často, že Marta kmitala, pilně obsluhovala své hosty, nevěděla kam dřív, ale její sestra Marie. To Martu opravdu rozčilovalo. Marie jí nepomohla, i když viděla, jak pobíhá sem tam. Marie naslouchala mistrovi a ostatní svět pro ní přestal existovat. Hltala každé jeho slovo. Za to Marta neměla z Ježíšovy návštěvy vůbec nic než práci. Také ona měla radost z Ježíšovy návštěvy, ale nedovedla si sednout a nic nedělat. Byla nervózní, aby hosté měli vše, co potřebují. V mysli jí probíhalo, na co ještě nesmí zapomenout, co ještě udělat. Začala se litovat. Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Měla toho dost a bylo jí jedno, že si stěžuje přede všemi. Myslela si, že mistr její sestře domluví, aby jí pomohla. Ale Ježíš místo toho řekl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jedno je třeba. Marie zvolila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Bylo to varování. Marta se nechala zavalit tolika věcmi. Věnovala pozornost tolika věcem, že neměla nakonec ani čas sednout si a poslouchat Ježíše, co říká. Nechápala, co je důležitější. Ježíš jí dále říká, že jemu nejde především o jídlo, ale o ni samotnou. Nakonec to nebyla Marie, kdo potřeboval domluvit, ale Marta. Potřebovala pochopit, že časné věci a starosti ve zdejšího života mohou udusit boží věci, zaslepit oči, aby neviděli věci věčné. O Martě a Marii známe ještě jeden příběh. Myslím na situaci, kdy zemřel jejich bratr Lazar. Obě sestry, Marie i Marta, poslali pro Ježíše služebníka už ve chvíli, kdy se jejich bratrovi přitížilo. Byl nemocný a oni měli o něj strach. Mysleli si, že když zavolají mistra, pomůže jim. On však dlouho nešel a Lazar zemřel. Sestry byly velmi zarmoucené a zklamané. A Marta to hned taky Ježíšovi vyčetla. Kdyby přišel dřív, mohl Lazar ještě žít. Nebudu zde popisovat celý příběh, ten je velice známý. Je z něho také dobře vidět, jaký charakter měla Marta. Nakonec to byla ale právě ona, která řekla, ano pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Jasně rozeznala, kdo je Ježíš. Když to zhrnu, Marta byla pozoruhodná žena. Byla stále na nohou, ochotná sloužit. Dělala mnoho věcí, protože bylo v její povaze starat se. Asi moc neodpočívala. Byla jednou z mála, které Ježíš v Bibli označil za své přátele.

0: Dnes se s vámi zamýšlíme nad tématem odpočinku. Je tedy odpočinek důležitý nebo ne? Samozřejmě, že ano. Hned na začátku Bible je řeč o odpočinku. Je to možná až s podivem, ale i Bůh odpočíval. Když 6 dní všechno tvořil, 7. dne bylo vše hotovo a Bůh odpočinul od svého díla. A když odpočíval Bůh, tak tím víc potřebujeme odpočívat i my. A ještě mnohem více, protože jsme jenom tělesní lidé. I Pán Ježíš odpočíval, když po celém námáhavém dni vystoupil nahoru, aby tam byl sám se svým Otcem. Není na místě dělat ze sebe hrdiny a neodpočívat. To se může pěkně vymstít. A tak, milé dámy, a posloucháte-li i pánové, tak vy taky, zakomponujte si do svého programu odpočinek. Je to naprosto v pořádku, že potřebujeme pro svá těla, pro svého ducha a duši odpočinek, abychom nabrali novou sílu. Můžeme to dělat různě, protože jsme různí. Někdy se prostě potřebujeme vyspat, ale jindy nás občerství nějaká smysluplná činnost. Mám jeden osvědčený recept, jak znovu načerpat sílu. Už ho využívám asi 30 let a musím říct, že stále funguje skvěle. Když překonám v sobě nechuť už dělat cokoliv, protože jsem prostě utahaná a jdu se modlit, rozmlouvat se svým pánem, začnu mu děkovat za vše dobré, čím mě obdarovává každý den, začnu v sobě rozdmíchávat vděčnost, po chvíli se přidám zpěvem a začne se ve mně obnovovat síla a nová chuť do dalších věcí. Třeba najdete pro sebe jiný způsob, ale tento, který jsem vám před chvilkou popsala, je zaručený.
1: Nemusíš se bát, já tě jménem znám. Znám i cestu tvou, vždyť jsem ji před tebou prošel sám. Všechnu sílu svou u mě zkoušej.

Nakonec něco ze statistiky. Na stránkách Business Worldu se počátkem měsíce listopadu 2005 objevila tato čísla. Přes 10 000 účastníků průzkumu odpovídalo na otázku: vybíráte si celou dovolenou? 44,95% uvádí: ano, vždy. Potřebuji celou dobu na odpočinek. 36,88% uvádí: ne, část dovolené si mohu přece převést na další rok. Průzkum proběhl i za hranicemi naší země. Vybírám údaje o naší republice. Respondenti z České republiky odpovídají: 55,56% jich potřebuje celou svou dovolenou na odpočinek. Ve srovnání například s Dánskem, Belgií nebo Velkou Británií jsme na tom nejhůře. Do které skupiny patříte vy?

Skončila repríza magazínu pro ženy Slunečnice, jak jsme ho odvysílali 17. listopadu roku 2005. Jeho tématem byl odpočinek, téma pro mnohé kontroverzní. Ono není snadné najít rovnováhu mezi nejrůznějšími potřebami, na které člověk v životě naráží, a potřebou načerpání vlastních sil. I pán Ježíš odpočinek občas odkládal. Stejně tak ale připomínal, že sobota, tedy den odpočinku, byla stvořena pro člověka. Odpočinek potřebujeme, s tím se nedá nic dělat a lámat to přes koleno se určitě nevyplácí. Křesťanská naděje dobře ví, že před sebou máme veliký, úplný a radostný odpočinek, naplněný úlevou od veškerých bolestí a starostí, jak nakonec naznačila i písnička skupiny Jonáš. Máme se na co těšit. S tímto výhledem končí i dnešní vydání pořadu Poklady z archivu.

0: Pořad Poklady z archivu před námi otevřel téma odpočinku. Další poklady s názvem O Kristových a našich pokušeních vysíláme v sobotu v 16 hodin.
1: M Radio 7 CZ Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
0: Jsou 2 hodiny ze čtvrtka 11. června. Vašimi společníky jsou Rádio 7 a Martina Zachrlová. Za čtvrt hodiny se společně zaposloucháme do čtení na pokračování z knihy Muzikant na jezeře.